Vítám vás u poslechu pořadu Na cestě, do kterého jsem dnes oprášila opět jedno ze starších CDček. Jmenuje se 16 dnů od táborových ohňů a jde o písničky, které posluchači vybrali na základě hlasování. Jsou zajímavě zaranžované a nová verze jim sluší. Tak pojďme na to. Klidný poslech přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc Jarka Nosková.

Album 16 dnej od táborových ohňů obsahuje pochopitelně 16 skladeb. Vyšlo před 18 lety v roce 2008. Původně jsem váhala, jestli si ho pořídit, jestli ho vůbec chci, ale protože producentem byl Luboš Malina, který by nic nekvalitního nevydal, CDčko u nás v polici zakotvilo. Další plusové body obstaral Miki Rivola, který zaspíval úvodní Osamělý město neboli Terezu svého bratra Babiho.

A to už dozněl Franky Dlouhán v podání Franty Nedvěda. Na albu se podílelo 5 zpěváků, takže možná vám budou notoricky známé písničky znít trochu jinak překvapivě. Následující skunkovku Jižní eskadrona zaspívá Babi Daněk.

Dvě bluegrassové klasiky Rovnou tady rovnou a Zátoku skvěle zaspíval na albu 16 dny od táborových ohňů Robert Křesťan. A my si teď obě perly poslechneme i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Luboš Malina si vybral na album logicky muzikanty, které zná a kteří s ním hrají anebo hráli na různých projektech. Třeba Luboš Novotný s Dobrem, kytarista Emil Forbánek, kontrabas Petr Sury a přizval si taky Karla Markitána z AG Fleku. A samozřejmě ani multiinstrumentalista Luboš Malina na CDčku nechybí. V pořadu Na cestě si teď z alba 16 dnej od táborových ohňů poslechneme dvě písničky v podání Františka Nedvěda.
1: Jdu s děravou patou, mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem slád a nemocen.

Teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme písničky z alba 16 dnej od táborových ohňů. Tisíc mil s Vaby Daňkem zaspívala Věra Martinová. A pokračovat bude Miki Rivola se svou bednou od whisky. A že by to v těch zborech byly nezmařím?

tak všechny bedny hod whisky vypitý. Postavil bych malej dům na louce ukrytý. Postavil bych malej dům a z okna koukal ven a chlastal bych tam s

Mikyho Rivolu v pořadu Na cestě ještě uslyšíme, protože na albu zazpíval písničky tři. Ovšem pouze jednu jedinou si vystřihl Ivan Mládek. Rutišuty, Arizona, Texas.

0: Tak to byla jediná písnička z alba 16 dnej od táborových ohňů v podání Ivana Mládka. Naopak nejvíc skladeb naspíval Babi Daněk, celkem 5. A v pořadu Na cestě teď zazní další 2. Buráky a 3 kříže.
1: Když

zelených cyklek. Snad se chtěl modlit, vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský, snad mi tedy Bůh odpustí.

Nevím, nakolik jste obeznámeni s nahráváním alb, ale prý se dají písničky skládat i po jednotlivých taktech, jak pravizly jazykové. Ovšem o následujících zelených pláních jsem od několika zúčastněných muzikantů slyšela, že Mickey Rivola je naspíval na takzvanou první dobrou a dokonce se oči některých zaleskly.

Dnes jsme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslouchali písničky z alba 16 dnej od táborových ohňů, které produkoval Luboš Malina. Všech 16 skladeb se mi podařilo do pořadu Na cestě vměstnat. Jen jsem si dovolila trochu zpřeházet pořadí písniček. Doufám, že jste se dnes už příjemně prázdninově naladili.

A to už je v pořadu Na cestě dnes skoro všechno. Zbývá se jenom rozloučit a bude to Rosou na kolejích, tak jako se dřív končívaly festivaly. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí i Jarka Nosková.

0: Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je bez toho zdrudaná?
4: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Vysíláme, připraveni jsme s ukázkami, telefony v provozu, taky host už přede mnou, Libuška Švormová. Libuško, zdravím a přeju hezký den.
6: Taky přeju krásné naše prostředí, krásný, příjemný člověk proti mně, co víc si můžu přát.
5: Třeba soutěž pro posluchače, a tu máme v červnu, navíc o jednu se. Z knížek, a jedna z nich je i ta tvoje, děkovačky, Libuši Švormová.
6: Ta tvoje.
5: Dávali jsme ji dohromady. Stejně tak jako třeba s Nadějou Konvalinkovou, s Uršulou Klukovou, Pepou Dvořákem nebo Jiřím Krampolem. Jednu z těch knížek můžete vyhrát. Celý červen takhle soutěžíme a v pátek navíc dáváme ještě digitální rádio.
0: Humoria.

0: Začínáme naplno vysílat Humoriádu dnes s Libuší Švarmovou. Co si vybereš, Libuško, ze seznamu?
1: Já bych dala Pavla Trávnička, jmenuje se to Nevěrník, to já nevím, ale je to z kabaretu U dobré pohody s Dagmar Veškrnovou, kterou já už znám spíš jako Dášu Havlovou.
0: Ano, tak. Ano, tak prostě dvě dámy, jeden pán, manžel, manželka a milenka na jednom gauči v podstatě.
2: Vůbec nic z toho nedělejte, Katin. Promiňte, Blaničko, já jsem Katinka. Katinka. Poslyšte, Miláčku, ty si to nějak přehodil, víš? A on musí brát kapky. Já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. No. A zapni vzadu, slečně šli. Ano, ona to má rozepnuto, ona tam dozadu nevidí. Nežaj, mi našli. Co je? Erotomanie. Kdyby to neventiloval pomocí hodných slečen, tak by mohl skončit tragicky. Chodil by do parku, tam by jako... Nějakou neposlušnou by mohl i třeba, no, taky. Neskoušel to na vás?
3: Prosím tě, nevěří, to je podraz.
2: Ano, to je podraz, abys věděl, to je podraz, ano, to je, protože kdyby si to slečně řekl, tak teď nemusela mít šok.
4: Já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady.
2: Ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím, a sice odcházím za Ludovou.
3: Cože? Ludva? Jaký Ludva?
2: No, Ludva, no.
3: Cože, moment, promiň, Ludva, jaký Ludva?
2: Můj Ludva.
3: Mě chceš vyprovokovat? Moment, buchty, jsi si přivezla buchty a takový buchty peče jenom teta Anča.
2: Ty můj Otelo, takový buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno, podívejte se, jsou strašně výborní.
4: On nemá Ludvu, on má buchty, já tady nebudu.
2: Ale budete se sem ráda vracet, víte, že se sem vrátíte.
4: No, já se sem vrátím, ale můj jeho někdy.
3: Prosím tě, nevěří ani slov, já nemám slov, já ho...
4: Proč by se mi asi tak nevěřila, ty erotomane jeden prolhaný?
3: Kačko,
2: a žádný násilnost.
4: No, věříte, že takovému manželi přejde chuť na buchty i...
2: Na buchty?
0: Manželka Dáša, tedy Veškrnová, dnes Havlová, Milenka Jana Paulová a mezi tím vším Pavel Trávníček. Libuška, se skoro bojím zeptat, ale zeptám se, třeba z toho bude nějaké zajímavé povídání, co ty a nevěra?
1: No, mě právě jednou, jak jsou furt ty rozhovory, tak se mě někdo ptal, jestli bych svému muži eventuálně odpustila nevěru. A zajímavé je, že já jsem to řekla správně, já jsem řekla, že bych mu ji odpustila, protože když ho miluju a jsme spolu, já nevím, přes 40 let, tak nevím proč, bych mu odpustila. A druhý den vyšel bulvár a tam bylo napsáno, Švormová odpustila svému muži nevěru. Jak stačilo vynechat to jedno slovíčko, takže si každý říkal, ježišmarja, co on jako udělal.
0: A hned všichni volali a zjišťovali, ne, a litovali a utěšovali. No, by... Taky takovouhle zkušenost tedy máš s bulvárními médii a s těmi tištěnými tedy, že takhle se ozvou. Ty jsi naznačila, že Dášu tehdy Veškrnovou, dnes Havlovou, znáš hlavně jako Havlovou. Potkali jste se v divadle asi na Vinohrady.
1: No, potkali jsme se, nehráli jsme spolu teda, ale často jsme se tam vídali a tak jsem ji měla i potom, jsem ji viděla v některých inscenacích, ve kterých hrála, tak jsem ji měla ráda jako herečku.
0: Mimochodem, jak se teď díváš na to, že Vinohradské divadlo čeká rekonstrukce, bude se stěhovat, bude hrát v náhradních prostorech. Teď vlastně na konci června čeká to poslední představení v té staré budově, ještě postaru před rekonstrukcí.
1: No, to si vůbec nedovedu. Já jsem tam hrála teda naposled asi 7 let v Pygmalionu a tam stěžejní roli hrály právě ty nádherný tahy, které bohužel v tom Radiopaláci nejsou. Tak to bude asi trošku hold jiný, no. Tak co může v Radiopaláci nejsou? Není to, co je v divadlech, že jo?
0: Vysoké provaziště.
1: Vysoké provaziště a tam to jede nahoru. dolů, jde to dolů a je to hned změna okamžitě prostoru a všeho, tak jsem zvědavá, no tak oni tam jsou, tak byli tak skvělí vždycky technikáři na Vinohradech. Já jsem je obdivovala teda, protože oni se dokázali ze všem jako vyrovnat, tak asi se budou muset vyrovnat i s tím. Už jenom ten střídavý repertoár je strašný. Většinou v Evropě a všude v divadlech se hraje třeba 14 dní jeden kus, kdežto tady je, tady se hraje každý den něco jiného, tak to je pro tu techniku strašný záhul, teda to. Oni ještě, když my už jsme skončili, byl aplaus a my jsme šli domů, tak oni teprve je volali technika na scénu, bourat.
0: Tak jim to snad půjde potom o něco lépe s moderní technikou, pak ve zrekonstruovaném divadle. Libuše Švormová je naším dnešním hostem Humoriády, vybrala si Pavla Trávnička, mimochodem můžeme s ním pokračovat jeho povídání a vzpomínky humorné na babičku, anebo gratulace zelenáčům uslyšíte z úst Jaroslava Štercla, třeba Antonína Pokorného. To nabízím já proti, varianta B. Vy si vybíráte, jako vždycky, je tu telefon do studia 731 800 900, je tu SMS-kové číslo 90 01 04, posílejte humor mezera A nebo B a my budeme vaše hlasy sčítat v pořadu
5: Humoriáda.

0: vojenském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda, pokračujeme s Libuškou Švormovou, nabíráme hlasy, jak se taky dá říct. Po telefonu 731 800 900 se můžete odstnout ve vysílání a vybrat si z ukázek nabízených. Buď ta s Pavlem Trávničkem, vzpomínky na babičku, nebo Jaroslav Štercel, gratulace zelenáčům. Tak telefonní číslo můžete použít, anebo taky SMSky na čísle 90 011 04, humor, mezera A nebo B. Kdo nám volá? Dobrý den, přejeme.
4: Dobrý odpoledne. Andrej Zemník vás zdraví, Patrikovi a paní Švorovou a chtěl bych pokračování.
3: No, s Pavlem Trávničkem, tak děkujeme za to a jdeme za dalším. Dobrý den.
5: Dobrý den. Dobrý den. Já vás zdravím.
3: Poprosím stišit rádio, dělá to tohle neplechu, já to zatím stáhnu. Šáhnu. Ještě ne, tak pojďte.
5: No dobrý. Já zdravím Libušku, protože ona, já nevím, jestli bude mít svátek, nebo za chvíli, nebo jak už to bylo, ale...
6: Něco budu. S nějakou Amálií se dělím.
3: Dneska je Milana.
5: Ne, to já si myslím, že ale nějaký den zpátky.
6: V červenci, no.
5: Příště, a takže jako...
3: A co vybíráte? Úplně. To je důležité říct. Ačko nebo Bčko?
5: Já bych chtěl asi Štercla, to je jedno, to jako...
3: Dobře, tak zapisujeme Jardu Štercla, bod pro něj a ještě někdo. Dobrý den po telefonu.
7: Tady Roman Mesovec, vysvětlím Patriku, já i zdravím paní hostů.
3: Ano.
6: Paní Švormovou,
7: a Patriku, je tady strašně horko.
3: Bude ještě hůř. Musíme to přežít, vydržme to a třeba nás rozptýlí teď Pavel Trávníček, vzpomínky na babičku, protože tahle ukázka to u vás v prvním souboji vyhrála.
8: Moje babička, to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka a nejlepší bylo, když už ke konci jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila. Podle toho taky byla lakomá, co si bude říkat, no, to jenom tam na okraj. A říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR, bylo to tam nádherný u toho Baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky, jste dovoleno a spali jsme ti v Pekingu. Já říkám, kde babi? On říká, v kempingu, promiň, už se to motá. Ona byla skvělá vypravěčka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu. Sedneme do té restaurace, že jo? A ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. On říká, no ty synku, na tebe ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlevnější byla, zase já ne, že jo? Tak dala mu to, on to přinesl za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek, já přes něho vidím až k nám na Hano, naseber si to, utíkej s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila, do té kuchyně, já jsem říkal, to je mostu, na všichni po nás koukali. A za čtvrt hodiny takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala, Pavlíku, to je dobrá hospoda, vylazila jsem z toho kuchaře sviňáka, 4 masa, sem budeme chodit.
0: Yeah.
3: Pavel Trávníček a jeho babička. Libuško, co tvoje babička je?
6: Já jsem měla dvě babičky, ani bohužel jednoho dědečka, to už umřeli, ale babičky jsem měla obě z obou stran a ta ze strany tatínka, to byla velmi nobl dáma, protože byla v Nymburce a její manžel byl vrchní rada na železnici a my jsme, když jsme babičce psali třeba k svátku nebo k Vánocům, tak jsme museli napsat jméno a vdova po vrchním radovi. To ano. Bylo jako její téměř zaměstnání.
3: Ano, no tak to byly vážené funkce v té době. Kdo byl na železnici, u pošty, nebo účetnictva, nebo učitel, to byla vážená, pan lékárník taky třeba taky ještě. Ano. Já si pamatuju, že mě babička také kdysi do ciziny, když jsme žili s rodiči část mého dětství v cizině, tak poslala dopis a že máme odpovědět také naší příbuzné a tam byl předepsaný dopis, ta obálka, dopisnice, a na tom bylo velevážený pán Emil Konvička, ředitel gymnázia toho času ve výslužbě.
6: No to je právě ono, že přece to tak bylo, to měli jako povolání téměř. Vdova po vrchním radově.
3: Ano, přesně. Vážení, teď soutěž přichází na řadu, protože jsme vyčerpali dvě ukázky s Pavlem Trávníčkem. V této čase nebudete hlasovat, tady budete bojovat o knížku, jednu z pěti. Jednou z těch pěti knížek jsou i děkovačky Libuše Švormové, ta naše poslední knížka z edice Humoriády. Ale třeba tu je taky ve hře titul Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Vylomeniny Jiřího Krampula, Kulišárny Josefa Dvořáka nebo Klukoviny Uršuly Klukové. Odpovídá ten, kdo se dovolá za chvíli, až otevřu linku 731 800 900 jako první a dostane otázku, která se týká dnes hosta. Tak otevírám telefonní linku. Jako vždycky velmi rychlé. Kdo nás přepadá v éteru a ve studiu? Dobrý den.
9: Dobrý den. No tak to je šok, protože já jsem vzala mobil, jednou to zazvonilo a vy jste mi to vzal.
3: No jo.
9: Takže mě to teď překvapilo. Tak to je krásný.
3: Kdo se dovolal? Vaše jméno?
9: Antonie Střerová.
3: Antonie, jak nás dlouho posloucháte Humoriádu, Antonie?
9: Ježišmarja, to je druhý, já nevím jak dlouho, možná od začátku, ale skoro každý den.
3: To je dobře. Tohle ještě nebyla soutěžní otázka.
9: Já vím a teď nevím, jestli budu vědět.
3: Já myslím, že jo, jestli dobře posloucháte a jste takhle pravidelnou posluchačkou, vědět budete. Ptám se, kam se Libuše Švormová zhruba před 2 lety přestěhovala z Prahy. Za A do Berouna nebo za B do Brna?
9: Do Berouna.
3: Libuško?
6: Ano, potvrzuju.
3: Je to tak? No tak bylo to jednoduché, ne? Nebolelo to?
9: Ano, ne, nebolelo.
3: Tak a teď přemýšlejte, a ne moc dlouho, co si vyberete za knížku?
9: No, jestli můžu, tak na děnku.
3: Radovánky, dobře. Tak pošleme s podpisem a ještě nám zůstaňte na tom telefonu, ať víme taky kam, ať nadepíšeme i vám tu správnou adresu, když jsme tady o nich mluvili před malou chvílí. A poslouchejte samozřejmě dál Humoriádu a hlavně v pátek, už zítra, protože se bude hrát ještě o digitální rádio, budeme z těch všech výherců losovat ve hře jste i vy. Mm-hmm. Tak držím palce a ještě jednou velká gratulace. Ať se daří, mějte se pěkně.
6: Naslyšenou Toničko.
9: Děkuju.
3: My taky a děkujeme. Poslouchejte dál a vy ostatní nevyšte hlavy. Knížky se dají pořídit přes stránky humoriada.cz.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě jednou gratulace Toničce Antony z Přerova, která vyhrála tedy knížku a vybrala si radovánky. Jenom připomínám, knížky vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, jsou stále ještě k dostání a ve hře tady u nás ve vysílání až do konce června. Máte tu šanci takhle bojovat a v pátek vždycky losujeme ještě digitální rádio, což je vlastně za dveřmi, to další losování zítra nás to čeká. Teď je a ve čtvrtek s námi Libuše Švormová. Co si vybereme jako ukázku další, Libuško?
2: Tak dáme, kdyby někdo nevěděl, ale jako moment, já se tady dívám. Bošek?
1: Pavel Bošek, je
2: Pavel
1: tam.
2: Bošek, no je. A kdyby někdo nevěděl, jsou to odpovědi na silvestrovské otázky, tak to bude legrace.
3: Jaký je váš vztah k Big Beatu?
4: K Big Beatu můj vztah je vřelej, protože jsem před mnoha lety sám působil v Big Beatu vojenském, který se jmenoval Bodák 1 a v něm zpíval Karel Černoch a to byl zajímavý takový Big Beat. Po letech on ještě trval, protože se pořád obnovoval, že dokonce Šimek s Jirkou Grossmanem, když byli u téhož útvaru po mnoha letech, tak se stejným Big Beatem, ale s jiným osazením dělali. A za mě se ten Big Beat jmenoval The Smokes a za Šimka se jmenoval The Vojsko.
3: Zkráceně
4: boj. He Vojsko. A mně pořád nešlo do hlavy, proč to THE vojsko. A oni mě řekli, že je to útvar technicko-hospodářské evidence.
3: Tady je přímo specializovaná otázka. Chtěla bych být básnířkou, napadají mě totiž myšlenky, ale nedostává se mi rýmů. Co mám dělat?
4: No, já myslím, že to je výborný. Já znám spoustu básníků, kde tedy rýmy se dostavují, ale o myšlenku tedy nezavadíte to.
3: Proč nepíšete o rozkvetlé jabloni?
4: Já jsem někde četl, že lidé, kteří rádi jedí, jsou dobří. Tak si říkám, proč o rozkvetlé jabloni, když štrůdl je štrůdl, že?
3: A zvláště ten, který dělá vaše paní. Chtěl jsem mít sourozence, samotnému je mi smutno. Jak to mám zařídit?
4: No, já jsem se dozvěděl, že přijde doktor Plzák a ne snad, že by to zařídil na místě, ale řekne vám k tomu víc rozhodně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak dramatik, organizátor, taky herec příležitostný Pavel Bošek jako součást jednoho silvestrovského pořadu odpovědi na otázky, co a jak tedy zařídit. Tam se mluvilo o básnicích. Ty jsi, Libuško, vždycky měla ráda básníky a
2: no,
1: recitace.
2: Já jsem vlastně na takovém recitování trošku začala vůbec svoji kariéru. No. Já jsem se naučila ráda naspamět spoustu básní, které jsem si říkala třeba doma, mě to těšilo. A takže vlastně potom nějaký profesor češtiny mě řekl, když to slyšel, že prý mám fotogenický hlas, tehdy řekl, a že bych teda se měla věnovat tomuhle povolání. Ale začala jsem opravdu s básničkama. Jsem měla ráda poezii a dodnes ji mám ráda a některý básně přímo miluju. A umím je naspaměť, takže Skácela třeba, takový to miluju, tyhle básníky.
1: Je dnes ještě příležitost takhle někde no, zaujmout něco přednést,
2: když někde
1: pobavit.
2: Přijdu do takový na tu besedu třeba se seniory, tak poznám podle toho, podle skladby a podle jejich reakcí, jestli by se jim tam nějaká malá básnička třeba od toho Skácela hodila. A řeknu ji a oni ku podivu velice dobře poslouchají a tleskají, protože třeba se s tím nikdy takhle jinak nesetkají. Tak to se mně někdy podaří tam takhle vetknout.
1: Máš to všechno v hlavě nebo doma i knížky k poezii?
2: No, dřív jsem měla, já teďka už tolik nečtu, protože mám potíže trochu s očima, ale jako ty básničky, které říkám, ty jsem dávno uměla naspaměť. No, protože mě to bavilo se je naučit.
1: Libuška Švormová naším dnešním hostem v Humoriádě vybrala silvestrovské odpovědi na otázky. Můžeme v nich pokračovat. Už Pavel Bošek naznačil, že záhy by mohl přijít Miroslav Plzák. Jestli přijde do vysílání, je na vás. Pokud mu chcete dát hlas, tak humormezera a v SMS-kách, nebo prostě řekněte Ačko do telefonu. Nebo se rozmyslete, jestli nevěnujete ten svůj bod a hlas třeba Karlu Šípovi, Jaroslavu Uhlířovi a Luďku Sobotovi. Nabízím já proti scénku rozhovor se slavným diskžokejem. Vybíráte si tedy na telefonním čísle do studia mířícím 731 800 900 pro přímé volání, pro SMS-kaře je tu kombinace 90 011 04. Myslím, že víte všechno důležité, je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já, jo, jako já.

až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

radě mlíko, kde se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo.

všechno třeba zítra, tomu je pro všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hoconský šípy najmou ptát. Jo, ho, ho. Ahoj!

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zavysílejte si s námi tu dnešní humoriádu a podělte se o své favority. Ačko, Bčko vybíráte na telefonu 731 800 900 a naslouchá a bude se mnou píše dnes ve studiu Libuše Švormová. Kdo tam je?
2: Aranka Plzeň.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás, zdravím všechny posluchače, zdravím samozřejmě vás, Pavlíku, a zdravím paní Angeliku Markýzu Andělů a přála bych si šíta.
1: Dobře, píšeme jim bod té trojice, děkujeme za zavolání. Kdo další v této chvíli je připraven? Někdo?
3: Ano, dobrý den, já vás zdravím.
4: Dobrý
3: ano.
4: den.
3: Pana redaktora i váženého hosta paní Švormovou. A chtěla bych Ačko.
1: Píšu Ačko. Vy tam máte velký hluk, to se luxuje, nebo někdo jede na ulici? Ne, paní už pověsila, tak se nedozvíme. S kým si popovídáme teď?
5: Dobrý den, Božina, Zežace, zdravím vás, Patriku, a milou paní Libušku Švormovou.
4: Dobrý den.
5: A byla bych pro Ačko a přeju vám krásný den.
1: Dobře, ano. Děkujeme. Nezapomínejte, prosím, také stišit rádio, když se k nám dovoláte. Kdo tam je teď? Ozvěte se nám, prosím, prosím, ve spojení s námi jste. Telefon je přepojen, nikdo nemluví, tak dobře, půjdeme za někým dalším, kdo je rychlejší. Dobrý den.
6: Dobrý den, Brez Martina.
1: Ano.
6: Hlasujem za Bečko a paní Švormová, buďte veselá a zdravá. Prajem vám pohodový deň.
1: Děkujeme moc za to přání i pro Libušku. Už můžu říct, že to ve dvou třetinách hlasů vyhráli s převahou, asi bylo jich víc. Karel Šíp, Jaroslav Uhlíř, Luděk Sobota, rozhovor se slavným diskjokejem.
7: Platilo ve světě rčení, co Čech, to muzikant. Víte, my jsme shodou okolností nedávno byli za hranicemi.
8: V Lipníku nad Bečvou.
7: Ano, to jsme byli taky. To bylo za hranicemi, na Moravě jsme byli v Lipníku. To je kousek, víte, ale já myslím jindy, když jsme byli s Čedokem za hranicemi takhle těch předních dnů a tam jsme zjistili, že tohleto rčení už neplatí. Tak schválně řekni jim, co teď ve světě platí.
9: Dolar.
7: Já myslím to rčení, že už neplatí, jo? Teď platí ve světě, co Čech, to... No, to D.
9: Co Čech, to dolar.
7: Ano, tak jistě, taky někdy v létě, občas, ale já jsem teďka nemyslel naše turisty, kteří chodí po světě s napěchovanými kapsami přízlibem. Já jsem měl na mysli to rčení, že už teďka neplatí ve světě. No, teď přeci platí to rčení, napsaný. Platí rčení, no.
9: Co Čech, to disc jockey.
7: Správně, konečně. Přátelé, a my vám teď chceme představit člověka, který má na tom vlastně největší zásluhu. Možná to nevíte, ale minulý týden se v Bruselu konalo mistrovství světa disc jockeyů. No a samozřejmě jsme tam i my měli svého zástupce. Měli jsme tam prostě svoje želízko. Přátelé, to je ono, naše želízko. Ano, už je mezi námi DJ Pepa Želízko. Vítáme vás, ano.
9: Podle agenturních zpráv se náš reprezentant umístil na velice pěkném místě.
4: Ano.
9: Ovšem, na kolikátem to už agenturní zprávy neuvádí.
4: No ale turnaj to byl náročný a velice obtížný. Mimochodem, ten turnaj byl otevřený pro amatéry i profesionály, takže vlastně open by se dalo říct, že?
10: Oco?
4: Open, to cizí, to se otevřený, jako open se to píše, jo? A nebo nebyl ten turnaj open?
10: No byl open.
4: Byl open.
10: Byl, pro amatéry byl open drag. A pro profesionály byl open easy.
4: Byl vlastně open, by se...
9: Zeptám se jinak.
4: Ano.
9: Podívejte se, vy jste prý při svém soutěžním vystoupení vsadil celé na domácí repertoár. Ne na zahraniční hity jako někteří, že? To je potěšitelné. Dokonce, když jste začal svoje vystoupení, v sále to prý zašuměl.
10: No, ta deska zašuměla. Oni totiž ty naše gramofonové desky tak nějak šuměli.
4: Tak víte, tuhle tu výtku byste možná měl adresovat výrobcům našich desek v Loděnicích.
10: Tady...
4: No, v Loděnicích, tam my vyrábíme gramofonové desky.
10: A kde vyrábíme lodě?
9: Gramofonové desky vyrábíme v Loděnicích, to je název obce u Berouna, ale mě by spíš
4: zvládá,
10: že on tam ten šum asi prolejzá z Berounky. Jestli oni by přece jenom tam neměli vyrábět ty lodě.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Kombinace tedy šípovského a sobotovského humoru v téhleté ukázce, kde je navíc ještě Jaroslav Ulíř, rozhovor se slavným diskžokejem. Jakou první desku třeba měla, nebo si pouštěla, pořídila si Libuška Švormová, takovou tu klasickou gramofonovou desku?
11: No, díky tomu, že můj otec byl veliký ctitel vážné hudby, takže moje vlastně většina desek byla vážná hudba, ale naše samozřejmě, Smetana, Dvořák. Já mám dodnes ty desky, já se jich nedokážu zbavit, dokonce jsme si kvůli tomu pořídili nové šasy, takzvané, aby jsme si je mohli pouštět, protože to byly krásné desky, a takže mám Beethovena a tyhle skladatele. Já nějak pop music nějak na deskách moc nemám, člověče, mně to stačí v rádiu, já mám celý den puštěný rádio, tak tam se popů do kam dost.
1: Zpívala jsi i někdy?
11: No, bohužel jsem byla donucena někdy. My jsme hráli takovou hru, Rozmarný duch se to jmenovalo, s Irenkou Kačírkovou, která zpívala výborně, a strašili jsme Václava Vosku, že jsme byli jeho dvě zemřelé ženy, takže jsme ho chodili strašit v takových řízách jako, a já jsem tam teda tím pádem taky musela zaspívat. A vím, že to byl pro mě docela problém, protože já nejsem žádná zpěvačka. A dodnes si ale pamatuju, že jsem té Ireně zpívala: byla krásnější než já, štíhlejší než já, když ti vstříc šla po chodníku, byla kouzelnější než já. To se musela zpívat, si představ.
1: Dobrý. Mimochodem, vzpomínky na tyhle kolegy jsou i v té tvé knížce Děkovačky Libuše Švormové, tak kdo ji nemá, může si ji pořídit, když ji nevyhraje a nemá možnost si vybrat jako výhru. humoriada.cz, tam je to všechno k dostání. A teď je třeba vybrat poslední ukázku, ať uzavřeme dnešní příjemné setkání a povídání v Humoriádě. Bude to ještě to setkání se slavným diskžokejem, naším zástupcem Želízkem v ohni v cizí soutěži. A nebo když už to máme Libušku Švormovou, já navrhuju, že by to byl Láďa Županič a povídání o dabingu. Co říkáš, Libušku? Mm-hmm. Mohlo by být?
11: Může.
1: To je varianta
11: ráda.
1: B. Ačko, Bčko za slovem humor, posíláno v SMSce, anebo volejte přímo na číslo 731 800 900. Taková jsou pravidla a SMSkaři, číslo jenom připomenu, 90 011 04. Je to Humoriáda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Váš oblíbený pořad Humoriáda pokračuje. Vybíráme poslední ukázku, s kým se pobavíme. S Karlem Šípem, s Luďkem Sobotou, s Jaroslavem Uhlířem nebo s Ladislavem Županičem. Rozhodujete vy na telefonu. Čekáme na vaše rozhodnutí s Libuší Švarmovou. Kdo pak tam je?
2: Ano, dobrý den, já vás zdravím. Prosím, já řeknu, co budu chtět, ale chtěla jsem se zeptat, vy prosím jako hosté jezdijou k vám do Brna? Jako z Prahy do Brna jezdijou k vám do studia, prosím?
1: Vysíláme z Prahy.
2: Z Prahy vysíláte, já jsem to nikdy nevěděla, říkám, musím se je do životě zeptat.
3: Ano, tak když se nezeptám, nevím, správně děláte.
2: Ano, a paní Švrmovo pozdravuji, je šikovná, je zdravá, hlava myslí, nohy chodí, prosím vás, jak se učíte ty texty, vnučka, že chce být herečka, ale ona se nechce učit ty A4ky na spaměť.
4: No to se musí učit, hlavně
2: no,
4: se musí
2: to
4: učit.
2: To nepůjde.
1: Vlastně se celý život bude učit, pokud
2: bude asi buď to zubařko nebo právničko, nebo ona se to učí.
4: Ať je radši zubařkou, těch je málo, herců je dost.
2: Herců je dost a obdivuju vás, jaká jste šikouka, jak vám všechno krásně klape. Moc
4: děkuju,
2: závidím,
4: děkuju,
2: chtěla bych taky tak být.
1: Ať to klape i vám. A pro co jste se rozhodla, Ačko nebo Bčko?
2: Ačko, prosím, ano, mějte se hezký a pěkný den. Nashledanou.
1: Díky. Vám taky, děkujeme moc. Kdo další?
5: Dobrý den, tady je Karel z Krakova, Kolína, a prosím si Ačko a oba vás zdravím, mějte se krásně.
1: Vy taky, ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo se přidá?
6: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy, Patriku, zdravím vás i paní Švarmovou a já bych hlasoval pro pana Županiče.
1: Dobře, píšu mu bod.
6: Díky.
1: A už se nám to, řekl bych, i rýsuje, asi to nezmění, už je další hlasy, které bychom nabrali. Zase se posouváme dál, asi zabralo to téma, dubbing, takže o dubbingu bude mluvit Ladislav Županič, náš bývalý kolega.
4: No to jsem
1: kolega.
4: Zvědavá.
7: Ahoj. Čau.
8: Ahoj.
7: Láďo,
8: tak vy to... zdravé. Vy zdravé. Tak tady já jsem se něco vzpomněl. No. My jsme jednou točili v dubbingu takový film, ne, že by se v dubbingu šermovalo, ale jako ty herci tam šermovali. A byla to nehorázná taková blbost španělská a jmenovala se to Dick Turpin, jo? Takové, ale bylo to romantický. Já jsem mluvil toho Dicka Turpina, toho mýho přítele mluvil Jirka Zahajský. A v tom filmu nám už bylo divný, že ty hoši, co to hrají, tak jsou takový velice štíhlí a mají vykrojený obočí a všichni mají růžové rtíky a tak. A jako jsme si říkali, no tak ono si to patří k tomu koloritu. A teď tam byl takový jako záběr, kdy oni spolu takhle jako šermujou, že jo, a já tam říkám, a takhle musíme naučit šermovat celé Španělsko, aby Španělé vyhnali Francouze ze své vlasti. A jak on se zakecal, tak zapomněl se vykryt a ono trefil do toho, do košile, roztrhnul, jo. A normální herec, že by udělal takový a jo, a najednou ten herec, co hrál toho Dicka Turpina, udělal takový a. Já jsem říkal, aha, a tak jsme říkali, tak uděláme smyčku pro střižnu, jo, to je taková ta, aby se střihač pobavil, když tam někam se přijde. A namluvíme to takovým zvláštním jazykem, jak bych to řekl, no, jako je jidiš, tak je biziš. A tak jsme se domluvili tajně, Vítě Olmer to nevěděl, to režíroval a teď, jako já tam připomínám, a celé Španělsko ať povstane proti Francouzům a tečlo. 3, 2, 1, klap a já říkám najednou, říkám, on pich, říkám, Ježíši Kriste, ty jsi mě propích celýho, košilku jsi mi roztrh. A ten Zájský říkal, já můžu píchat kam chci, čím chci. Bylo to... Jako obvykle tyhle kuňárničky, bylo velice perfektně synchronní, dokonce lepší, než pak jsme to natočili normálně, že jo, bych to dal a pak byla v Olympiku předávka Brandovu a my jsme se tam občas chodili dívat na to, jak jsme to zvedli a tak jsme tam jako se šel podívat a teď takhle sedím vedle mě ten Vítě Olmer a byla paní z toho Barandova, co si to objednala, jako na schvalování a teď jako ten dubbing opravdu dobrý a ty přichází to místo a oni propíchne, já říkám, celé Španělsko musí povstát o ně, píchne, říkám, Ježiši, ty jsi propíchl košilku, já si můžu píchne, to jsem stuhnul a už to sešlo dál a celé Španělsko povstane, já říkám, Kriste pane, on to si dělal perna, tak on se chtěl pobavit taky, tak tam ve střih, víš, tady tuhle tu svičku a teď já říkám, Kriste pane, co bude, a tak jsme si říkali, no nic nebude. Protože jsme jeli, že ten perna to tam jako vystříhne na zpátek, říkám, my budeme dělat, jako že to tam není. A ta paní já jsem nepověděl, jak se jmenuje, ona měla tík normálně, jo, takový vždycky, jo, tak, tam se dělá, teď to skončilo, a my jdem za ní a suverně říká, dobrý dubbing, že jo, a ona říká, no, dobrý, ale vy jste se tam ničeho nevšimli, a my jsme říkali, čeho? No, to mi Ježiši Kriste, viď, jak mu tam propít, ty hoši začali mluvit, no, já se to až stydím říct, říká, já? A ten mi tě říká, teď mluvili normálně. Jak my se to pustíme znovu, říká, teď najednou přijde to místo a najednou se znovu zvolal. Ježiši, ty jsi nepropil koši. A my jsme se šli takhle už smát, protože to bylo divné, a ta paní říká, vidíte to, vidíte to? Já jsem opravdu magor, já to slyším znovu, já to slyším znovu.
9: Díky.
0: Humoriáda.
1: Silvestrovský kufr, taky úžasný pořad, ze kterého bereme tuhle ukázku v režii Jana Bonaventury. Mimochodem, dramaturka a spolumoderátor tohoto pořadu bude zítra hostem naší Humoriády.

hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Organizace poskytující soudem nařízené terapie lidem třeba po opuštění vězení musí klienty odmítat nebo řadit na čekací listy. Dokumenty žáků a studentů z Rakovníka připomenou vzpomínky lidí v rámci projektu Postbellum. Dnes bude slunečno s tropickými teplotami až do 35 stupňů. Je pátek 19. června. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Někteří z necelých 300 klientů probačních programů je budou muset asi opustit, upozorňují neziskové organizace. Jde především o individuální i skupinové terapie nařízené soudem nebo probačním dohledem. Ministerstvo spravedlnosti na ně letos pro dospělé klienty nedalo žádné peníze. Pro mladistvé vypsalo v dubnu dodatečnou dotaci. Pokračuje ředitelka Asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzana Tinglová.
3: Probační program je primárně zaměřený na to, aby ten člověk si uvědomil svoji vinu, přijal za to odpovědnost. 70% lidí, kteří absolvují ten program, tak v tom prvním roce, který je klíčový a nejrizikovější, nerecidivují.
2: Ministerstvo spravedlnosti taková data k dispozici nemá. Sbírat je začalo až letos. Peníze na příští rok přislíbilo. Mají být ale jen pro prokazatelně přínosné programy. Jak je bude hodnotit, zatím neví. Do projektu Příběhy našich sousedů pořádaného organizací Postbellum se opět zapojí Rakovník. Žáci tamních škol formou televizního nebo rozhlasového dokumentu zpracují vzpomínky lidí z 20. století. Svoji práci pak představí veřejnosti. Město za účast zaplatí téměř 90 tisíc korun, říká rakovnická mluvčí Kateřina Hradilová.
4: Jedná se o platbu za 3 týmy rakovnických základních škol. Navazující projekt Příběhy našich sousedů je již zavedený a osvědčený vzdělávací program pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, který propojuje mediální výchovu s výukou moderních dějin a občanským vzděláváním.
2: Přehlídka studentských divadelních představení s názvem Mladá scéna začne příští středu ve Velvarech na Kladensku. Po několika letech se tam přesouvá z Ústí nad Orlicí. Na akci se představí 15 amatérských souborů z Česka. Sport. Čeští fotbalisté remizovali ve druhém zápase skupiny mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1 a zkomplikovali si tak boj o postup do play-off. Národní tým totiž má po dvou zápasech jediný bod. Naději na účast ve vyřazovací části turnaje tak pravděpodobně získá jen vítězstvím v posledním utkání ve skupině za týden proti domácímu Mexiku. Kapitán reprezentace Ladislav Krejčí si myslí, že Češi na Astéckém stadionu můžou uspět.
5: Naprosto věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli nikdo nevěří, tak tady nemá co dělat. Počasí.
2: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně i polojasno. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů, v Polabí místy až 35.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
6: Předtím, než se to začne vařit na silnicích ve středních Čechách a nejen ve středních Čechách, tak v Praze skončila údržba v tunelech. Už se jezdí ve Zlíchovském tunelu i komplexu Blanka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: No hezky to říkáš, tak my máme přece jenom šanci v rámci fotbalu.
0: No máme.
6: Jsme šichem.
1: Dobré ráno, Střední Čechy.
6: Celá v růžovém, dneska od hlavy až patě. Úplně. I tady máš?
0: Ne, tady ne.
6: Jo, tak to je černý, tady se nechala inspirovat Janou Chládkovou, mašle v hlavě.

Dne. Je jim páteček 19. června 2026. Lenka, Honza, přejeme vám dobrý den a než se ugrilujeme, pojďme si dát pár informací nutných

0: láskou pro vás ranní páteční vysílání a Český rozhlas Střední Čechy. 5:13.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pátek 19. června. Svátek má Leoš. Jedná se o zkráceninu jména Leopold nebo Leonard. S vámi je Petr Jungmann. Hezký den. První Spartakiáda byla v Praze na Maninách zahájena před 105 lety v roce 1921. Jméno vynalezl funkcionář Federace dělnických tělocvičných jednot František Chaloupecký. Nechal se inspirovat jménem vůdce spoury římských otroků Spartakem. Edvard Beneš byl před 80 lety v roce 1946 jednomyslně zvolen prezidentem na další funkční období.
4: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha republiky.
3: Hlavou státu nebyl ani dva roky. Kuvajt vyhlásil nezávislost na Velké Británii před 65 lety v roce 1961. Britským protektorátem byla malá monarchie v jihozápadní Asii 62 let. Dnes díky ropě patří mezi nejbohatší státy světa. Výraz Kuvajt znamená v arabštině pevnůstka. Poslední sovětský voják opustil Maďarsko před 35 lety v roce 1991.
5: Viszontlátásra.
3: A Maďarsko se tak stalo první zemí bývalého východního bloku bez sovětské vojenské přítomnosti. O pouhé dva dny později opustil i naši zemi poslední sovětský vojenský železniční transport.
6: A už se nevracej.
7: Časem se hýbat nedá a nikdy jsem o tom neusiloval.
3: 85 má dneska bývalý prezident Václav Klaus.
7: Jsme přesně v tomto dni a zůstaňme u něm.
3: A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
0: Kiki.

0: 5 hodin, 18 minut, to SOS, od aby to platí i k předpovědi počasí. Prosím vás, ticho, pořbíváme.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Pardon, dnešní den, pátek 19. 30 až 33, to Polabí, 35.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Čelákovic. V úterý 23. června se můžete potkat s moderátorkou Světlanou Vitovskou, hrabětem Františkem Kinským, komentátorem Liborem Dvořákem, zpěvákem Tomášem Klusem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 23. června v 19 hodin v kulturním domě v Čelákovicích. Více informací na rozhlasjede.cz.
0: A zcela kulturní dvě vstupenky pro vás máme. Poslední možnost je získat máte v 8 hodin 15 minut. To telefonní číslo do studia platí 221 553 777. Třetí volající. Teď pojďme do lesa, tam je Pokáč a hned vedle něj i chata.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: ten falzet umím ze všeho nejlíp. Nejvíc.
1: Tak ukáž.
0: Není čas.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Finanční podpora na výstavbu dostupného nájemního bydlení se od příštího roku sníží. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO představila novou podobu dotačního programu. Dostupné nájemné bydlení. Je určený pro obce i soukromé firmy. Stát nově sníží přímé dotace na 30% základů. Celková podpora pak může pokrýt maximálně 85% ceny. Podle Mrázové peníze dostanou hlavně žadatelé, kteří v minulém období neuspěli. Soukromá lékařská ordinace v Rakovníku dostane od města přes 200 000 korun na provoz. Zařízení sídlící na Husově náměstí má kolem 700 pacientů. Kvůli velkému zájmu momentálně další nepřijímá. Do konce roku ale má mít podle odhadu zhruba 1200 klientů. Organizátoři největších vánočních trhů v Praze začali hledat adventní strom. Jako tradičně vypsali soutěž, ve které můžou lidé do 15. září zasílat tipy na urostlý jehličnan. Musí růst v Česku a být alespoň 23 metrů vysoký. Vybraný strom bude v prosinci zdobit Staroměstské náměstí. Vítěz soutěže navíc získá finanční odměnu. Zámek Konopiště na Benešovsku připravil ochlazovací prohlídky. Konat se budou ode dneška do neděle, kdy meteorologové očekávají slunečné počasí s tropickými teplotami. Během těchto speciálních tras zájemci nahlédnou do prostor, kde se šlechta v minulosti chladila. A dnešní počasí bude převážně jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 30 až 33 stupni. Hlavně v Polabí může být ale místy až 35 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Nic, ticho, tady nemáme taky nic. Ani hustý provoz, ani zdržení. Počkejte, až přijde k blská.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 45 dní teroru. Já vám tu 24-hodinovou pracovní dobu budu kontrolovat, to si pište. Popojedem.
1: No, kontroly středočeská hygiena kontroluje od začátku roku.
0: Ty taky budu kontrolovat.
1: Už jich zkontrola několik desítek tetovacích salonů. Co tam přesně zjišťují, to zjistíme už za chvíli, kdy se na jednu takovou prohlídku vydáme s naší reportérkou.
0: Těžko, nemám na sobě nic vytetovaného. Ty ano, pokud ano, kde ukáž, protože to není vidět.
1: Nemám, ale plány.
2: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Jestli se i taková Katrin nemusí bát vyrazit směr tetovací studio. Středočeští hygienici pravidelně kontrolují právě taková studia nebo tetovací salony. Od začátku letošního roku vyrazili už do 37 provozoven. Mimo jiné tam řešili taky pomůcky, tatéři. Jestli jsou oka, jestli jsou ty, které používají a starají se o pracovní nástroje, se vším, co k tomu patří, dezinfekce a taky jak nakládají s odpadem.
1: Máte jednorázový v neporušeném obalu, tak jestli se můžeme na nějaké podívat.
2: Určitě. Tu mám vlastně všechny. Datum.
3: Hygienička s tatérkami prochází salonem Forestatů v centru Berouna. Kontroluje třeba tetovací kartridže. Podle tatérky Denisy Mádlové si musí v salonu dávat pozor zejména na to, aby měli v pořádku všechny papíry.
4: Všechny smlouvy a všechny faktury mít pohromadě a všechny vlastně papíry i od odpadu mít v pořádku.
1: Fakturu nabývací doklad. Kde nakupujete, mi řekněte?
2: V pražských dvou obchodů.
3: Hygiena chodí do provozovny vždy alespoň jednou do roka.
1: Po provedené kontrole lze konstatovat, že ani při dnešní kontrole nebyly zjištěny nedostatky ani malé, ani hrubé.
3: Říká hygienička Iva Žovincová.
1: Určitě vždycky kontroluju zásady osobní hygieny, zásady provozní hygieny, kontrolujeme tetovací barvy a tetovací inkousty.
3: Nedostatky podle ní nachází hygienici v oficiálních provozovnách málo kdy.
1: Pokud je to nějaký malý nedostatek, takže zrovna v tu danou chvíli došla třeba zásoba papírových ručníků a to oni většinou i v průběhu té kontroly prostě doplně.
3: Problémem jsou podle Ivy Žovincové spíš místa, která nemají na tuto službu žádné povolení.
1: Bohužel se setkáváme v poslední době na různých sociálních sítích s velkou nabídkou těch služeb, ale ne všechny jsou oficiální, ne všechny jsou poskytovány odborně a v nějakých vyhovujících podmínkách.
3: Pokud hygiena najde hrubý přestupek, může provozovateli udělit pokutu nebo tatérské studio i zavřít. Na Berounsku ale v loni ani od začátku letošního roku žádné sankce neudělila. Z Berouna Laura Hájková, Český rozhlas.
0: Do toho času bez tetování. Pěkné ráno 5.42. Za chvíli počasí a středoče.

0: jsme regionální, dorazíme do Otvovic, Ludka odpočívá, tak doufám, že chrní tluče špačky.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Do toho budu servírovat předpověď počasí. Dneska bude, Františku, vedro. Vedro, ruka dolů. Já bych si vzal nějaký ručník, něco, co se dá namočit a s tím chodit, pokud je nutné někam chodit vůbec v průběhu těch rozpálených dnů, tak aby člověk se měl možnost přikrýt nebo nějak setřít nebo osvěžit. Nechávám to na vás, Pavle Karasy, ten výhled.
2: Tak já myslím, že o víkendu na kolo to určitě nebude, protože ty teploty budou dál stoupat. Už zítra čekáme teploty mezi 30 a 33 a v Polabí se ojediněle teplota dostane až na 35 stupňů. No a ta sobota bude zřejmě dnem, kdy ty teploty vyšplhají nejvýš. Bude samozřejmě už od dnešního dopoledne platit výstraha před vysokými nebo dokonce velmi vysokými teplotami. V sobotu se totiž teplota odpoledne může zastavit až na 35 stupních Celsia. No a samozřejmě noc na sobotu může být tropická. Při přechodně zvětšené oblačnosti se ale budou už vyskytovat první přehánky anebo bouřky. No a ty bouřky můžou být samozřejmě i silné, takže pozor na přívalový déšť, kroupy, případně silnější nárazy větru. Ta bouřka ale samozřejmě, já myslím, že v těch horkých dnech příjemně ochladí ten vzduch během odpoledne, ale taky pozor na ten nepříjemný pocit dusna, protože samozřejmě vyšší vzdušná vlhkost a tyto vysoké teploty povedou právě k tomu nepříjemnému pocitu dusna, no a to vy dobře znáte.
0: Samozřejmě ještě, když to Pavel Karas takhle podá, tak já jsem spokojen.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Jak se dá s takovým hlukem v uších a v mozku žít? A kde hledat pomoc, když klasická léčba selhává?
4: Já si myslím, že jsem vlastně dospěla do fáze, kdy mám svůj tinnitus poměrně ráda.
3: S panem docentem Zdeňkem Fíkem o moderních možnostech léčby a cestě ven z labyrintu neustálého zvuku.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: I v tom vedru jsou Střední Čechy kulturní, jak moc, řekne Denisa za chvíli.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Do Slaného se o víkendu vrací oblíbený festival Slánský tuplák. Od pátku do neděle zaplní Masarykovo náměstí koncerty, přehlídka malých pivovarů, dobré jídlo i program pro celé rodiny. Na pódiu vystoupí například kapely Brutus, Nezmaři, Hammer nebo Daniel Krop Band. Chybět nebudou ani oblíbené devadesátky s DJ. V neděli mezi 10. a 14. hodinou navíc program doplní Den pro děti s atrakcemi a zábavou pro nejmenší. Co si takhle užít letní kino na Majerovce? V bývalém dole Majerau ve Vinařicích u Kladna se bude od 22 hodin promítat pod širým nebem nová česká komedie z prvky road movie Pět švestek režiséra Jana Svěráka. Vypráví příběh pětice starých přátel, kteří se vydají za dobrodružstvím na moři. Těšit se můžete na herecké osobnosti, jako jsou Lenka Termerová, Oldřich Kaiser, Petr Kostka nebo Dana Syslová. Vydejte se do Kutné Hory na Vinařskou noc, která se uskuteční v předvečer tradičního královského stříbření. Pod chrámem svaté Barbory se od 18 hodin představí vinaři z Kutnohorska a Kolínska a nabídnou ochutnávku bílých, červených, naturálních i tradičních vín. Chybět nebude živá hudba, občerstvení ani jedinečná atmosféra historického města. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Šest hodin.
4: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Senioři by kvůli vysokým teplotám měli pobývat ve stínu, upozorňují lékaři. Muž na Berounsku střílel po policii, poté zřejmě spáchal sebevraždu. Dnes čekáme slunečné počasí s tropickými teplotami až do 35 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Dnes a o víkendu budou teploty na většině míst v Česku vyšší než 30 stupňů, varují meteorologové. Podle lékařů by si na vedra měli dát pozor například starší lidé. Ti by měli pobývat ve stínu a ideálně v chlazených prostorech, říká místopředseda Sdružení praktických lékařů Michal Bábíček.
5: Tak, aby nebyly vystaveny

0: jednak přímému slunci a jednak vysokým teplotám, při kterých ztrácí nejvíce tekutin a mohlo by pak dojít k úpalu, po případě k úžehu na přímém slunci. Pravidelně, zejména teda během dne, použít tekutiny nejlépe nesycené, neslazené, tak aby byly zavodněni a mohli těm vedrům čelit při tom zvýšeném pocení.
1: Muž se zbraní v Králově dvoře na Berounsku večer střílel po policistech a zabarikádoval se v domě. Když dovnitř pronikla zásahová jednotka, našla ho mrtvého. Nikdo další se nezranil, uvedla to policie na síti X. Mluvčí krajské policie Barbora Šnévajzová doplnila, že střelec s největší pravděpodobností spáchal před vstupem policistů do domu sebevraždu. Policisté na místo vyjížděli krátce po 6:30 večer kvůli oznámení, že se ve městě pohybuje muž, který vyhrožuje lidem střelnou zbraní. Nezasahující jednotky pak několikrát vystřelil. Okolnostmi případu se teď bude policie dále zabývat. Socha vojevůdce Radeckého by se měla vrátit na pražské Malostranské náměstí. Podpořili to pražští zastupitelé. Metropole požádá Ministerstvo kultury o vydání originální sochy, která je uložena v lapidáriu Národního muzea. Podobizna Josefa Václava Radeckého z Radče byla na náměstí do roku 1919. Její návrat by měl připomenout významnost českého šlechtice, říká zastupitel Jiří Pospíšil z TOP 09.
2: Radecký je mimořádně významná osobnost našich dějin. Byl to Čech, příslušník české šlechtické rodiny, který se sám vypracoval a patřil k nejvýznamnějším vojevůdcům 19. století. Byl protivníkem Napoleona, byl guvernérem Lombardie a tak dále.
1: Návrat sochy nepodpořila například opoziční zastupitelka Kristýna Drápalová z uskupení Praha sobě, která řekla, že by mu měla předcházet větší odborná a architektonická debata. Počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně i polojasno. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů, místy ale až 35, hlavně v Polabí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
4: Dálnice D10, 50. kilometr, kdo jedete směr Turnov, je tam odstavené auto. Opatrně, kdyby něco, volejte zelenou vlnu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, Střední Čechy.
4: Pozor, na vědomost se dává, že trhový Štěpánov na Benešovsku slaví 900 let. A nabídneme k tomu podrobnosti už za chvíli, ne za 900 let. Tolik saxan tady nemáme.
3: Dobré ráno, Střední Čechy. S Honzou Macounem.

0: 6 hodin 10 a půl minuty v Trhovém Štěpánově na Benešovsku dneska začínají oslavy a ne jen tak malé, 900 let od první písemné zmínky. Tak kdo tam dorazíte, tak uvidíte, můžete nakupovat staročeský jarmark, třeba na zítřek vedení radnice naplánovalo slavnostní průvod a uložení schránky pro budoucí generace. Během staletí se město stalo významným centrem regionu, kam už nejezdí pravidelná vlaková doprava.
1: Františka Pacovská, místní pamětnice.
2: Celý život žiju ve Štěpánově. Já jsem tady byla jako úřednice a v podstatě jsem byla matrikářka.
1: A vy jste mi tady teď přinesla takovou zajímavou, nevím, jestli říct knihu, je to v takových pevných deskách, je tam tady nápis pamětní kniha.
2: V podstatě kronika Trhového Štěpánova. Tak název Štěpánov je odvozen zřejmě od vladyky Štěpána, příslušníka kmene Zličanů, který zde postavil tvrz zvanou Štěpánov. Takže z toho se stal Štěpánův majetek a potom pravděpodobně i název Štěpánov.
1: A tady je taky zajímavá informace, v době největšího rozkvětu měl Štěpánov podle zápisů v obecní kronice 8 pivovarů a 21 hospod.
2: Dneska máme bohužel jenom jednu restauraci.
1: To bylo tady trochu historie a aby na druhou stranu budoucí generace věděly, jak se v Trhovém Štěpánově žilo v roce 2026, bude v rámci oslav uložena na náměstí časová schránka. Součástí bude taky dopis, kousek mi z něj přečetl nezávislý starosta Josef Korn.
3: Milí potomci, přejeme vám, abyste si uchovali úctu pravdě, lidské důstojnosti, svobodě a odpovědnosti. Chraňte své město, jeho historii, krajinu i kulturní dědictví.
1: A právě odkaz předků město uchovává i ve svém muzeu. V něm ukazuje, jak se kdysi žilo a v těchto dnech je v něm taky výstava obrazů místních umělců. Tématem je samozřejmě město a jeho okolí. Průvodcuje v něm další místní pamětnice Marta Matoušů.
4: Vystavuju tu malíři jak z Lašiny, ze Štěpánova, ze Zdislavec.
1: No a teď mě zaujalo, že tady je jeden obraz s žabákem, který se tak hoví na nějakém listu. To nějak souvisí taky se Štěpánovem?
4: Ano, souvisí. Když se jede směrem ze Štěpánova na Vlašim, je po pravé straně rybník Doleček, a který byl dřív plný žab. Takže když se přijíždělo ke Štěpánovu, bylo slyšet jenom kvákání žab, takže Štěpánov má přezdívku v Žabákov.
1: Oslavy budou ve Štěpánově celý víkend. V neděli odpoledne je zakončí cymbálová muzika. Z Trhového Štěpánova Věra Hájíková, Český rozhlas.
0: Do Žabákova, to se znamenám, 6.13, pěkné ráno, tady Český rozhlas, střední Čechy.

0: Páteček, 6 hodin 16 a půl minuty, přeji vám pěkné ráno. Pozor, Pavel Karas upozorňoval, nepříjemný pocit dusna a bude nejen dneska, ale dusno bude i o víkendu.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Mateo Blamáš, to je zkrátka den, u kterého myslím, že většina z nás se zapotí a ti, kteří ne, tak budou někde v tom chládku, ale nemyšleno tím v base, prostě budou odpočívat. Nepřetěžujte se, dostatečně pijte tekutiny a usmívejte se na ten svět. Nemáte důvod? Vždycky si můžete najít důvod. Dnes vymetená obloha na teploměru i asi 86 stupňů a rozhodně nebude pršet.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Také zdravím, hezké ráno, tak v Praze je zatím klidný provoz, bez komplikací, menší zdržení tradičně na konci Kbelské ulice, před semafory v Hloubětíně je to pouze na pár minut a pár minut se zdržíte také v Karlovarské do centra před Slánskou ulicí, jinak teď zatím po 6. hodině naprosto klidný provoz.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Připomínám, ještě dneska máte možnost vyhrát nebo získat, zasloužit si dvě volné vstupenky na Rozhlas jede za vámi. Už v úterý se zastaví celý tým Aleše Cibulky s rozhlasem ve Středních Čechách v Čelákovicích. 221 553 777 je telefonní číslo do studia a zkusit své štěstí můžete v 8 hodin a 15 minut. A pojďme dál, vidím tady další poznámku a ta bude o něco dřív, až v úterý je tedy rozhlas jede za vámi v Čelákovicích, ale v sobotu a v neděli rozhlas ve vašich budkách, no a hvězdné návraty. Jak to tak vidím, ano, ano, ano, tak ty zítřejší v 16.04 s Patrikem a na téma rozvody. A nedělní hvězdné návraty budou patřit, no ano, to taky, máme rádi. Ježiš, ta její zahrada, ta je nádherná. Dvakrát jsem v ní seděl a kouřil a odpočíval. Iva Hitnerová, že to není jenom herečka, se dozvíte taky z našeho vysílání. Je to i něžná žena a skvělá řidička.
1: Kde,

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mladé Boleslavi a Mnichově Hradišti na 100,3 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Ano, někdo může mít takové veselý páče pátek.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Česká pošta každoročně zvyšuje počet budov, které prodává městům a obcím. Převádí pak na ně i poštovní služby. Od roku 2023 jich takto prodala už 71. V červenci začne provozovat poštu třeba i Sedlec Prčice na Příbramsku. Město plánuje odkoupit taky budovy se třemi byty. Cena je 11 milionů a 120 tisíc korun. Zastupitelstvo v pražských Řeporyjích bude mít více členů. Místo dosavadních 11 by to mělo být od nového volebního období 15. To je počet potřebný pro založení rady městské části. Tento krok má pomoci lépe rozložit pravomoce ve vedení. Stadion v Kladně bude mít nové osvětlení. Jelníci ho nad jednu ze dvou ledových ploch umístí do poloviny srpna. Provoz haly to omezí asi na týden. Bývalý prezident České republiky dnes slaví 85. narozeniny. Hlavou státu byl mezi lety 2003 a 2013. Předtím zastával taky post premiéra, ministra financí nebo předsedy poslanecké sněmovny. Klaus stál u zrodu Občanské demokratické strany a 11 let byl jejím předsedou. Před vstupem do politiky působil jako bankovní úředník a prognostik. Po svém odchodu z prezidentského úřadu opustil aktivní politiku. V současnosti vede vlastní institut Václava Klause a dál se vyjadřuje k otázkám vnitřní i zahraniční politiky. A dnešní počasí bude převážně jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 30 až 35 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Odstavené auto na dálnici D11 na 12,5 kilometru ve směru do Prahy a čerstvá nehoda v Praze na Poděbradské. Pozor, křižovatka Poděbradská a ten okruh, to znamená tam, jak jsou ty tramvaje, jak se točí. Na Poděbradské, zkrátka v Praze 9, dvě auta v sobě. Nepříjemná křižovatka, tak opatrně na cesta.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Máme 6:32, ještě že tě lásko mám. Zpívá Petr Kolář a tady naše zpravodajská vědma láska, která to dává všechno dohromady. Teď řekne, co bude.
1: Bude fotbal.
0: No,
1: včerejší utkání fotbalové reprezentace na mistrovství světa nedopadlo úplně podle představ.
0: Dopadlo, aspoň jeden bod máme a reportáž za chvíli.
1: Přesně tak.

0: Původně jsem si myslel, že bude reportáž na téma, jak myjeme nádobí a ono ejhle, přece jenom je to sport, česká reprezentace, dobře rozehraný zápas s JAR, Jihoafrickou republikou, nedotáhla do vítězného konce, bohužel druhé utkání na mistrovství světa ve fotbale, které spolupořádají Spojené státy americké, Kanada a Mexiko, skončilo remízou 1-1. Ze stadionu v americké Atlantě tak odcházeli někteří čeští fanoušci nespokojení.
1: Můžou být rádi, že získali ten bod. Za tu remízu můžou děkovat.
2: Takže jste nespokojený s výkonem svěřenců trenéra Koubka?
1: Pokud někdo aspoň trošku rozumí fotbalu, tak nemůže být spokojený s tím, co hráli.
2: Proč?
1: Chcete mi říct, že to byl dobrý fotbal z naší strany? Jestli hráli 5-7 minut celého utkání, tak za to můžeme být rádi. Kolik byli ball position? 30%, 35%, 35%? S tím se nedá vyhrávat.
2: Nesl těžce předvedený výkon českých reprezentantů fanoušek Tomáš. Podobně průběh utkání viděl i trenér Jihoafrické republiky Hugo Bruce.
3: Jediné, co Česko hrálo, bylo, že nakopávali míče na 195 cm vysoké útočníky vepředu, kteří se je snažili sklepnout pro spoluhráče. Jenom z toho byli nebezpeční. Myslím, že jsme si zasloužili víc než bod.
4: Víte jeho názor, já mu neberu, já mám opačný.
2: Nesouhlasil s Brusem jeho protějšek, trenér české reprezentace Miroslav Koubek.
4: Tak výsledek samozřejmě nás mrzí, protože myslím, že máme jaksi oprávnění se domnívat, že na základě vytvořených šancí jsme k tomu vítězství měli blíž. Chyběl tomu druhý gól, takže je to škoda. No. Tak měli jsme určitě, jsme o tom přesvědčeni, k tomu vítězství blíž. Nicméně máme bod a před sebou další zápas.
2: Jak se vám líbilo utkání, ve kterém česká reprezentace neudržela vedení, nakonec zápas skončil remízou 1-1?
5: A to si mě snad ani neptejte, bylo to hrozný. Dali jsme gól a pak jsme dělali prešovský beton, to bylo prostě strašné.
2: Takže výkon se vám nelíbil svěřenců trenéra Koubka?
5: Ne, výkon se mi nelíbil vůbec. Nelíbilo se mi, že jsme nepodrželi balón, prostě nedokázali jsme dát víc jak 3 přihrávky, pak nákopy dopředu, prostě hrozný.
2: Věříte národnímu týmu, že postoupí do vyřazovací fáze?
5: Upřímně, ne. Budu fandit, samozřejmě, fandím. Budu fandit i proti Mexiku, ale nevidím to.
2: Usmál se další Tomáš, který fandil národnímu týmu v dresu české reprezentace. Ta má před sebou velmi náročný úkol. Ve čtvrtek ji čeká domácí Mexiko, které by měla v ideálním případě porazit, aby postoupila do vyřazovací části mistrovství světa. Momentálně mají Češi na kontě bod po prohře s Jižní Koreou a remízou 1-1 s Jihoafrickou republikou. Z Atlanty Mikuláš Jáša, Český rozhlas.

0: Dnešní odpolední program v našem vysílání patří doktorce Kateřině Cajdamlové. Patrik dorazí taky. Jaké bude téma, řekneme za pár minut. Teď ale jiné povinnosti.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Dneska pro pátek 19. června platí, že pátek přinese vlastně převážně jasnou oblohu, jen přechodně bude polojasno, dešť, meteorologové nečekají a teploty zamíří vysoko. Vysoko nad 30. Odpolední maxima 30 až 33, v Polabí až 35. A je mi horko teď.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Ano, na silnice jedeme se podívat taky na to, jak to vypadá aktuálně v rámci zelené vlny. Hlavní město hlásí, že nic, jenom ta Poděbradská. Na křižovatce, kde se protíná okruh, kde končí tramvaje, Starý Hloubětín, tak dvě auta po nehodě, nehoda by měla být dána co nejrychleji ke straně. To není zbožné přání, to se chystá.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: 6 hodin 49,5 minuty. Dobré ráno do prádelny.
1: Vesele a zdravě.
2: Dobrý den.
3: Hezký poslech Českého rozhlasu, který se bude dnes odpoledne věnovat zdraví.
2: Téma zní světloplachost.
3: Stává se vám někdy, že vás bolí oči při jasném světle? Zavíráte víčka při řízení, když vás míjí auta s rozsvícenými světly?
2: Mhouříte oči přes den, pálí vás v nich nebo řeže?
3: Máte přitom slzy v očích, rudnou vám nebo pálí? Dejte nám o tom vědět.
2: Na tohle se dnes zaměříme a vy už se teď můžete na tyto problémy ptát ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz nebo na Facebooku pořadu Veselé a zdravě.
3: Nebo nám hned teď nahrajte svůj vzkaz a popis takových problémů s očima na záznamník s číslem 221 553 770.
2: Ještě jednou vám zopakuji to číslo pro vaše dotazy 221 553 770.
3: Problémům s mžouráním a pálením očí na světle se budeme věnovat živě dnes odpoledne po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
2: Reprízu uslyšíte také dnes po 20. hodině a téma je světloplachost.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Zprávy v 7 hodin, už to nevidět, klepou na dveře, vlastně oni nemusí, oni jdou automaticky, stejně kdyby řekne, tak přijdou.
3: Sedm hodin.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Policisté dnes na silnicích kontrolují alkohol a drogy za volantem. Dvě pumy se budou z nelegálního zooparku ve Zvoli nedaleko Prahy stěhovat do farmaparku pod Lihnicí v Pardubickém kraji. Dnes čekáme slunečné počasí s tropickými teplotami až do 35 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policejní hlídky se dnes na silnicích zaměřují na alkohol a drogy za volantem. Akce potrvá do půlnoci a zapojí se do ní stovky policistů z celého Česka. Kontrolovat budou hlavní tahy, silnice prvních i druhých tříd v okolí větších měst a taky místa, kde se konají velké společenské akce, říká policejní mluvčí Violeta Siřišťová.
5: Důležité je opět připomenout, že alkohol ani drogy za volant nepatří. Řidič, který usedne za volant pod jejich vlivem, ohrožuje nejen sebe, ale i všechny ostatní účastníky silničního provozu. Za takové jednání hrozí vysoká pokuta, zákaz řízení a v závažnějších případech může jít i o trestný čin.
3: Z nelegálního zooparku ve Zvoli nedaleko Prahy je potřeba odvést zbývající dvě pumy americké. Českému rozhlasu se podařilo zjistit, že by zvířata měla putovat do farmaparku pod Lichnicí v obci Nový Dvůr na Pardubicku. Zatím ale chybí potřebné dokumenty.
6: Plot okolo výběhu je z kovu, ubytování pro pumy je dřevěné.

0: Má 130 metrů čtverečních, což je přesně na dvě pumy.
1: Majitel farmaparku Vojtěch Hájek.
0: S tím, že vlastně každá má svůj vlastní noclehárnu.
1: Výběh je postavený bez stavebního povolení. Majitel žádá úřady o dodatečné stavební povolení. Majitel pum Tomáš Machač bude po kolaudaci výběhu potřebovat povolení od veterinářů.
2: Nejdříve zajistit dobrozdání od veterinářů, že zvířata jsou schopná převozu.
1: To potvrzuje mluvčí státní veterinární správy Petr Majer.
3: Dosud nezažádal o veterinární osvědčení k přesunu.
1: Nelegální zoopark ve Zvoli řeší v přestupkovém řízení i úřad v Černošicích. Z Nového dvora Radek Duchoň, Český rozhlas.
4: Oblastní nemocnice v Příbrami dnes pořádá čtvrtý ročník festivalu Díky Fest v příbramském letním kině. Letos je na programu mimo jiné 5 hudebních vystoupení, včetně koncertu Monkey Business. Pokračuje mluvčí nemocnice Martin Janota.
5: Jedná se o hudební festival, který se vždy koná kolem Světového dne dárců krve, který připadá na 14. června a vlastně je to oslava dárcovství krve a pomoci. Sport.
4: Po volejbalových velmocích Itálii a Spojených státech amerických dnes české reprezentantky čeká na druhém turnaji Ligy národů na Filipínách další v podobě Japonska. Pátý celek světového žebříčku zatím po 5 zápasech drží neporazitelnost, zatímco bilance Češek jsou 3 výhry a 3 porážky. Utkání na Filipínách začne ve 14 hodin. Počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně i polojasno. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů, místy ale až 35, hlavně v Polabí.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
7: Kdo jedete po silnici 38 z Nymburka do Mladé Boleslavy, tak na výjezdu z Nymburka u odbočky na Bobnici, tak tam, co končí to měření rychlosti, po nehodě 2 osobní auta. Jak moc brání provozu, případně zavolejte. Děkujeme.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
7: A s láskou optimistickou Olga Lounová a taky Klára a Činasky. Ano, taky máme Petra Janů, už nejsem volná, děkujeme za sdělení, ale to nepatří to spíš do zpravodajství.
6: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Po lásky, teď ano, hodí se to v 7.11.
1: Region Express.
0: Takže pozor, přátelé, už zítra Mníšek pod Brdy a jistí to den, regionální den pražské integrované dopravy. No, bude to k příležitosti 30 let od integrace do krajského systému. Tomáš Kopáček tam rozhodně nebude chybět.
2: Regionální den pražské integrované dopravy je akce pro veřejnost, která se tentokrát koná v Mníšku pod Brdy, v prostorech před zámkem. Důvody pro uspořádání akce právě na tomto místě přibližuje mluvčí pražské integrované dopravy Filip Drápal.
3: Právě Mníšecko bylo před 30 lety zapojeno do pražské integrované dopravy. Začaly tady jezdit autobusy z Prahy v poměrně krátkých intervalech na jízdenku, která se dala použít i na pražskou MHD. Takže připomeneme si toto významné výročí.
2: Organizátoři dopravy připravili do Mníšku pod Brdy takzvaný regionální den s bohatým programem.
3: Hlavním tahákem budou jízdy historickými autobusy, budou tady také i historické vlaky. Ty autobusy budou jezdit do různých tras v okolí Mníšku a také do Prahy. Centrem oslav bude Mníšek pod Brdy, kde se zároveň ten den koná tradiční mníšecký festival vína na místním zámku, takže to celé propojíme a díky tomu tady bude bohatý program pro celou rodinu. Chybět nebude také náš informační stánek a mobilní informační centrum Bitpoint, kde bude možné si pořídit lítačku na počkání.
2: V rámci oslav 30 let se nezapomene ani na praktické exponáty, které připomenou začátek používání informačních systémů, hlášení zastávek anebo typických žlutých označovačů jízdenek.
3: To budeme na této akci také připomínat v rámci panelové výstavy a bude si tady každý moct vyzkoušet právě ty historické jízdenkové automaty nebo třeba hlášení zastávek od paní Hazdrové, která dneska už vlastně v Praze nehlásí zastávky, ale v regionu ještě ano.
2: Kromě pravidelného spojení budou na akci vypraveny i posílené linky.
3: Kromě těch speciálních jízd autobusy nebo vlaky, kterými se právě lidé dostanou i z Prahy, tady funguje v krátkém intervalu autobusová doprava pravidelná ze Smíchovského nádraží a cesta do Mníšku trvá zhruba 35-30 minut.
2: Akce bude probíhat od 17 hodin. Kompletní program a jízdní řády linek naleznete na webu pid.cz. Pro Český rozhlas Tomáš Kopáček.
0: Jak autobusem z Prahy Smíchova do Mníšku pod Brdy 20, 30, 35 minut. Vlaky tam taky vedou, jo, mají tam koleje. Sice už od nového jízdního řádu tam asi moc zajíždět vlaku nebude, ale stále tam jsou.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: Za chvíli počasí, zelená vlna a podrobné počasí z Kavčích hor s Alenou ve 3:15.

0: 7 hodin 17 minut.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Řeknu to stručně, nahoře vymeteno, modrá, ale moc bych se tam nedíval, aby vás nevypálilo, ano. A na teploměru je jedno, jestli Polabí nebo mimo Polabí, bude přes 30, takže i možná tropický den, páteček, 19. června.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Ještě se podíváme, jak to vypadá s dopravou v Praze a nejbližším okolí. Páteční provoz bývává volnější, ještě navíc vědomím toho, že bude tak, jak bude v plánu, tak to já už bych odjel na chatu minulý týden, ale o chatě to bude mimochodem taky už za chvíli, pojedeme na víkend a těmi nejmenšími, co si o chatách myslí, uslyšíte už za pár minut. Teď ale pojďme do infoservisu TSK Praha na dispečink na bojiště, ať máme jasno i zde.
2: Dneska ráno tak v Praze silný provoz na hlavních tazích na jižní a štěrboholské spojice. Pomalej se jede před Průmyslovou ulicí. Ty kolony jsou jak od sjezdu na Štěrboholi, tak také od Spořilovské obou směrně na 10 minut. Na severu metropole stále pomalejší provoz v Liberecké ulici. Kolony tam začínají za sjezdem na Střížkov a pokračují až do Holešoviček a k vjezdu do tunelu Blanka. Plní se okolí křižovatky Vypich, a to jak v Bělohorské obou směrně asi na 10 minut, tak také v Kukulově ulici pomalej se jede od Plzeňské k Vypichu. A na Pražském okruhu čekejte kolony obou směrně před sjezdem na Ořech, směrem z letiště na D1 to zdržení delší, od Plzeňské D5 k Ořechu asi 15 minut navíc.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Příbrami a Dobříši na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas a teď budete chtěli nechtě poslouchat i Lenku.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Pražský zastupitel a kandidát ANO na primátora Ondřej Prokop chce dnes dopoledne na tiskové konferenci vysvětlit, proč nezveřejnil v majetkovém přiznání své tři pražské družstevní byty. Zastupitelé hlavního města ho včera zbavili funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva. Vysvětlení po něm požaduje i premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Na fakt, že Prokop byty nepřiznal, upozornil ve středu server Seznam zprávy. Politik k tomu dříve uvedl, že to bylo opomenutí a na byty zapomněl. Nemocnice na Františku v Praze rozšiřuje péči o ženy se zvýšeným genetickým rizikem nádorových onemocnění. Součástí nové péče jsou například pravidelná preventivní vyšetření. Nemocnice zároveň pomáhá testovat i další členy rodiny. Do projektu Příběhy našich sousedů, pořádaného organizací Post Bellum, se opět zapojí Rakovník. Žáci tamních škol formou televizního nebo rozhlasového dokumentu zpracují vzpomínky lidí z 20. století. Svoji práci pak představí veřejnosti. Město za účast zaplatí téměř 90 tisíc korun. Dnes je noc Sokoloven. Už po 12. ji pořádá Česká obec sokolská. Tématem letošního ročníku je poezie. Zapojené jednoty tak vymýšlejí například takzvané limeriky, což jsou krátké pětiveršové humorné nebo nonsenzové básně s rýmovanou strukturou. Po celém Česku dnes lidé můžou navštívit 130 sokolských jednot. Víc informací k programu je na webu České obce sokolské. A dnešní počasí bude převážně jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 30 až 33 stupni. Hlavně v Polabí může být ale místy až 35 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: 2 minuty po půl osmé a silnice středních Čech. No, už začínají být pěkně rozpálené. Kde se co děje? Tak ze středních Čech nemám informace, že by bylo nějaké zásadní kolize, karambolu, možná jen poruchané auto na dálnici D5 na 22. kilometru ve směru do Prahy, to znamená na sjezdu nebo u sjezdu na Beroun západ. A nehody v Praze, u Šalamounky, u Národní galerie nebo Štěrbohovská spojka.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: No a dál, kolegyně.
1: Psychiatrická nemocnice Kosmonosy otevřela nové centrum ambulantních služeb. Lékaři tam poskytují psychiatrickou péči, včetně využití nejnovějších metod neurostimulační léčby. Za chvíli si řekneme podrobnosti.
0: Máme jednu kolegyni, říkejme jí třeba Klára, která je přímo z Kosmonos a zeptám se jí, jestli se to projevuje na kvalitě žití a bytí v této obci.

0: Vysočinou. No, kdo jede do Brna, tak samozřejmě ví, že tam se ještě 300 let bude opravovat ten sjezd, nájezd, ta hlavní část, ta dálnice D1. No, ať to silničářům jde, ne, my jako řidiči, nebo ti, kteří tam bydlí, tak samozřejmě my to chápeme, že se to musí opravit. Toho smajlíka ředitelství silnic a dálnic musíme to opravit, si určitě necháme aspoň v té hlavě. Pojďme se podívat dál. Ten, kdo ty nervy nenechá na uzdě a nepodaří se to, no tak pak může zamířit třeba do Kosmonos. Nové centrum ambulantních služeb totiž právě funguje v psychiatrické nemocnici Kosmonosy a lékaři tam poskytují psychiatrickou péči, včetně využití nejmodernějších metod, takzvané neurostimulační léčby. Kdyby náhodou pavilon M to jistí.
1: Moderní ambulance, všechno nové, moderní přístroj. Pane doktore, vy máte v ruce takovou červenou kuklu s přístrojem. Na té kukle je spousta čísel C2, G1, P7, jestli vidím správně. Co to je za kuklu?
2: Je to EEG čepice.
1: Lékař Gabriel Dorák.
2: Tady to využíváme v podstatě při nalezení bodů k stimulaci elektrickým proudem pomocí Rebox přístroje.
1: Kuklu si nasazuji na hlavu. Vy pouštíte přístroj. Co na tom přístroji vidíte?
2: Vidím tam vlastně parametry, které používáme a nastavují se individuálně každému pacientovi a používáme vlastně při léčbě těch různých jako psychiatrických poruch, jako například deprese nebo úzkosti nebo bažení při syndromu závislosti a tak dále.
1: To mluvíme o té elektrostimulaci.
2: Ano.
1: A máte ještě magnetickou stimulaci.
2: Pacient se posadí na křeslo, tohle magnetické pole ovlivňuje určité procesy v mozku, jo, a určité oblasti v mozku, které jsou zodpovědné například za depresi. A je taky účinná při léčbě posttraumatický stresový poruchy, obsesivní kompulzivní.
3: Rozšiřování ambulantní péče o pacienty s duševním onemocněním je podle náměstkyně nemocnice Veroniky Kotkové součástí reformy psychiatrické péče. Pracují tady i takzvaní peer konzultanti, tedy lidé, kteří duševní nemoc prodělali.
4: Peer konzultant je profese, která je v naší republice poměrně mladá. Začala vznikat kolem roku 2022 v naší nemocnici, kdy jsme přijali prvního peer konzultanta. Peer konzultanti mají vzdělání, prochází kurzy, které vlastně připravují pro tu práci tady, aby mohli předávat svůj příběh zotavení ostatním pacientům.
3: Ředitel nemocnice Jan Křen připomíná, kolik nový prostor stál. Korun.
5: Ta rekonstrukce v součtu stála zhruba okolo 11 milionů korun.
3: Nemocnice ročně ošetří kolem 3000 pacientů s průměrnou délkou pobytu 50 dní. Z Kosmonos, Radek Duchoň, Český rozhlas.

0: nosil saláby rysovaná. Se nejím, že ty italky jsou takový placat.
1: Se úplně ne.
2: No, já se obávám, že ty cikády budou slyšet v průběhu víkendových dnů. Ale no, dobré ráno ve středních Čechách, vítej u nás.
3: Pěkné ráno, přeju.
2: Vylisovaná, zničená, horko, taková byla noc, jaké máme ráno?
3: Teploty ve středních Čechách teď je nejčastěji mezi 17 a 21 stupni Celsia.
2: Super, a přes den bude to předpeklý?
3: 30 až 33, hlavně v Polabí místy až 35 stupňů Celsia, jasno nebo skoro jasno, během nepřechodně polojasno.
2: No a ten víkend, nějaké změny, anebo bude to opravdu to přes těch 33, 35?
3: Ano, bude velmi teplo, už noc na sobotu může být i tropická, 21 až 17 stupňů Celsia, taková by měla být zítra ráno minima, no a přes den zase se zdá, že nejteplejší bude Polabí, kde teploty budou šplhat postupně právě na hodnoty, které už budou i nad 34 stupni Celsia. Ty výstrahy buď je nad 31, žlutá nad 34 stupni, pak oranžová varující právě před teplotami a velmi vysokými teplotami. Tu sobotu to vyšplhá na 33 až 36 stupňů. No a odpoledne a na večer se můžou objevit bouřky nebo přehánky. Bouřky ojediněle můžou být i silné s přívalovými srážkami a úhrny kolem 40 mm. Zatím platí výstraha jen kvůli vysokým, velmi vysokým teplotám. Tu na bouřky ještě kolegové v Českém hydrometeorologickém ústavu zvažují.
2: Děkujeme za informace, kdyby zvážili, že ano, odpoledne určitě poreferuješ, poinformuješ, a děkujeme za to.
3: Určitě, pěkný den přeju.
4: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: A na silnice se taky podíváme. Teď do hlavního města konkrétně, ano, vidím tady všechno podstatné, asi nehody, i které jsem zmiňoval v Praze, u Šalamounky, u Národní galerie, Štěrbalovská spojka, ale jinak nic dalšího nového, jo, ještě v Šestce, nebo na Praze 6, Litovická, i tam pozor na nehodu, kdyby něco, volejte i vy.
4: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 19. června. Svátek má Leoš. Jedná se o zkráceninu jména Leopold nebo Leonard. S vámi je Petr Jungmann. Hezký den. První Spartakiáda byla v Praze na Maninách zahájena před 105 lety v roce 1921. Jméno vynalezl funkcionář Federace dělnických tělocvičných jednot František Chaloupecký. Nechal se inspirovat jménem vůdce spoury římských otroků Spartakem. Edvard Beneš byl před 80 lety v roce 1946 jednomyslně zvolen prezidentem na další funkční období.
3: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha republiky.
2: Hlavou státu nebyl ani dva roky. Kuvajt vyhlásil nezávislost na Velké Británii před 65 lety v roce 1961. Britským protektorátem byla malá monarchie v jihozápadní Asii 62 let. Dnes díky ropě patří mezi nejbohatší státy světa. Výraz Kuvajt znamená v arabštině pevnůstka. Poslední sovětský voják opustil Maďarsko před 35 lety v roce 1991.
4: Viszontlátásra.
2: A Maďarsko se tak stalo první zemí bývalého východního bloku bez sovětské vojenské přítomnosti. O pouhé dva dny později opustil i naši zemi poslední sovětský vojenský železniční transport.
5: A už se nevracej.
6: Časem se hýbat nedá a nikdy jsem o tom neusiloval.
2: 85 má dneska bývalý prezident Václav Klaus.
6: Jsme přesně v tomto dni a zůstaňme u něm.
2: A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: Za minutu a kousek bude 8, zprávy Českého rozhlasu Střední Čechy. Všechno pro vás máme připravené. Po 8 hodině Martin Písařík, zase jeho vsuvka do našeho vysílání. Mimochodem, textový přepis najdete na našem webu střednicechy.rozhlas.cz. Ano, už teď je mi horko, mám pocit, že se uvařím a to ještě nevím. Přesné informace o počasí, které bude hlásit tady Lenka za chvíli.
1: Radioservis představuje knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: 8 hodin.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Počet kybernetických podvodů narůstá. V Neratovicích otevřeli městské koupaliště. Dnes čekáme slunečné počasí s tropickými teplotami místy až do 35 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Ze statistik policie České republiky vyplývá, že počet kybernetických podvodů letos výrazně vzrostl. Útočníci stále více zneužívají umělou inteligenci a škody šplhají do desítek milionů. Podle odborníka na kybernetickou bezpečnost Aleše Špidly z Cevro univerzity je velmi důležité, abychom vnímali varování, která se objevují v médiích.
5: A říct si, no, ale teď mi se to může taky stát. Největší lež, kterou ten člověk se ukolebává, je mně se to nemůže stát.
3: Lidé můžou ode dneška navštívit koupaliště v Neratovicích. Vstupné zůstává stejné jako v loňském roce. Nový je ale dětský bazén, který nechalo vedení města kompletně vyměnit a upravit jeho okolí. Nová je v něm nerezová vana. Ta zajišťuje lepší vodotěsnost, snazší údržbu a příjemnější podmínky pro koupání dětí. Radnice za opravu dala 13 milionů korun. 900 let od založení slaví město Trhový Štěpánov na Benešovsku. Oslavy jsou ode dneška až do neděle. Součástí budou pouťové atrakce, hudební program a taky staročeský jarmark, říká nezávislý starosta Josef Korn.
6: Staročeské pouťové atrakce, flašenetáři, trhovci a tak podobně. No a v sobotu potom u budovy městského úřadu ve 12 hodin máme teda průvod městem. No a dál se bude pokračovat na náměstí k památníku padlým, kde bude uložen věnec a časová schránka. Sport.
3: V Brně dnes začíná víkendová velká cena České republiky silničních motocyklů. I letos na její pořádání poslalo 70 milionů korun město Brno dohromady s Jihomoravským krajem. Dalších 100 milionů přidal stát, jak

0: schválila ještě minulá vláda. Současný kabinet podporu pro pořádající autoklub a brněnský autodrom zatím zachoval.
1: Ministr sportu Boris Šťastný z motoristů sobě v SMS zprávě napsal, že požádal o rozšíření doprovodného programu o osvětové bezpečnostní akce a o podrobné vyúčtování po konci závodů. Pokračuje prezident autoklubu České republiky Jan Šťovíček.
2: To je naprosto přirozené, já tomu rozumím, ale my to děláme pravidelně u těchto akcí, takže žádný problém.
1: Připomněl, že loni stát díky závodům vybral přes 300 milionů korun na daních. Takový argument nepřesvědčil ani dlouhodobé odpůrce vysokých dotací na MotoGP z brněnských opozičních zelených, říká za ně Jana Drápalo.
3: Protože se domníváme, že takové akce by se měly primárně financovat ze soukromých zdrojů.
1: Státní podporu má autoklub přislíbenou ještě na příští ročník závodů. Tomáš Krmr, Český rozhlas. Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně i polojasno. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů, místy ale až 35, hlavně v Polabí.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Na silnicích problémy, dopravní nehody, kde se co děje, tak konkrétně tady vidím třeba nehoda, záchranné práce probíhají velmi opatrně na Litovické, což je v Liboci. Mám tady informaci, že na místo vyrazily složky záchranného systému, jedná se o osobní auto, které bylo na přejezd a zrovna jel vlak, tak zjistíme podrobnosti.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
5: Páteček, 19. června. Honza Macon přeje dobrý den a neuvažte se.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že barva lidských očí se ustálí až ve věku 3 let? U většiny novorozenat můžeme mít dojem, že mají modré oči. Je to však jen optický klam. Barva očí vzniká v duhovce a závisí na množství pigmentu, konkrétně melaninu. Po narození je pigmentu obvykle málo, takže se v bezbarvé duhovce odráží okolní světlo a budí dojem modrých očí. Teprve časem se množství melaninu ustálí a můžeme pak mluvit o finální barvě. Základní škála je dobře známá – hnědá, zelená, modrá, šedá nebo mix. Zhruba 90% lidí na planetě má hnědé oči. Svou roli v tom hraje nejen přirozené množství pigmentu, ale také dědičnost. Hnědá barva má totiž genetickou dominanci. Naopak nejvzácnější barva očí je zelená, která se vyskytuje pouze u 2% lidí. Odstíny oční duhovky se také liší podle míst na Zemi. Například v Latinské Americe jsou nejvzácnější oči modré a jsou považované za ideál krásy. Naproti tomu v zemích severní Evropy převažují oči modré, které má třeba 99% obyvatel Estonska.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: dneska mluví všichni tady ze všech stran, kolegyně přede mnou, papír mi dává, přežijte vedro, jak chránit sebe i ostatní a ostatní lidi bydlící v Unohošti, to nerozumím. Ne, dělám si srandu, vedro, fakt je to pravít. Pitný režim dodržujte a beze srandy, ne stříček nebo něco podobného, já vás chápu, rozumím, ale jen voda, pokud možno, bez bublinek. Doplňovat stavy po celý den, celý víkend a pokud možno chladit se, vyvětrat po ránu, rychle zavřít, zatemnit, aby vám ty paprsky neprohřívaly vaše bydliště, protože ono opravdu bude moc horko.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Pátek přináší převážně jasnou oblohu, jen přechodně bude polojasno, dešť meteorologové nečekají a teploty zamíří vysoko nad 30. I Polabí se může pyšnit, teda nevím, jestli je to k píše, ale 35.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: 35 samozřejmě na holou, by bylo možná snad i stravitelnější. Každopádně doprava zcela vážně, co se kde děje. V hlavním městě mám tady informace od kolegů, kteří hlídají z dispečinku TSK Praha hlavní město a tady vidím, že mimo pravidelných ranních kolon, které jsou a v pátek víceméně plynulejšího provozu, tak snad jen ve směru letiště pomalejší provoz, zase zde na Lohkov k Ořechu, to jsou desetiminutovky všechno. Dokonce i D5 před Prahou, pravda, pojedete pomalu z 22. kilometru, ale jinak nic, maximálně 15-minutovky.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
2: Herečka Kateřina Winterová se narodila v Benešově. Mládí pak prožila v Mělníku. Možná právě tahle místa stojí za její láskou k zahradničení a k vaření všeho, co příroda nabízí. Nás přijde pozvat nejen do svého herbáře.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: Čas dovolený se blíží, když už máme léto, no tak to jde přece ruku v ruce. A co s rodinou do Itálie? Pozor na počasí, pozor na cikády.
1: Spaní, no jsem celá vylisovaná. Se nejím, že ty Italky jsou takový placatí.
2: Jsem úplně na
1: tam jdeš, kam lezeš?
2: Ale nevím, pokoj furt.
3: Poslední. Už, aby jsme byli doma. Náhle písa.
1: Tátu, zlatý tvoje chrápání. Ty cigáry jsou jako krávy.
3: Ale ty máš furt. Jak na tom světě můžeš vůbec být?

0: Víte, že druhý nejdelší název obce v České republice má Brandýs nad Labem Stará Boleslav? Toto souměstí na Labi má ve svém názvu 32 znaků. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
1: Zprávy v 8:30 za 6,5 minuty. Pojďme nejdřív za kapelou Bonnie M. Pojďme si dát trochu rytmu do dnešního dne.

0: 9:30.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Největší odborový svaz v Česku Kovo bude dnes odpoledne volit nového předsedu. Třídenní sjezd začal už včera. Kandidaturu potvrdili stávající šéf svazu Roman Ďurčo a bývalý místopředseda Tomáš Valášek. O volbě rozhodne zhruba 160 delegátů. Na programu má svaz taky volby místopředsedů a debatu o prioritách pro další období. Sjezdu se účastní i vládní a opoziční politici, včetně zástupců Senátu, sněmovny a vlády. V Praze je aktuálně zastavený provoz na trati v úseku mezi Ruziní a Veleslavínem. Důvodem je srážka vlaku s automobilem na železničním přejezdu. Na místě teď probíhá zásah záchranných složek a vyšetřování nehody. Podle webu Správy železnic potrvají omezení do 10 hodin dopoledne. V Říčanech u Prahy vznikne nové sídlo krajských silničářů. Na nevyužívaných pozemcích v Průmyslové ulici ho za 308,5 milionu korun vybuduje firma SMP Construction. Uzavření smlouvy s vítězem tendru schválili krajští radní. Práce by měly začít letos a skončit v roce 2029. Rozhlasoví symfonici zahrají večer v katedrále svatého Víta za doprovodu nových Grenzingových varhan. Koncert je součástí cyklu Svatovícký varhaní oktáv. Řídit je poprvé bude nový šéf dirigent Elias Grandi. A dnešní počasí bude převážně jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 30 až 33 stupni. Hlavně v Polabí může být ale místy až 35 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Středočeské silnice Českého rozhlasu Střední Čechy, dívám se, aktuálně problémy maximálně v ranní špičce před Prahou na okruhu 15-minutovka. Asi bych to úplně neřešil, tak šťastnou cestu i třeba po D8 Cínovecké. Užívejte si, jak se krásně jezdí třeba potom dál po Kbelské. Všechno se změní v červenci, rekonstrukce, to bude boj.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Pražští zastupitelé zrušili zakázku na komunikaci a propagaci výstavby Vltavské filharmonie. Měla stát nějakých 104 milionů bez daně. Galerie by měla stát 11,5 miliardy. No a i o tom máme reportáž. Tak co se to tam vlastně děje na magistrátu? Víme to.
1: Cenu projektu na propagaci Vltavské filharmonie kritizoval při diskuzi například opoziční zastupitel Adam Scheinherr z uskupení Praha sobě.
2: V historii města není projekt, a to včetně největších projektů jako výstavba metra D, výstavba městského okruhu, což jsou projekty desetinásobně větší než Vltavská filharmonie, a na jejich komunikaci nejdou vůbec takové částky.
1: Projednání zakázky na propagaci filharmonie navrhli zastupitelé z klubu ANO. Podle jednoho z předkladatelů, Patrika Nachera, je částka příliš vysoká v době, kdy Praha šetří v jiných oblastech.
3: Teď tady dá 100 milionů na PR-ové služby, tak si to prostě zaslouží jak si zrušit, zařadit, debatovat a hledat, jak k tomu vlastně vůbec došlo a jak je možné, že někdo byl ochoten takhle do toho dát takovéto peníze.
1: Pro zrušení projektu hlasovali i koaliční zastupitelé, včetně náměstka primátora pro územní rozvoj Petra Hlaváčka z Hnutí STAN. Vysoká cena na kampaň podle něj byla mimo jiné kvůli složitosti projektu.
4: V tom území jako probíhá těch staveb víc, pořád bude probíhat Libeňský most, bude probíhat Hlávkův most a vlastně i rekonstrukce Strahovského tunelu. Jo, čili tu věc je potřeba připravit nejenom v té úrovni projektu, ale i vysvětlovat a komunikovat.
1: Část peněz měla jít taky na organizaci sbírky a oslovování dárců.
4: Je takový nějaký pravidlo, že když chcete získat nějaký jako finanční prostředky ze soukromého sektoru, tak potřebujete zhruba nějakých jako 9-10% na vysvětlování jako komunikaci.
1: Náměstek Hlaváček by měl zastupitelům předložit k prověření taky ostatní zakázky spojené s Vltavskou filharmonií. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
5: Počasí ve středních Čechách.
0: Ano, dneska bude jako v prádelně i 35, mohlo by být, ale to spíš až zítra, 32 v Polabí, ale rozhodně sucho, kam se podíváš, a dneska by to asi možná ani neschlo. Nepříjemný pocit dusna, tomu říkal Pavel Karas. Ať máte pěkný den a hlavně i víkend. Opatrujte se, šetřte se.
5: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Ano, ještě naposledy do dispečinku TSK Praha. Jedeme se podívat na to, jak to vypadá aktuálně s dopravou, jestli jsou nějaké změny. No, máme pátek, tak si to zaslouží taky páteční dopravu.
6: Hezké ráno, tak v Praze zůstává silnější provoz a komplikace třeba na Pražském okruhu z D1 na letiště, a to v nájezdu od Barandova na 17. kilometru řeší nehodu kamionu s osobním autem. Kolona je tam od Lochkovského tunelu, je to asi na 10 minut. A kolona je pak i o kus dál už na dálnici D7 na výjezdu z Prahy do Chomutova, tam se stojí už z konce okruhu od Evropské ulice a 20 minut se pokračuje až ke sjezdu na letiště kvůli omezení k vjezdům do terminálů. A problémy jsou pak ve Kbelské ulici v Letňanech směrem do Hloubětína, v nájezdu z Liberecké stále překáží nepojízdný kamion v odbočovacím v připojovacím pruhu a kolona z dálnice D8 je asi na 5 minut. Pomalej se pak jede v Praze po spojkách obou směrně před Průmyslovou, od Běchovic i Spořilovské to zdržení vždy 15 minut. Plní se příjezdy do centra po magistrále ve Vilzenově od Bulhara k muzeu na 10 minut. 10 minut se stojí i z Nuselského mostu do omezení u Vinohradské. Pomalu se pak jede i v Bělohorské před Vypichem. 10 minut je to na obou směrech a 10 minut se popojíždí i v Liberecké z Letňan do Holešoviček.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
7: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
5: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Do Slaného se o víkendu vrací oblíbený festival Slánský tuplák. Od pátku do neděle zaplní Masarykovo náměstí koncerty, přehlídka malých pivovarů, dobré jídlo i program pro celé rodiny. Na pódiu vystoupí například kapely Brutus, Nezmaři, Hammer nebo Daniel Krop Band. Chybět nebudou ani oblíbené devadesátky z DJ. V neděli mezi 10. a 14. hodinou navíc program doplní Den pro děti s atrakcemi a zábavou pro nejmenší. Co si takhle užít letní kino na Majerovce? V bývalém dole Majerau ve Vinařicích u Kladna se bude od 22 hodin promítat pod širým nebem nová česká komedie z prvky road movie Pět švestek režiséra Jana Svěráka. Vypráví příběh pětice starých přátel, kteří se vydají za dobrodružstvím na moři. Těšit se můžete na herecké osobnosti, jako jsou Lenka Termerová, Oldřich Kaiser, Petr Kostka nebo Dana Sislová. Vydejte se do Kutné Hory na Vinařskou noc, která se uskuteční v předvečer tradičního královského stříbření. Pod chrámem svaté Barbory se od 18 hodin představí vinaři z Kutnohorska a Kolínska a nabídnou ochutnávku bílých, červených, naturálních i tradičních vín. Chybět nebude živá hudba, občerstvení ani jedinečná atmosféra historického města. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Internetové obchody musí zavést tlačítka pro rychlé a snadné odstoupení od smlouvy. Středočeská hygiena varuje před tetovacími salony bez povolení. Dnes čekáme slunečné počasí s tropickými teplotami, které místy vystoupají až k 35 stupňům. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. E-shopy musí podle nových evropských pravidel zavést tlačítka, která zákazníkům usnadní odstoupení od smlouvy. Dosud mohl být postup pro vrácení zboží v některých případech složitý. České internetové obchody jsou většinou na změny připravené, říká Ondřej Malý z Asociace pro elektronickou komerci.
2: Směrnice, respektive ten zákon, předpokládá, že vznikne nějaká funkce pro odstoupení od smlouvy, která má být jasně viditelná a zákazníky nemá hledat dalekosáhlých menu, přes které se musí proklikávat, ale už celá řada e-shopů tohle dělá.
0: Změny měly platit ode dneška. Asociace pro elektronickou komerci ale upozorňuje, že zákon v Česku ještě poslanci neschválili. Středočeská hygienická stanice od začátku roku zkontrolovala 37 tetovacích salonů. Každou provozovnu navštíví minimálně jednou ročně. Nedostatky jsou podle hygieničky Ivy Žovincové výjimečné. Větší problémy jsou podle ní zařízení, která nemají na tetovací služby povolení.
3: Bohužel se setkáváme v poslední době na různých sociálních sítích s velkou nabídkou těch služeb, ale ne všechny jsou oficiální, ne všechny jsou poskytovány odborně a v nějakých vyhovujících podmínkách.
0: Vesničku Tour de France můžou dnes od 3 hodin odpoledne navštívit lidé v Central Parku na pražském Pankráci. Organizátoři tam pro návštěvníky připravili výstavu o historii cyklistického závodu nebo dopravní hřiště pro děti. Místo pak bude zítra startem i cílem cyklistického závodu Tour de France La Etape České republiky o délce 58, 105 a 135 kilometrů. Trasy povedou po silnicích v Praze i středních Čechách. Průjezdné nebude například spojení Prahy s Davlí nebo Jílovým. Sport. Čeští fotbalisté ve skupině světového šampionátu remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. Jediný gól národního týmu vstřelil Michal Sadílek a po dvou odehraných zápasech tak mají Češi bod. V utkání debutoval na mistrovství světa 35-letý záložník Vladimír Darida, který se letos vrátil do reprezentace po 5 letech.
4: Samozřejmě, jako si každý kluk, jsem si to přál, jako všichni

0: ostatní a je to krásné, ale já doufám, že to nebude končit v Mexiku, že ještě se dostaneme dál a budeme pokračovat ze skupiny.
1: Ve třetím a zároveň posledním utkání ve skupině se Češi za týden představí proti domácímu Mexiku. Počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně i polojasno. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů, místy ale až 35, hlavně v Polabí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D7 je silný provoz na výjezdu z Prahy do Chomutova. Kolona začíná u Evropské a pokračuje až ke sjezdu na letiště. Zdržíte se asi 20 minut. A na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště jsou komplikace v nájezdu od Barandova. Na 17. kilometru tam řeší nehodu. Kamion se srazil s osobním autem a kolona od Lochkovského tunelu je asi na 10 minut. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Teď už začíná středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
3: Krásný páteční den.
2: Středočeské dopoledne.
3: Co krásný, překrásný a přesluněný, buďte na sebe opatrní a raději někde ve stínu a samozřejmě s Českým rozhlasem Střední Čechy. My vám budeme příjemně hrát, abychom vás povzbudili do toho dnešního dne, třeba Marii Rotrovou, taky Karla Černocha, Lucí Vondráčkovou, Helena Vondráčková zaspívá i Karel Gott. No, nabídka pestrá a myslím si pěkná. Muzeum trati na nádraží v Loděnici u Berouna připomíná natáčení filmu Ostře sledované vlaky. Od jeho premiéry uplyne letos 60 let. Místní spolek Loděnice v historii se zval pamětníky a příznivce filmu už na tuto sobotu. Podrobnosti přidám za chvíli.

0: 15,5 minuty po deváté, krásné páteční dopoledne vám přejeme ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy. Oscarový snímek Ostře sledované vlaky oslaví v listopadu 60 let od své premiéry. Na nádraží v Loděnici u Berouna, kde se velká část filmu natáčela, si snímek režiséra Jiřího Mencla připomenou už v sobotu. Navštívit tam lidé můžou taky takzvané muzeum trati.
1: Ahoj, Miloši.
2: Ahoj, Mašo.
1: No tobě to ale sluší.
2: Tobě to taky sluší, Mášenko.
3: Nádraží by z filmu dnes poznal jen málo kdo, ale podle obyvatelky Loděnice Markéty Macháčkové má film pro obec stále velký význam.
4: Teď je to nádraží přestavěný, ale ještě donedávna to tady fakt vypadalo jako v tom filmu. Co vím od těch pamětníků, tak když to natáčeli ten film, takže pan Mencl a i ty herci se scházeli v restauraci na kovárně v Chrustenicích. To byla taková vyhlášená hospoda.
3: Přímo v nádražní budově v Loděnici je skromné muzeum, kterým mě provádí kustodka Alena Heinrichová.
5: Ta myšlenka vznikla na takové skupině děvčat zralého věku, obyčejně se tomu říká babinec. Teda. Sehnali jsme pár tu lidí a dohodli jsme se, že tady kromě teda ostře sledovaných vlaků a historie nádraží, taky bude historie obce. Že?
3: Možná se teda pojďme podívat dovnitř, co tady vlastně je.
5: Teda je to rozdělení do třech částí. Že? Tady úvodem vždycky říkáme o historii vlaku, historii nádraží. Kousek dál máme historii obce a vzadu tam je muzeum ostře sledovaných vlaků.
3: Je to skutečně malá místnost, řeknu.
5: Ano, 2x5 metrů. A tadyhle máte fotografie z filmu přímo z toho. Dole je posledních 5 fotografií ze slávy, kterou tady uspořádali České dráhy při příležitosti 50 let od natáčení ostře sledovaných vlaků. No a zároveň to tady máme jako pamětní síň těch, kteří už tady s námi nemohou být. Takže v čele fotografie pana Mencla.
3: Právě při oslavách před 10 lety v reportáži Jaroslava Skalického pro Český rozhlas o natáčení promluvil režisér filmu Jiří Mencl, že by mohl za snímek získat Oscara, ho prý ani nenapadlo.
6: Měl jsem štěstí. My jsme s panem Šefrem měli jediný cíl, natočit to tak, aby nás zase nechali další film dělat. No. Jiný ambice jsme neměli.
3: Na natáčení tehdy zavzpomínal i kameraman Jaromír Šofr. Promluvil o tom, proč tvůrci zvolili právě nádraží v Loděnici.
7: Bylo bezkonkurenční. Pro jeho nádhernou intimitu, což je dáno sevřeností přírodní, tou vysokou strání.
3: I letos si lidé v Loděnici připomenou výročí filmu Ostře sledované vlaky, konkrétně 20. června. Z Loděnice Laura Hájková, Český rozhlas.
0: A já doplním, že vzpomínková akce začíná v 10 hodin dopoledne přímo na Loděnickém nádraží. Pozvání jsou místní pamětníci, protagonisté filmu, dobrovolníci v dobových kostýmech. Kromě historických vlaků zastaví na nádraží také drezíny. Podrobný program najdete na stránkách obce www.loděnice.cz.
8: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: A pozor, v neděli nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám recept, který se v roce 2022 stal tím nejlepším podle posluchačů. Tentokrát nám ho připraví michelinský šéfkuchař Roman Paulus. A půjde skoro o regionální specialitu. Podrobnosti přidám za chvíli.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Jak se dá s takovým hlukem v uších a v mozku žít? A kde hledat pomoc, když klasická léčba selhává?
2: Já si myslím, že jsem vlastně dospěla do fáze, kdy mám svůj tinnitus poměrně ráda.
1: S panem docentem Zdeňkem Fíkem o moderních možnostech léčby a cestě ven z labyrintu neustálého zvuku.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

že klenotnice baziliky na nebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi ukrývá vzácný poklad? Paládium země české. Malý pozlacený reliéf Panny Marie s dítětem, který je legendou spjatý se svatým Václavem. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: A vzhledem k dnešnímu počasí netřeba vás zvát na slavnou a slunou Copacabánu, jak o ní zpívala Helena Vondráčková. My vás pozveme do kuchyně. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí. No a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, nepřipravují je oni sami, tedy všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude péct mírně změněné miletínské modlitbičky, jakési perníčky spojené nádivkou z mandlí a marmelády od Lenky Agrové z Klecan u Prahy. Vítězný recept posluchačů z roku 2022 šéfkuchař Roman Paulus. No a Patrik Rozehnal zjistil, že je to vlastně takové větší cukroví.
1: Když se dotknu toho cukroví, pečeš cukroví doma?
2: Ano. V rámci jako dobrý vánoční atmosféry si určitě takových 4-5 druhů vždycky doma uděláme.
1: A v čem bude ta změna Romana Pauluse?
2: Změna bude trošku v tom tvaru. A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
1: Jak asi tušíte, když se dělají perníčky, těsto se musí zadělat s předstihem.
2: Takže teď bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
1: A pak přišlo na řadu vykrajování a tady velký problém. Roman Paulus totiž doma nemá ten tvar kartičky, který se používá na miletinské modlitbičky. Vybral jinou.
2: Já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
3: Ne, prosím tě, to jsou miletinské modlitbičky, to nepoznám.
2: Ano, no, když.
3: Jinak je to vagónek, máš to vzoru nohama.
2: Jo, tak. Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo.
3: Je to takový malý perníkový sendvič.
2: Ořechový.
3: No, to cukrový to rozhodně není to velikost.
2: Jak by řekl náš kamarád Jarda Sapík, samý zdraví věci.
0: Perníčky, tedy miletínské modlitbičky se opravdu povedly a vždyť také šéfkuchař Roman Paulus peče rád. Jak se mu to jeho pečení povedlo, tak to si samozřejmě můžete poslechnout už tuto neděli po 10. dopolední v pořadu Pochoutkový rok, ale recept najdete třeba teď na našem Facebooku nebo Instagramu a později taky na stránce pochoutkovirok.cz. Původní miletínské modlitbičky budou spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
0: Trhový Štěpánov na Benešovsku slaví 900 let, mimo jiné připravil schránku pro budoucí generace. Víme, co v ní bude a řekneme to za chvíli.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš.

tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven. Snad se

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 9 hodin 46 minut, to je aktuální čas pátečního dopoledního vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Jsme rádi, že jste s námi. V Trhovém Štěpánově na Benešovsku dnes začínají oslavy 900 let od první písemné zmínky. Lidé tam budou moci navštívit staročeský jarmark, na zítřek vedení radnice naplánovalo slavnostní průvod a taky uložení schránky pro budoucí generace. Během staletí se město stalo významným centrem regionu.
1: Františka Pacovská, místní pamětnice.
2: Celý život žiju ve Štěpánově. Já jsem tady byla jako úřednice a v podstatě se byla matrikářka.
1: A vy jste mi tady teď přinesla takovou zajímavou, nevím, jestli říct knihu, je to v takových pevných deskách, je tam tady nápis pamětní kniha.
2: V podstatě kronika Trhového Štěpánova. Tak název Štěpánov je odvozen zřejmě od vladyky Štěpána, příslušníka kmene Zličanů, který zde postavil tvrz zvanou Štěpánov. Takže z toho se stal Štěpánův majetek a potom pravděpodobně i název Štěpánov.
1: A tady je také zajímavá informace. V době největšího rozkvětu měl Štěpánov podle zápisů v obecní kronice 8 pivovarů a 21 hospod. V hospodách se hojně zastavovali cizinci, kteří sem přicházeli na trhy, aneb projížděli obcí na silnici z Kutných hor do Benešova a opačně.
2: Dneska máme bohužel jenom jednu restauraci.
1: To bylo tady trochu historie a aby na druhou stranu budoucí generace věděly, jak se v Trhovém Štěpánově žilo v roce 2026, bude v rámci oslav uložena na náměstí časová schránka. Součástí bude taky dopis, kousek mi z něj přečetl nezávislý starosta Josef Korn.
3: Milí potomci, pokud právě čtete tento dopis, jste součástí další kapitoly příběhu našeho města. Nevíme, jak bude vypadat váš svět, jaké technologie bude používat, ani jaké výzvy bude řešit. Věříme však, že některé hodnoty zůstávají nadčasové. Přejeme vám, abyste si uchovali úctu pravdě, lidské důstojnosti, svobodě a odpovědnosti. Chraňte své město, jeho historii, krajinu i kulturní dědictví.
1: A právě odkaz předků město uchovává i ve svém muzeu. V něm ukazuje, jak se kdysi žilo a v těchto dnech je v něm taky výstava obrazů místních umělců. Tématem je samozřejmě město a jeho okolí. Průvodcuje v něm další místní pamětnice Marta Matoušů.
4: Vystavuju tu malíři jak z Lašiny, ze Štěpánova, ze Zdislavec.
1: No a teď mě zaujalo, že tady je jeden obraz s žabákem, který se tak hoví na nějakém listu. To nějak souvisí taky se Štěpánovem?
4: Ano, souvisí. Když se jede směrem ze Štěpánova na Vlašim, je po pravé straně rybník Doleček, a který byl dřív plný žab. Takže když se přijíždělo ke Štěpánovu, bylo slyšet jenom kvákání žab. Takže Štěpánov má přezdívku Žabákov.
1: Oslavy budou ve Štěpánově celý víkend. V neděli odpoledne je zakončí cymbálová muzika. Z Trhového Štěpánova Věra Hájíková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Za 11 minut bude 10, Alenka Vokatá přinese do studia další zprávy. Už tuto sobotu, tedy zítra, se koná 41. ročník pochodu, tradičního pochodu krajem Oty Pavla. My vás tam po 10. pozveme. No a protože rozhlas také jede za vámi, tak vám v příští hodině nabídnu dvě vstupenky, když k nám brnknete, abyste si to mohli v Čelakovicích 23. června od 19. hodin s námi užít. Podrobnosti samozřejmě k tomu přidám. Stačí jen zůstat s námi a mějte hezký páteční den.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Česko letos nesplní závazek 2% výdajů na obranu, uvedl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Prokop hájí nákupy svých bytů jako legální, za chybu je připraven zaplatit pokutu. Dnes čekáme slunečné počasí s tropickými teplotami, které místy vystoupají až k 35 stupňům. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO letos nesplní závazek výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Podle něj je nejprve potřeba dát do pořádku veřejné finance. Naposledy Česko výši svého příspěvku do Severoatlantické aliance dodrželo v roce 2024. Předtím ho téměř 20 let neplnilo. Babiš je přesvědčený, že 2% HDP dosáhnou výdaje na obranu příští rok.
2: My za to nemůžeme. My říkáme, procenta nejsou svaté. Je to o tom, že chceme budovat armádu, chceme navyšovat počet vojáků, chceme samozřejmě budovat protivzdušnou obranu, protidronovou obranu. Nejtěžší úkol naší vlády je sestavit rozpočet na příští rok a vyjednat víceletý finanční rámec.
1: Pražský lídr hnutí ANO a kandidát na primátora Ondřej Prokop odmítá jakékoliv pochybení při pořízení 3 družstevních bytů. Ty nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví. Kvůli tomu ho včera pražští zastupitelé odvolali z pozice předsedy kontrolní komise hlavního města. Prokop je připravený za své pochybení zaplatit případnou pokutu.
3: Nevykrucuji se, když udělám chybu, přiznám ji. Ale nic jsem netajil, hypotéku na jeden z bytů jsem přiznal a stejně tak, jako jsem přiznal tyto všechny 3 družstevní byty v mém majetkovém přiznání tady na magistrátu v rámci podepsaného etického kodexu.
1: Benešov si zítra připomene 35. výročí vzniku Policie České republiky. Akce se koná od 9 do 12 hodin na Masarykově náměstí. Kolona 60 historických vozidel a motocyklů se pak vydá na spanilou jízdu do pražského policejního muzea. Program v Benešově doplňuje mluvčí města Tereza Lípová.
4: Návštěvníci si budou moci prohlédnout historická služební vozidla a motocykly, které sloužily u bezpečnostních sborů od roku 1945 až po současnost. Zároveň se seznámit s moderní policejní technikou i prací složek integrovaného záchranného systému. Sport.
1: České softbalistky prohrály v domácí skupině mistrovství světa s Tajvanem 1-8. Utkání skončilo předčasně v 5. směně. Národnímu týmu se tak vzdálila šance na jedno ze 2 míst, které by jim zaručilo postup do finálové části šampionátu. Dnes Češky zakončí základní skupinu zápasem proti Kanadě od 19 hodin. Počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně i polojasno. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů, místy ale až 35, hlavně v Polabí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy je zastavený provoz za Lány. Na

0: 35. kilometru opravují vozovku a provoz je odkláněný přes Tuchlovice, Doksy a Velkou Dobrou. A na dálnici D5 je kolona na příjezdu do Prahy z Plzně. Před sjezdem na okruh na 0,5. kilometru je hlášená nehoda a kolona od Rudné z 5. kilometru je asi na 25 minut. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Pokračuje středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
2: Jedeme dál, hezký den.
1: Středočeské dopoledne.
2: I další hodina pátečního dopoledního vysílání přináší příjemnou muziku v podání kapely Miraj, Evety Bartošové, Pavla Bobka, taky Palo Habera a tým Zapějí. No a venku nám to všechno kvete, voní. Jak udržet takové řezané květiny ve váze čerstvé, poradí Jarka Vykoupilová. A taky vám povíme, že opět rozhlas jede za vámi. Tentokrát dorazíme do kulturního domu v Čelákovicích 23. června od 19 hodin. Dorazí s námi hosté, moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, rozhlasový komentátor Libor Dvořák nebo zpěvák Tomáš Klus. Chcete být u toho? Můžete, když mi v této hodině zavoláte o dvě vstupenky. Kdy konkrétně? Prozradím.

0: Maggie Riley nám dospívala 16 minut po 10. hodině a Ota Pavel do středočeského Branova a okolí jezdil od dětství a své zážitky pak zachytil ve svých knihách. Kromě sportu jsou často o zdejší nádherné přírodě. Právě z Branova každý rok vyráží pochod na počest Oty Pavla. V jeho pamětní síni natáčela naše středočeská stopařka Žofie Nováčková.
1: Noc už se krátí, den bude dlouhý.
2: Já jsem na Křivoklátsku v pamětní síni Oty Pavla, která se nachází v převoznickém domečku Karla Proška. Se mnou je tu Libuše Vosátková z pamětní síně. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A jak je to tady spjaté s Otou Pavlem?
3: Tak tady vlastně je ten převoznický domeček, kam Ota Pavel se svým tatínkem, maminkou a se svými bratry jezdili, tenkrát se říkalo takzvaně na letní byt převozníku Proškovi. Protože tatínek Oty Pavla byl rybář, jo, ryby ho strašně zajímaly a tenkrát se seznámil na rozvědčíku v restauraci s převozníkem Proškem, který byl taky rybář. No a slovo dalo slovo, domluvili se a oni sem potom začali jezdit na ten letní byt. A tady vlastně se odehrálo většina těch příběhů, který Ota Pavel popisuje v těch dílech, jak jsem potkal ryby, smrt krásných slunců. Tady se učil chytat ty ryby, lovil je se svými bratry, převozník Prošek ho učil chytat ryby. A on vlastně ve vzpomínkách, když pak už mu bylo špatně, když propukla ta jeho nemoc, tak ve vzpomínkách se vracel sem do dětství, kde tady mu bylo vyloženě dobře a vlastně stvárnil to potom v těch svých povídkách.
2: Co zajímavého návštěvníci uvidí tady v pamětní síni?
3: Převoznický domek i ta pamětní síň jsou poměrně malé objekty. Pamětní síň je jenom jedna místnost a bylo to vybudováno za tím účelem, že ten Ota Pavel sem do toho kraje nedílně patří a jako připomínka toho jeho života i toho jeho díla. Takže máme tady takový průřez jeho životem, jsou tady jeho citáty, velice krásné. Máme tady batoh z jelena, autentický, který skutečně mu patřil.
4: Tatínku, to je on.
5: Převozník a kouzelník v jedný personě.
2: V létě je pamětní síň Oty Pavla otevřená každý den. Žofie Nováčková, Český rozhlas Střední Čechy.
0: A já doplním, že do výstavní síně se můžete podívat třeba zítra, kdy startuje tradiční pochod krajem Oty Pavla. Ten vede od Sokolovny v Branově okruhem 10, 14 nebo 21 kilometrů a zase zpět do Branova. Na místo můžete dorazit buď autem, nebo se přiblížit vlakem z Roztok u Křivoklátu a dojít 4 kilometry pěšky. K rannímu vlaku v 7 hodin bude přistavený autobus.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Naše babské rady vás dneska naučí, jak udržet řezané květiny ve váze déle čerstvé. Kdo všechno pomůže, dozvíte se od Jarky Vykoupilové už za chvíli. Teď jahoda a Miraj a mějte hezký páteční den.

0: život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Čelákovic. V úterý 23. června se můžete potkat s moderátorkou Světlanou Vitovskou, hrabětem Františkem Kinským, komentátorem Liborem Dvořákem, zpěvákem Tomášem Klusem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zaboralem. Rozhlas jede za vámi 23. června v 19 hodin v Kulturním domě v Čelákovicích. Více informací na rozhlasjede.cz.

0: Tak to byl Rod Stewart, který nám zapěl v našem pátečním dopoledním vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy s datem 19. června. Máme tu Jarku Vykoupilovou, ona má květiny, krásné květiny, dá si je do vázy, ale jestli ji vydrží a kor v tomhle horku, já myslím, že ona ví jak na to.
1: Babské rady.
2: Řezané květiny po odstřižení od kořenového systému postupně ztrácejí schopnost přijímat vodu a živiny. Správná péče však jejich životnost výrazně prodlužuje. Po přinesení domů je vhodné stonky zkrátit ostrým nožem asi o 1 až 2 cm. Řez by měl být šikmý, protože zvětšuje plochu pro příjem vody. Květiny nikdy nestříhejte tupými nůžkami a úpravu stonků dělejte vždy pod tekoucí vlažnou vodou, aby se do nich nedostal vzduch. Listy, které byly ponořené ve vodě, je nutné vždy odstranit, protože ve vodě rychle zahnívají a podporují množení bakterií. Vodu ve váze je doporučeno měnit každý druhý den. Domácí výživu lze připravit z malé špetky cukru, který slouží jako zdroj energie, a několika kapek citronové šťávy. Ta omezuje růst bakterií. Květiny umístěte na chladnější místo mimo přímé slunce a hlavně daleko od misky se zralým ovocem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Rozhlas jede za vámi.
1: Ano, je to tak, Rozhlas jede za vámi. Jak už jsem říkala, vy máte možnost si v tuto chvíli vysoutěžit dvě vstupenky. No a kamže tedy za vámi tentokrát Rozhlas zavítá? Bude to Kulturní dům v Čelakovicích 23. června od 19 hodin. Číslo k nám do studia, to můžete v tuto chvíli vytáčet 221 553 777. Připomínám ještě jednou 221 553 777. Kdo se k nám dovolá, tak zcela zadarmo získá dvě vstupenky a může se pobavit společně s hosty, které s Rozhlasem dorazí. A to moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, rozhlasový komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus. No a můžete si taky tam na místě zasoutěžit o DAP Rádia, proběhne autogramiáda a chybět nebudou ani dárkové předměty. A výtěžek z toho vstupného bude věnován místnímu kulturnímu domu, tedy Kulturnímu domu v Čelakovicích. Tak ještě jednou připomínám k nám telefon 221 553 777. Dvě vstupenky mám tu pro vás. Nemusíte si je vlastně vyzvedávat ani u nás, ale až tam přímo na místě nahlásíte své jméno, to tam bude samozřejmě poznamenáno. No a vy můžete vlastně s někým strávit příjemný večer, nebo chcete-li podvečer. Tak a já už tu mám tedy někoho, kdo se k nám dovolal. No a hned se zeptám, Český rozhlas Střední Čechy, dobrý den, kdo pak je tam? Haló, haló, slyšíme se? Jsme ve vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, slyšíme se, dobrý den. Já tu mám paní napsanou, paní telefonní číslo k nám do studia 221 553 777 i k dispozici. Každopádně, jestli spojení tedy neproběhlo, tak může logicky proběhnout ještě jednou v tuto chvíli. Český rozhlas Střední Čechy. Dobrý den, kdo pak je na druhé straně? Haló, slyšíme se? Neslyšíme. Dobře, tak já na to telefonní číslo, které mi sem volám, zavolám zpátky.
0: Rozhlas jede.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Madonna dohrála, dospívala za půl minuty 10:45. Dívám se do kalendáře vedle data 19. června. Její jméno Leoš, je to příjemné mužské jméno. Je to jméno pro muže, který je šarmantní a vstřícný. Má však v sobě taky lví sílu, kterou dostal do vínku právě se svým jménem. Tak tedy Leošové, všechno nejlepší. Herec, scénárista, spisovatel a režisér Vít Olmer nebo herečka Jana Žádníková slaví den narozeninový. No a další události s dnešním datem, to si bere na starost Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pátek 19. června. Svátek má Leoš. Jedná se o zkráceninu jména Leopold nebo Leonard. S vámi je Petr Jungmann. Hezký den. První Spartakiáda byla v Praze na Maninách zahájena před 105 lety v roce 1921. Jméno vynalezl funkcionář Federace dělnických tělocvičných jednot František Chaloupecký. Nechal se inspirovat jménem vůdce spoury římských otroků Spartakem. Edvard Beneš byl před 80 lety v roce 1946 jednomyslně zvolen prezidentem na další funkční období.
4: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha republiky.
3: Hlavou státu nebyl ani dva roky. Kuvajt vyhlásil nezávislost na Velké Británii před 65 lety v roce 1961. Britským protektorátem byla malá monarchie v jihozápadní Asii 62 let. Dnes díky ropě patří mezi nejbohatší státy světa. Výraz Kuvajt znamená v arabštině pevnůstka. Poslední sovětský voják opustil Maďarsko před 35 lety v roce 1991.
5: Viszontlátásra.
3: A Maďarsko se tak stalo první zemí bývalého východního bloku bez sovětské vojenské přítomnosti. O pouhé dva dny později opustil i naši zemi poslední sovětský vojenský železniční transport. Americký výrobce polovodičů a integrovaných obvodů Onsemi oznámil před 2 lety investici do rozšíření výroby ve svém závodě v Rožnově pod Radhoštěm ve výši 2 miliardy dolarů, což byla největší zahraniční investice v historii České republiky. Závod v Rožnově pod Radhoštěm je významným centrem firmy pro vývoj a výrobu.
6: Časem se hýbat nedá a nikdy jsem o tom neusiloval.
3: 85 má dneska bývalý prezident Václav Klaus.
6: Jsme přesně v tomto dni a zůstaňme u něm.
3: A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
7: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Už jen 12,5 minuty a bude tu 11. hodina. Jo, utíká to, další zprávy přinese do studia Lenka Vokatá. Česká filharmonie, Opera Národního divadla i Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Nejen tato prestižní tělesa patří mezi vyvolené, které si tento týden zahrají za doprovodu nových svatovických varhan. Dnes to čeká právě rozhlasové symfoniky. Na koncert se tedy chystají a jak, tak to vám povíme v našem dalším díle našeho seriálu o svatovícké katedrále a nových varhanách. Samozřejmě hned tedy po 11. Teď ještě nabízíme příjemnou muziku a buď Jiřího Korna a Tomáše Kluse mimochodem také zaspívá v Čelakovicích při příležitosti vlastně akce Rozhlas jede za vámi 23. června v Kulturním domě. Teď zůstaňte na našich vlnách a mějte se krásně.

0: zasažen.
1: Víte, že hrad v Mladé Boleslavi stojí na místě slovanského hradiště, které v 10. století založil kníže Boleslav II? Dnes je tam okresní archiv a městské muzeum. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: solidní.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: ČT1. Karel žije s Kamilou. Eva odjíždí s Jardou a dětmi na prázdniny k Máchovu jezeru. Seriál vyprávěj. ČT2. Kam utéct před francouzskou mafií? K brazilským indiánům do amazonského pralesa. Dobrodružná komedie Jaguar. A ČT Art uvádí v premiéře velkolepý koncert legendárního rockového kytaristy a skladatele Michal Pavlíček and Friends. Páteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Meteorologové varují před vedry, ohrožení jsou seniori a malé děti. Dvě pumy se budou z nelegálního zooparku ve Zvoli nedaleko Prahy stěhovat do farmaparku pod Lichnicí v Pardubickém kraji. Bude slunečno s tropickými teplotami, které místy vystoupají až k 35 stupňům. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Meteorologové varují před vysokými a velmi vysokými teplotami. Výstraha před horkem platí od dnešního dopoledne do odvolání postupně pro celé Česko. Dnes i o víkendu by mělo být někde až 35 stupňů Celsia. Podle lékařů by si měli dávat pozor hlavně seniori, chronicky nemocní lidé a malé děti. S těmi by rodiče měli chodit ven jen při nižších teplotách, tedy přibližně do 10. hodiny dopoledne a po 3. odpoledne, říká předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hileová.
3: Aby samozřejmě nebyly děti na přímém slunci, to znamená, tady i si musí dávat pozor na to, aby v kočárku případně nezakrývali nějakou plenou nebo něčím tu korbičku, protože o to víc tam pak stoupá ta teplota, samozřejmě dostatečná hydratace.
2: Z nelegálního zooparku ve Zvoli nedaleko Prahy je potřeba odvést zbývající dvě pumy americké. Českému rozhlasu se podařilo zjistit, že by zvířata měla putovat do farmaparku pod Lichnicí v obci Nový Dvůr na Pardubicku. Zatím ale chybí potřebné dokumenty.
4: Plot okolo výběhu je z kovu, ubytování pro pumy je dřevěné.
5: Má 130 metrů čtverečních, což je přesně na dvě pumy.
4: Majitel farmaparku Vojtěch Hájek.
5: S tím, že vlastně každá má svůj vlastní noclehárnu.
4: Výběh je postavený bez stavebního povolení. Majitel žádá úřady o dodatečné stavební povolení. Majitel pum Tomáš Machač bude po kolaudaci výběhu potřebovat povolení od veterinářů.
6: Nejdříve zajistit dobrozdání od veterinářů, že zvířata jsou schopná převozu.
4: To potvrzuje mluvčí státní veterinární správy Petr Majer.
7: Dosud nezažádal o veterinární osvědčení k přesunu.
4: Nelegální zoopark ve Zvoli řeší v přestupkovém řízení i úřad v Černošicích. Z Nového Dvora Radek Duchoň, Český rozhlas.
2: Socha vojevůdce Radeckého by se měla vrátit na pražské Malostranské náměstí. Podpořili to pražští zastupitelé. Metropole požádá Ministerstvo kultury o vydání originální sochy, která je uložena v lapidáriu Národního muzea. Sport. Čeští fotbalisté remizovali v Atlantě na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1 a zkomplikovali si cestu do vyřazovací fáze. V posledním duelu za týden proti Mexiku musí s největší pravděpodobností vyhrát. Právě Mexiko si zajistilo výhru nad Jižní Koreou 1-0, první místo ve skupině. Počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně i polojasno. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů, místy ale můžou vystoupat až k 35 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy je zastavený provoz za sjezdem na Lány. Na 25. kilometru opravují poškozenou vozovku v omezení a provoz je z D6 odkláněný přes Tuchlovice, Doksy a Velkou Dobrou. A na dálnici D5 je pomalý provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. Kolony jsou od Rudné ze 3. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Zdržíte se asi 15 minut. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Pokračuje středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
8: Jsem ráda, že jste s námi, hezký den.
1: Středočeské dopoledne.
8: A my pokračujeme, příjemná muzika je nachystaná. Elvis Presley, Hana Zagorová, Petr Muk a další. Taky oficiálně začala stavba dalšího úseku metra D. Podrobnosti přineseme v této hodině.

A jak jsem říkala, vypravíme se také do katedrály svatého Víta, protože třeba Česká filharmonie, Opera Národního divadla i Symfonický orchestr Českého rozhlasu, tato prestižní tělesa patří mezi vyvolené, která si tento týden zahrají za doprovodu nových svatovíckých varhan. Podrobnosti přidám za chvíli.

0: Skvělý Elvis Presley nám dospíval, máme 15 minut po 11. Teď vám povíme, jaká skladba bude tou první původní, která zazní na nové svatovícké varhany. Vybrali ji přímo posluchači. V hlasování Českého rozhlasu Vltava rozhodli, že dnes večer ve světové premiéře na unikátní nástroj zazní Fantazie na chorál svatý Václave od Iva Bartoše. A hned poté v katedrále zahrají rozhlasoví symfonici.
1: Jak ten název napovídá, jedná se o fantazii, to znamená, že skladatel tak má volnou ruku při práci s tím notovým a s tím hudebním materiálem.
2: Chorálem svatý Václave se podle Aleny Maršíkové Michálkové z hudební redakce Českého rozhlasu Vltava Ivo Bartoš inspiroval hned v několika částech 9-minutové skladby.
1: Tam má nějaký majestátní úvod, pak tam má část, kde cituje svatováclavský chorál a celá ta jeho skladba tak vrcholí monumentální fugou právě na jeden z motivů z toho svatováclavského chorálu. Celé se to stupňuje a zahušťuje a pak v té úplně závěrečné části tak slyšíme velmi zrychlený motiv toho svatováclavského chorálu a zároveň do tohoto zrychleného motivu svatováclavského chorálu tak je v pomalých tónech citována celá melodie svatováclavského chorálu.
2: Skladba tak dá vyniknout pestrosti jednotlivých rejstříků nových svatovíckých varhan. Ivo Bartoš porazil dva další finalisty, Karla Martínka a Mikuláše Piňose. Soutěž vyhlásili hudební nakladatelství Českého rozhlasu a nadační fond svatovícké varhany už před 7 lety.
1: Sešlo se okolo 60 skladeb, nejen z České republiky, ale i z různých zemí světa. Dokonce jednu skladbu tak zaslal 11-letý účastník z České republiky, takže ten věkový rozptyl tam byl opravdu velmi veliký. Porota tak vybrala 3 skladby, přičemž udělila Ivo Bartošovi uznání poroty za propracovanost té kompozice a pak ještě ocenila čestnými uznáními další 2 skladby.
2: Bartošovu skladbu večer provede varhanice Jiřina Marešová. Tou dobou už budou kolem varhaního mobilního hracího pultu uprostřed hlavní lodi katedrály připraveni hráči Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Těm patří právě páteční večer z cyklu svatovícký varhaní oktáv.
3: Pochopitelně jsme hledali skladbu, kde mají výrazný part varhany. Existuje slavná varhanní symfonie Camille Saint-Saënse, francouzského skladatele, kterou jsme relativně nedávno hráli v Obecním domě.
2: Ředitel rozhlasových symfoniků Jakub Čížek připomíná, že v katedrále se s orchestrem poprvé v pozici šéf-dirigenta představí německo-japonský dirigent Elias Grandi. I přesto bude část programu ryze česká.
3: Pro nás, pro všechny, je asi katedrála svatého Víta jeden z dalších národních symbolů. A proto Dvořákovy písně, Dvořákovy biblické písně.
4: Hospodin jest můj pastýř.
2: Cyklus svatovícký varhaní oktáv bude pokračovat i o víkendu. V sobotu v katedrále uvede Opera Národního divadla v Praze monumentální glagolskou mši Leoše Janáčka. V neděli program završí koncert s Českým národním symfonickým orchestrem, na kterém vystoupí i houslista Pavel Šporcl nebo Hradišťan. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, střední Čechy.
0: Oficiálně začala stavba dalšího úseku metra D, tentokrát od stanice Olbrachtova po Nové Dvory. Jak dlouho práce potrvají, řekneme za chvíli.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Pražský dopravní podnik dnes oficiálně zahájil stavbu dalšího úseku metra D, konkrétně na křížení Libušské a Kunratické ulice v Praze 4. Stavba tří stanic, nádraží Krč, nemocnice Krč a Nové Dvory potrvá 6 let. Na zahájení stavby byla naše reportérka Laura Hajková, teď je s námi ve vysílání. Lauro, dobrý den.
1: Hezký den. První stavební práce tady začaly už tento týden. Dělníci konkrétně začali hloubit portál přístupového tunelu pro ražby stanice Nové Dvory. Je tady vidět několik strojů těžké techniky a staveniště je oplocené. Doplním ještě, že pro zhotovitele bude jednou z největších výzev budování právě jednolodní stanice Nové Dvory, která má být největší a nejhlubší stanicí u nás. Nástupiště bude v hloubce 33 metrů.
0: Lauro, kolik bude stavba stát?
1: Náklady jsou přes 30 miliard korun. Součástí této akce bude ražení traťových tunelů od Písnice až po stanici Olbrachtova. Budování těch třech už zmíněných stanic a instalace všech potřebných technologií. Stavenišť bude celkem 13. Toto by mělo být největší.
0: Stavba, jak už jsem říkala, má trvat 6 let. Kdy bude spuštěné metro D?
1: Mělo by to být v druhé polovině roku 2032. Úsek od Pankráce po Nové Dvory je nejkratší provozovatelný úsek metra. Stavba tohoto úseku navazuje na úsek od Pankráce po Olbrachtovu, která začala v dubnu roku 2022. Oba tyto úseky tvoří jeden celek, kdy jsou obratové koleje na obou jeho koncích.
0: Říká naše reportérka Laura Hajková. Děkujeme, hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: To byly holky z písní Si senzační, je senzační, že jste stále na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. My jsme tomu moc rádi. No a taky pro vás máme nějakou tu pozvánku, třeba do Slaného na festival Slánský tuplák, do letního kina na Majerovce nebo do Kutné hory na Vinařskou noc vás teď pozve Denisa Hrgeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Do Slaného se o víkendu vrací oblíbený festival Slánský tuplák. Od pátku do neděle zaplní Masarykovo náměstí, koncerty, přehlídka malých pivovarů, dobré jídlo i program pro celé rodiny. Na pódiu vystoupí například kapely Brutus, Nezmaři, Hammer nebo Daniel Krop Band. Chybět nebudou ani oblíbené devadesátky z DJ. V neděli mezi 10. a 14. hodinou navíc program doplní Den pro děti s atrakcemi a zábavou pro nejmenší. Co si takhle užít letní kino na Majerovce? V bývalém dole Majerau ve Vinařicích u Kladna se bude od 22 hodin promítat pod širým nebem nová česká komedie s prvky road movie Pět švestek režiséra Jana Svěráka. Vypráví příběh pětice starých přátel, kteří se vydají za dobrodružstvím na moři. Těšit se můžete na herecké osobnosti, jako jsou Lenka Termerová, Oldřich Kaiser, Petr Kostka nebo Dana Syslová. Vydejte se do Kutné hory na Vinařskou noc, která se uskuteční v předvečer tradičního královského stříbření. Pod chrámem svaté Barbory se od 18 hodin představí vinaři z Kutnohorska a Kolínska a nabídnou ochutnávku bílých, červených, naturálních i tradičních vín. Chybět nebude živá hudba, občerstvení ani jedinečná atmosféra historického města. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hrgeslová.
0: A přesně za 12 minut, 12. hodina a další zprávy, tedy ty polední s Lenkou Vokatou. Po 12. hodině budeme vás hýčkat příjemnou muzikou a k písničkám přidávat vaše vzkazy. A vy je můžete posílat do naší SMS brány na číslo 90 011 04. Do textu napište STC, udělejte mezeru, pak váš text, ať se vejde do jedné SMSky, abych nám dorazila úplná. A nebo můžete napsat přes webový formulář. Ten najdete na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz. Chystáte-li se na nějaký lehčí oběd, přeji dobrou chuť,

Víte, že nejzáhadnější místo České republiky je u Kounova na Rakovnicku? Kounovské kamenné řady jsou sestaveny z více než 2000 kamenů. Dodnes nikdo neví, co přesně znamenají. Mohou to být hranice pozemků, pravěký kalendář nebo posvátné místo. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme.

0: jsem solidní.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: Premiéra Babiše ani letos nesplní investice do obrany ve výši 2% HDP. Dálnice D6 před Prahou je do večera kvůli opravě zavřená. Bude převážně jasno s tropickými teplotami do 35 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česko ani v letošním roce nesplní výdaje na obranu ve výši 2% HDP. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to uvedl v Bruselu, kde se účastní summitu lídrů Evropské rady. I tak ale chce posilovat mimo jiné protivzdušnou a protidronovou obranu.
1: Babiš prohlásil, že na 2% hranici vláda investice do obrany schopnosti dostane až příští rok. Kritiky amerického prezidenta Donalda Trumpa na červencovém summitu NATO v Ankaře se neobává.
2: My říkáme, procenta nejsou svaté. Je to o tom, že chceme budovat armádu. Já se Trumpa neobávám, Trump je strašně příjemný člověk, takže já se neobávám ničeho, protože jsem schopen argumentovat a vést tu debatu s ním.
1: Loni byly Česko, Slovinsko a Albánie jedinými státy NATO, které investovaly do obrany méně než 2%. Bývalá vláda premiéra Petra Fialy z ODS přitom tvrdila, že 2% hranici plní. NATO ale část hlášených výdajů neuznalo. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Silničáři na Kladensku uzavřeli 9-kilometrový úsek dálnice D6 ve směru na Prahu. Auta tam neprojedou mezi sjezdy číslo 25 u Stochova a 16 u Velké Dobré. Dělníci tam opravují silnici. Omezení by mělo trvat přibližně do 18. hodiny, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Dálnici jsme uzavřeli kvůli havarijnímu stavu dálnice u Družce. Dopravu tady odkláníme jen směrem na Prahu na exitu 25 Stochov. S opravami začneme hned, jak zeslábne provoz.
0: Pražští zastupitelé zrušili zakázku na komunikaci a propagaci výstavby Vltavské filharmonie. Měla stát 104 milionů korun bez DPH. To se většině zastupitelů zdálo příliš mnoho. Výstavba filharmonie má stát celkem přes 11,5 miliardy korun. Podle náměstka primátora pro územní rozvoj Petra Hlaváčka z Hnutí STAN měla část peněz jít na oslovení dárců, kteří stavbu podpoří.
4: Je takový nějaký pravidlo, že když chcete získat nějaký jako finanční prostředky ze soukromého sektoru, tak potřebujete zhruba nějakých jako 9-10% na vysvětlování jako komunikaci.
0: Projednání zakázky navrhla skupina opozičních zastupitelů z hnutí ANO. Hlasovali pro něj ale i koaliční zastupitelé, včetně náměstka Hlaváčka. Sport. České volejbalistky na druhém turnaji Ligy národů na Filipínách budou čelit Japonsku. Pátý celek světového žebříčku zatím po 5 zápasech drží neporazitelnost. Zatímco bilance Češek jsou 3 výhry a 3 porážky. Ve společné tabulce 18 účastníků jsou české hráčky 9., Japonky 4. Duel začne ve 14 hodin našeho času. Počasí. Bude jasno, během dne přechodně polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 35 stupňů. Zítřejší teploty budou podobné. Bude horko a dusno, místy postupně i s bouřkami z tepla.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D1 na 48. kilometru směrem do Brna stojí v odstavném pruhu porouchané auto. A v Mladé Boleslavi v ulici Tovačovského dejte pozor na nehodu 3 osobních aut. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Teď už začínají písničky se vzkazem s Ivetou Chlumskou.
6: Hezké poledne.
5: Písničky se vzkazem.
6: Dobrou chuť k obědu a příjemný poslech muziky, kterou pro vás mám. Teploty nám stoupají, takže někde do stínu a opatrujte se. A nezapomeňte dodržovat pitný režim. To proto, aby jsme ta horka přečkali všichni ve zdraví. No a číslo naší SMS brány, kam můžete posílat své SMSky 90 01 04, pište ve tvaru STC, mezera, pak váš text. A nebo využijte webový formulář, najdete ho na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
5: Písničky se vzkazem.

Dalibor Janda s písní Kde jsi? No my jsme tady na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy s písničkami a samozřejmě přidáváme k muzice i vaše vzkazy. První z ní již dnes dává jeden šťastný komín kouřový signál, že zítra se bude na Vysoké slavit. Spolu s rodinou tam přivítají svátek skvělé mámy a stejně skvělé kuchařky paní Květy Sikáčkové. Na slavnostním stole se začínají kupit dobroty a dobrůdky, až se Roman s Jirkou obávají, že je asi ani nezvládnou sníst. Paní Květo, při této příležitosti vám upřímně přejeme, aby všechny další dny byly stále vaším slavnostně prostřeným stolem s menu nejcennějších darů a dobrot od života, s chutí a vůní zdraví, opravdového štěstí, radosti ze synu a to všechno ochuceno vašimi vyplněnými sny a touhami. Přejeme také, aby nechyběla ani váza s květinami vděčnosti, poděkování, uznání a lásky. Paní Květo, ať vám život chutná. Ahoj, Janička a Zdeněk z Rakovníka.

0: Písničky se vzkazem.
1: Ano, stále ladíte Český rozhlas Střední Čechy, posloucháte písničky, přidávám další váš vzkaz. Příjemný víkend přejeme vám i Iveto i všem posluchačům. A dnešní písnička ať potěší Jarušku z Kladna, Janičky z Podmok, Aničku z Kutné Hory, Věrušku z Čachovic, Věrušku z Hradčan a všechny Marušky. Všem přejeme krásné chvíle plné pohody, napsali Jarmily. Přejeme to též.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Hudební kariéra Karla Kahovce se začala psát už v 60. letech minulého století. Písniček i zážitků k vyprávění má víc než dost. Třeba o Big Beatu, o sestře Vlastě i o spolupráci s Petrem Novákem.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Písničky se vzkazem.
1: Dusty Springfield dopěla, teď Krištof, tak nějak málo tančím. No a my si zatančíme. Krásný sluný pátek a také víkend vám do Karlína i všem věrným posluchačům. Dnes prosím o píseň pro Leoše k svátku, ať si ho naplno užijí, napsala Veronika z Rakovníka. Ráda tlumočím a všem Leošům přeju všechno nejlepší.

0: Písničky se vzkazem.
1: 2,5 minuty po půl jedné, stále hrajeme písničky, přidávám další vzkaz od vás. Dnes písničku posílám všem posluchačům s přáním, aby ty vedra ve zdraví přežily. Nezapomeňte na dostatek tekutin, všem pohodové dny přeje Anička z Kutné Hory. Mluvím z duše, pitný režim je důležitý, také najít si nějaký stín, kde ta vedra přežijeme. Tak si držme palce.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Čelákovic. V úterý 23. června se můžete potkat s moderátorkou Světlanou Vitovskou, hrabětem Františkem Kinským, komentátorem Liborem Dvořákem, zpěvákem Tomášem Klusem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zaboralem. Rozhlas jede za vámi 23. června v 19 hodin v Kulturním domě v Čelákovicích. Více informací na rozhlasjede.cz.

0: písničky se vzkazem.
1: Olivia Newton-John a John Travolta také přispěli do písniček v poledním čase. No a já přidávám k té další písni váš vzkaz. K paní Květě Sikáčkové k zítřejšímu svátku je vlastní den. Kalendář odkryl jedno z krásných jmen. Zapomenout na něj byl Bířích. Hodně zdraví, štěstí, lásky přejí Stáňa a Alča. No a už dnes Květám a Květoslavám gratuluje i Český rozhlas Střední Čechy.

Přidejte se k nám, nebo lépe řečeno, buďte stále s námi. Světlo plachosti se dnes bude věnovat pořad Vesele a zdravě Patrika Rozehnala a paní doktorky Kateřiny Cajthamlové, který začíná po 13. hodině hned po zprávách s Lenkou Vokatou. Nenechte si ho ujít, mějte krásný páteční den, ještě hezčí víkend, opatrujte se a po víkendu naslyšenou.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Seber si to sama.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kladně a Slaném na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Lidé po

0: probačních programech je v Česku 250 až 300 lidí, říká ředitelka asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzana Tinglová.
1: Těch se vlastně teď týká ta situace, že někteří z nich budou muset je opustit.
0: Pokud program člověk neplní, ale není to z jeho zavinění, soud může hledat alternativu, a to i krajní, říká mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
2: Je důležité dodat, že přeměna trestu na výkon trestu odnětí svobody je reálná možnost.
0: V příštím roce chce rezort peníze zajistit, ale jen pro ty programy, které jsou podle něj přínosné. Jak to bude hodnotit, zatím neví. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
3: Praha zahájila stavbu druhé části metra D. Úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory měl původně navázat přímo na první etapu výstavby. Spory kolem veřejné zakázky způsobily víc než 2,5leté zpoždění. Přípravné práce zahájila stavební firma Subterra letos v dubnu potom, co s ní podepsal dopravní podnik hlavního města Prahy smlouvu za zhruba 30 miliard korun bez DPH. První vlaky by podle současných plánů měly mezi Pankrácí a Novými Dvory vyjet ve druhé polovině roku 2032. 900 let od založení slaví město Trhový Štěpánov na Benešovsku. Oslavy jsou ode dneška až do neděle. Součástí budou pouťové atrakce, hudební program a taky staročeský jarmark, říká nezávislý starosta Josef Korn.
4: Staročeské pouťové atrakce, flašenetáři, trhovci a tak podobně. No a v sobotu potom u budovy městského úřadu ve 12 hodin máme teda průvod městem. No a dál se bude pokračovat na náměstí k památníku padlým, kde bude uložen věnec a časová schránka. Sport.
3: Čeští fotbalisté mají po remíze 1-1 s Jihoafrickou republikou na mistrovství světa volný den. Hned po zápase v Atlantě cestovali na svou základnu do Dallasu, kde se budou připravovat na závěrečné utkání skupiny s Mexikem. Jak bude vypadat tréninkový plán, říká trenér reprezentace Miroslav Koubek.
5: No tak hraje se už za 5 dní, není tam celý týden. Čiže ty tréninky budou spíš taktického rázu, než nějakého zátěžového rázu. Technická cvičení, taktická cvičení, tak spíš ten směr. Počasí.
3: Po zbytek dne bude jasno, během dne přechodně i polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 35 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na dálnici D8 na 18. kilometru směrem na Ústí nad Labem je odstavená porouchaná dodávka. Porouchaná dodávka s vlekem je pak i na D11 na kilometru 22,5 směrem na Hradec Králové. V Praze se srazila dvě osobní auta v Liberecké ulici a taky v ulici 5. května. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
7: Jsme tu zase po týdnu a těším se na vás i na doktorku Kateřinu Cajdamovou. Patrik Rozehnal.
8: Mám to stejně, těšila jsem se velmi na vás i na Patrika Rozehnala. Dobrý den.
7: Dobrý den a valí na mě oči paní doktorka nikoliv, že by jem žourala.
8: No, ale trošku jsem světloplacha, jo. Protože tady máme teďko úplně naplno puštěné zářivky, abyste nás pěkně viděli a trošku mi to svítí do brejlí.
7: Když už jsme tady u těch očarů, jak se říká, pane doktore, stárnu a už na mě není nic v pořádku. Podívám se do zrcadla a vidím tu trosku. Uspokojte se, paní, určitě máte v pořádku aspoň zrak.
6: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: o světle a očích si budeme právě dnes a povídat i radit v pořadu Veselé a zdravě. Někteří lidé mohou světlo vnímat velmi nepříjemně. Může zatím být třeba migréna, nošení kontaktních čoček, ale třeba taky úzkostná porucha. O světloplachosti si povídala naše redaktorka Veselé a zdravě Bára Kvapilová s oční lékařkou Lucí Frantijovou z očního centra Praha.
1: Světloplachost obecně, řekněme, je nějaká přecitlivělost na světlo sluneční paprsky.
2: Ve filmech světloplachost trápí hlavně upíry. Pánové temnoty proto nevycházejí bez slunečních brýlí.
3: Mně se točí hlava. Ten váš strýc má místo krve brandy.
2: I u nás smrtelníků se ale projevuje slzením očím, žouráním či poruchami soustředění.
1: Musíme rozlišovat, zda se jedná o světloplachost z důvodu, že to je světlejší typ člověka, má světlejší fototyp, světlé oči a je obecně citlivější na světlo, a nebo zda se bavíme o světloplachosti jako průvodním příznaku nějakého onemocnění, jako může být nějaký zánět spojivek, syndrom suchého oka například. A v takovém případě jsou ty příznaky samozřejmě dočasné.
4: Může nám ublížit, když se budeme dívat přímo do slunce?
1: Může. V takových extrémních případech může vzniknout i poškození sítnice, centrální části sítnice, to se nazývá solární makulopatie, a je to stav, který nám může i zhoršit zrakovou ostrost.
4: Můžeme si ty oči poškodit nějakým překvapivým způsobem?
1: Co se týče světla, můžeme si způsobit závažné onemocnění rohovky, pokud se díváme na horách přímo na sníh. Protože odrazem světla od sněhu může vzniknout takzvaná sněžná slepota, což je docela vážný zánět rohovky.
4: My vlastně v běžném životě spíš tedy než s tím ostrým odrazem světla od sněhu se setkáme s počítačovou obrazovkou. Ta má asi velký podíl na tom, že máme unavené oči a mžouráme do světla.
1: Tam je zásadním faktorem i to, že si způsobujeme takzvaný syndrom suchého oka. Když se díváme dlouho do toho monitoru, méně mrkáme, ten slzný film není tak dobře obnovován. Navíc často sedíme v nějaké klimatizované místnosti, takže si pěkně zakládáme na problémy spojené právě se syndromem suchého oka.
4: Když je někdo světloplachý, dá se to léčit?
1: Pokud by se jednalo o příznak nějakého zánětu nebo právě syndromu suchého oka, tak samozřejmě tam máme způsoby, jak pacientovi ulevit. Pokud se jedná o nějakou, řekněme, zvýšenou citlivost na světlo, doporučujeme kvalitní sluneční brýle, a to samozřejmě i z důvodu ochrany sítnice, a potom eventuálně aplikaci takzvaných umělých slz pro takovou úlevu těm očím.
5: Veselé a zdravě.
6: No, já bych jenom dodala, moc děkujeme paní doktorce za krásné vysvětlení, že vlastně světloplachost, ta takzvaná fotofobie, nesnášenlivost světla, je relativně častý příznak a může to být úplná banalita, nějaká drobnost, ale může to být něco docela vážného. A paní doktorka mluvila o tom, že nemáme koukat do slunečního světla.
0: Ano.
6: My to denní vidění fotopické vidění je barevné, zajištěné hlavně čípky a vnímáme jas od 100 kandel na metr čtvereční. A maximum pro to, abychom to oko nezatěžovali, je zhruba 1000 kandel na metr čtvereční, čili 10x víc.
0: A teď co vydává takovýhle jas?
6: Například televizní obrazovky nebo nějaké to světlo, co jste tady teďko na mě svítili, ale sluneční světlo v poledne v létě může být až 100x vlastně víc, to znamená, je to nějakých 10 000 kandel na metr čtverečních a to už vypálí tu makulu.
0: To je 100x víc, než jsme schopni unést.
6: Než začínáme vidět denní vidění.
0: Aha.
6: Protože noční vidění, které je zajištěné pouze tyčinkami, tak vnímá jas 10^-3 kandel. To znamená, to je jako, kolik to je, 10^4, čili 10 000x méně, než vnímají ty naše čípky. Ale vnímá to jenom v noci a to vidění je černobílé. A tudíž, když nás například oslní protijedoucí auto, tak vlastně dojde k tomu, že můžeme si poškodit sítnici.
0: Když říkáte, že v noci vidíme jen černobílé,
6: no,
0: Znamená to, že to je díky těm tyčinkám, které to jsou schopny zajistit, je možné, že tma je barevná?
6: Je možné, že tma je barevná, ale my vidíme viditelné světlo vlastně v určitých vlnových délkách, což je 400 až 700 něco, čeho to je nanometrů, takže to je ta oblast viditelného světla. Ale samozřejmě jako určitě různobarevná může být a ty upíři tam možná jsou, co my víme.
0: Doktorka Kateřina Cajdamlová, pořad Vesele a zdravě. Dnes se tedy na téma světloplachost a rozebereme to i za malou chvíli v našem vysílání.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Vysíláme pořad Vesele a zdravě na téma světloplachost. Připomeneme si to i s posluchači, našimi básníky.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Trifokální nitrooční čočky v očích mám. Radostí se jimi na krásy světa dívám. Nevadí mi ostré světlo ani mírné stíny. Svět je pro mě jiný jasný dní.
2: Zdraví Petr. Záznamník se rozcá strachy, že bude též světloplachý. Oprávněný strach má věru. Stále žije jenom v šeru.
3: Moc děkujeme oběma básníkům, zejména panu Petrovi, za to, že vlastně oslovil naše téma krásně a dokonce nám řekl jednu z malých příčin světloplachosti, což může být, že člověk odvykne. A já to velmi často slyším.
0: To není,
3: slyším,
0: že by si ulevoval, aby to přežil, ale on si odvykne tím, že je v šeru.
3: No, třeba lidé, co mají noční služby často, tak opravdu bývají v denním světle světloplaší častěji. Čili náš záznamník klidně může být světloplachý. Jak jsem říkala, jde o relativně častý příznak světloplachost. Ta mírná se projevuje, že přimhouříme oči při pobytu v silně osvětlených prostorách, zatímco u těch závažnějších se mohou objevovat migrény, různá onemocnění očí se takhle projevují, ale také vážné věci jako onemocnění mozku. Čili nejenom k očnímu, ale i k neurologovi by bylo dobré.
0: Může to být, že v současnosti třeba i těch problémů přibývá právě proto, že na sebe svítíme nejenom skrz ty obrazovky, ale jsou to osvětlené reklamy, ano, přesvětlené výlohy, obchody, ano, zastávky, ano, taková prostě, že tím budeme trpět víc a víc.
3: Patriku, říká se tomu, že jsme obklopeni světelným smogem, který je i v noci. Dřívější doby, kdy jako jediný, co člověka budilo ze spaní, bylo úplňkové světlo, které vlastně bylo jako zvýšená světlost. Mimochodem je to velmi zajímavé, protože to je odražené sluneční světlo. A my, kdybychom koukali z vesmíru na slunce, takový kosmonaut, kdyby se kouknul jako na sluníčko z okna bez filtru, tak okamžitě oslepne, protože my jsme říkali, že naše čípky jsou citlivé od 10 na druhou kandel na metr čtvereční a to slunce má 10 na devátou kandel. To znamená, že my tím, jak vlastně se snaží ty reklamy a všichni tyhle připoutat naší pozornost, tak můžeme mít taky zrakovou únavu. A víc bohužel trpí lidé modroocí, jak říkala paní doktorka, čili to je fakt problém, protože proto v té Africe mají všichni oči tmavohnědé, protože aby do té sítnice a přes sklivec nešlo tolik toho ultrafialového záření, no tak to tělo se brání. Že?
0: Jsou nějaké stupně té světloplachosti? Klasifikujete si to?
3: Dobrá otázka, tak já nejsem oční lékař, ale já jsem žádné stupně nenašla. A pravděpodobně ta světloplachost je subjektivní příznak a u těch subjektivních příznaků ta objektivní měřitelnost na to prostě nemáme dost těch zkoumaných.
0: A co teď dělat? Máme se uklidit do šera, do tmy, nevycházet na slunce, brát se brýle? Co dělat, když jsme takto citliví?
3: Zaprvé by bylo fajn zjistit, proč to máme, protože, jak jsem říkala, může to být onemocnění očí, to říkala i paní doktorka, to je zánět spojivek nebo abraze neboli nějaké poranění rohovky nebo nějaký problém s bělimou nebo se sklivcem, ale může jít o centrální problém, to znamená zánět mozku nebo zánět mozkových plen a v tom nejhorším případě teda krvácení do vlastně těch plen. A to je velký problém, to znamená, když se světloplachost objeví náhle a ještě spojená s bolestmi hlavy, tak honem rychle k doktorovi, klidně do nejbližší nemocnice. Protože to může být banalita, ale může to být závažná věc. A u migrén je světloplachost jedním z diagnostických příznaků.
0: Na problémy takové, to když žouráte oči a jste citliví na to světlo, tak jste se ptali i dopředu přes stránky veseleazdravie.cz. Využili jste i telefonního záznamníku a my se těmto dotazům budeme věnovat už za malou chvíli a později i těm, které položíte živě v našem vysílání.
4: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Doktorka Kateřina Cejdnulová, Patrik Rozehnal ve studiu. Veselé a zdraví a dnes téma světloplachost. Na tohle téma jsme vyhlásili i možnost položit otázku, o svém problému pohovořit nebo něco napsat. Využili jste i stránky veseleazdravie.cz. Co jsme tam tedy našli,
1: paní doktorko? Ano, paní Jana píše, světloplachost mám 5 let po operaci šedého zákalu. Při slunci nosím kvalitní sluneční brýle, při denním světle brýle bez dioptrií s mylným zastíněním. Samozabarvující nevyhovovaly, vysvětlím proč. Kapala jsem umělé slzy, je to jako když nekapu, oči neřežou, jako by v tom světle plavali. No, paní Jano, tohle je bohužel někdy důsledek výměny té čočky, protože v okamžiku, kdy my máme šedý zákal, tam taky záleží, jak dlouho vlastně vy jste ho měla, tak ta sítnice na chvilku odvykne tomu jasu,
0: tomu za,
1: ano, a proto se někdy doporučuje do té vyměněné čočky si nechat udělat žlutý filtr. Takže to už teďko nejde, protože už to máte vyměněno, takže ty brýle, a je logické, že ty samozabarvující nevyhovovaly, protože tam je vlastně, jako kdybyste byla víc citlivá na to světlo tím, že tam chybí ten filtr. Ona totiž, ta stará čočka, na sebe nachytává bílkovinu z toho sklivce, takže je sama taková zažloutlá, a čím jsme starší, tak tím víc vlastně filtruje to světlo.
0: Aha. Operaci šedého zákalu asi prodělal, zdá se, posluchač, který nám nechal dotaz na záznamníku.
2: Dobrý den, tady posluchač z Mariánských Lázní. Prosím vás, já mám problém s očima. Před 6 měsícima jsem byl na operaci šedého zákalu a po 6 měsících mám pořád nejasný, rozmazaný pohled. Večerně bolí oči a pálí. A doktorka mi tvrdí, že oči mám v pořádku, ale furt nevidím. No, špatně vidím. Já jim je 74 let. A tak začínám už být z toho tak nějak lehce řečeno smutnej. Jestli by mi řekla asi zhruba, co mě čeká, jestli se to zlepší ještě nebo nezlepší, nebo jak to bude pokračovat.
1: Tak vzhledem k tomu, že pán říká, že to je 5,5 roku po té operaci, tak já bych ještě zašla na to pracoviště, které tu operaci dělalo, a zeptala bych se na to. Někdy může být problém mírná abraze rohovky, to znamená jako trošku poškrabání, protože jakmile se dělá ta operace, tak ta rohovka se musí vlastně narušit a musí se tam šahnout do toho pouzdra, pro tu čočku. Pak by to mohlo být taky to, že tam nemá ten žlutý filtr. To teda doporučuji všem, kdo půjdou na operaci šedého zákalu, tak se přesně informovat a radši si trošku připlatit, protože se tím výrazně omezí světloplachost poté. Jo. Oni ne vždycky to říkají, já bohužel mám taky udělanou operaci a neřekli mi to, a tak nemám ten žlutý filtr. A trošku toho lituju, protože vidím všechno víc do fialová. Mě to jenom změnilo barevnost vidění, ale takže doporučuji.
0: Jakou mám barvu,
1: tohle,
0: paní doktorko?
1: No, takovou do fialova. Avatar trošku, no. Ne, dělám si legraci, já už jsem si zvykla, ale mám ty zabarvené brýle s tou vlastně filtrací, no. Tady bych opravdu doporučila zajít na to pracoviště a zeptat se jich, protože oni vědí, s čím tam ti lidé chodí a co s tím.
0: Ptát se můžete samozřejmě dál i vy. Teď otevíráme naši telefonní linku sem do studia, kdy budeme řešit právě vaše problémy se světloplachostí, s tím, že mžouráte oči, není vám dobře na přímém světle nebo intenzivním světle. Ptejte se, využijte toho, linka je vám k dispozici.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Bonnie M. ve vysílání Českého rozhlasu. Veselé a zdravě pořad, který dnes řeší světloplachost. S vámi po telefonu, připomínám, tu linku sem pro vaše dotazy. 731 800 900 a někdo tam je teď s námi. Dobrý den.
1: Dobrý den, posloucháme.
2: Dobrý den, zdravím vás, paní doktorko, zdravím samozřejmě pana Rozehnala.
0: Děkuju.
2: A prosím, mám takový dotaz. Já mám degenerativní onemocnění sítnice, říká se tomu lirově pigmentoza, degenerativní pigmentoza.
1: Jasně,
2: nebo tak,
1: ano.
2: Jak se to jmenuje. A ještě navíc se mě udělal na středu, kdy už mám jenom zbytkové vlastně téměř maličko vidění, ještě se mě vytvořil šedý zákal. A
1: jasně.
2: Navíc ještě občas se mě dělá cystoidní makulární edem na sítnici.
1: Ano.
2: Já jsem chtěla poprosit, protože když jdu ven, tak já musím mít prostě strašně mě vadí slunko, velký světlo. A já jsem se ptala na ty zabarvovací brýle a oni mi řekli, že existují nějaký rychlo zabarvovací, ale zase jsem to nemohla nikde sehnat. Prosím, neměla byste nějakou radu, jak zmírnit moje problémy, abych aspoň trošinečku si uchovala ještě to nic, co vidím.
1: No,
2: moc vám děkuji za odpověď.
1: Tak
2: moc
1: já
2: děkuji.
1: Mám s dovolením pár ještě doplňujících dotazů. Můžu se zeptat,
2: ano.
1: Jestli váš oční lékař doporučoval něco na léčbu těch dvou situací, to znamená na tu léčbu toho šedého zákalu a na tu léčbu té degenerace pigmentozní?
2: Tak na tu degeneraci to mě říkají, že nic neexistuje.
1: Ano.
2: Protože to
1: takže to já si taky myslím, to zatím, no,
2: ano,
1: bohužel.
2: Ano, chodila jsem na infuzní léčby a to byly jenom podpůrné léčby,
1: jo.
2: Ale nebylo to, že by se to jako vyléčilo.
1: A na ten edem té makuly, tam vám dávali nějaký laser nebo něco?
2: Ne, ten edem se objeví, pak se zase jakoby ztratí, tak já nevím, jestli je to na reakci třeba nějakého imunitního systému, nebo
1: to by
2: nevím,
1: mohlo
2: čím,
1: být.
2: To, že se prostě, že se objeví a pak zase prostě tam není.
1: Jo. Vy jste nevypozorovala, kdy se objeví a co to může způsobit?
2: Já to nepoznám. Já to nepoznám, když kdo se mě podívá na tu sítnici, když mě dělají třeba OCT vyšetření,
1: ano.
2: Nebo i tak je to prostě vidět, že tam ten
1: jasně,
2: otok je,
1: jasně.
2: Ale takhle pouhým okem, jako když se dívám, tak nepoznám vlastně
1: rozumím.
2: Rozdíl, kdy tam je a není.
1: Kdy není, jasně. A s tím zákalem říkali, co tedy?
2: No, pan doktor mi říkal, že je možný, že teď vlastně nic, protože já už mám ten zrak opravdu moc špatný, ale říkal, že do budoucna během nějaký výhled nějakého 2-3 let, že možná budu muset podstoupit prostě to odstranění toho zákalu, protože by mě vlastně potom bych měla větší podstatně problémy, než mám teď, aby jsi mě to nespecifikoval, tak já vlastně nevím.
1: Mě by zajímalo, proč vlastně se na to čeká. Tady úplně tomu nerozumím, protože v dnešní době, když se dělá výměna čočky, tak se vlastně spíš to dělá rychleji. Čili já bych možná doporučila zajít si na druhý názor, na nějaké pracoviště, kde se dělají operace katarakty a nechat se vyšetřit tam, aby oni se svými zkušenostmi s operacemi vám řekli, jestli jste na to vhodná nebo ne.
2: Ano.
1: Jo.
2: Zkuste paní doktorko, děkuji.
1: Držím palce a ty rychle samozabarvovací zase do nějakého většího města bych se zeptala.
0: Doporučuje tedy doktorka Kateřina Cajdamlová. Přešaltujeme na další telefonát. Číslo 731 800 900. Kdo tam je? Kdo se v této chvíli tedy ptá v pořadu Veselé a zdravě
1: Dobrý
0: na problémy
1: den.
0: Se světloplachostí? Dobrý den.
3: Dobrý den, paní doktorko. Tady.
1: A někdo má puštěné rádio.
0: My vás přerušíme. Poslouchejte, prosím.
1: Neslyšíme, když je tam ozvěna z rádia.
0: Vypněte si rádio.
3: Mimo.
1: Dobrý.
3: Prosím vás, dobrý den, tady Ludmila, Uherské Hradiště. Prosím vás, pěkně, mám jeden dotaz. Já jsem byla na operaci šedého zákalu.
1: Ano.
3: Ale je to rok a půl, ale teďka se mě krásně jsem viděla, protože jsem měla 6
1: A zase se to zhoršilo. Jasně.
3: Teď mám 2,5, ale ne, já vám chci říct, že já jenom čistě při čtení, když čtu jeden řádek, druhý, už na tom druhém řádku se mě ty čísla, ty slova spojují prostě.
1: Jo, chápu.
3: Ty písmena špatně vidím, se něco rozdvojuje.
1: S dovolením doporučuju, protože po operaci šedého zákalu se někdy zjizví pouzdro té čočky A velmi jednoduchou laserovou operací, která je opravdu, to udělá bz a je pokoj, se rozruší ty vlastně jizvy, co se tam udělaly. To znamená, já bych první zašla na to pracoviště a řekla bych jim, dobrý den, mám tenhle problém, koukněte, jestli náhodou není potřeba rozrušit ty...
0: Oni už by věděli.
1: Oni už budou vědět.
0: Tak zkuste takto toto řešení, jo? Jsem rád, že i tady jsme mohli, nebo byli schopni trochu poradit snad. A nasměrovat snad.
1: Ano.
0: Dál se můžete ptát i vy ostatní na telefonním čísle 731 800 900. Dnes řešíme světloplachost.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Ocitáte se opět i ve vysílání se svými dotazy na telefonním čísle 731 800 900 a ptáte se na problémy s očima, kdy vám přílišné světlo třeba vadí, žouráte oči a tak podobně. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajtamlové. Kdo teď?
1: Dobrý den, tady posluchačka z Prahy a já jsem takhle jenom chtěla říct, že jsem byla taky na operaci šedýho zákalu, je to teda 11 let, ale vidím pouze zbytky vidění na jedno oko. 41 let nevidím na pravé oko a taky mě operovali šedý zákal. Měla jsem minus 19 a teď nosím brýle minus 2.
2: Jo, to znamená, že oni vám dělali korekční čočku, dali vám čočku s dioptrickou korekcí?
1: Ano.
2: Jasně. No, samozřejmě to, že se vám výrazně zlepšil zrak, je velký pozitivní efekt, ale samozřejmě ne všechno jde úplně jako zlepšit. Já jsem se snažila tady vysvětlovat i během písničky, že krátkozrakost je vlastně problém, kdy je větší bulbus než běžný a tam může být víc trošku komplikací, bohužel. No.
1: Ale no, ještě mám operaci glaukomu, no, ale to je v roce 80.
2: Zelenej, jasně.
1: Ano,
2: no,
1: ano.
2: A kapete si.
1: Kapete. Nebo tak,
2: ne, jo, tak moc držíme palce, aby ten zrak vydržel. No, zrak 70% našich věmů, to je strašně důležitá věc. No.
0: Další dotaz, telefoní v našem pořadu Veselé a zdravě k tématu světloplachost. Vítejte.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jana z Prahy. Prosím vás, já jsem po operaci šedýho zákalu na obou očích, to mi vydrželo roka 3/4, tak jsem byla znova, pak jsem měla pořád záněty ve očích. Prosím vás, chci vám dát radu všem, teda studenej obklad na oči. Několikrát za den džínku namočit třeba nebo na 2 minuty do lednice, úplně nádherná úleva fakticky. Venku teda chodím s brýlemi, tmavými, ale je to bezvadný.
2: Hele, ty a nemáte zánět spojivek? Protože takhle studené výrazně pomáhá při zánětu spojivek.
3: Já jsem měla ty záněty, to bylo hrozný, kapky mi nezabíraly.
2: Aha.
3: Já jsem byla po druhý, teda to bylo na podzim.
2: Ano.
3: A do ledna, do února jsem pořád měla záněty, vůbec mi to nepomáhalo.
2: Helejte, a nějaká antibiotika neskoušel vám někdo dávat
3: ano,
2: jako celkově?
3: Ano, antibiotika jsem měla, zvlhčovací ty kapky, ty slzy a všechno
2: nejde
3: možný.
2: To.
3: Ale ten obklad na ty oči úplně bezvadný.
2: Dobře.
3: Několikrát za den a je to zadarmo. No.
2: No tak děkujeme za radu a všem doporučujeme vyzkoušet.
0: Další telefon, další dotaz. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Já bych se chtěla zeptat paní doktorky, jestli bude tak hodná, že jsem po operaci obou očí šedej zákal, pravý oko je ještě předtím operovaná sitnice protržená a chtěla bych se zeptat na takovou věc, kterou vlastně mi nikdy nikdo nevysvětlil. V roce 2019 jsme jeli v noci s manželem autem a proti nám jeli auta. A já viděla normální světlo od auta. Před Frýdkem se stalo to, že normálně z ničeho nic, když to jelo další auto, tak jsem viděla obrovské světla. A zůstalo mi to od toho roku 2019 pořád, že večer nemůžu jako třeba zjezdit autem nic, protože ty světla jsou obrovské.
2: No jo, ten problém. Problém vlastně, když nás oslňují ty světla proti jedoucích aut, tak ten problém je, že vlastně ono se večer začne dělat jiné vidění, než je přes den a v okamžiku, kdy nám to osvítí to protijedoucí auto, tak se zapojují čípky, které normálně v noci jako nekoukají, ale nemusí se zapojit tak úplně rychle a může dojít vlastně k oslnění té sítnice. To je to, jak říkala paní doktorka, nedívat se do slunce.
0: A může se to takhle nějak změnit, zintenzivnit?
2: No může, no, může. Jako, že je to vlastně jako vypálení trošku té sítnice, no, je to průšvih.
0: Je to nepříjemné,
2: no.
0: A může se to stát tady?
2: Může, no, je to, já nevím, co s tím, já jednak nejsem oční, nikde jsem to úplně nenašla, ale nejste první, kdo si na něco podobného stěžuje. Prostě není úplně dobře, když nejsme řidič, tak vlastně koukat do těch světelách, jo.
0: Nejčastější chyby při světloplachosti nebo jak se léčí a co dělat, to ještě doufám stihneme probrat s doktorkou Kateřinou Cajdamovou v závěrečném povídání, které nás čeká za malou chvíli.
5: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Závěrečné povídání ve Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na téma světloplachost. Ty nejčastější chyby s tím spojené, paní doktorko?
1: No, co se chyb týče, tak nejčastější chyba je, že dlouho koukáme do monitorů a nemrkáme. To velmi často vede k světloplachosti, syndromu suchého oka. Paní Markéta se ptá, že dcera má migrénu, takže tady je důležité konzultovat neurologa, protože světloplachost je u migrén velmi častým příznakem a někdy je potřeba i psycholog, aby ten člověk vlastně se nebál. Jinak teda brýle, které by vlastně stlumovaly obojí jas, to je velký problém. Slyšeli jsme, že paní to nemůže sehnat, schání dlouho vlastně ty, co se rychle samozabarvují, čili tady je důležité pátrat, ptát se v optikách, zkoušet různě, zajít na různá pracoviště a zkoušet to. Jinak oční kapky na zmírnění zánětu, antibiotické kapky pomáhají proti těm zánětlivým situacím, umělé slzy proti syndromu suchého oka a v okamžiku, kdy to nepomáhá nebo to vzniklo naráz, tak utíkat nejenom na oční, ale zajít klidně na neurologii, protože zánět mozkových blan, zánět mozku nebo krvácení, zejména ve starším věku, může vést k akutní světloplachosti a je důležité to teda řešit s neurologem.
0: Preventivní nějaký opatření, aby to vůbec nepřišlo? Dá se to podědit?
1: No, asi moc ne. Pokud teda máme ty modrý oči, tak to snad jediné by bylo, co se dá jako podědit, ale je důležité vlastně dbát na hygienu kolem očí, pozor na různé líčení složité, protože to může vést k zánětům spojivek, což vede k světloplachosti. No a vyhnout se samozřejmě kontaktům s lidmi, kteří nějaké takovéhle potíže mají, abychom se od nich nenakazili. No.
0: Radí na závěr dnešního setkání tady v Českém rozhlase v pořadu Veselé a zdravě doktorka Kateřina Cajdamlová. Její rady i z těch předchozích dílů najdete na webu veseleazdravie.cz. Můžete být i našimi fanoušky na Facebooku, ať vám nic neunikne, víte všechno dopředu a navíc rady ještě další a další navrh k tomu, co řešíme ve vysílání, tedy facebook.com/veseleazdravie. Paní doktorko, děkuji, ať se daří, hezký víkend.
1: Vám taky a nekoukejte do sluníčka, má být strašně silné.
0: Ano, poslouchejte rozhlas.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 17 hodina.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
0: Do části České republiky o víkendu dorazí silné bouřky. Výstraha meteorologů platí také pro oblast středních Čech. Pražská nemocnice na Františku rozšíří nabídku preventivních vyšetření. Fotbalovou Spartu posílil maďarský golmán Christian Hedi. A dnešní počasí v regionu slunečno a teplo maxima kolem 32 stupňů. Zprávy jsou tou nehasilem. Dobré odpoledne. V Čechách se o víkendu mohou objevit silné bouřky. Výstraha platí pro Český hydrometeorologický ústav. Podle nich doprovodí přívalový déšť, kroupy a silný vítr. Upřesní meteorolog Miloš Dvořák.

0: vedení radnice kompletně vyměnit a také upravit jeho okolí.
1: Dětský bazén má novou nerezovou vanu, ta zajišťuje lepší vodotěsnost, snazší údržbu a příjemnější podmínky pro koupání dětí. Radnice za opravu dala 13 milionů korun. Z Neratovic Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Nemocnice na Františku v Praze rozšiřuje péči o ženy se zvýšeným genetickým rizikem nádorových nemocí. Součástí nové péče jsou například pravidelná preventivní vyšetření. Nemocnice zároveň pomáhá testovat i další členy rodiny, říká lékařka Zuzana Bělčiková z tamní onkologické kliniky.
2: Pacientka můžeme nabídnout také preventivní chirurgické výkony, zahrnující preventivní odstranění prsních žláz, vaječníků a vejcovodů. Součástí péče je také komplexní dispenzarizace, která zahrnuje sledování dalších oblastí. Sport.
0: Fotbalovou Spartu Praha posílil maďarský brankář Christian Hedi. 23-letý gólman přichází z anglického West Hamu, naposledy ale působil na hostování v klubu MTK Budapešť. Pražané o příchodu bývalého maďarského mládežnického reprezentanta informují na svém webu. A na fotbalovém mistrovství světa dnes pokračuje druhé kolo v základních skupinách. V 21 hodin nastoupí Spojené státy proti Austrálii, o půlnoci se střetnou Skotsko a Maroko. Ve 2 hodiny a 30 minut nastoupí Brazílie proti Haiti a program pak uzavře od 5 hodin ráno utkání Turecko-Paraguay. Počasí. Dnes odpoledne čekáme v regionu středních Čech převážně slunečno, k tomu velmi teplo, má být jasno až polojasno, dnes bez deště i bouřek, maxima mezi 31 a 35 stupni a vítr jen slabý od východu až jihovýchodu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Na dálnici D4 z Prahy na Písek za sjezdem na Pečice na kilometru 60,5 je po nehodě karavanu stažený provoz do levého pruhu. A dálnice D6 Karlovy Vary Praha je mezi exity 25 Lány a 16 Velká Dobrá kvůli havarijní opravě stále uzavřená, provoz je odkloněn po staré silnici. Momentálně je to bez dalších kolon. Tolik doprava, Český rozhlas. Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná středočeské odpoledne, s vámi je stále Patrik Rozehnal.
4: Ano, poporadně mozaika zajímavostí z našeho kraje.
3: Středočeské odpoledne.
4: I když trochu lékařským tématem tu budeme vysvětlovat, jak naše tělo funguje ve vedrech, které jsou před námi. Mluvit ale budeme třeba také o tom, že v Nížku pod Brdy bude regionální den pražské integrované dopravy a za chvíli méně pesticidů i fosforu je v přehradě Švihov na řece Žilivce, která slouží jako zdroj pitné vody pro téměř celou středočeskou oblast, včetně Prahy. Výsledky šetrnějšího hospodaření představilo právě dnes Povodí Vltavy a my vám k tomu řekneme mnohem víc.
3: Středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem.

si za nej lekov blíž. Jo, jo, karton na dvorek a taký porcelán. Som modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráku, lebo džinsy, Calvin Klein. Tak, zdá, že to není štěstí.

0: Okay. Sí.
1: Český rozhlas Střední Čechy.

0: Takhle zní páteční vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy a my jsme moc rádi, že posloucháte. Voda v přehradě Švihov na řece Žilivce je podle hygieniků čistější. A to díky šetrnějšímu hospodaření zemědělců v jejím okolí. Projekt na omezení pesticidů v povrchové vodě spustilo Povodí Vltavy s ministerstvem zemědělství už v roce 2019. Výsledky představili dnes přímo u přehrady, byla tam i naše redaktorka Českého rozhlasu Střední Čechy Věra Hajková a já jí mohu tedy popřát hezké odpoledne.
1: Přeji krásné odpoledne.
0: Jak výrazně, Věro, tedy kleslo to množství pesticidů v přehradě?
1: Povodí Vltavy pravidelně monitoruje hodnoty pesticidů ve vodě a výsledky ukazují, že se jejich přísun snížil o 27%, což je velmi významné. Do projektu šetrnějšího hospodaření vstoupilo dobrovolně v roce 2019 18 zemědělských podniků, které obhospodařují v okolí přehrady více než 12 000 hektarů půdy. Za to, že některé látky na ochranu rostlin vůbec nepoužívají a některé ve sníženém množství dostávají kompenzace od ministerstva zemědělství. Ročně se pohybují v součtu mezi 50 až 60 miliony korun. Projekt na Švihově je podle ministerstva úspěšný a proto ho spustilo taky na dalších přehradách, konkrétně to je tedy Římov, Vrchlice a Opatovice.
0: A jak to hodnotí sami zemědělci?
1: No tak zástupci některých zemědělských podniků dnes byli na setkání u přehrady. Mluvila jsem například s jednatelem podniku z Dolních Kralovic, Vítem Havlem. Ten mi říkal, že jim to tedy přineslo více papírování a plánování, ale že sami vnímají potřebu ochrany vody jako velmi nezbytnou a to hlavně i kvůli budoucím generacím. Taky mi tedy říkal, že museli změnit trochu osevní plány a uspůsobit pěstování tomu, že nemohou některé postřiky používat a bez nich některé plodiny prostě nerostou. Kompenzace za to všechno jsou ale podle něj dostačující.
0: Ještě nám řekni, jak to teď vypadá s množstvím a kvalitou vody v přehradě.
1: Tak o tom jsem mluvila přímo s ředitelem Povodí Vltavy Petrem Kubalou. Podle něj i přesto, že od začátku roku se Česko potýkalo se suchem, tak naštěstí v minulých týdnech přece jenom něco napršelo a naplněnost přehrady je aktuálně mezi 80 až 90%, což je velmi dobré. Kvalita vody podle něj je z hlediska hlídaných parametrů absolutně v pořádku a my jsme byli taky přímo u hráze a já musím říct, že mě až překvapilo, jak je ta voda krásně čistá a průzračná, jenom do ní skočit. Samozřejmě se to nemůže.
0: Tak voda v přehradě Švihov na řece Žilivce čistější, jdu to hned ochutnat, jestli je to poznat i na chuti. A děkuji za ty informace Věře Hajkové, která nám to přinesla do vysílání. Hezký pátek přeju.
1: I já přeji hezký pátek.
2: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Už dnes je horko a bude ještě víc a potíme se, to je realita, se kterou se musíme prostě smířit. Proč ale naše tělo takhle funguje, to zjistíme už za malou chvíli v dalším tématu, které s vámi rozebereme.

0: Dáme signál.
1: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
2: Herečka Kateřina Winterová se narodila v Benešově. Mládí pak prožila v Mělníku. Možná právě tahle místa stojí za její láskou k zahradničení a k vaření všeho, co příroda nabízí. Nás přijde pozvat nejen do svého herbáře.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Tři týdny po začátku toho meteorologického a dva dny před začátkem astronomického léta udeřila tropická vedra. Zítra dokonce hrozí, že se teploty vyšplhají až k teplotě lidského těla. A právě to je okamžik, kdy náš organismus vytáhne svou nejsilnější zbraň proti přehrátí a naplno začne využívat pocení. Sami si toho nejčastěji všimneme ve chvíli, kdy z prohřáté ulice vstoupíme do místnosti.
1: Z vás lije i venku na tom slunci a v okamžiku, kdy přijdete do té chladné místnosti, tak se ten pot přestane odpařovat, takže si toho teprve všimnete.
2: Vysvětluje Petr Zouhar z Fyziologického ústavu Akademie věd, proč si v horkých dnech pot uvědomíme spíše uvnitř než venku. A jak doplňuje jeho kolegyně Kristýna Bardová?
3: Když přijdete do chladné místnosti, tak váš mozek si ještě úplně neuvědomil, že už je mu dostatečně chladno a ten mechanismus, který měl sepnutý venku, zůstává nějakou chvíli a proto se potí. Ještě chvíli potom, co jste přešla dovnitř.
2: Za udržování tělesné teploty kolem 37 stupňů zodpovídá hypotalamus v mozku. Pomocí nervových čidel vyhodnocuje, jestli je nám zima anebo teplo.
1: V okamžiku, kdy teplota vzduchu přesahuje teplotu mého tělesného povrchu, tak jsem odkázán na pocení.
2: Přestože většina z nás má pocení spojené s čůrky potu, které musíme utírat, není to to hlavní.
1: Vylučuju pot, kapalinu, která se na povrchu mého těla odpařuje a tou změnou skupenství se odebírá nějaké docela velké množství tepla z toho tělesného povrchu.
2: Pot je z 99% voda. Pro naše tělo je ale podstatné i to 1%, které se také vypaří.
1: Tělo ztrácí kontrolu nad tím, o kolik vody přijde a o kolik přijde minerálních látek, jontů, tak můžou kolísat koncentrace jontů v tělesných tekutinách a to je potom asi hlavní problém, protože naše buňky fungují jenom v nějakém úzkém rozpětí koncentrací, dejme tomu draslíku, vápníku, hořčíku a tak podobně.
2: Právě to je podle fyziologa Petra Zouhara důvod, proč někteří lidé po pobytu na přímém slunci kolabují.
1: Což se v případě svalu může projevit až křečemi, v případě nervového systému nějakou zmateností.
2: Při pocení je důležité hodně pít, ale jak zdůrazňuje Kristýna Bardová, tak jen voda nestačí.
3: Čistá voda nám doplní pouze tu vodu, ale nedoplní jonty a právě příjem čisté vody by mohl vést k těm svalovým křečím.
2: Snížené množství jontů vede k pocitu žízně. V horkých dnech bychom proto měli pít průběžně. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Mníšek pod Brdy ožije regionálním dnem pražské integrované dopravy. Těšit se můžete na historické autobusy nebo speciální vlaky. Povíme vám o tom víc, nebojte, za pár minut.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Region Express.
1: Už zítra se bude konat v Mníšku pod Brdy regionální den pražské integrované dopravy. Tentokrát u příležitosti 30 let integrace do krajského systému. Podrobnosti pro nás všechny jako pozvánku zjišťoval kolega Tomáš Kopáček.
2: Regionální den pražské integrované dopravy je akce pro veřejnost, která se tentokrát koná v Mníšku pod Brdy, v prostorech před zámkem. Důvody pro uspořádání akce právě na tomto místě přibližuje mluvčí pražské integrované dopravy Filip Drápal.
3: Právě Mníšecko bylo před 30 lety zapojeno do pražské integrované dopravy. Začaly tady jezdit autobusy z Prahy v poměrně krátkých intervalech na jízdenku, která se dala použít i na pražskou MHD. Takže připomeneme si toto významné výročí.
2: V roce 1996 byla také zavedena první 4 středočeská tarifní pásma. Začal tak fungovat systém, jak ho známe dnes.
3: Zavedení takzvaného přestupního tarifu, což znamená, že bylo možné používat jízdenky nejenom na jednotlivou jízdu, ale bylo s nimi možné přestupovat a začal platit celý vlastně ten pásmový a časový tarif.
2: Organizátoři dopravy připravili do Mníšku pod Brdy takzvaný regionální den s bohatým programem.
3: Hlavním tahákem budou jízdy historickými autobusy. Budou tady také i historické vlaky. Ty autobusy budou jezdit do různých tras v okolí Mníšku a také do Prahy. Centrem oslav bude Mníšek pod Brdy, kde se zároveň ten den koná tradiční mníšecký festival vína na místním zámku. Takže to celé propojíme a díky tomu tady bude bohatý program pro celou rodinu. Chybět nebude také náš informační stánek a mobilní informační centrum Pitpoint, kde bude možné si pořídit lítačku na počkání.
2: V rámci oslav 30 let se nezapomene ani na praktické exponáty, které připomenou začátek používání informačních systémů, hlášení zastávek anebo typických žlutých označovačů jízdenek.
3: To budeme na této akci také připomínat v rámci panelové výstavy a bude si tady každý moct vyzkoušet právě ty historické jízdenkové automaty nebo třeba hlášení zastávek od paní Hazdrové, která dneska už vlastně v Praze nehlásí zastávky, ale v regionu ještě ano.
2: Kromě pravidelného spojení budou na akci vypraveny i posílené linky.
3: Kromě těch speciálních jízd autobusy nebo vlaky, kterými se právě lidé dostanou i z Prahy, tady funguje v krátkém intervalu autobusová doprava pravidelná ze Smíchovského nádraží a cesta do Mníšku trvá zhruba 35-30 minut, takže není to žádná dálka a doufáme, že spousta Pražáků si udělá hezký výlet na Mníšecko, kde vlastně se dá i pak navázat na výlet třeba do místních brdských kopců nebo do okolí.
2: Akce bude probíhat od 17 hodin. Kompletní program a jízdní řády linek naleznete na webu pid.cz. Pro Český rozhlas Tomáš Kopáček.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
1: V Praze začala třeba také stavba druhé části metra D. Nový úsek propojí Olbrachtovu a Nové Dvory. Informace o tom, tedy jak stavba pokračuje, dostanete ve zprávách přesně v 15 hodin. To je za čtvrt hodiny. Bude to předěl v rámci toho středočeského odpoledne, které posloucháte. A připomínám třeba, že můžete navštívit naše stránky strednichechy.rozhlas.cz, kde najdete další informace i pozvánku na naši akci v příštím týdnu. V úterý 23. budeme v Čelákovicích od 19 hodin s pořadem Rozhlas jede za vámi. Třeba i s hrabětem Františkem Kinským, který brzy rozjede další část zámeckého léta. Uvidíte a uslyšíte Tomáše Kluse nebo Libora Dvořáka. A také René Zavoral a Aleš Cibulka. Můžete si objednat stupenky přes naše stránky.

že ve svatém Janu pod Skalou na Berounsku můžete vejít z kostela svatého Jana Křtitele rovnou do jeskyně? Podle legendy tam v 9. století žil první křesťanský poustevník Ivan. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Karel žije s Kamilou. Eva odjíždí s Jardou a dětmi na prázdniny k Máchovu jezeru. Seriál Vyprávěj. ČT 2. Kam utéct před francouzskou mafií? K brazilským indiánům do amazonského pralesa. Dobrodružná komedie Jaguar. A ČT Art uvádí v premiéře velkolepý koncert legendárního rockového kytaristy a skladatele Michal Pavlíček and Friends. Páteční večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka Uhel na sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Hodina.
6: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
5: V Praze začíná stavba druhé části metra na lince D. Nový úsek spojí Olbrachtovu a Nové Dvory. Středočeská hygienická stanice od začátku roku zkontrolovala téměř 40 tetovacích salonů. V Příbravském letním kině dnes odpoledne začne festival Díky Fest. A dnešní počasí stále slunečno a k tomu teplo, maxima kolem 33 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobré odpoledne. V Praze dnes začala výstavba druhé části metra D. Úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory měl původně navázat přímo na první etapu výstavby. Spory kolem veřejné zakázky ale způsobily zpoždění přes 2,5 roku. Dělníci zhruba za 6 let vybudují 3 nové stanice, vyrazí traťové tunely a také instalují všechny potřebné technologie. Podle mluvčího pražského dopravního podniku Daniela Šabíka jsou celkové náklady přes 30 miliard korun.
7: Za 2 měsíce začneme už s prvními ražbami na tomto úseku a to bude ražba přístupového tunelu, zhruba 300 metrů dlouhého přístupového tunelu.
5: Podle současných plánů by první vlaky měly mezi Pankrácí a Novými Dvory vyjet ve druhé polovině roku 2032. Středočeská hygienická stanice od začátku letošního roku zkontrolovala celkem 37 tetovacích salonů. Každou provozovnu přitom navštíví minimálně jednou ročně.

0: dárcovství krve a pomoci. Sport.
1: Česká tenistka Marie Bousková postoupila poprvé v kariéře na světovém okruhu WTA do semifinále na travnatém turnaji. V Nottinghamu porazila Němku Mariovou po sadách 7-5 a 6-0. V Berlíně si o postup do finále zahraje další česká hráčka Linda Nosková. Ta dnes ve čtvrtfinále vyřadila Španělku Badosovou poměrem 2-0 na sety. A v Berlíně bude o postup do semifinále ještě bojovat Nikola Bartuňková. Čeká ji ale těžká práce. Světová jednička Arina Sabalenková z Běloruska. Počasí. Po zbytek odpoledne čekáme v regionu středních Čech převážně slunečno, k tomu velmi teplo, má být jasno až polojasno, bez deště a bouřek, maxima naměříme kolem 17. hodiny, a to mezi 31 a 35 stupni, vítr jen slabý od východu až jihovýchodu. Zítra by mělo být v kraji ještě o něco málo tepleji, už se ale mají objevit bouřky, vše důležité upřesní meteorolog už za několik minut.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Dálnice D1 za Prahou ve směru na Brno je ucpaná od okruhu z 10. kilometru. Kolona do omezení na Šmejkalce zabere zhruba 30 minut a Praha je už teď plná kolon. Problémy jsou mimo jiné také po nehodách ve Kbelské. V obou směrech také na jižní spojce je kolona na 45 minut od magistrály kolem nehody u Zahradního města až za Europark. Tolik doprava, Český rozhlas Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Středočeské odpoledne pokračuje stále s Patrikem Rozehnalem.
3: A s muzikou.
2: Středočeské odpoledne.
3: Proto Kutuňo Katapult, Hana Zagorová, ti budou otevírat další hodinu. Dozvíte se v ní také něco o barvě očí, už jsme to trochu dnes řešili s doktorkou Cajdamlovou. Mluvit budeme o kutnohorském královském stříbření a o počasí na víkend. Jak velké bude vedro, už naznačoval Ota, že to probereme tak podrobně za pár minut.
2: Středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnal.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Probereme ho s Alenou Zárybnickou, meteoroložkou České televize. Hezké odpoledne přeju.
2: Dobré odpoledne.
1: Aleno, jak velké je horko teď?
2: Výrazné. Stávající teploty ve středních Čechách v Praze jsou i nad 33 stupně Celsie. Jestli se dobře dívám na ta desetiminutová data, zatím nepotvrzená, ale zdá se, že v Řeži u Prahy v Husinci už bylo i přes 35. Podle grafu nejvyšší dnešní naměřená teplota zatím 35,2 stupně Celsie.
1: Obloha bude dál vymetená a bude ještě horko?
2: Bude horko, důležité je ale taky to, že ten příliv teplého vzduchu nebo horkého vzduchu bude vrcholit až zítra, takže se zdá, že by ty zítřejší odpolední teploty ještě mohly být vyšší než ty, které měříme dnes.
1: Jak bude teprve v noci?
2: Noc by mohla být i tropická, 21 až 17 stupňů Celsia. Taková budou minima vždy, když teplota neklesne pod těch 20 stupňů Celsia. Mluvíme o tropické noci a na zítřek to na maxima nebo v maximálních hodnotách vypadá na 32 až 35 stupňů Celsia. Co je důležité, platí výstraha kvůli vysokým a velmi vysokým teplotám a zároveň taky kvůli bouřkám, které mohou být ojediněle i intenzivní. To znamená s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru, které se můžou objevit i třeba 75 km v hodině.
1: To je snad okamžik, který by to mohl trochu ochladit. Kroupy nepřivolávám samozřejmě, ale je něco, co by nám pomohlo trochu přežít ta vedra?
2: Tak vždycky záleží na tom, jak konkrétně vypadá to dané místo. Centra velkých měst jsou teplejší než jejich okolí a zároveň hodně pomáhají parky zeleň, ne ty asfaltované, vybetonované plochy. Každopádně v neděli bude částečná úleva, ale spíš na severovýchodě celého Česka, ve středních Čechách ty teploty o tolik nižší nebudou, možná o stupeň o dva, tak možná dočkat se neděle a začátku příštího týdne, kdyby sice mělo být pořád kolem 30 stupňů Celsia, ale už ne těch 35, které se můžou objevit dnes a nebo zítra.
1: Platí během těchto dnů, které jsou před námi, nějaká výstraha biometeorologická předpověď na trojce nebo kde?
2: Zůstává na trojce právě kvůli velmi vysokým teplotám, hlavně v regionech, kde budou ty teploty šplhat nejvýš a zmiňované vysoké a velmi vysoké teploty pro sobotu, tak pro neděli a zároveň ty zmiňované silné bouřky s nárazy větru kolem 75 km v hodině a úhrny srážkovými úhrny kolem 35. Díváme se na konkrétní varování právě pro Prahu, střední Čechy. Teplejší by mělo být podle všeho, jak vlastně zítra, tak pozítří polabí.
1: Říká Alena Zárybnická, děkuju za to předpověď a pohodové klidné páteční odpoledne.
2: Nápodobně, dobré odpoledne.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
1: Zítra dopoledne v sobotu začíná Kutnohorské královské stříbření. Jak dlouho trvá příprava takové akce a co bude letos v programu nového, tak to se dozvíte.

Víte, že Hornické muzeum v Příbrami vzniklo už v roce 1886? Rozlohou areálu a počtem expozic je největším hornickým muzeem v České republice. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Sting ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Park pod Vlašským dvorem ožije o víkendu tradičním kutnohorským stříbřením. Příprava téhle akce stojí kolem 2 milionů korun. Zakoupení vstupenky ale má své výhody. Prostřednictvím ní získají návštěvníci slevu do některých kutnohorských památek a o programu a jeho přípravě si naše redaktorka Českého rozhlasu Střední Čechy Alena Junová povídala s hlavní organizátorkou akce Editou Dvorskou.
1: Letos pracujeme na 32. ročníku. Královna Žofie Bavorská, druhá manželka Václava IV., by oslavila 650 let od svého narození, takže jsme si vytvořili takový jako headline, by se dalo říct. A je to teda 32. ročník královského stříbření, královna slaví narozeniny.
2: Připravili jste k tomuhle výročí i nějaké aktivity pro návštěvníky?
1: Ve spojení s tou královnou jsme domluvili takové hodiny tance. Budeme moc rádi, když se do toho vlastně i diváci zapojí. Spousta tady těch našich aktivit a stanovišť, rytířská ležení, ty řemesla a tak dále, je interaktivních, to znamená, že ty lidi si můžou fakt jako zažít to jako na vlastní kůži.
2: Akce tradičně začíná kostýmovaným průvodem, chystáte ho i letos?
1: Je jeden průvod, který vychází od Vlašského dvora v sobotu v 10 hodin, pak je průvod královský, který vychází v 10.45 od Hrádku a společně se vlastně setkáváme u chrámu svaté Barbory. Před těmi průvody ještě tady je taková jako mírná nervozita, je to opravdu pocit, jako kdyby do města prostě přijela hlava státu.
2: Odehrává se část programu i v chrámu svaté Barbory.
1: Tam v neděli začínáme takzvanou stříbrnou mší. Je to klasická sloužená mše za účasti krále, královského dvora a tak dále. Za úžasného hudebního doprovodu. Je to velmi unikátní zážitek, unikátní věc. Pro nás je to jako velká symbolika a hraje pro nás tady to místo zásadní roli.
2: Připravili jste si pro návštěvníky nějakou novinku?
1: Pro letošní rok jsme si připravili opravdu takovou jako zbrusunovou věc. V sobotu máme v 19:30 na programu 3 zkoušky mincířů a havířů. Tady jsou takové jako dlouholeté spory o tom, jestli havíři nebo mincíři se těší větší důležitosti na horách Kutných. Takže by se to letos mohlo rozhodnout, uvidíme jak.
2: Jak dlouho vám trvá takhle velkou akci připravit?
1: Tak ta příprava trvá zhruba 3/4 roku. Většinu toho tu akci nějakým způsobem připravuju sama, dalo by se říct. Potom vlastně do toho nastupuje paní doktorka Světlana Hrbánková, která je autorkou akce a která každoročně připravuje scénář. Jakmile tohle je hotové, tak se přesouváme tady do toho prostoru do parku pod Vlašským dvorem a tady potom probíhají vlastně návozy materiálu, stavby konstrukcí a vlastně příprava toho areálu na tu samotnou akci.
2: Říká hlavní organizátorka královského stříbření Edita Dvorská. Akce začíná v sobotu dopoledne a základní vstupné stojí 300 korun. Z Kutné Hory Alena Junová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Tak o náplni možná na víkend už víte a třeba se rozhodnete navštívit Kutnou Horu. Možná byste rádi zjistili, jak je to s barvou očí, co o ní rozhoduje. To prozradí v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo už velmi brzy Martin Písařík. S tebou.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Jak se dá s takovým hlukem v uších a v mozku žít? A kde hledat pomoc, když klasická léčba selhává?
2: Já si myslím, že jsem vlastně dospěla do fáze, kdy mám svůj tinnitus poměrně ráda.
1: S panem docentem Zdeňkem Fíkem o moderních možnostech léčby a cestě ven z labyrintu neustálého zvuku.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Tohle je páteční středočeské odpoledne s datem 19. června. Jsme rádi, že jste s námi. No a my vám nabízíme rubriku Co v učebnicích nebylo. Martin Písařík má slovo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že barva lidských očí se ustálí až ve věku 3 let? U většiny novorozenat můžeme mít dojem, že mají modré oči. Je to však jen optický klam. Barva očí vzniká v duhovce a závisí na množství pigmentu, konkrétně melaninu. Po narození je pigmentu obvykle málo, takže se v bezbarvé duhovce odráží okolní světlo a budí dojem modrých očí. Teprve časem se množství melaninu ustálí a můžeme pak mluvit o finální barvě. Základní škála je dobře známá – hnědá, zelená, modrá, šedá nebo mix. Zhruba 90% lidí na planetě má hnědé oči. Svou roli v tom hraje nejen přirozené množství pigmentu, ale také dědičnost. Hnědá barva má totiž genetickou dominanci. Naopak nejvzácnější barva očí je zelená, která se vyskytuje pouze u 2% lidí. Odstíny oční duhovky se také liší podle míst na Zemi. Například v Latinské Americe jsou nejvzácnější oči modré a jsou považované za ideál krásy. Naproti tomu v zemích severní Evropy převažují oči modré, které má třeba 99% obyvatel Estonska.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Čechy.rozhlas.cz. Zprávy za chvíli a informace, že dálnice D6 před Prahou je až do večera kvůli mimořádné opravě uzavřená. A my otevíráme taky opět náš archiv knižní do Humoriády. Máme možnost vyhrávat s vámi jednu z knížek z té pětice. Ještě losovat někoho, kdo dostane digitální rádio. Princip červnové soutěže v Humoriádě, na kterou bude dnes dohlížet zpěvák, muzikant a taky dramaturg Aleš Ulm. Těší se na něj i Patrik Rozehnal, ale do té doby ještě muzika a ty zprávy.

Víte, že ve svatém Janu pod Skalou na Berounsku můžete vejít z kostela svatého Jana Křtitele rovnou do jeskyně? Podle legendy tam v 9. století žil první křesťanský poustevník Ivan. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 16 hodina.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Dálnice D6 před Prahou je až do večera kvůli mimořádným opravám uzavřená. Lídr pražského hnutí ANO a kandidát na post primátora Ondřej Prokop hájí nákup svých bytů jako legální. A počasí zítra v regionu bude opět slunečno, odpoledne a večer místy přehánky nebo bouřky. Maxima vysoká kolem 34 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré odpoledne. Silničáři na Kladensku dnes ráno uzavřeli 9-kilometrový úsek dálnice D6 ve směru do Prahy. Auta tam neprojedou mezi sjezdy 25 u Stochova a 16 u Velké Dobré. Dělníci tam opravují silnici. Omezení potrvá přibližně do 18 hodin, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
2: Dálnici jsme uzavřeli kvůli havarijnímu stavu dálnice u Družce. Dopravu tady odkláníme jen směrem na Prahu na exitu 25 Stochov. S opravami začneme hned, jak zeslábne provoz.
0: Pražský lídr hnutí ANO a kandidát na post primátora Ondřej Prokop odmítá jakékoliv pochybení při pořízení 3 družstevních bytů. Ty nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví. Kvůli tomu ho včera také pražští zastupitelé odvolali z pozice předsedy kontrolní komise hlavního města. Prokop je připraven za svá pochybení zaplatit případnou pokutu.
3: Nevykrucuji se, když udělám chybu, přiznám ji. Ale nic jsem netajil, hypotéku na jeden z bytů jsem přiznal a stejně tak, jako jsem přiznal tyto všechny 3 družstevní byty v mém majetkovém přiznání tady na magistrátu v rámci podepsaného etického kodexu.
0: V Benešově se zítra dopoledne připomenou 35. výročí vzniku Policie České republiky. Akce se uskuteční od 9 do 12 hodin na tamním Masarykově náměstí. Kolona celkem 60 historických vozidel a motocyklů se poté vydá na spanilou jízdu do pražského policejního muzea. Benešovský program upřesní pro Český rozhlas mluvčí města Tereza Lípová.
4: Návštěvníci si budou moci prohlédnout historická služební vozidla a motocykly, které sloužily u bezpečnostních sborů od roku 1945 až po současnost.

0: bude hrát v noci ze středy na čtvrtek. Počasí. V noci na sobotu čekáme v regionu středních Čech jasno až polojasno, ranní minima většinou mezi 21 a 17 stupni a slabý vítr od jihovýchodu. Zítra přes den opět slunečno a velmi teplo, k tomu přehánky i bouřky, maxima zítra většinou mezi 32 a 35 stupni. Vítr opět slabý od jihu až jihovýchodu, v bouřkách a přehánkách ale bude přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Praha je před víkendem ucpaná, před Ořechem na okruhu jsou kolony z dálnice D5 od Rudné. Plná je také jižní spojka od magistrály na Barandovský most a také k Europarku. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Tak už je to zase páté vydání tohoto týdne, to znamená, že budeme rozdávat dárky hned dva dnes na konci týdne, jeden knižní, jeden rozhlasový pro lepší příjem třeba i našeho pořadu, abyste příště lépe slyšeli tedy někdo z vás i Aleše Ulma, který na vás teď promluví a pozdraví. Dobrý den, Aleši.
3: Dobrý den, dobrý horký den teda, protože jako chodit venku s nepokrytou hlavou, to je nebezpečné.
2: Ano, tak se ukryjeme do stínu studia.
3: Ano, my jsme ukryti.
2: Ano,
3: teď už je to dobrý,
2: se
3: teď už jsme nabiti
2: a můžeme
3: lánem
2: začít.
3: A humorem.
2: Výborně. Budeme soutěžit, soutěžní téma Aleš Ulm, knížky 1 z 5 z té edice Humoriády a digitální rádio taky připraveno.
1: Humoriáda.

0: Co by si přál jako první ukázku v Humoriádě tedy, Aležu?
1: No já bych si vzpomněl na Honzu Vodňanského a Petra Zkoumala, s kterými jsem jako mladý člověk se seznámil a jako jsme si tykali a chodili jsme, ne spolu na pivo, ale chodili jsme na vystoupení různá, jsme se střetávali, prolínali, já jsem byl na jejich představení a tak dále, takže ty bych rád počase slyšel, zvlášť to je o komentování opery Figaro, což jsem neslyšel asi.
2: Beží nám už 35. minuta vzrušujúcej opery skladateľa Rossiniho Barbier Sevilský, ktorého v Čechách poznajú ako lazobníka. Bol to Talian, tento chlapec Rossini, a treba povedať, veľmi talentovaný. Teraz treba už sa pozrieť na scénu. Rosina spieva, teraz Figaro, opäť Rosina. Figaro! Figaro sem, Figaro tam. A treba povedať, veľa sa spieva v tejto opere. Aria miniariu, a tak to má aj v ozajstnej opere vyzerať, pravda? Teraz nazdáva sa, že Figaro odchádza. A už aj prichádza Bartolo. Aj, to bol pekný bodiček. Pekný bodiček, hoci tvrdý, predsa len čisto nasadený, no Figaro sa im nepresadil proti tomuto robustnému chlapcovi, ktorý sa volá Bartolo. Možno povedať, Bartolo je rovnako fyzicky, ako aj psychicky dobre pripravený pre tento dnešný boj, ktorom zatiaľ nie je rozhodnuté, lebo Grof Almaviva sa zatiaľ márne snaží aj s pomocou rýchleho Figara, márne sa snaží preniknúť do domu doktora Bartola a kontaktovať sa s Rosinou.
3: Sa aj Rosina objavuje, zaspievaj volačo, zaspievaj. Chcela, no už nemôže. Hrá sa ostro, no treba povedať čisto, bojuje sa o každú áriu, aj to temperamentné talianské publikum povzbuzuje svojho figurátejší Almavivu, no vie aj objektívne oceniť brilantné árie Bartolové a Bazileové. Zatiaľ, čo som hovoril, Bartolo skončil svoju áriu, odchádza zo scény, odchádza aj Rosina a teraz neviem, čo sa bude robiť.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Hlasovat se bude za malou chvíli, až k tomu dojdeme.
1: Ano.
0: Nějakou operní árii zpíval jste, Aleši, někdy?
1: No, prosím vás, já jsem samozřejmě si tak prospěvoval Nessun dormi doma, ale jako ne v té tónině Pavartyho,
0: ano.
1: A v té originální teda. A nebo v autě taky, když jsem jel do kopce třeba, tak ale to jsem...
0: Do kopce?
1: No náhodou, pač je to tak jako vždycky tak...
0: Jakože stoupáte klíškám, no. Tak jako to...
1: Vinčeru? ale...
0: To mě nenapadlo jako
1: ale
0: podle terénu.
1: Pak, no, není to dobrý, pojď člověk vyjede na obrubník hned jedna, dvě.
0: Jo.
1: Ale jako já jsem zpíval kdysi nějakou něco, já jsem měl takový začátek, že jsem chodil k paní profesorce a pak dědeček, který měl předválečné styky v Národním divadle a tak mě poslal, já nevím, jestli už jsem to neříkal, ale...
0: Mně asi ne.
1: Vám asi ne, takže to opakuju. Do Národního divadla ke sbormistrovi. A sbormistr mě vyslechl a já jsem mu zpíval to, co mě naučila ta profesorka, nebo co jsme měli v repertoáru. Když mě stará matka... což je, myslím, Dvořák, si vzpomínám, Antonín.
0: Ano.
1: A zpívat učívala, že slzy k sem koulily po tvářích a tak dále.
0: A co na to
1: řekli? Snědé tváře, že mučí. No a ještě něco dalšího. A takovou antickou árii se tomu říkalo, ale to jsem měl radši. Tuhle tu jsem moc jako necítil, jak si prostě moc tak nějak, to téma mě nezajímalo prostě nějak, ale...
0: No a úrovni zpěvu řekli co? Jako radši jděte zpívat popinu nebo...
1: Ne. Ten dirigent řekl, že to je na třetí ročník konzervatoře.
0: Ole.
1: Kde jsem vůbec nebyl. Takže...
0: Nebylo třeba.
1: Ne, já jsem pak chodil na Lidovou konzervatoř, ale tady tohleto, no tak a jsem mohl... Malinko mě dělilo od toho, abych se věnoval té klasice, což asi by šlo, poněvadž v italštině se zpívá úplně jinak než v češtině.
0: Tak tedy. Možná byste dnes býval měl společný koncert třeba se Štefanem Margitou.
1: No, nosil bych tu bílou vestu tadyhle.
0: Ano, ano. Zpíval
1: Ari. Ale, no třeba jo, já nevím.
0: To by
1: ale...
0: se zase nepotkali v Umoriáně.
1: No, to asi ne, no proč ne, tak je to možný. No, ale nicméně jediná drobná věc se stala, že on odjel ten zbormistr odjel se sborem do Itálie, zbor se vrátil, ale on tam zůstal. Takže...
0: Takže
1: já jsem se pak věnoval, jsem udělal ty zkoušky na tu lidovou konzervatoř a tu jsem udělal celou.
0: A kariéra se nasměrovala jinam.
1: A ono se to nasměrovalo takhle. A už jsme hráli country pak a...
0: Tak inspirováno předváděním, tedy komentování jakoby sportovního utkání opery Figaro v podání Jana Vodňanského a Petra Zkoumala. S Janem Vodňanským můžeme pokračovat, varianta A. A proti nabídnu Zdenu Hadrubolcovou a Lubomíra Lipského, netradičně tuhle dvojici ve scénce ze Silvestra roku 1960. Vybíráte si vy jména, interprety, ukázku na telefonním čísle 731 800 900 anebo v SMS-kách na čísle 90 01 04. Humor mezera A nebo B.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
3: Kdo se provolá, ten, kdo využije telefonního čísla 731 800 900, tak do humoriády. Aleš Ulm je naším hostem a na viewer máte Jana Vodňanského, varianta A. Ukázka B, pak Zdena Hadrbolcová, Lubomír Lipský. Kdo tedy je na telefonu a vybírá si?
4: Dobrý den, Karel Zbojkovič. Zdravím pana tak. Ulma i vás, pane Patriku.
5: A taky zdravíme.
4: Já bych si přál pokračování.
3: Dobře, zapisuju. Taky děkujeme. Mějte se krásně. Kdo další?
6: Dobrý den přeji. Dobrý horký den.
3: Dobrý. Ano. Osvěžující.
6: Zdravím vás, chlapci, oba dva.
5: Ano,
6: a chtěla bych říct panu Ulmovi, vašemu hostu, že vždycky se mě děvčata, spolužačky ptali, že slyšela jsem, že tvůj brácha je pěkný. Jak je pěkný? Já říkám tak, jak Aleš Ulm. A slouží v Praze u Hradní stráže. My to bojí. Že pro tak to bude fešák. Jo.
5: Ano, bývávalo.
6: Jo, a šitkový čaj, pane Ulm.
5: Ano.
6: Vařím do dneška.
5: Pořád výborně, to děláte dobře, ten je zdravý.
6: Ta písnička jako krásná.
5: Já to vím.
3: Ano.
5: Já to vím.
6: Čaj šípkový jasně, nádhera děkuju. A šípkový čaj C-čko si vaříme celý život.
3: Tak,
5: ano.
6: Manželem. Děkuju pěkně.
3: Počkejte.
6: A chtěla bych Bčko.
3: Ano, tak ano. Jo. Víme, že si vaříte C-čko a nevěděli jsme A nebo B. Už víme, děkujeme. Mějte
5: díky,
3: se krásně.
5: Díky.
3: Kdo ještě? Dobrý den.
7: No, dobrý den, tady Jana, zdravím vás, oba pánové, a dala bych Bčko.
3: Dala byste Bčko, stejně jako většina těch, kteří věnovali hlasy a díky ním vyhrála varianta B, tedy jak byl soudruh Pipka odměněn.
5: No, se jmenuje
3: scénka z roku 1960, se hrají Zdena Hadrbolcová, Lubomír Lipský.
8: Tak, Helenko, papír do stroje,
9: no.
8: Pár úderů od kraje, Helenko. A počkej, to je moc. No, znova, jo? Znova, ne, to je zase málo. To je málo. Tak asi doprostřed, jo? Tak a teď píš.
9: No.
8: Soudruh Josef Pipka je... Ukáž? A hele, Josef se teď píše s F?
9: Pipka je
8: vedoucím nad střediskem 22.
9: Vedoucím střediska 22.
8: Ne? Jo, 22. Je to obětavý pracovník. Máš covník?
9: Ano.
8: Jo, covník. Neváhající k plnění úkolů, nasazení.
9: Neváhající nasadit, ne?
8: Jo, neváhající nasadit. Jeho osobní volno.
9: Své osobní volno.
8: Ano,
9: ne?
8: Dobře, ano. Tak své osobní volno. Jeho středisko překračuje
9: pravidelně
8: o 2-3%.
9: Ano.
8: Tak počkej, píšeš to na válec už. Zpamatuj se.
9: Pardon.
8: Tak dál. Tečka. Mezi zaměstnancema je oblíben pro svou veselou povahu.
9: Mezi zaměstnanci.
8: No dobrý, ne, mezi si. Zaměstnanci, jo. Tím je člověče legrace, s tím by si se uchechtala.
9: No.
8: S Pipkou, tak
9: povahu.
8: Dál. No. Povahu, tam je čárka, jo? Tam je čárka. Povahu,
9: ano?
8: Čárka, pro
9: ano.
8: Svou... Počkej, jak se to teď řekne, když se jde s ostatníma třeba na pivo?
9: Družnost.
8: Jo.
9: Smysl pro kolektiv.
8: Dobrý, ano. Tak napiš družnost, čárka. Čárka, máš?
9: Ano.
8: Hrdinství.
9: Ano. Co?
8: Co? No hrdinství napiš. Hrdinství.
9: Co pak je Pipka nějaký hrdina?
8: Ano, dobře, já vím, ale já chci jenom říct to, že třeba jako včera řekl na schůzi starýmu, že jim přijde vždycky jen vynadat a když něco potřebují, takže se ukáže, víš? Tak to je hrdina.
9: No tak Tak třeba pro svou upřímnost.
8: No, tak.
9: Pro kritický přístup k práci, no. Pro svou přímost,
8: no, dobrý,
9: ne?
8: Dobrý, přímost, píš, přímost. Přímost, čárka. Tak. Pro kritický přístup k práci.
9: No.
8: Počkej, jak bychom to teď napsali? Jako když ostatní říkají, že to nejde, že je praštěnej a on na to, že to půjde a nakonec to jde.
9: Že je houževnatý, ne?
8: Jo, houževnatý, tak napiš houževnatost. No. A ještě tam napiš, že skrz to doporučujeme, aby Pipka tu odměnu dostal.
9: Aby Pipka tu odměnu
8: dostal. Prosím, hrdina u telefonu.
10: Kdy dostanu ty návrhy, hrdina?
8: Je, už to dopisujeme soudruhu řediteli, už to dopisujeme. Ona byla soudruhu řediteli, včera ta schůze, víte? Jinak to už bylo ráno soudruhu řediteli.
10: Jo, hrdina,
8: jo.
10: Ten Pipka mi ale včera naštval. A... Slyšel jsi ho, ne?
8: Ono jej, soudruhu řediteli.
10: No, já si ho ale podám. Já si ho podám, hrdina, toho si teda podám. Hele, tak mi sem hoď ty návrhy, hrdina, jo?
8: Ano, no. Hned to bude, soudruh řediteli, čest. Tak, Helenko, a honem nový papír.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
3: Stena Hadrbolcová, tedy ano. Lubomír Lipský, netradiční dvojice, dání dohromady takhle v naší rozhlasové scénce. Oba jste někdy měl ve svém pořadu Aleši?
5: Určitě jsem měl nejen v pořadu, ale znal jsem se s nima ještě jako když jsem zpíval a jezdil s kytarou nebo s kapelou nějakou, tak jsme se potkávali na těch estrádách takzvaných a já jsem měl tu čest si s oběma tykat jako na jejich výzvu, takže jsem k ním měl jako takový bližší vztah, protože třeba k lidem, který jsem vůbec se s nima nesetkal a zval jsem je třeba do Kufru, myslím, že i Lipan byl v Kufru, nevzpomínám si teď, jestli Zdenička byla v Kufru, ale vím, že Lipan určitě jako host pak tam seděl v tom Silvestru a tak dále. Já jsem je měl dokonce, jsem měl Lipskýho jako do jednoho pořadu a teď si nevzpomenu, který to byl, ale dělali jsme tam jaksi staré filmy a takhle něco, zmínku. A to bylo takové číslo tam, který bylo, myslím, že to bylo o nejlepší film nebo tak něco, takže to bylo jakoby programový takový legrace taková, že jsme tam pozvali ty prince. Prince, to byla princezna se zlatou hvězdou, tuším, nebo pyšná princezna.
3: Myslíte
5: tři princové,
3: takže ano. Mirek Horníček a Mirek Miloš Kopecký.
5: Horníček,
3: ano.
5: Lubomír Lipský
3: a Miloš Kopecký,
5: ano. A ten dělal toho bojovnýho Kopecký, ano. Teda Lipan.
3: Ano.
5: A měl tak ty černý vlasy a to oni mu dali všechno na ty kníry a oni, když přišli do toho, myslím, že ten Kopecký tam nebyl, ale někdo jiný.
3: Takhle jako i po letech nalíčení?
5: Po letech, ano, přesně. Oblečený a takhle, ano. A i ten technický, i ty kameramani udělali
3: Přenesli jsme se zpátky do 50.
5: Protože to bylo úplně naprosto stejný u toho Lipskýho.
3: Škoda, takovéhle setkání už se bohužel neodehraje. Všichni
5: no tak
3: už
5: máme to natočený.
3: Pryč, ale máte to natočený, tak to je dobře.
5: Třeba se to pustí někdy.
3: Vážení, čím budeme pokračovat? Vybrali jste si předtím změnu. Načali jsme scénku z roku 1960 se Zdenou Hadrbolcovou a Lubomírem Lipským. Můžeme ji dokončit? Budete-li chtít? Ačko v tom případě? A nebo zkusím nabídnout něco novějšího taky. Tak Halina Pavlovská, už 21. století a ukázka povídání o její postavě o židli, když byla hostem v jednom z našich rozhlasových pořadů a udílení. Tak vybíráte vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04, humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla a jdeme do toho.
11: Znáš mě?

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Ještě klidně volejte, čas vám dáváme, není uzavřen výsledek druhého souboje. Proti sobě Zdena Hadrobolcová s Lubomírem Lipským na jedné straně, na té druhé zatím osamocená Helena Pavlovská. Kdo to vyhraje podle vás? Dobrý den, po telefonu přejeme s Alešem Ulmem.
2: Tak dobrý den, tady je Roman Prostějová a přál bych si Ačko.
1: Píšeme Ačko, děkujeme ano, moc. Kdo další?
3: Haló?
4: Ano.
3: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já bych si přála Halinu Pavlovskou.
1: Dobrá, bude mít radost, volba, dostala děkujem. Bot, dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Anna Písek a prosila bych pokračování. Mějte se hezky na
1: Díky, taky, máme to na střídačku. Kdo se teď ozve?
6: Haló?
1: Ano.
6: Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: My jsme tady sponikli a hlasovali jsme pro ní. Halinu Pavlovskou.
1: Pro Halinu Pavlovskou, jo, jo. Hezky se nám to střídá. Do Poniklé, do Podkrkonoší. Zdravíme. Kdo teď?
7: Jana Dolní Němčí volá. Já vás zdravím, Patriku, zdravím pana Ulma. A přála bych si tu perfektní Halinu Pavlovskou.
1: Dobře. Ano. Tak jo, děkuji.
4: Děkujeme.
1: Ať se
7: tak
1: daří.
7: Hezké odpoledne.
1: Ano, samozřejmě i vám. To naše dnešní ještě bude naplněno dvěmi soutěžemi, to jenom připomínám, jejich čas teprve přijde. Teď v téhleté soutěži dvou ukázek vyhrálo Bčko, takže máme zase změnu. Halina Pavlovská o své postavě a také o židli, na kterou má usednout v rámci předávání šarmantní osobnosti roku 2017.
8: Jo, on si pipku podá a já se budu kvůli němu...
9: To je spisovatelka, moderátorka, scénáristka, držitelka 3 cm, paní Halina Pavlovská.
1: Dámy a pánové, Halina Pavlovská.
9: Dobrý večer, paní Halino.
10: Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Spočítali jsme dobře TT. Tři jsme říkali.
10: Já jsem byla tak soustředěná na ty schůdky tady, no, že jsem vás vůbec neposlouchala. Jestli jste řekl tři, tak to bylo správně. Tak
1: řekla to Lada, kdyby to bylo špatně.
10: Lado,
1: ale...
10: správně, ne, protože ne, mě, ten Google mě ochuzuje a neustále píše, že dva. Všichni to opakují.
1: Všichni
10: to
1: ale víme, že tři.
10: Tři, no, ano. No. Sice myslím, že dramaturg brněnské televize mi to TT odnes k sobě domů, ale já vím, že byly tři.
1: Byly tři, původně byly tři. Z koho jste byla na větvi, nám řekněte ještě, než když já teda...
10: Já jsem teď byla hrozně na větvi právě z těch schůdků. To posluchači si neumí představit, co jsem musela zdolat, ale hlavně
1: Kopec.
10: Musela jsem, já nevím, jak je to s tou etiketou, zády se otočit k publiku, ale u mě ta záda nehrajou tak velkou roli, že jo? Já tam mám daleko podstatnější Jasně. části. A,
1: musím to popisovat, posluchačům, ne, stačí ten YouTube kanál.
10: Já právě já mám takovou myslím, zásadu, že se nikdy k nikomu netočím zásadně ze zadu a ani ze strany to nemám. Takhle já nejsem blázen, já vím, že ani ze předu nic moc, ale...
9: No, já si myslím, když... že Mirek je z vás na větvi, to musím říct.
10: Ne, ale když mluvím, že tak odvádím pozornost, mávám rukama, používám slova a tak, ale pak najednou se otočit ze zadu a... No to můj muž mě viděl poprvé zezadu asi až 5 let po svatbě, to je jako...
9: Slibujeme, že tady za chviličku budete tady v křesle, než se k němu posadíte.
10: No to křeslo, to taky ono má jenom jednu nohu, já jsem z toho úplně... To já už vidím, že to dopadne hrozně. Celou dobu na nic jiného nemyslím, promiňte. Taky, víte, ostatní mají 4 nohy třeba.
1: My vám to
10: Pan
1: tady...
10: Špaček má 4 nohy, ale já jednu, že?
9: Paní Halino, co pro vás ta rozhlasová práce? Kdy jste se s ní naposled, nebo poprvé potkala?
10: Já myslím, že z celého mého dnešního projevu musí být jasné, že pro mě na rozhlase původně bylo nádherné to, že tam nejsem vidět. Jo? Jakože tam můžu tak sedět pohodlně, ležérně a vlastně soustředit se opravdu na to, co chci říct. A já slova mám ráda. Ráda se soustředuju na to, co chci říct. Když to třeba v televizi, trošku mě deprimuje, že k tomu ještě musím úhledně nějak kráčet a teď ti režiséři oni chtějí vždycky, aby v člověku byla dynamika, jo? Takže vlastně nutí toho představitele, aby chodil nesmyslně rychle sem a tam, což ale vůbec s tou myšlenkou nesouvisí, jo? A to mě teda deprimuje. Takže já, když jdu do rozhlasu, já jsem šťastná.
4: No tak, to my jsme šťastní, že jdete ráda do toho rozhlasu, proto vznikají tak dobré, dobré pořady. Víte, proč vás také podle nás s Ladou mají lidi rádi? Vy na sebe totiž jste schopná prozradit úplně všechno.
10: No to ne.
4: Aha, tak ne.
9: Ne, ale upřímnáste, to vám nelze upřít. A bavíte tím druhé. Málo která žena některé věci na sebe poví. Spíš to tají, ukrývá. Vy ne?
10: Já to tajím, ale...
9: No ale s noblesou to sdělíte, alespoň něco maličko. Z čehož tedy jsme rádi a čeho si moc ceníme u vás.
10: Děkuju.
9: Ty pořady na větvi s Halinou, ty už mají tedy několik let za sebou. Byla nějaká osobnost, která vás tam hodně okouzlila? Z těch, které jste si pozvala?
10: Já jsem tam vlastně pořád okouzlená. Já ještě jsem neměla jediného hosta, který nějak by mě deprimoval nebo byl mi nepříjemný. To je taky taková zásada, že si zvu hosty, které mám ráda nebo které obdivuju, kterých si vážím. Ale fakt je, že když tam byl ten Vojta Dyk.
4: No, že jo.
10: To teda. Ten by stal za hřích. No.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co se v hlavě objeví teď, když takhle slyšíme Halinu Pavlovskou? Aleši Ulmovi tady v hlavě, co se objeví?
11: No já mám hlavně, jak mluvila o té židli, tak já jsem se vzpomněl spíš v té spojitosti na postel, protože... Nečekejte žádný takový pikantnosti, to ne. Ale Halina o tom vyprávěla bezvadně, jak ona umí, jak s manželem, když jeli na dovolenou nebo i doma, takže měli takový problém, že ona, když tak jemně sedala, když on už tam ležel, a on se vymrštil vždycky, že ho to vyhodilo, jak ona si sedla.
1: Ano.
11: A já ten týž problém mám, ale opačně, že ne, když si sedám, tak moje přítelkyně, se kterou jezdím několik, asi 20 let na dovolenou, tak prostě vždycky si odsouvá postel, protože tvrdí to též, že jako nemůže, že ten jeden, když se vrtí a to, tak ten druhý to vymrští.
1: Vy jedete spolu na dovolenou.
11: Ano, ano.
1: Abyste pak spali každý v jiné
11: posteli. Co je první? Co myslíte při příchodu na pokoj?
1: Šoupete nábytek,
11: jo? Zaprvé zjistíme, jestli je tam balkon, jestli je tam to moře.
1: Co děláte, když je jedna velká madrace a jedna společná?
11: To není možný.
1: Ne?
11: Ne.
1: Ne?
11: To já už dopředu mám zařízený vždycky. To jako pak není dobrý tohleto zkoušet, protože ono se to pak vyřizuje na místě a to už.
1: Jo, jo.
11: Není
1: to jste schopný odjet i domů zpátky.
11: Ne, já to tam mám napsaný přímo. Jo. U té kanceláře mám jako, že to mají být double.
1: Aha, prostě, to je to speciální kolonka, speciální přání a poznámky.
11: Ano, ano.
1: Nepište.
11: No ne, ono to, ale...
1: Chceme oddělené postele na jednom pokoji.
11: Člověk vám řekne, že to opravdu se nerušejí pak ti dva.
1: Jo.
11: Jako když...
1: Takže ano. Na sebe voláte přes pokoj.
11: Ne přes, co, přes
1: každý
11: mezeru.
1: Každý na jiné straně přes
11: mezeru. Zas není tak veliký pokoj.
1: Aleš Ulm je naším hostem.
11: Ano.
1: A Halinu Pavlovskou jste si vybrali. Vyberete ještě po druhé. Zkusím proti nasadit zase silné jméno, ať máte nad čím přemýšlet. Vladimíra Menšíka s Jiřinou Bohdalovou. Varianta B. Halina Pavlovská. Dál jako návštěva v šarmantní osobnosti u Lady Klokočníkové a Mirka Vaňury. A nebo Vladimír Venčík s Jiřinou Bohdalovou. Přemýšlejte, ale ne zas dlouho, ať to stihnete s hlasováním. 731 800 900, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Vyhraje to v dalším souboji Helena Pavlovská nebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem. Rozhodujete vy na telefonu 731 800 900, kde si vybíráte v Humoriádě a dohlíží dnes na to tedy Aleš Ulm se mnou. Dobrý den.
2: Dobrý den,
3: tady je Helena, zdravím vás oba a prosila bych s Bohdalovou s Menšíkem.
1: Dobře, děkujem. My vás taky zdravíme, jsme rádi, že jste zavolala. A kdo další je tu?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Patriku i pana Ulma a já dávám též hlas paní Bohdalové s panem Menšíkem. Hezký víkend, díky.
2: Hezký víkend taky.
1: Ať se vám daří. Dobrý den.
3: No,
1: můžete, klidně. Tak, teď už můžete nahlas.
2: Teď už můžete.
1: Potichu i řvát.
3: Jo, dobré odpoledne, tady zdraví Zdena ze Sadský.
1: Ano.
3: A pane Ulme, já vás moc zdravím.
2: Vida,
3: už je to strašně dávno. Máte ještě chalupu v Hradišku?
2: No jo, to víte, že jo.
3: No, já jsem totiž paní Krejčíková, to byla moje kamarádka,
2: ano.
3: Mi vás ukazovala, jak tam chytáte ryby a já jsem se teda styděla vás poslovit, nechtěla jsem obtěžovat, ale jako na to do smrti nezapomenu, že jsem vás potkala u vody.
2: To je úžasný, ale já si nepamatuju, že jsem tam chytal ryby. Teda,
1: možná,
2: ale,
1: možná lelky.
2: Ale jo, ale to byla taková nějaká
3: jo,
2: že,
3: jo.
2: To je dávno, ale že? To je dlouho.
1: Jestli
2: jsem koukal do vody, ale to jo, to já tam jsem...
1: Přemýšlel.
2: Pořád, no, přemýšlel.
1: Vymýšlel.
2: Ano.
3: Tak kdy vás moc zdravím.
2: Děkuju.
1: Komu dáte bod?
3: A prosím teda to Bčko.
1: Dobře,
3: děkuju.
1: Rozhodnu to, bude to Bčko, bude to změna zase.
2: Pro vás,
1: a tak,
2: díky.
1: Odklad, nebo odchod do opery, Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík.
5: Ty mě neslyšíš, Boženko?
6: Ale já tě slyším. Ale hlavně tě slyším.
5: No, co to hulákáš? Co to je za výrazy, co dělám? Co já dělám, já hulákám?
6: Jsi slyšel hulákáš?
5: Kde jsi to řekla?
6: Jsem řekla hulákáš.
5: Promiň.
6: Prostě, kde bys mi mohl zapnout ten zip?
5: Tam zbývá dvě hodiny, to jsi mohla sama snad, ne?
6: To jsem nemohla, nejsem chobotnice. Tak.
5: Jsi sedně k tomu můžu. No jo, ty máš.
6: Co?
5: Moc velký knoflík, tam nemá žádnou dírku, prosím tě.
6: To malá.
5: Boženko, podívej se, já ti něco povím. Já bych... A musíš jít v šatech? Já bych nebyl tak nervózní. Dobrý, jak je to něco jiného, ale jdeme do opery.
6: No, a
5: když do opery přijít pozdě, tak tam radši nejdu vůbec.
6: Víš co, to je taky nápad. Tak tam nepůjdeme vůbec. Mně se vás...
5: Hrdo, kolikrát to budu povídat tohleto? Já tam jdu kvůli sobě. Já tebe chci vyvíst.
6: No.
5: A udělám si laskavě. Pan Puccini.
6: No.
5: Ten genius!
6: Yeah.
5: Ten...
6: No.
5: Ital! Se smolil a šmudlil s tou operou 5 let a tu to prošli nem půjdi dírce a knoflíku!
6: Poučilne mi nikdy nic neříkal!
5: Ty jsi nevzdělaná. Já ti mám něco říkat, Puccini, že už je 500 nebo 600 let mrtvej. A i kdyby nebyl mrtvej! Hudebník něco říká, ten se vyjadřuje hudbou.
6: No tak, že on je cizinec, mrtvý, já ještě nemluvá, já nikam nepůjdu.
5: Boženko.
6: Nepůjdu.
5: Boženo!
6: Půjdu!
5: Ale
6: až se podíváš na tu pračku.
5: Proč tě mohla bys laskavě říct?
6: Co?
5: Proč si pořád jednu věc podmíníš druhou?
6: No.
5: Já přiběh, zase si vrátím domů, budu dělat v noci.
6: No to...
5: Babička jsem přišla místo drbů ve Slávii, nám bude hlídat děti a já s pračkou, co s pračkou, proč s pračkou, prosím.
6: Ne, nerozčuluj mě, kolikrát už jsem ti říkala, že ta pračka probíjí.
5: A co
6: máme? Když babička dotkne, tak má po celém těle brnění. Moje maminka.
5: Roba tě, prosím, aspoň to, že to neříkej před svým manželem, před textilním inženýrem. No. A to jde nesmysly. To už je za každý dítě ví, co je to elektrický proud,
6: no?
5: Kdyby ta pračka probíjela. Tak to s babičkou už vyhne.
6: No,
5: nebude brnět. Babička brní, to si přiznej, páč už má leta. Někdo jako moje maminka. Leta má chřadne tvoje brní. No.
6: Tak to si někdo brní, ale já si šlo ty a celá tvoje rodina, rozumíš? A kvůli tomu, že se šlídej se podívat na tu pračku, tak ještě z mý maminky vlastní nebude dělat mrzáčka.
5: Proč jsem přišla, maminka?
6: No.
5: Proč jsem přišla, maminka?
6: No,
5: aby nám hlídala děti.
6: No.
5: No tak nevím, proč mi brala prádlo?
6: Nebude dneska prát babička, budeme muset zítra prát my.
5: No, to je pravda.
6: No.
5: Jak bychom to udělali?
6: No.
5: No to nesínu, tohle to nebere opery. A já mám nápad. Hele, já v celým bytě vypnu prout, to je hned a babičce se nemůže nic stát.
6: Nebo nacpe babičku do skříně děti, do podniku, to je taky hned. Ty vrahu!
5: Děkuju ti, Otelo, že jsi mi ukázala cestou, že teď už to nestíhnu.

0: Pěvecký koncert tedy Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Menčíka.
1: Hezké to bylo.
0: Stále odsouváme tu soutěž, já jsem čekal na okamžik, kdy třeba bude prostor, aby jsme nemuseli blokovat hlasování, což ovšem tomu se nevyhneme, ale soutěž musíme dát, aby jsme taky věděli, jestli budeme hrát ještě o rádio dnes a komu ho tedy dáme. Budeme hrát. Tak pozor, teď o knížky. A soutěžní otázka se bude týkat Aleše Ulma. Jste připraven, Aleši?
1: Vy
0: nebudete odpovídat,
1: doufám,
0: vy budete
1: vědět.
0: Potvrzovat správnou odpověď. Takže otevíráme linku 731 800 900 pro toho, kdo by chtěl soutěžit, tak kdo se dovolá jako první od této chvíle, kdy uvolním tedy telefonní číslo, dostane pak soutěžní otázku a když dobře odpoví, tak jenom poprosím stišit rádio, ať si dobře rozumíme, pokud tak rychle neuděláme, tak budeme se připojit na dalšího. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, Petr Třinec.
0: Petře, já vás zdravím. Mám na výběr jenom dopředu knížky, je pět. Jsou to Klukoviny, Kulišárny, Vylomeniny, Radovánky a Děkovačky. A můžete mít jednu z těch knížek, když budete vědět. Pozor, Aleš Ulm dělal kdysi arbitra slavné soutěže Kufr. Soutěžící postupovali přes několik kol. Ty kola byly předměty, slova. Co bylo ve třetím kole? Za A pantomima nebo za B kreslení?
1: No.
2: Jak to bylo myšleno?
0: Byly soutěžní kola, kde se v prvním hádali předměty, pak se hádala slova a ve třetím kole ve slavné televizní soutěži Kufr se dělalo dalšího něco. Buď to byla pantomima, anebo kreslení. Co myslíte?
2: Pantomima.
0: Aleši?
1: Ano, je to tak.
0: Výborně. Jak říkal Pavel Zenček, pantolína.
1: Ano.
0: Je to tak. No znamená to, že si můžete vybrat z těch knížek, která to bude z edice Humoriády.
2: Paní Libušku Švarmovou.
0: Měla by radost. Děkovačky, naše poslední knížka je vaše s podpisem. No a napíšeme si ještě adresu, ale to už mimo vysílání, tak nám ještě chvilku vydržte. A pozor, pak poslouchejte, jestli k tomu nepřibude ještě rádio. Moc gratulujeme. Děkuju moc, co se daří.
2: To dřív začne třetí světová válka.
0: A zároveň vyhlašuji poslední hlasování. Buď si ještě poslechneme tedy Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem, nebo Jitku Molavcovou. Přemýšlejte 731 800 900 a pustíme si písničku Aleše Ulma. Schválně si ji pozná.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Vzpomněl jste si, Aleši?
2: No teda, koukám, jako blázen. Samozřejmě jsem si vzpomněl, ale dost mi to dalo.
1: No.
2: Protože to jsem dlouho neslyšel.
1: No jo.
2: A není to špatný.
1: Není to špatný, dá se tam slyšet teď, krásně, výborně.
2: Se.
1: Tak,
2: no.
1: Vážení, a skoro už víme, jak to dopadlo, jenom rychlý hlas od vás. Komu dáte bod? Dobrý den.
3: Dobrý den, kdybyste mi to mohl ještě zopakovat jednou, prosím.
1: Halina Pavlovská, tedy pardon, Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík nebo Jitka Molavcová?
3: Tak Jiřinku bych chtěla.
1: Vyhrála to i s Vladimírem Menšíkem. Tak to dojedeme.
4: Děkujem. Já se přece nebudu prosit, abych tě dovzdělával. Já půjdu sám. Ty si tu, viď? A já co půjdu, já pojedu sám.
5: Ty a operance nedělej. Tam jde stejně, protože tam jde ředitel. To je velká klika, že některý z těch vedoucích nedělá do parašutismu, jinak by byl už na placku.
4: Nazvedni, jo?
5: Co? Co je?
4: Otevři pusu. Já mám klíče.
5: Ale...
4: Já nemám od garáže a od autáku klíče, jak to?
5: Dívej se, no to tak nikam nechoď. Koupíme si lahvinku a zpíváme si doma, no.
4: Prosím, nevyrožuj, buď tak laskavá.
5: Emile, ty jsi ty klíče ztratil třeba, ne?
4: Jak já můžu ztratit
5: věc? Já tam třeba.
4: Ne, no. Ty bys mohla třeba ztratit klíče. Ale já ne.
5: Já všechno.
4: Protože já mám systém, 10 let. Z jednoho saka vyndávám a rovno do druhého dávám. Když je to v létě, tak do košil. Vyndá jsem kapesík, mám ho tady. Peněženku mám i tady. Lístky na opel má. Lístky já musel mít ty klíče v ruce. Pak jsem mi dal do kapsičky, kde jsem měl patrně nějaký starý lístek od šatničky. No.
5: No a ten lístek tam máš?
4: Ten lístek tam taky nemám.
5: No ten lístek tam totiž mít nemůžeš.
4: Ale tam byl ten lístek.
5: Ten lístek mám totiž já. Víš?
4: To znamená, že máš taky moje klíče, tak nejdej.
5: No to taky.
4: Povídat nejmi ti moje klíče.
5: Ani mě nenapadne, nejprv mi vysvětlíš, jak to, že ten lístek, jakoby od šatny, je od parkoviště na Hradčanech a řekneš mi, já se ptám, co dělá náš vůz 10.11. od 15. do 19. u hradu na parkovišti. Mi teď řekneš, že je to.
4: To nemyslíš vážně.
5: No to myslím vážně.
4: Boženko, co tak asi může auták dělat na parkovišti? Stavit si sněhulák?
5: No
4: parkovat
5: tam asi, ne? Ale to vím taky, na to se neptám. Já se ptám na to, co jsi tam dělal ty. To by mě zajímalo.
4: Jsem zaparkoval z úhradu.
5: No.
4: A chtěl jsem ti ten hrad Jiříšku koupit. Ale teď už ti ho nekoupím, až jsem to nebyl překvapení, ty. Hloupá.
5: Podvodník!
4: Boženko, kontroluj se.
5: Neříkej mi, Boženo, pro vás otruvo jsem už zas jen slečna biskupová!
4: Miláčko, posaď se.
5: Držaj.
4: Já ti to říkám, ty máš něco buď se Eustachovou klubicí nebo s hlavou. Až takovýhle nesmysle bys mě nemohla pořád do nekonečna říkat. No přeci já si můžu svý auto zaparkovat kde chci, nebo ne? Já si tě můžu přát, nebo co?
5: Ale to bys nesměl mít napsáno v diáři, že jsi hrál v Kobylicích od 15 do 20 šachový turnaj v Kobylicích.
4: No, je to hotový, no tak jsem hrál šachový turnaj, no. A co má být, se šachista, tak si to zahrál šachový turnaj, no, tak co?
5: Takže ty jsi hrál v Kobylicích turnaj a parkoval si na Hradčanech, to si povídal někomu jinému. Prosím tebe, tak padla na hlavu, já nejsem víš. Ale trenér.
1: A zbývá nám s Alešem Ulmem ještě vylosovat toho výherce digitálního rádia. Ve hře jsou 4 výherci tohoto týdne, zatočme osudím a vytáhněme nějaké číslo, ať víme,
2: vidím to tady.
1: Kolik tam máme. Dvojka, 2. To je úterý, ano. Věnovali jsme Kulišárny Josefa Dvořáka Vladimíru Novotnému a právě on vyhrává dnes ještě digitální rádio. Velká gratulace, radost budeme dělat i příští týden. Černová soutěž samozřejmě pokračuje, takže více i na stránkách humoriada.cz. Kdo knížku nezískal, nevyhrál, může si ji tam i objednat. Aleši, děkuju, hezký víkend a zase někdy příště. Hezké léto.
2: Děkuji, bylo to bezva.
1: Bylo to bezva, jako vždycky i s vámi, posluchači. Mějte se krásně a užívejte si čas s Českým rozhlasem. Na závěr ještě jedna písnička a další pořady.

0: Kurioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Farmáři z okolí vodní nádrže Švihov používají méně pesticidů. Škodlivých látek ubylo téměř o 30%. Pražská nemocnice na Františku rozšiřuje nabídku preventivních vyšetření. A počasí v regionu zítra slunečno, odpoledne a večer přibývání oblačnosti, místy přehánky i bouřky. Maxima stále vysoká až kolem 34 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil. Dobré páteční odpoledne. Zemědělci v okolí vodárenské nádrže Švihov omezili používání pesticidů. Průměrný pokles znečištění za posledních 7 let je až téměř 30%. Ukázali to závěry pilotního projektu Ministerstva zemědělství a povodí Vltavy, do kterého se zapojilo 18 zemědělských subjektů. Upřesní ředitel společnosti povodí Vltavy Petr Kubala.
4: Je vidět, že to funguje, je to velmi účinné opatření. Bylo to rozšířeno na základě pozitivních výsledků tady ze Želivky i na vodárenskou nádrž Římov, Rychlice a Opatovice.
3: Farmáři dostali finanční kompenzace zhruba za 50 až 60 milionů korun ročně. Z nelegálního zooparku ve Zvoli nedaleko Prahy musí chovatelé odvést zbývající 2 pumy americké. Českému rozhlasu se podařilo zjistit, že by zvířata měla putovat do farmaparku pod Lichnicí v obci Nový Dvůr, patřící pod Třemošnici v Pardubickém kraji. Podle mluvčího státní veterinární správy Petra Majera bude k převozu nutné povolení.
5: Chovatel dosud nezažádal o veterinární osvědčení k přesunu 2 pum. Neoficiálně víme o jeho záměru zvířata přesunout. Provozovatel tohoto zařízení dosud místně příslušnou krajskou veterinární správu nezažádal o schválení chovu.
3: Majitel PUM Tomáš Macháč plánuje zvířata převést hned po kolaudaci nového výběhu. Pražská nemocnice na Františku rozšiřuje péči o ženy se zvýšeným genetickým rizikem nádorových nemocí. Součástí nové péče jsou například pravidelná preventivní vyšetření. Nemocnice zároveň pomáhá testovat také další členy rodiny. Upřesní lékařka Zuzana Bělčiková z onkologické kliniky.
6: Pacientkám můžeme nabídnout také preventivní chirurgické výkony, zahrnující preventivní odstranění prsních žláz, vaječníků a vejcovodu. Součástí péče je také komplexní dispenzarizace, která zahrnuje sledování dalších oblastí. Sport.
3: České volejbalistky na turnaji prestižní ligy národů na Filipínách prohrály také ve svém 3. zápase. Po porážkách s Italkami a Američankami podlehly 0-3 na sety také Japonkám. Turnaj ve filipínské Manile uzavřou české volejbalistky v neděli proti výběru Dominikánské republiky.

0: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D1 vázne výjezd z Prahy na Brno. Kolona je od okruhu z 10. kilometru k omezení na Šmejkalce. Na 24. je to přibližně na 40 až 45 minut. A na dálnici D5 z Prahy na Plzeň je kolona od exitu 28 z Dice na 20 minut k nehodě na 33. kilometru. Také tam čekejte zdržení. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná páteční Den v kraji s Jitkou Lukešovou.
2: Hezké odpoledne.
0: Den v kraji.
2: Je to přesně tak, jak jste slyšeli, právě startujeme a máme pro vás opět to nejdůležitější, jak ze středních Čech, tak i z Prahy. No a co to bude tentokrát? Například si připomeneme, že před 80 lety zvolilo ústavodárné národní shromáždění Edvarda Beneše prezidentem Československa. Také vás vezmeme do vodního domu Hulice na Benešovsku. No a třeba za chvíli to bude i zpravodajský souhrn celého pátečního dne. Ale vy už víte, že jako vždycky začneme písničkou.
0: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.

0: Ilona Čáková dohrála, dospívala, no a teď už je na řadě slibovaný zpravodajský souhrn celého pátečního dne s datem 19. června, který pro nás pro všechny připravil Ota Nehasil.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. V Čechách se mohou o víkendu objevit silné bouřky. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu. Doprovodí je přívalový déšť, kroupy a také silný vítr. Bouřková výstraha platí v sobotu a v neděli vždy od 12 hodin do půlnoci. Meteorologové už také dříve varovali před velmi vysokými teplotami. Ty na většině území našeho regionu mohou o víkendu překračovat 34 stupňů. V Praze dnes začala výstavba druhé části metra D. Úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory měl původně navázat přímo na první etapu výstavby. Spory kolem veřejné zakázky ale způsobily zpoždění více než 2,5 roku. Podle současných plánů by první vlaky měly mezi Pankrácí a Novými Dvory vyjet ve druhé půlce roku 2032. Silničáři na Kladensku dnes ráno uzavřeli 9-kilometrový úsek dálnice D6 ve směru do Prahy. Auta tam neprojedou mezi sjezdy 25 u Stochova a 16 u Velké Dobré. Dělníci tam mimořádně opravují silnici. Omezení potrvá zhruba do dnešní 18. hodině. Pražský lídr hnutí ANO a kandidát na post primátora Ondřej Prokop odmítá jakékoliv pochybení při pořízení 3 družstevních bytů. Ty nepřiznal ve svém majetkovém přehledu vlastnictví. Kvůli tomu ho včera pražští zastupitelé odvolali z pozice předsedy kontrolní komise hlavního města. V Trhovém Štěpánově na Benešovsku slaví přesně 900 let od založení města.

0: Oslavy tam jsou ode dneška až do neděle. Součástí budou pouťové atrakce, hudební program a také staročeský jarmark. Rozhlasoví symfonici dnes večer zahrají v Praze v katedrále svatého Víta za doprovodu nových varhan. Koncert je součástí cyklu Svatovítský varhaní oktáv.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: Václav Neckář a potulný hráč. No a teď se vypravíme na přehradu. Voda v přehradě Švihov, kterou lidé znají spíš jako želivku, je čistější. Ukázaly to alespoň závěry pilotního projektu Ministerstva zemědělství a povodí Vltavy, do kterého se zapojilo 18 zemědělských subjektů. Během posledních 7 let dostávali farmáři za omezení pesticidů kompenzace. No a výsledky dnes představili přímo u přehrady.
1: Setkání zástupců povodí Vltavy a ministerstva zemědělství se koná u vodního domu, protože ten slaví zrovna tady o tomto víkendu 10 let a připomíná důležitost vody a taky její ochranu. Přehradu mám na dohled, stejně jako ředitel povodí Petr Kubala. Pojďme začít tím, když se podíváme na výšku té vodní hladiny, tak jak je aktuálně přehrada naplněná?
2: Je naplněná velmi dobře, máme ji naplněnou mezi 80-90%, takže lze s jistotou říct, že budou zajištěny veškeré požadavky na odběry pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Pokud se podíváme na její kvalitu, tak je také velmi dobrá v tomto období.
1: A my se tak rovnou dostáváme k tématu, kvůli kterému se tady scházíte, a to je tedy zlepšení kvality vody v přehradě. K tomu měl přispět projekt, který začal v roce 2019 a byl tedy na dobrovolné spolupráci zemědělců, kteří začali snižovat množství pesticidů. Zapojilo se do toho celkem 18 podniků. Tak jak se to tady projevilo?
2: Projevilo se to tak, že za celé to období na základě pravidelného monitoringu tak jsme snížili přísun znečištění do vodárenské nádrže Švihov na Želivce z toho povodí, které bylo předmětem toho pilotního projektu, o 6,5 tuny, což znamená, že přísun znečištění se nám snížil zhruba o 27%, což znamená, že je vidět, že to funguje, je to velmi účinné opatření.
1: Na setkání dorazil taky Vít Havel, jednatel zemědělského podniku z nedalekých Dolních Kralovic. I vy jste se zapojili tady vlastně do toho projektu šetrnějšího hospodaření v okolí přehrady. Jak vy to vnímáte, jak se to třeba projevilo nějakým způsobem na těch výnosech a tak?
3: Na výnosech se to neprojevilo, dá se říct. Je to náročnější organizačně a samozřejmě finančně, protože vybíráme pesticidy, které jsou třeba dražší, ale nechají se do toho pásma použít. Prostě je to složitější pro ty zemědělce, ale funguje to a ta voda je pro všechny tady.
1: Zemědělci v okolí Švihova dostávají za omezení pesticidů ročně kompenzace v součtu za 50 až 60 milionů korun. Jak řekl na setkání u přehrady ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD, kromě ochrany vody je důležité taky budovat nové nádrže. Do roku 2050 by se jich mělo postavit 20, protože s rostoucím počtem suchých roků by stávající zdroje už nestačily.
4: Nejblíže nám je dokončení nádrže v Hřminovech, což je rok 2033, a myslím si, že Vlachovice tam máme někdy plus minus 4 roky nebo 5 poté. Jo, takže asi tadyhle to jsou dvě nádrže, které budou nejdříve.
1: Následovat by měla vodní nádrž Kryry na Lounsku. Od přehrady Švihov Věra Hájková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Čelákovic. V úterý 23. června se můžete potkat s moderátorkou Světlanou Vitovskou, hrabětem Františkem Kinským, komentátorem Liborem Dvořákem, zpěvákem Tomášem Klusem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zaboralem. Rozhlas jede za vámi 23. června v 19 hodin v Kulturním domě v Čelákovicích. Více informací na rozhlasjede.cz.

0: i když přes to všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přes to všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Skupina Mirai právě dohrála a dospívala, jinak máme 17 hodin a 24 minut úplně přesně. No a teď si dáme zoologickou zahradu. V nelegálním zooparku ve Zvoli nedaleko Prahy připravují chovatelé odvoz zbývajících dvou pum amerických a také jedovatého ještěra korovce. Českému rozhlasu se podařilo zjistit, že by zvířata měla putovat do farmaparku pod Lichnicí v Pardubickém kraji. Park ve Zvoli je známý i tím, že v loni tam odsud utekl lev, kterého museli policisté zastřelit. No a několikrát utekly i pumy.
2: Přicházíme ke krásnému výběhu. Ten je dřevěný a kovový. Jsou tady mříže. Tamhle jsou jakési vyvýšené stupínky, dva.
3: Ano, snažili jsme se, aby měli co největší pohodlí, takže aby si mohli lehnout, odpočívat a měli dost prostoru.
2: Majitel farmaparku Vojtěch Hájek, kolik má přibližně metrů?
3: Má 130 metrů čtverečních, což je přesně na dvě pumy, s tím, že vlastně každá má svůj vlastní noclehárnu, ve které má na spaní zateplenou a může se tam odpočívat.
2: Máte postaveno, ale bez stavebního povolení. Dodatečné máte slíbené od úřadu, jak jste říkal, za pár dnů.
3: Ano, jednáme jak s veterinou, s ministerstvem životního prostředí i se stavebním úřadem.
2: Pak tedy přijdou úředníci a budou výběh kolaudovat.
3: Tak, přesně tak.
2: Andrea Hajková, manželka, co říkají úředníci, kdyby ta kolaudace mohla být?
4: Nemáme od nich žádný termín, už to řešíme zhruba 3/4 roku, táhne se to, mají toho hodně, takže nevíme bohužel termín.
2: Na místo se přijel podívat i majitel pum Tomáš Macháč. K převozu, pane Machači, budete potřebovat od veterinářů povolení.
5: Samozřejmě, nejdříve zajistit dobrozdání od veterinářů, že zvířata jsou schopná převozu, následně teda krajská veterinární správa vystaví povolení k převozu a my můžeme zvířata převést.
2: Ještě říkala veterinární správa, že je potřeba kolaudační razítko?
5: Ano, na to v současné době čekáme.
2: Farmapark pod Lichnicí je v obci Nový Dvůr, patřící pod Třemošnici v Pardubickém kraji. Je povolený jako soukromý zájmový chov. Otevřeno pro návštěvníky tedy nemají. Příslušný stavební úřad nám mimo mikrofon potvrdil, že se případem zabývá, stejně jako veterináři. Pokračuje mluvčí státní veterinární správy Petr Majer.
6: Chovatel dosud nezažádal o veterinární osvědčení k přesunu obou pum. Neoficiálně víme o jeho záměru zvířata přesunout do zařízení v Pardubickém kraji. Nicméně provozovatel tohoto zařízení dosud místně příslušnou krajskou veterinární správu nezažádal o schválení chovu zvířat vyžadujících zvláštní péči, mezi něž puma patří.
2: Zoopark ve Zvoli řeší také v přestupkovém řízení úřad v Černošicích, a to hned dvakrát. Po zjištění veterinářů ohledně pokračujícího chovu zvířat vyžadujících zvláštní zákonnou péči, což je porušení zákona na ochranu zvířat, a také kvůli loňskému útěku lva, kterého museli policisté zastřelit. Pokuty mohou dosáhnout až několika desítek tisíc korun. Z Nového Dvora Radek Duchoň, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Tak tolik zpěvačka jménem Liza Stansfield. No a jinak máme 6:45 a máme pro vás krásnou pozvánku. Od otevření vodního domu Hulice na Benešovsku uběhlo rovných 10 let. No a událost se rozhodl oslavit zítra. Návštěvníci se můžou těšit na komentované prohlídky, hráze, zábavná vědecká představení divadla Údiv i na řadu interaktivních stanovišť. My už máme teď na telefonu ředitelku návštěvnického střediska Petru Kulhanovou. Pěkný den, paní ředitelko.
1: Pěkný den, děkuji za pozvání.
0: Prozraďte, jakou proměnou si vodní dům Hulice za těch 10 let vlastně prošel?
1: Tak samotná expozice neprošla výraznějšími změnami, což ani nebylo možné, protože v rámci 10leté doby udržitelnosti projektu nelze provádět nějaké větší zásahy. Nicméně z ohlasu návštěvníků víme, že interaktivní expozice je baví a vrací se opakovaně. V letošním roce ale chystáme novinku, expozici obohatí 2 nová akvateriária pro čolky, která představí domácí druhy těchto obojživelníků. A v červenci proběhne evaluace expozice, kde se budeme snažit získat data, jaké jsou silné a slabé stránky naší výstavy, a bereme to jako nějaký základ pro další práci a zlepšování té expozice a nějaké novinky.
0: Mm-hmm. No a na co se můžou návštěvníci při oslavě 10 let od otevření vodního domu vlastně těšit?
1: Tak vy už jste něco zmínila, hlavním hostem bude úžasné divadlo fyziky, které přiveze interaktivní science show pro děti i dospělé. Návštěvníci si navíc budou moci na jejich stanovišti sami vyzkoušet řadu zajímavých pokusů s vodou. Stánek tu budou mít například i hardy hospodáři s interaktivními modely krajiny a stavebnicemi infrastruktury, ale je toho samozřejmě mnohem, mnohem víc. Bude tu spousta dalších stánků s pokusy, tvořením i poznáváním přírody. Program doplní i řemeslné dílny. Máme připravené badatelské aktivity v mokřadu vodního domu. No a jak jste zmínila, návštěvníci se mohou také těšit na komentované prohlídky hráze Štyhov nebo na vypouštění zvířecího pacienta ze záchranné stanice pro živočichy zpět do volné přírody. A velkou radost zejména nejmladším návštěvníkům jistě udělá informace, že svou návštěvu přislíbil i rákosníček.
0: Mm-hmm. Tak vy jste to vlastně zmínila, tak můžeme říct si, v kolik hodin tedy proběhne to vypouštění zvířecího pacienta, aby ostatní věděli, kteří se přijedou na vás podívat.
1: Ano. Tak ve 2 hodiny by mělo proběhnout vypouštění zvířecího pacienta, bude se jednat o vyléčeného dravce, který by se měl vrátit zpět do volné přírody, ale konkrétní druh neprozradím, ať zůstane ještě nějaké malé překvapení na zítřek pro návštěvníky.
0: Dobře. Vy nejste pouze návštěvnické středisko, ale nabízíte i edukativní programy pro školy. Tak je to tak, nebo jste přidali ještě něco dalšího?
1: Ještě je to zcela správně. Je to tak, nejsme pouze návštěvnické středisko, věnujeme se také neformálnímu vzdělávání. Pro mateřské, základní a střední školy nabízíme lektorované programy zaměřené na vodu a její význam v našem každodenním životě pro člověka, pro krajinu. Žáci se mohou seznámit například s tématy jako voda kolem nás a v krajině, cesta pitné vody. Máme taky program, který je zaměřený na mikroorganismy a bezobratlé. Takže máme těch programů spoustu a ty programy jsou vždy přizpůsobeny věku účastníků a propojí jakousi teorii s praktickými ukázkami a především s takovou jako badatelskými aktivitami.
0: Mm-hmm. Tolik tady ředitelka vodního domu Hulice na Benešovsku Petra Kulhanová. Moc děkuji, paní ředitelko. Jednak ode mě také velké gratulace k té krásné kulaté desíce a přeju vám, aby to všechno klaplo zítra v sobotu, tedy 20. června. Moc si to užít a přeju také krásné počasí. A myslím, že předpověď ho slibuje. Děkuji moc krát, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: Den v kraji.
3: Ať dnešní volba prezidenta podá neklamné důkazy o tom, že Národní fronta Čechů a Slováků zrodivší se v odboji proti cizátům.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Tak tolik Petr Můka, písnička Když někoho máš. No a co nás čeká teď? Připomeneme si jedno důležité výročí. Před 80 lety zvolilo ústavodárné národní shromáždění Edvarda Beneše prezidentem Československa. Jako jediný kandidát získal všech 298 odevzdaných hlasů, včetně hlasů komunistických poslanců. A byla to poslední prezidentská volba v demokratických poměrech před únorovým převratem v roce 1948.
1: Ať dnešní volba prezidenta podá neklamné důkazy o tom, že Národní fronta Čechů a Slováků, zrodivší se v odboji proti cizáckým vetřelcům a uchvatitelům, zůstane nadále pevná a neotřesena.
2: Takhle promlouval k poslancům předseda parlamentu komunista Antonín Zápotocký. Proč i komunisté jednomyslně volili Edvarda Beneše prezidentem, vysvětluje historik z pedagogické fakulty Zápročeské univerzity v Plzni Miroslav Breifelder.
3: Beneš byl pro komunisty jako výhodný kandidát. Že oni věděli, že Beneš tomu dá legitimitu, v podstatě i ten zahraniční punc, no a nepůjde proti ním. Čili pro ně to byl ideální kandidát.
4: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha republiky a lidu a šetřiti ústavních a jiných zákonů.
1: A žije prezident doktor Edvard Beneš.
2: Historik Breifelder připomíná, že právě prezidentská volba v červnu 1946 ukazovala rozpor, který provázel celé Benešovo poválečné působení. Na jedné straně zůstával symbolem obnovy republiky po válce, na straně druhé souhlasil s uspořádáním, které omezovalo předválečné demokratické mechanismy.
3: Ty demokratické instituce oslaboval. Otázka je, do jaké míry si to uvědomoval.
2: Lidé se sešli na nádvoří Pražského hradu bezprostředně po volbě prezidenta. O necelé dva roky později přišel únor 1948 a Beneš stál před dalším těžkým rozhodnutím. Pod tlakem komunistů nakonec přijal Gottwaldovy požadavky a jmenoval novou vládu. Květnovou komunistickou ústavu ale Beneš odmítl podepsat, rezignoval a 3. září 1948 umírá. V Československu skončila demokracie a země se stala sovětským satelitem. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
5: Český rozhlas střední Čechy, den v kraji.

0: počasí ve středních Čechách.
1: V Řeži u Prahy se odpolední teploty přehouply přes 35 stupňů Celsia. Jaké počasí nás čeká dál, říká meteoroložka České televize Alena Zárybnická.
2: Horko, důležité je ale taky to, že ten příliv teplého vzduchu nebo horkého vzduchu bude vrcholit až zítra, takže se zdá, že by ty zítřejší odpolední teploty ještě mohly být vyšší než ty, které měříme dnes.
1: No a co nás čeká v noci a na co se máme připravit?
2: Noc by mohla být i tropická, 21 až 17 stupňů Celsia. Taková budou minima vždy, když teplota neklesne pod těch 20 stupňů Celsia. Mluvíme o tropické noci a na zítřek to na maxima nebo v maximálních hodnotách vypadá na 32 až 35 stupňů Celsia. Co je důležité, platí výstraha kvůli vysokým a velmi vysokým teplotám a zároveň taky kvůli bouřkám, které mohou být ojediněle i intenzivní. To znamená s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru, které se můžou objevit i třeba 75 km v hodině.
1: No a jaká je biometeorologická předpověď pro tyto dny?
2: Zůstává na trojce právě kvůli velmi vysokým teplotám, hlavně v regionech, kde budou ty teploty šplhat nejvýš a zmiňované vysoké a velmi vysoké teploty jak pro sobotu, tak pro neděli a zároveň ty zmiňované silné bouřky s nárazy větru kolem 75 km v hodině a úhrny srážkovými úhrny kolem 35. Díváme se na konkrétní varování právě pro Prahu, střední Čechy. Teplejší by mělo být podle všeho, jak vlastně zítra, tak pozítří polabí.
0: Den v kraji.

Skupina Mandraže a jejich písnička Brouky. No, 18. hodina klepe na dveře a to znamená, že jsme na konci pátečního vydání magazínu Den v kraji. Jinak vám přeju stále hezký podvečer, hezký poslech našich pořadů, za chvilku časové znamení a zprávy. Neloučím se s vámi, za chvíli se uslyšíme u našeho dalšího, tentokrát už podvečerního vysílání.

0: informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: V čele nejsilnějšího odborového svazu Kovo zůstává Roman Ďurčo. Středočeská hygienická stanice od začátku roku zkontrolovala téměř 40 tetovacích salonů. Tenisový turnaj žen v Nottinghamu bude mít českou finalistku. A počasí v regionu zítra slunečno a velmi teplo. Odpoledne a večer ale místy přeháňky i bouřky a maxima kolem 34 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý páteční podvečer. Nejsilnější odborový svaz Kovo nadále povede jeho dosavadní předák Roman Ďurčo. Dnes ho na sjezdu v Praze do funkce opět zvolili odboráři a odborářky. Předsedou bude dalších 5 let. Ďurčo na místě řekl, že jednou z hlavních priorit svazu je posílení členské základny. Místo předsedy odborů se pak stali Rudolf Procházka a Josef Polášek. Svaz Kovo je v České republice nejvíce početný, je v něm přibližně 65 tisíc odborářů. Středočeská hygienická stanice od začátku letošního roku zkontrolovala téměř 40 tetovacích salonů. Každou provozovnu přitom navštíví minimálně jednou za rok. Nedostatky jsou podle hygieničky Ivy Žovincové výjimečné. Velkým problémem jsou ale podle ní zařízení, která nemají na tetovací služby povolení.
3: Bohužel se setkáváme v poslední době na různých sociálních sítích s velkou nabídkou těch služeb, ale ne všechny jsou oficiální, ne všechny jsou poskytovány odborně a v nějakých podmínkách.
2: Trhový Štěpánov na Benešovsku slaví přesně 900 let od založení města. Oslavy jsou ode dneška až do neděle. Součástí akce budou pouťové atrakce, hudební program a také staročeský jarmark. Upřesní nezávislý starosta Josef Korn.
4: Staročeské pouťové atrakce, flašenetáři, trhovci a tak podobně. No a v sobotu potom u budovy městského úřadu ve 12 hodin máme teda průvod městem. No a dál se bude pokračovat na náměstí k památníku padlým, kde bude uložen věnec a časová schránka. Sport.
2: V semifinále travnatého turnaje v Nottinghamu se střetnou dvě české tenistky. Marie Bousková do něj postoupila po výhře 2-0 na sety nad Němkou Mariovou a Karolína Plíšková stejným poměrem zdolala Australanku Gibsonovou. Mezi poslední 4 hráčky v Berlíně pak prošla další česká tenistka Linda Nosková. Ta po setech 6-1 a 6-3 vyřadila bývalou světovou dvojku Španělku Badosovou.
1: Počasí.
2: V noci na sobotu čekáme v regionu ubývání oblačnosti na jasno až polojasno, ranní minima vysoká mezi 21 a 17 stupni, pouze slabý vítr od jihovýchodu. A zítra přes den polojasno až jasno. Odpoledne a večer místy přechodně oblačno až zataženo, k tomu bouřky nebo přeháňky. Bouřky mohou být ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty zítra většinou mezi 32 a 35 stupni. Vítr opět slabý od jihu až jihovýchodu, v bouřkách ale bude přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D11 za Prahou směr Hradec Králové je velmi silný provoz před omezením u exitu 8 Jirny a pak také u exitu 18 Lisá. Počítejte se zdržením. A v Praze na jižní spojce jsou kolony v obou směrech. Ve směru na Smíchov je fronta z Lanového mostu na 20 minut.

0: Jennifer Warnes a Bill Medley a jedna slavná filmová písnička tady v našem podvečerním vysílání na vlnách Českého rozhlasu. Co nás čeká teď? Zůstaneme aktuálně v Praze. Začala totiž stavba navazujícího úseku metra D, konkrétně od Olbrachtovy po Nové Dvory. Dělníci za 6 let vybudují 3 nové stanice, vyrazí traťové tunely a instalují všechny potřebné technologie.
1: Příští stanice Pankrác.
2: Zatímco na Pankráci už několik let pokračuje stavba první části metra D, tento týden začali dělníci budovat také navazující úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory. I ten by měl být součástí první provozované části nové linky, která má začít vozit cestující v roce 2032. Třeba paní Markéta se na metro D těší.
3: Zatím využívám metro A, B, C, ale na trase D máme centrálu naší firmy, takže možná v budoucnu, kdybych tam měla nějaký závazky pracovní, tak bych samozřejmě byla ráda, protože metrem je to rychlejší.
2: Na Nových Dvorech, kde vzniklo největší z 13 staveništ celé etapy, už stojí několik kusů těžké techniky. Pokračuje Radek Kozubík, vedoucí projektového týmu ze společnosti Hochtief.
4: Jsme pokáceli nálety a zahájili přípravné práce na zařízení staveniště a zároveň jsme taktéž už zahájili hloubení na přístupovém portálu budoucího přístupového tunelu do stanice Nové Dvory.
2: Nejnáročnější bude podle něj výstavba samotné stanice Nové Dvory.
4: Protože se bude jednat o jednolodní stanici, která svým profilem překoná všechny díla, které byly doposud na českých dopravních stavbách prováděny a stavěny. Bude mít plochu ve své výhybně až 440 plošných metrů.
2: K budování každé ze 3 nových stanic Nové Dvory, nádraží Krč a nemocnice Krč využijí dělníci podle mluvčího pražského dopravního podniku Daniela Šabíka různé metody.
5: Tady na Nových Dvorech je to jediná stanice, která bude ražená z těch 3, které vybudujeme v rámci tohoto úseku. Stanice nemocnice Krč bude hloubená a stanice nádraží Krč, tak ta bude vlastně povrchová.
2: Metrem D budou jezdit vlaky bez řidiče. Pokračuje náměstek primátora Jaromír Beránek z Pirátů.
6: V příštím a po příštím roce dostaneme do další fáze toho tendru, protože to je velký tender na dodávku a servis nových souprav pro právě trasy C a D, kde počítáme s dodávkou až 69 nových, plně automatizovaných, plně průchozích, klimatizovaných a samozřejmě, jak už je u metra dobrým zvykem, nízkopodlažní vlaků.
2: Podle starosty Prahy 4 Ondřeje Kubína z ODS bude se stavbou linky spojená i změna dotčených oblastí.
7: Teď jsme na Nových Dvorech, kde máme částečně opravdu rozvojové území. Vyroste tady nejenom bytová zástavba a komerční zástavba, vznikne tady třeba i nová škola. Potom Tomérova nemocnice, nebo respektive ta, jak říkáme, cirkusová louka přední, tak ta se také zásadně promění. A samozřejmě se potom v neposlední řadě zásadně promění i okolí nádraží Krč.
2: Stavba navazujícího úseku z Olbrachtovy na Nové Dvory vyjde na více než 30 miliard korun. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas, střední Čechy.

Pavla Vítka. Hudební kariéra Karla Kahovce se začala psát už v 60. letech minulého století. Písniček i zážitků k vyprávění má víc než dost. Třeba o Big Beatu, o sestře Vlastě i o spolupráci s Petrem Novákem. Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Helena Vondráčková, no a známý to hit, písnička pátá a krátce před půl sedmou nás opět čeká chrám svatého Víta. Jaká skladba bude tou první původní, která zazní na nové svatovítské varhany, vybrali přímo posluchači. Hlasování Českého rozhlasu Vltava rozhodli, že dnes večer ve světové premiéře na unikátní nástroj zazní Fantazie na chorál svatý Václave od Iva Bartoše. Hned poté v katedrále zahrají rozhlasoví symfonici.
1: Jak ten název napovídá, jedná se o fantazii, to znamená, že skladatel tak má volnou ruku při práci s tím notovým a s tím hudebním materiálem.
2: Chorálem svatý Václave se podle Aleny Maršíkové Michálkové z hudební redakce Českého rozhlasu Vltava Ivo Bartoš inspiroval hned v několika částech 9-minutové skladby.
1: Tam má nějaký majestátní úvod, pak tam má část, kde cituje svatováclavský chorál a celá ta jeho skladba tak vrcholí monumentální fugou právě na jeden z motivů z toho svatováclavského chorálu. Celé se to stupňuje a zahušťuje a pak v té úplně závěrečné části tak slyšíme velmi zrychlený motiv toho svatováclavského chorálu a zároveň do tohoto zrychleného motivu svatováclavského chorálu tak je v pomalých tónech citována celá melodie svatováclavského chorálu.
2: Skladba tak dá vyniknout pestrosti jednotlivých rejstříků nových svatovítských varhan. Ivo Bartoš porazil dva další finalisty, Karla Martínka a Mikuláše Piňose. Soutěž vyhlásili hudební nakladatelství Českého rozhlasu a nadační fond svatovítské varhany už před 7 lety.
1: Sešlo se okolo 60 skladeb, nejen z České republiky, ale i z různých zemí světa. Dokonce jednu skladbu tak zaslal 11-letý účastník z České republiky, takže ten věkový rozptyl tam byl opravdu velmi veliký. Porota tak vybrala 3 skladby, přičemž udělila Ivo Bartošovi uznání poroty za propracovanost té kompozice a pak ještě ocenila čestnými uznáními další 2 skladby.
2: Bartošovu skladbu večer provede varhanice Jiřina Marešová. Tou dobou už budou kolem varhaního mobilního hracího pultu uprostřed hlavní lodi katedrály připraveni hráči Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Těm patří právě páteční večer z cyklu Svatovítský varhaní oktáv.
3: Pochopitelně jsme hledali skladbu, kde mají výrazný part varhany. Existuje slavná varhanní symfonie Camille Saint-Saëns z francouzského skladatele, kterou jsme relativně nedávno hráli v Obecním domě.
2: Ředitel rozhlasových symfoniků Jakub Čížek připomíná, že v katedrále se s orchestrem poprvé v pozici šéf-dirigenta představí německo-japonský dirigent Elias Grandi. I přesto bude část programu ryze česká.
3: Pro nás, pro všechny, je asi katedrála svatého Víta jeden z dalších národních symbolů. A proto Dvořákovy biblické písně.
4: Hospodin jest můj pastýř.
2: Cyklus Svatovítský varhaní oktáv bude pokračovat i o víkendu. V sobotu v katedrále uvede Opera Národního divadla v Praze monumentální glagolskou mši Leoše Janáčka. V neděli program završí koncert s Českým národním symfonickým orchestrem, na kterém vystoupí i houslista Pavel Šporcl nebo Hradišťan. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas, střední Čechy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Michal Hrůza a písnička Bílá verliba. No a co nás čeká teď? Právě teď pro vás máme připraveny naše tipy, abyste se mohli inspirovat, kamže třeba o víkendu vyrazit na zajímavé akce.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Třeba do Mníšku pod Brdy na regionální den, který připomene 30 let integrace místní dopravy do systému PIT, tedy pražské integrované dopravy. Můžete si tu prohlédnout historické autobusy, svést se nostalgickými vozy a nahlédnout do historie veřejné dopravy v regionu. Připraven je program pro celou rodinu v areálu předzámčí Mníšeckého zámku. Akce se navíc koná společně s Mníšeckým festivalem vína, takže nabídne i příjemné kulturní a gastronomické zážitky. Dejte se do Hulic na oslavu 10 let vodního domu. Návštěvnické středisko u vodní nádrže Švihov připravilo celodenní program plný zábavy, objevování a vědeckých pokusů pro děti i dospělé. Těšit se můžete na interaktivní experimenty, badatelské aktivity, komentované prohlídky i vystoupení úžasného divadla fyziky a chemie. Chybět nebudou tvořivé dílny, virtuální realita ani setkání s přírodou zblízka. Oslavy proběhnou od 9 do 17 hodin. Slavnost královny Johanky se koná v Rožmitále pod Třemšínem. Historické centrum města ožije rytíři, šermíři, hudebníky i tradičním královským průvodem připomínajícím slavnou rodačku Johanku z Rožmitálu. Čeká vás velkolepá bitva, jarmark lidových řemesel, dobová atmosféra i program pro všechny generace. Uvidíte ukázky historických řemesel, zúčastníte se soutěží a pobaví vás řada kulturních vystoupení, a to po celý den. Hezké zážitky vám přeje Denis Sahergeslová.
1: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Benešově a Vlašimi na 99,FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Marie Rotrová a její Marketka. Tak tolik písnička, no a 19. hodina se přiblížila a to znamená právě teď v tuto chvíli, že jsme na konci našeho odpoledně podvečerního vysílání. Patří se poděkovat za pozornost, za společnost, přeji vám vydařený páteční večer a samozřejmě ještě lépe vydařený celý víkend, moc si ho užijte podle svých představ a já se s vámi budu jako vždy těšit velmi brzy v našem vysílání zase naslyšenou.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
0: Z nelegálního zooparku ve Zvoli nedaleko Prahy musí chovatelé odvést zbývající dvě pumy americké. V Benešově se zítra budou připomínat 35. výročí vzniku Policie České republiky. V Praze začíná tradiční hudební festival Metronom a počasí v regionu zítra slunečno, odpoledne a večer místy přehánky nebo bouřky. Maxima vysoká kolem 34 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Z nelegálního zooparku ve Zvoli u Prahy je potřeba odvést zbývající dvě pumy americké. Českému rozhlasu se podařilo zjistit, že by zvířata měla putovat do farmaparku pod Lichnicí v obci Nový Dvůr na Pardubicku. Zatím ale chybí potřebné dokumenty.
2: Plot okolo výběhu je z kovu, ubytování pro pumy je dřevěné.
3: Má 130 metrů čtverečních, což je přesně na dvě pumy.
2: Majitel farmaparku Vojtěch Hájek.
3: S tím, že vlastně každá má svůj vlastní noclehárnu.
2: Výběh je postavený bez stavebního povolení. Majitel žádá úřady o dodatečné stavební povolení. Majitel pum Tomáš Machač bude po kolaudaci výběhu potřebovat povolení od veterinářů.
4: Nejdříve zajistit dobrozdání od veterinářů, že zvířata jsou schopná převozu.
2: To potvrzuje mluvčí státní veterinární správy Petr Majer.
5: Dosud nezažádal o veterinární osvědčení k přesunu.
2: Nelegální zoopark ve Zvoli řeší v přestupkovém řízení i úřad v Černošicích. Z Nového dvora Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: V Benešově si zítra připomenou 35. výročí vzniku Policie České republiky. Akce se koná od 9 do 12 hodin na centrálním Masarykově náměstí. Kolona celkem 60 historických vozidel a motocyklů se poté vydá na spanilou jízdu do pražského policejního muzea. Program v Benešově upřesní mluvčí města Tereza Lípová.
6: Návštěvníci si budou moci prohlédnout historická služební vozidla a motocykly, které sloužily u bezpečnostních sborů od roku 1945 až po současnost. A zároveň se seznámí s moderní policejní technikou i prací složek integrovaného záchranného systému.
0: Na letišti v Praze Letňanech dnes začíná hudební festival Metronom. Třídenní akce nabídne koncerty například Nicka Cavea, Stinga nebo Toma Odella.
7: Britský zpěvák a klavírista Tom Odell na festivalu zaspívá nejen své největší hity, ale i novinky z desky Wonderful Life, kterou napsal během cest ve vlacích nebo autobusech. Po 12 letech se pak do Prahy vrátí poproková skupina Manic Street Preachers. Festival Metronom má letos premiéru na letišti v Letňanech, kam se přesunul z holešovického výstaviště. Na 3 dny bude pro nerezidenty uzavřeno okolí areálu pro automobilovou dopravu. Návštěvníci se tam dostanou především metrem. Jiří Štefel, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci na sobotu čekáme v regionu středních Čech jasno až polojasno, ranní minima většinou mezi 21 a 17 stupni a pouze slabý vítr od jihovýchodu. Zítra přes den slunečno a teplo. Zpočátku polojasno až jasno, odpoledne a večer místy přechodně oblačno až zataženo, k tomu bouřky i přehánky. Bouřky mohou být ojediněle i silné. Nejvyšší teploty zítra většinou mezi 32 a 35 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Na dálnici D11 Praha Hradec Králové dojíždějte opatrně do kolony kousek před zavřeným sjezdem na Jirny kolem 7. kilometru. Sune se to kolem 10 minut k nehodě na 12. kilometru v levém pruhu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Člověk by řekl, že Google ví všechno a naprosto správně a že co tam převažuje, to je správné, ale ono to tak docela nebude. No, přiznejme si, když něco nevíme, dnes už nesaháme po encyklopediích, většinou zadáme to do Google, třeba když nevíme, jak se co píše, a ono nám to ukáže, co je častější, jestli třeba lyžiny s tvrdým i nebo lyžiny s měkkým i, ale Google není všemocný.
2: Máte pravdu, že málo kdo dneska má k dispozici papírové knihy nebo tištěné publikace, v kterých by ověřoval například pravopis. A vzhledem k tomu, že spousta lidí sedí hlavně u počítače, tak proč by ho nevyužila? Otázka je, jaký zdroj tam využít. To googlování, obecně se tak říká, používání jakýchkoliv vyhledávačů. Ten Google byl první a je vlastně nejpropracovanější. To googlování není úplně vhodná metoda pro ověřování pravopisu. Můžeme tam hledat spousty věcí, ale zjistit, jaký je český pravopis u některých slov, je taková legrační metoda, ale já jsem zjistila, že se používá, proto jsem to sem dnes přinesla jako téma, protože lidé, kteří o tom mluví na různých blozích, četech a tak dál a mluví o tom, jak zjistili správný pravopis, tak tam zároveň říkají, že používají kvantitativní metodu, neboli četnost výskytu toho daného slova s tím daným pravopisem je přesvědčí o tom, že je to správně.
1: No a právě ty lyžiny, vy jste si to tak vyzkoušela, tam zadala Dagmar Magincová s tvrdým i, pak s měkkým i a ono jí to ukázalo, že
2: lyžiny s měkkým i po L mají 19 400 výskytů, zatímco lyžiny s tvrdým i po L mají 111 000 výskytů. Takže suverénně naprosto převažují lyžiny s Y.
1: No ale to je špatně.
2: Ba, takové slovo v češtině ani není, protože pravděpodobně analogicky se slovem lyže, které se musíme učit ve vyjmenovaných slovech a tak dál, tak nám tam to Y automaticky naskočí, ale výraz lyžiny, který znamená nějaký trámec, který se užívá k posunování břemen, a nebo původně ještě to znamenalo jenom dřevo, na kterém něco leží, tak to slovo lyžiny, lyžina je odvozeno od slova líha, které dnes už pravděpodobně nikdo nezná a tam se psalo vždy měkké i, takže i lyžiny musí být s měkkým i.
1: Mimochodem stejný případ nastane, když tam zadáme shlédnout a zhlédnout, i když tam jsou možné oba tvary.
2: To je jeden z těch mála případů v praxi, tedy užívaných, kdy to ta předpona s a z je významotvorná. Mm-hmm. A shlédnout znamená se s, znamená dívat se od někud zhora.
1: A zhlédnout film.
2: A zhlédnout film, zhlédnout něco. Ale to z se velice málo používá.
1: A ještě jedna zajímavá dvojice. To možná teď mnohé překvapíme, co je správně.
2: Myslíte tady tu dvojici protěžovat, protežovat. Protěžovat, to je takové české slovo, odkazuje k čemusi jako těžký a tak dál. Protežovat je pro češtinu velmi atypické už tou výslovností.
1: Někoho upřednostňovat.
2: A ve významu někoho upřednostňovat, někoho ochraňovat, je to z francouzského protéže, takže všechny kodifikační příručky uvádějí jako jedinou možnou správnou variantu protežovat.
1: No a my zatím píšeme většinou protežovat, vidíte, nebo říkáme. No, tak jsme zase o něco chytřejší. Díky Dagmar Magincové, děkuji vám.
2: Já děkuji vám.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že barva lidských očí se ustálí až ve věku 3 let? U většiny novorozenat můžeme mít dojem, že mají modré oči, je to však jen optický klam. Barva očí vzniká v duhovce a závisí na množství pigmentu, konkrétně melaninu. Po narození je pigmentu obvykle málo, takže se v bezbarvé duhovce odráží okolní světlo a budí dojem modrých očí. Teprve časem se množství melaninu ustálí a můžeme pak mluvit o finální barvě. Základní škála je dobře známá – hnědá, zelená, modrá, šedá nebo mix. Zhruba 90% lidí na planetě má hnědé oči. Svou roli v tom hraje nejen přirozené množství pigmentu, ale také dědičnost. Hnědá barva má totiž genetickou dominanci. Naopak nejvzácnější barva očí je zelená, která se vyskytuje pouze u 2% lidí. Odstíny oční duhovky se také liší podle míst na Zemi. Například v Latinské Americe jsou nejvzácnější oči modré a jsou považované za ideál krásy. Naproti tomu v zemích severní Evropy převažují oči modré, které má třeba 99% obyvatel Estonska.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Česká republika podle premiéra Andreje Babiše ani letos nesplní investice do obrany ve výši 2% HDP. V Jihomoravském kraji od podzimu vznikne nový institut na podporu duševního zdraví. A počasí zítra slunečno, později hlavně v Čechách, místy přehánky i bouřky mohou být silné a maxima vysoká až kolem 34 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Česká republika podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO ani letos nesplní závazek výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Podle něj je nejdříve potřeba dát do pořádku veřejné finance. Naposledy Česko výši svého příspěvku do Severoatlantické aliance dodrželo v roce 2024. Předtím ho téměř 20 let neplnilo. Premiér Andrej Babiš je přesvědčený, že 2% HDP dosáhnou výdaje na obranu v příštím roce.
2: My za to nemůžeme. My říkáme, procenta nejsou svaté. Je to o tom, že chceme budovat armádu, chceme navyšovat počet vojáků, chceme samozřejmě budovat protivzdušnou obranu, protidronovou obranu. Nejtěžší úkol naší vlády je sestavit rozpočet na příští rok a vyjednat víceletý finanční rámec.
0: V České republice dnes padaly teplotní rekordy zhruba na desetině stanic, které měří více než 30 let, upřesnil to Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji, a to 36 stupňů, dnes bylo v Doksanech na Litoměřicku. Rekordní hodnoty měly například také v Domažlicích nebo v Brodě nad Dyjí na Břeclavsku, kde bylo kolem 34 stupňů. Vedro bude také zítra. Hlavně na jižní Moravě a v severní polovině Čech mohou teploty často překračovat 34 stupňů Celsia. Jihomoravský kraj chce spustit nový institut mysli, který má propojit zdravotní, sociální a krizové služby v péči o duševní zdraví. Potřeba lepší koordinace roste i kvůli přibývajícím případům psychických problémů. Institut má hlavně pomáhat odborníkům vyhodnocovat data a rozvíjet nové služby v regionu. Upřesní Pavla Kovářová, která by se měla stát ředitelkou nové organizace.
3: Jihomoravský institut mysli by měl fungovat hlavně jako platforma pro další koordinaci péče o duševní zdraví v Jihomoravském kraji. Schválení institutu bude probíhat v pondělí 22. června na jednání zastupitelstva Jihomoravského kraje a já doufám, že ta reálná práce bude nejpozději někdy od podzimu. Sport.
0: Fotbalovou pražskou Spartu posílil maďarský brankář Christian Hedi. 23-letý golman přichází z anglického West Hamu, naposledy ale působil na hostování v týmu MTK Budapešť. Pražané o příchodu bývalého maďarského mládežnického reprezentanta informovali na svém webu.
1: Počasí.
0: V noci na sobotu čekáme v České republice převážně jasno až polojasno, ranní minima nezvykle vysoká mezi 21 až 16 stupni. A zítra přes den opět jasno až polojasno, během dne ale přechodně až zataženo. A postupně místy, zejména v Čechách, přehánky nebo bouřky mohou být i silné. Maxima zítra mezi 31 až 36 stupni. Vítr převážně slabý, na Moravě až mírný od jihu, bude v bouřkách přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 za Prahou směr Brno stále ještě počítejte s kolonou od sjezdu na Velké Popovice. Táhne se z 15. kilometru stále asi 20 až 30 minut do omezení na mostě u Šmejkalky na kilometru 24. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě. Přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
1: Vesele a zdravě.
4: Jsme tu zase po týdnu a těším se na vás i na doktorku Kateřinu Cajdamovou. Patrik Rozehnal.
5: Mám to stejně, těšila jsem se velmi na vás i na Patrika Rozehnala. Dobrý den.
4: Dobrý den a valí na mě oči, paní doktorka, nikoliv, že by jem žourala.
5: No, ale trošku jsem světloplacha, protože tady máme teďko úplně naplno puštěné zářivky, abyste nás pěkně viděli a trošku mi to svítí do brejlí.
4: Když už jsme tady u těch očarů, jak se říká, pane doktore, stárnu a už na mě není nic v pořádku. Podívám se do zrcadla a vidím tu trosku. Uspokojte se, paní, určitě máte v pořádku aspoň zrak.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: o světle a očích si budeme právě dnes a povídat i radit v pořadu Veselé a zdravě. Někteří lidé mohou světlo vnímat velmi nepříjemně. Může zatím být třeba migréna, nošení kontaktních čoček, ale třeba taky úzkostná porucha. O světloplachosti si povídala naše redaktorka Veselé a zdravě Bára Kvapilová s oční lékařkou Lucí Frantijovou z Očního centra Praha.
1: Světloplachost obecně, řekněme, je nějaká přecitlivělost na světlo sluneční paprsky.
2: Ve filmech světloplachost trápí hlavně upíry. Pánové temnoty proto nevycházejí bez slunečních brýlí.
3: Mně se točí hlava. Ten váš strýc má místo krve brandy.
2: I u nás smrtelníků se ale projevuje slzením očím, žouráním či poruchami soustředění.
1: Musíme rozlišovat, zda se jedná o světloplachost z důvodu, že to je světlejší typ člověka, má světlejší fototyp, světlé oči a je obecně citlivější na světlo, a nebo zda se bavíme o světloplachosti jako průvodním příznaku nějakého onemocnění, jako může být nějaký zánět spojivek, syndrom suchého oka například. A v takovém případě jsou ty příznaky samozřejmě dočasné.
4: Může nám ublížit, když se budeme dívat přímo do slunce?
1: Může. V takových extrémních případech může vzniknout i poškození sítnice, centrální části sítnice, to se nazývá solární makulopatie, a je to stav, který nám může i zhoršit zrakovou ostrost.
4: Můžeme si ty oči poškodit nějakým překvapivým způsobem?
1: Co se týče světla, můžeme si způsobit závažné onemocnění rohovky, pokud se díváme na horách přímo na sníh. Protože odrazem světla od sněhu může vzniknout takzvaná sněžná slepota, což je docela vážný zánět rohovky.
4: Vy vlastně v běžném životě spíš tedy než s tím ostrým odrazem světla od sněhu se setkáme s počítačovou obrazovkou. Ta má asi velký podíl na tom, že máme unavené oči a mžouráme do světla.
1: Tam je zásadním faktorem i to, že si způsobujeme takzvaný syndrom suchého oka. Když se díváme dlouho do toho monitoru, méně mrkáme, ten slzný film není tak dobře obnovován. Navíc často sedíme v nějaké klimatizované místnosti, takže si pěkně zakládáme na problémy spojené právě se syndromem suchého oka.
4: Když je někdo s

0: Světloplachý. Dá se to léčit?
1: Pokud by se jednalo o příznak nějakého zánětu nebo právě syndromu suchého oka, tak samozřejmě tam máme způsoby, jak pacientovi ulevit. Pokud se jedná o nějakou, řekněme, zvýšenou citlivost na světlo, doporučujeme kvalitní sluneční brýle, a to samozřejmě i z důvodu ochrany sítnice, a potom eventuálně aplikaci tzv. Umělých slz pro takovou úlevu těm očím.
2: Vesele a zdravě.
3: No, já bych jenom dodala, moc děkujeme paní doktorce za krásné vysvětlení, že vlastně světloplachost, ta takzvaná fotofobie, nesnášenlivost světla, je relativně častý příznak a může to být úplná banalita, nějaká drobnost, ale může to být něco docela vážného. A paní doktorka mluvila o tom, že nemáme koukat do slunečního světla.
4: Ano.
3: My to denní vidění fotopické vidění je barevné, zajištěné hlavně čípky a vnímáme jas od 100 kandel na metr čtvereční. A maximum pro to, abychom to oko nezatěžovali, je zhruba 1000 kandel na metr čtvereční, čili 10x víc.
4: A teď co vydává takovýhle jas?
3: Například televizní obrazovky nebo nějaké to světlo, co jste tady teďko na mě svítili. Ale sluneční světlo v poledne v létě může být až 100x vlastně víc. To znamená, je to nějakých 10 000 kandel na metr čtverečních a to už vypálí tu makulu.
4: To je 100x víc, než jsme schopni unést.
3: Než začínáme vidět denní vidění.
4: Aha.
3: Protože noční vidění, které je zajištěné pouze tyčinkami, tak vnímá jas 10^-3 kandel. To znamená, to je jako, kolik to je, 10^4, čili 10 000x méně, než vnímají ty naše čípky, ale vnímá to jenom v noci a to vidění je černobílé. A tudíž, když nás například oslní protijedoucí auto, tak vlastně dojde k tomu, že můžeme si poškodit sítnici.
4: Když říkáte, že v noci vidíme jen černobílé,
3: no,
4: znamená to, že to je díky těm tyčinkám, které to jsou schopné zajistit, je možné, že tma je barevná?
3: Je možné, že tma je barevná, ale my vidíme viditelné světlo vlastně v určitých vlnových délkách, což je 400 až 700 něco, čeho to je nanometrů, takže to je ta oblast viditelného světla. Ale samozřejmě jako určitě různobarevná může být a ty upíři tam možná jsou, co my vidíme.
4: Doktorka Kateřina Cajdamlová, pořad Vesele a zdravě. Dnes se tedy na téma světloplachost a rozebereme to i za malou chvíli v našem vysílání.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vysíláme pořad Vesele a zdravě na téma světloplachost. Připomeneme si to i s posluchači, našimi básníky.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Prifokální nitrooční čočky v očích mám. Radostí se jimi na krásy světa dívám. Nevadí mi ostré světlo ani mírné stíny. Svět je pro mě svými jasný dní.
2: Zdraví Petr. Záznamník se rozcá strachy, že bude též světloplachý. Oprávněný strach má věru. Stále žije jenom v šeru.
3: Moc děkujeme oběma básníkům, zejména panu Petrovi, za to, že vlastně oslovil naše téma krásně a dokonce nám řekl jednu z malých příčin světloplachosti, což může být, že člověk odvykne. A já to velmi často slyším.
0: To není,
3: slyším,
0: že by si ulevoval, aby to přežil, ale on si odvykne tím, že je v šeru.
3: No, třeba lidé, co mají noční služby často, tak opravdu bývají v denním světle světloplaší častěji. Čili náš záznamník klidně může být světloplachý. Jak jsem říkala, jde o relativně častý příznak světloplachost. Ta mírná se projevuje, že přimhouříme v oči při pobytu v silně osvětlených prostorách, zatímco u těch závažnějších se mohou objevovat migrény, různá onemocnění očí se takhle projevují, ale také vážné věci jako onemocnění mozku. Čili nejenom k očnímu, ale i k neurologovi by bylo
0: dobré. Může to být, že v současnosti třeba i těch problémů přibývá právě proto, že na sebe svítíme nejenom skrz ty obrazovky, ale jsou to světelné reklamy, ano, přesvětlené výlohy, obchody, ano, zastávky, taková prostě, že tím budeme trpět víc a víc.
3: Patriku, říká se tomu, že jsme obklopeni světelným smogem, který je i v noci. Dřívější doby, kdy jako jediný, co člověka budilo ze spaní, bylo úplňkové světlo, které vlastně bylo jako zvýšená světlost. Mimochodem je to velmi zajímavé, protože to je odražené sluneční světlo. A my, kdybychom koukali z vesmíru na slunce, takový kosmonaut, kdyby se kouknul jako na sluníčko z okna bez filtru, tak okamžitě oslepne, protože my jsme říkali, že naše čípky jsou citlivé od 10 na druhou kandel na metr čtvereční a to slunce má 10 na devátou kandel. To znamená, že my tím, jak vlastně se snaží ty reklamy a všichni tyhle připoutat naší pozornost, tak můžeme mít taky zrakovou únavu. A víc bohužel trpí lidé modroocí, jak říkala paní doktorka. Čili to je fakt problém, protože proto v té Africe mají všichni oči tmavohnědé, protože aby do té sítnice a přes sklivec nešlo tolik toho ultrafialového záření, no tak to tělo se brání.
0: Jsou nějaké stupně té světloplachosti? Klasifikujete si to?
3: Dobrá
0: jako
3: otázka, tak já nejsem oční lékař, ale já jsem žádné stupně nenašla. A pravděpodobně ta světloplachost je subjektivní příznak a u těch subjektivních příznaků ta objektivní měřitelnost na to prostě nemáme dost těch zkoumaných.
0: A co teď
3: jedinců
0: dělat? Máme se uklidit do šera, do tmy, nevycházet na slunce, brát se brýle? Co dělat, když jsme takto citliví?
3: Zaprvé by bylo fajn zjistit, proč to máme, protože, jak jsem říkala, může to být onemocnění očí, to říkala i paní doktorka, to je zánět spojivek nebo abraze neboli nějaké poranění rohovky nebo nějaký problém s bělimou nebo se sklivcem, ale může jít o centrální problém, to znamená zánět mozku nebo zánět mozkových plen a v tom nejhorším případě teda krvácení do vlastně těch plen. A to je velký problém, to znamená, když se světloplachost objeví náhle a ještě spojená s bolestmi hlavy, tak honem rychle k doktorovi, klidně do nejbližší nemocnice. Protože to může být banalita, ale může to být závažná věc. A u migrén je světloplachost jedním z diagnostických příznaků.
0: Na problémy takové, to, kdy mžouráte oči a jste citliví na to světlo, tak jste se ptali i dopředu přes stránky veseleazdravie.cz. Využili jste i telefonního záznamníku a my se těmto dotazům budeme věnovat už za malou chvíli a později i těm, které položíte živě v našem vysílání.
4: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Doktorka Kateřina Cejdnulová, Patrik Rozehnal ve studiu Veselé a zdraví a dnes téma světloplachost. Na tohle téma jsme vyhlásili i možnost položit otázku, o svém problému pohovořit nebo něco napsat. Využili jste i stránky Veselé a zdraví.cz, co jsme tam tedy našli?
1: Paní ano, doktorko. Paní Jana píše, světloplachost mám 5 let po operaci šedého zákalu. Při slunci nosím kvalitní sluneční brýle, při denním světle brýle bez dioptrií s mylným zastíněním, samozabarvující nevyhovovaly, vysvětlím proč. Kapala jsem umělé slzy, je to jako když nekapu, oči neřežou, jako by v tom světle plavali. No, paní Jano, tohle je bohužel někdy důsledek výměny té čočky, protože v okamžiku, kdy my máme šedý zákal, tam taky záleží, jak dlouho vlastně vy jste ho měla, tak ta sítnice na chvilku odvykne tomu z jasu, ano, a proto se někdy doporučuje do té vyměněné čočky si nechat udělat žlutý filtr. Takže to už teďko nejde, protože už to máte vyměněno, takže ty brýle a je logické, že ty samozabarvující nevyhovovaly, protože tam je vlastně, jako kdybyste byla víc citlivá na to světlo tím, že tam chybí ten filtr. Ona totiž, ta stará čočka na sebe nachytává bílkovinu z toho sklivce, takže je sama taková zažloutlá a čím jsme starší, tak tím víc vlastně filtruje to světlo.
0: Aha. Operaci šedého zákalu asi prodělal, zdá se, posluchač, který nám nechal dotaz na záznamníku.
2: Dobrý den, tady posluchač z Mariánských Lázní. Prosím vás, já mám problém s očima. Před 6 měsíci jsem byl na operaci šedého zákalu a po 6 měsících mám pořád nejasný rozmazaný pohled. Večerně bolí oči a pálí. A doktorka mi tvrdí, že oči mám v pořádku, ale furt nevidím. No, špatně vidím. Je mi 74 let. A tak začínám už být z toho tak nějak lehce, kulatně řečeno, smutnej. Jestli by mi řekla asi zhruba, co mě čeká, jestli se to zlepší ještě nebo nezlepší, nebo jak to bude pokračovat.
1: Tak vzhledem k tomu, že pán říká, že to je 5,5 roku po té operaci, tak já bych ještě zašla na to pracoviště, které tu operaci dělalo a zeptala bych se na to. Někdy může být problém mírná abraze rohovky, to znamená jako trošku poškrabání, protože jakmile se dělá ta operace, tak ta rohovka se musí vlastně narušit a musí se tam šahnout do toho pouzdra, pro tu čočku. Pak by to mohlo být taky to, že tam nemá ten žlutý filtr. To teda doporučuji všem, kdo půjdou na operaci šedého zákalu, tak se přesně informovat a radši si trošku připlatit, protože se tím výrazně omezí světloplachost poté. Jo. Oni ne vždycky to říkají, já bohužel mám taky udělanou operaci a neřekli mi to a tak nemám ten žlutý filtr. A trošku toho lituju, protože vidím všechno víc do fialová. Mě to jenom změnilo barevnost vidění, ale takže doporučuji
0: tohle. Jakou mám barvu,
1: tohle,
0: paní doktorko?
1: No, takovou do fialova. Avatar trošku, no. Ne, dělám si legraci, já už jsem si zvykla, ale mám ty zabarvené brýle s tou vlastně filtrací, no. Tady bych opravdu doporučila zajít na to pracoviště a zeptat se jich, protože oni vědí, s čím tam ti lidé chodí a co s tím.
0: Ptát se můžete samozřejmě dál i vy. Teď otevíráme naši telefonní linku sem do studia, kdy budeme řešit právě vaše problémy se světloplachostí, s tím, že mžouráte oči, není vám dobře na přímém světle nebo intenzivním světle. Ptejte se, využijte toho, linka je vám k dispozici.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Bonny M. ve vysílání Českého rozhlasu. Veselé a zdravě pořad, který dnes řeší světloplachost. S vámi po telefonu, připomínám, tu linku sem pro vaše dotazy. 731 800 900 a někdo tam je teď s námi. Dobrý den.
1: Dobrý den, posloucháme.
2: Dobrý den, zdravím vás, paní doktorko, zdravím samozřejmě pana Rozehnala.
0: Děkuju.
2: A prosím, mám takový dotaz. Já mám degenerativní onemocnění sítnice, říká se tomu lidově pigmentoza, degenerativní pigmentoza.
1: Jasně,
2: nebo tak,
1: ano.
2: Jak se to jmenuje. A ještě navíc se mě udělal na středu, kdy už mám jenom zbytkové vlastně téměř maličko vidění, ještě se mě vytvořil šedý zákal. A
1: jasně.
2: Navíc ještě občas se mě dělá cystoidní makulární edem na sítnici. Ano. Já jsem chtěla poprosit, protože když jdu ven, tak já musím mít prostě strašně mě vadí slunko, velký
1: ano.
2: Světlo. A já jsem se ptala na ty zabarvovací brýle a oni mě řekli, že existují nějaký rychlo zabarvovací, ale zase jsem to nemohla nikde sehnat. Prosím, neměla byste nějakou radu, jak zmírnit moje problémy, abych aspoň trošinečku si uchovala ještě to nic, co vidím.
1: No,
2: moc vám děkuji za odpověď.
1: Ano,
2: odpověd.
1: Tak
2: moc
1: já
2: děkuji.
1: Mám s dovolením pár ještě doplňujících dotazů. Můžu se zeptat,
2: ano.
1: Jestli váš oční lékař doporučoval něco na léčbu těch dvou situací, to znamená na tu léčbu toho šedého zákalu a na tu léčbu té degenerace pigmentozní?
2: Tak na tu degeneraci to mě říkají, že nic neexistuje.
1: Ano.
2: Protože to
1: takže
2: už mám
1: to já si taky myslím, to zatím, no,
2: ano,
1: bohužel.
2: Ano. Chodila jsem na infuzní léčby a to byly jenom podpůrné léčby,
1: jo.
2: Ale nebylo to, že by se to jako vyléčilo.
1: A na ten edem té makuly, tam vám dávali nějaký laser nebo něco?
2: Ne, ten edem se objeví, pak se zase jakoby ztratí, tak já nevím, jestli je to na reakci třeba nějakého imunitního systému, nebo
1: to by
2: nevím,
1: mohlo
2: čím,
1: být.
2: To, že se prostě, že se objeví a pak zase prostě tam není.
1: Jo. Vy jste nevypozorovala, kdy se objeví a co to může způsobit?
2: Já to nepoznám. Já to nepoznám, když kdo se mě podívá na tu sítnici, když mě dělají třeba OCT vyšetření,
1: ano.
2: Nebo i tak je to prostě vidět, že tam ten
1: jasně,
2: otok je,
1: jasně.
2: Ale takhle pouhým okem, jako když se dívám, tak nepoznám vlastně
1: rozumím.
2: Rozdíl, kdy tam je a není.
1: Kdy není, jasně. A s tím zákalem říkali, co tedy?
2: No, pan doktor mi říkal, že je možný, že teď vlastně nic, protože já už mám ten zrak opravdu moc špatný, ale říkal, že do budoucna během nějaký výhled nějakého 2-3 let, že možná budu muset podstoupit prostě to odstranění toho zákalu, protože by mě vlastně potom bych měla větší podstatně problémy, než mám teď, abys mě to nespecifikoval, tak já vlastně
1: jo.
2: Nevím.
1: Mě by zajímalo, proč vlastně se na to čeká. Tady úplně tomu nerozumím, protože v dnešní době, když se dělá výměna čočky, tak se vlastně spíš to dělá rychleji. Čili já bych možná doporučila zajít si na druhý názor, na nějaké pracoviště, kde se dělají operace katarakty a nechat se vyšetřit tam, aby oni se svými zkušenostmi s operacemi vám řekli, jestli jste na to vhodná nebo ne.
2: Ano.
1: Jo.
2: Zkuste paní doktorko, děkuji.
1: Držím palce a ty rychle samozabarvovací zase do nějakého většího města bych se zeptala.
0: Doporučuje tedy doktorka Kateřina Cajdamlová. Přešaltujeme na další telefonát číslo 731 800 900. Kdo tam je? Kdo se v této chvíli tedy ptá v pořadu Veselé a zdravě
1: dobrý
0: na problémy
1: den.
0: Se světloplachostí? Dobrý den.
3: Dobrý den, paní doktorko. Tady.
1: A někdo má puštěné rádio.
0: My vás přerušíme. Poslouchejte, prosím.
1: Neslyšíme, když je tam ozvěna z rádia.
0: Vypněte si rádio.
3: Mimo.
1: Dobrý.
3: Prosím vás, dobrý den, tady Ludmila Uherské Hradiště. Prosím vás, pěkně, mám jeden dotaz. Já jsem byla na operaci šedého zákalu,
1: ano.
3: Ale je to rok a půl, ale teďka se mě krásně jsem viděla, protože jsem měla 6
1: a zase se to zhoršilo. Jasně.
3: Teď mám 2,5, ale ne, já vám chci říct, že já jenom čistě při čtení, když čtu jeden řádek, druhý, už na tom druhém řádku se mě ty čísla, ty slova spojují prostě.
1: Jo, chápu.
3: Ty písmena špatně
1: vidím,
3: se něco rozdvojuje.
1: S dovolením doporučuju, protože po operaci šedého zákalu se někdy zjizví pouzdro té čočky a velmi jednoduchou laserovou operací, která je opravdu, to udělá bz a je pokoj, se rozruší ty vlastně jizvy, co se tam udělaly. To znamená, já bych první zašla na to pracoviště a řekla bych jim, dobrý den, mám tenhle problém, koukněte, jestli náhodou není potřeba rozrušit ty...
0: Oni už by věděli.
1: Oni už budou vědět.
0: Tak zkuste takto toto řešení, jo? Jsem rád, že i tady jsme mohli, nebo byli schopni trochu poradit snad. A nasměrovat snad.
1: Ano.
0: Dál se můžete ptát i vy ostatní na telefonním čísle 731 800 900. Dnes řešíme světloplachost.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
5: Snad jsem

0: Ocitáte se opět i ve vysílání se svými dotazy na telefonním čísle 731 800 900 a ptáte se na problémy s očima, kdy vám přílišné světlo třeba vadí, žouráte oči a tak podobně. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajtamlové. Kdo teď?
1: Dobrý den, tady posluchačka z Prahy a já jsem takhle jenom chtěla říct, že jsem byla taky na operaci šedýho zákalu, je to teda 11 let, ale vidím pouze zbytky vidění na jedno oko. 41 let nevidím na pravé oko a taky mě operovali šedý zákal. Měla jsem minus 19 a teď nosím brýle minus 2.
2: Jo, to znamená, že oni vám dělali korekční čočku, dali vám čočku s dioptrickou korekcí?
1: Ano.
2: Jasně. No, samozřejmě to, že se vám výrazně zlepšil zrak, je velký pozitivní efekt, ale samozřejmě ne všechno jde úplně jako zlepšit. Já jsem se snažila tady vysvětlovat i během písničky, že krátkozrakost je vlastně problém, kdy je větší bulbus než běžný a tam může být víc trošku komplikací, bohužel. No,
1: ale no, ještě mám operaci glaukomu, no, ale to je v roce 80.
2: Zelenej, jasně.
1: Ano,
2: no,
1: ano.
2: A kapete si.
1: Kapu.
2: Jo, tak moc držíme palce, aby ten zrak vydržel. No, zrak 70% našich věmů, to je strašně důležitá věc. No.
0: Další dotaz, telefoní v našem pořadu Veselé a zdravě k tématu světloplachost. Vítejte.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Jana z Prahy. Prosím vás, já jsem po operaci šedýho zákalu na obou očích, to mi vydrželo roka 3/4, tak jsem byla znova, pak jsem měla pořád záněty ve očích. Prosím vás, chci vám dát radu všem, teda studený obklad na oči. Několikrát za den džínku namočit třeba nebo na 2 minuty do lednice, úplně nádherná úleva fakticky. Venku teda chodím s brýlemi, tmavými, ale je to bezvadný.
2: Ale ty a nemáte zánět spojivek? Protože takhle studené výrazně pomáhá při zánětu spojivek.
3: Já jsem měla ty záněty, to bylo hrozný, kapky mi nezabíraly.
2: Aha.
3: Já jsem byla po druhý, teda to bylo na podzim.
2: Ano.
3: A do ledna, do února jsem pořád měla záněty, vůbec mi to nepomáhalo.
2: Helejte, a nějaká antibiotika neskoušel vám někdo dávat,
3: ano,
2: jako to celkově?
3: Ano, antibiotika jsem měla, zvlhčovací ty kapky, ty slzy a všechno
2: nejde
3: možný.
2: To.
3: Ale ten obklad
2: Dobrá.
3: Na ty oči úplně bezvadný.
2: Dobře.
3: Několikrát za den a je to zadarmo. No.
2: No tak děkujeme za radu a všem doporučujeme vyzkoušet.
0: Další telefon, další dotaz. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Já bych se chtěla zeptat paní doktorky, jestli by tak hodná, že jsem po operaci obou očí šedej zákal, pravý oko je ještě předtím operovaná sitnice protržená a chtěla bych jsem se zeptat na takovou věc, kterou vlastně mi nikdy nikdo nevysvětlil. V roce 2019 jsme jeli v noci s manželem autem a proti nám jeli auta a já viděla normální světlo od auta. Před Frýdkem se stalo to, že normálně z ničeho nic, když to jelo další auto, tak jsem viděla obrovské světla.
2: Mm-hmm.
4: A zůstalo mi to od toho roku 2019 pořád, že večer nemůžu jako třeba zjezdit autem nic, protože ty světla jsou obrovské.
2: No jo, ten problém vlastně, když nás oslňují ty světla proti jedoucích aut, tak ten problém je, že vlastně ono se večer začne dělat jiné vidění, než je přes den a v okamžiku, kdy nám to osvítí to protijedoucí auto, tak se zapojují čípky, které normálně v noci jako nekoukají, ale nemusí se zapojit tak úplně rychle a může dojít vlastně k oslnění té sítnice. To je to, jak říkala paní doktorka, nedívat se do slunce.
0: A může se to
2: ale
0: takhle nějak změnit, zintenzivnit?
2: No může, no, může. Jako, že je to vlastně jako vypálení trošku té sítnice, no, je to průšvih,
0: je to
2: no.
0: A může se to stát tady?
2: Může, no, je to, já nevím, co s tím, já jednak nejsem oční, nikde jsem to úplně nenašla, ale nejste první, kdo se na něco podobného stěžuje, prostě není úplně dobře, když nejsme řidič, tak vlastně koukat do těch světelách, jo.
0: Nejčastější chyby při světloplachosti nebo jak se léčí a co dělat, to ještě doufám stihneme probrat s doktorkou Kateřinou Cejdamovou v závěrečné povídání, které nás čeká za malou chvíli.
5: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Závěrečné povídání ve Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na téma světloplachost. Ty nejčastější chyby s tím spojené, paní doktorko?
1: No, co se chyb týče, tak nejčastější chyba je, že dlouho koukáme do monitorů a nemrkáme. To velmi často vede k světloplachosti, syndromu suchého oka. Paní Markéta se ptá, že dcera má migrénu, takže tady je důležité konzultovat neurologa, protože světloplachost je u migrén velmi častým příznakem a někdy je potřeba i psycholog, aby ten člověk vlastně se nebál. Jinak teda brýle, které by vlastně stlumovaly obojí jas, to je velký problém. Slyšeli jsme, že paní to nemůže sehnat, schání dlouho vlastně ty, co se rychle samozabarvují, čili tady je důležité pátrat, ptát se v optikách, zkoušet různě, zajít na různá pracoviště a zkoušet to. Jinak oční kapky na zmírnění zánětu, antibiotické kapky pomáhají proti těm zánětlivým situacím, umělé slzy proti syndromu suchého oka. A v okamžiku, kdy to nepomáhá nebo to vzniklo naráz, tak utíkat nejenom na oční, ale zajít klidně na neurologii, protože zánět mozkových blan, zánět mozku nebo krvácení, zejména ve starším věku, může vést k akutní světloplachosti a je důležité to teda řešit s neurologem.
0: Preventivní nějaký opatření, aby to vůbec nepřišlo? Dá se to podědit?
1: No, asi moc ne. Pokud teda máme ty modrý oči, tak to snad jediné by bylo, co se dá jako podědit, ale je důležité vlastně dbát na hygienu kolem očí, pozor na různé líčení složité, protože to může vést k zánětům spojivek, což vede k světloplachosti. No a vyhnout se samozřejmě kontaktům s lidmi, kteří nějaké takovéhle potíže mají, abychom se od nich nenakazili. No.
0: Radí na závěr dnešního setkání tady v Českém rozhlase v pořadu Veselé a zdravě doktorka Kateřina Cajdamlová. Její rady i z těch předchozích dílů najdete na webu veseleazdravie.cz. Můžete být i našimi fanoušky na Facebooku, ať vám nic neunikne, víte všechno dopředu a navíc rady ještě další a další navrh k tomu, co řešíme ve vysílání, tedy facebook.com/veseleazdravie. Paní doktorko, děkuji, ať se daří, hezký víkend.
1: Vám taky a nekoukejte do sluníčka, má být strašně silné.
0: Ano, poslouchejte rozhlas.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Každá bouře, co se přežene, někdy bolí, to ne, že ne.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas. Zprávy.
3: Do České republiky dorazí o víkendu bouřky, mohou být velmi silné. Liberečtí celníci odhalili nelegální sklad kratomu. Na jižní Moravě začíná samozběr česneku. A počasí v Česku zítra slunečno, později hlavně v oblasti Čech, místy přehánky i bouřky. Maxima vysoká kolem 33 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. V části České republiky se mohou v sobotu i v neděli odpoledne a večer objevovat silné bouřky. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu. Doprovodí je přívalový déšť, také kroupy a vítr. Upřesní meteorolog Miloš Dvořák.
4: V sobotu a v neděli se v odpoledních a večerních hodinách budou zejména v Čechách místy vytvářet silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 40 mm, ojediněle i více, nárazy větru kolem 75 km za hodinu a kroupami.
3: Kvůli velké vlhkosti bude v České republice zároveň hodně dusno. Meteorologové už dříve vydali výstrahu před vysokými teplotami. Ty by na většině České republiky měly přesáhnout 31 stupňů Celsia, někde i 34 stupňů. Celní správa odhalila v Libereckém kraji nelegálně uskladněný kratom, informuje o tom na síti X. Liberečtí celníci v provozovně zajistili více než 45 kg látky. Pomohl jim v tom speciálně vycvičený pes. Podle celní správy neměl subjekt k nakládání s psychotropní látkou povolení od ministerstva zdravotnictví. Podle seznamu ministerstva má v České republice takovou licenci 100 firem a podnikatelů.
5: Kratom pochází z tropické rostliny a používá se jako prášek. Při jeho užívání hrozí vznik závislosti a předávkování. Mezi nejčastější negativní účinky látky patří pohybový motorický neklid, zrychlené bušení srdce, zvracení a zmatenost. Policie eviduje za loňský rok v Česku 17 úmrtí v souvislosti s užíváním kratomu. Předloni byla taková úmrtí 2. Z Liberecka Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Na jižní Moravě začíná sezona samozběru česneku. Už zítra se mohou zájemci vydat například na farmu ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku a příští víkend se přidá také další farma v Kuřimské Nové Vsi na Brněnsku. Podle pěstitele Daniela Langa letošní úroda vystačí maximálně na 2 týdny samozběru.
6: Úroda bude určitě slabší, protože bylo strašné sucho na jaře u nás. Během 2-3 měsíců, tak tady u nás padlo jenom nějakých 24 mm dohromady. I když jsme potom začali zalívat, tak to prostě bylo pozdě a mělo to na to docela velký vliv, ale jakože kvalita bude dobrá. Sport.
3: České volejbalistky na turnaji Ligy národů na Filipínách prohrály také ve svém třetím zápase. Po porážkách s Itálií a Spojenými státy podlehly 0-3 na sety také Japonsku. Turnaj v Manile uzavřou české volejbalistky v neděli proti výběru Dominikánské republiky. Počasí. V noci bude jasno až polojasno, ranní minima většinou mezi 21 a 16 stupni a zítra přes den slunečno a velmi teplo. Má být jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo, postupně místy, hlavně v oblasti Čech, přehánky nebo bouřky i silné. Maxima mezi 31 a 36 stupni. Vítr převážně slabý, na Moravě až mírný od jihu, v bouřkách ale může přechodně zesilovat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D35 opatrně nedaleko Olomouce ve směru do Ostravy za odbočkou na Nemilany na kilometru 274 stojí porouchané osobní vozidlo a blokuje odstavný pruh. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Začíná country dostavník Mirka Černého. Příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Sugestivní melodie, kterou v roce 1968 přivedla na desky a zejména do slavného filmu Easy Rider, bluesrocková parta Fraternity of Men pod názvem Don't Bogart Me. Do češtiny ji suverénně transformoval Vladimír Poštulka a Pavel Bobek podle něj poslušně zpíval Pojď stoupat jak dým. Premiérově na svém prvním novinkovém albu, které se po 47 letech vrátilo mezi letošní novinky. O rok později se v texaském Houstonu narodila Sunny Michaela Sweeneyová a s letošní reprízou Pavlova alba nabídla kolekci Married Alone.

Susany Sweeneyová a z jejího v pořadí pátého solového alba Made Alone, úvodní Svaž mě, Tie Me Up a pak s písničkou věnovanou tulákům, let mé zastavení v první kolekci plzeňské party Čáry Máry. Docela nedávno se mezi letošními novinkami objevilo její druhé album. Jmenuje se O kus dál a s Janou Hlaváčkovou tady najdete i poetickou Sněžím.

Oksany Svínejová a detailní meditace na téma, jak by to bylo snadné, kdyby loučení bylo stejně lehké jako uvítání. Easy as hello, stu písniček, které vložila do sestavy svého v pořadí pátého alba Married Alone.

Dnes už dobře zakódovaný PF Band Petra Fremera a z jeho nejnovějšího v pořadí už třetího alba Dobrý lidi u sebe mám, které vyšlo před pár týdny, Zítra zamává nám den. A ještě jednou do zbrusunové kolekce O kus dál, kterou čerstvě nabízí Filip Čenda Kratochvíl, houslista Jindřich Zbyšek Obst, basketaristka Kristýna Vrbová, Jana Hlaváčková a Jan Hans Sochor, tedy současné plzeňské čáry Máry a nahrávka V cíli.

Wasting One on You, další zastavení 12-dílné sestavě čerstvého alba zanedlouho 46-leté absolventky fakulty Public Relations Západotexaské univerzity Sunny Michaely Sweeneyové, která sice diplom získala, ale zatím jej na své životní cestě nikdy nevyužila. Její čerstvé album Merit Alone je zatím jejím nejsilnějším pokusem proniknout mezi současnou elitu.

0: Petry Dostavník, Mirka Černého.
1: Zbyli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v báru se končí, konec konců.

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada, haha, možná můžete být rád.

Pavel Bobek a z letošní reprízy jeho 12-dílného alba Vetně dál cestová, které vyšlo v roce 1975 výhradně na vinylu, Muž na konci světa a pak Lamentace je víc všedních dnů než svátků, jako doplňky do celkového počtu 21 snímků čerstvé edice. A ještě jednou do Houstonu za Sunny Sweeneyovou a písničkou Odchod je mé druhé jméno, Leaving is my middle name.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Čekám na svůj nákladák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím.

snad ze mě zůstal kus. Vzpomínám si na každý z těch dní. Vzpomínám na chvíle, kdy jsem

Klasika Krise Kristofersona Mien Bami McGee, proměněná textem Vladimíra Poštulky Na chvíle, kdy se byl s ní. Tak, jak i kdysi dávno naspíval Pavel Bobek se skupinou Shut Up Františka Ringo Čecha, s níž po odchodu country beatu Jiřího Brabce pravidelně válčil v pořadech Jirky Grossmana a Slávy Šimka na scéně divadla Semafor. Stejně jako celé album Veď mě dál cesto má, a tedy i stále prapodivně svěží Nedělní ráno. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, hezký zbytek večera a sladkou dobrou noc.

Když jsem snídal čbánek piva, ještě zdálo se, že divnou příchuť má. Když jsem spláchl chladnou vodou, z očí sny

kočárků a dětských mašlí. Pak jsem dlouho stál a díval se na věci, které svět občas krášlí. Snad vrátil se mi zrak,

0: než tyhle chvíle nedělní. Kéž mi zvony hraní písní na prášek srdce rozmělní.
1: Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Policie pátrá po karvinském primátorovi Janu Wolfovi, hrozí mu vazba. V Praze začala stavba druhé části metra na lince D. A počasí v Česku zítra slunečno, později hlavně v Čechách místy přehánky i bouřky mohou být silné a maxima vysoká kolem 33 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten je od března mezi obviněnými v rozsáhlé fotbalové korupční kauze. Národní centrála proti organizovanému zločinu uvedla, že Wolf měl z pozice jednatele městského fotbalového klubu Karviná ovlivňovat s pomocí úplatků výsledky zápasů. Olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun Českému rozhlasu řekl, že pro Wolfa navrhli vazbu, aby nemohl mařit vyšetřování.
3: V jedné z trestních věcí souvisejících s korupcí a s podvodným sázením na sportovní zápasy státní vrchního státního zastupitelství v Olomouci na základě nově zjištěných skutečností shledává u některých již dříve trestně stíhaných osob vazební důvody podle paragrafu 67 písmeno B trestního řádu. Jedná se tedy o takzvanou koluzní vazbu.
2: Wolfův obhájce Filip Petráš postup policistů kritizuje s tím, že Wolf odjel na předem nahlášenou zahraniční dovolenou. Sám Jan Wolf to odpoledne potvrdil a na Facebooku napsal, že se do práce vrátí příští týden. V Praze dnes začala výstavba druhé části metra D. Úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory měl původně navázat přímo na první etapu výstavby. Spory kolem veřejné zakázky ale způsobily zpoždění více než 2,5 roku. Dělníci zhruba za 6 let vybudují 3 nové stanice, vyrazí traťové tunely a instalují všechny potřebné technologie. Podle mluvčího pražského dopravního podniku Daniela Šabíka jsou celkové náklady více než 30 miliard korun.
4: Za 2 měsíce začneme už s prvními ražbami na tomto úseku. A to bude ražba přístupového tunelu, zhruba 300 metrů dlouhého přístupového tunelu.
2: Podle současných plánů by první vlaky měly mezi Pankrácí a Novými Dvory vyjet ve druhé půlce roku 2032. Ve Vysokém nad Jizerou dnes začala letní výstava betlémů. Výběr z více než 25 leté sbírky uvidí návštěvníci v chaloupce pod kopcem. Sbírka má zhruba 500 betlémů. Kromě českých jsou v ní také betlémy například z Afriky, Jižní Ameriky nebo Polska. Na nejzajímavější rodinný betlém, který vznikl za druhé světové války, vzpomíná sběratel Ivan Tišnovský.
5: Pochází z Valašska, byl vyrobený v Praze. Zajímavý je na tom to, že právě s tím betlémem jsem setkal poprvé v roce 1940. O Vánocích, kdy končila válka.
2: Vzpomínková výstava betlémů potrvá ve Vysokém nad Jizerou do 6. července. Sport. Celkem 3 české tenistky si na travnatých turnajích před Wimbledonem zahrají semifinále. V Nottinghamu do něj prošly Marie Bousková a Karolína Plíšková, které teď čeká vzájemný boj o finále. V Berlíně postoupila mezi poslední 4 hráčky Linda Nosková. Nikola Bartuňková naopak vypadla po velké třísetové bitvě se světovou jedničkou běloruskou Arinou Sabalenkovou. Počasí. V noci na sobotu čekáme v České republice jasno až polojasno. Ranní minima nezvykle vysoká mezi 21 a 16 stupni. A zítra přes den opět jasno až polojasno, během dne ale přechodně může být i zataženo. Postupně místy, zejména v Čechách, přehánky nebo bouřky a mohou být i silné. Nejvyšší teploty zítra mezi 31 a 36 stupni. Vítr převážně slabý, na Moravě až mírný od jihu. V bouřkách ale může přechodně zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na dálnici D6 ve směru z Prahy do Karlových Varů. Se za Řevničovem na 41. kilometru srazilo osobní vozidlo s nákladním. Pravý pruh je tam zavřený, levým projedete bez komplikací. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jsem rád, že mohu v některých našich divadlech, alespoň v některých, reagovat na vaše ohlasy, e-maily a vzkazy, mezi kterými nechybí ani přání o výběr těch slavných, než kvůli přímo legendárních historek a scének z vysílání rozhlasu anebo televize. Tak zase dnes večer pro jednou na veselou notu, jak se říká. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když jsem vám tu nedávno nabídl humorný monolog Jana Libíčka a taky Heleny Růžičkové, napsal mi jeden z vás posluchačů. Vidíte stand-up vystoupení nebo na stojáka jako vyšité, akorát se tomu tak dřív neříkalo. To je pravda. A společné mají ty tehdejší monology nebo čtení z povídek s těmi dnešními jedno. Totiž musí se to umět, ať už ve studiu nebo před publikem. Jak ostatně v zápětí dokáží Jaroslav Štarcl, anebo taky Oldřich Nový, ten tedy v roce 1953 s povídkou stejně noblesního humoristy Achille Gregora. Jak se jim asi psalo oběma pánům a četlo o jídle a závodní kuchyni?

Tady to neříkám, všude tak není, ale u nás tak opravdu bylo. Takový případ se u nás udál s biologickými hodnotami v závodní kuchyni. Ale jinak jsme si stěžovat nemohli, ani jsme si nestěžovali. Jídla bylo dost a rozmanité, hodnotné živiny. Na druhé straně zase opravdu jsme si nevybírali. Všecko jsme snědli, beze zbytku skonzumovali. Jednou i připálené a pak zase přesolené. Nejsme zhýčkaní, to je pravda. Detaily nerozebíráme. Někde se vyskytnou takový individualisté a to, aby závodní kuchař přišel o nervy. Nic jim pod nos neleze, v jídle se ponípají a kazí jen apetit ostatním spolustolovníkům. A připálené vůbec nejedí. Nechají to. Takovým vařit, marná sláva, nezavděčíš se. Tak třeba uvaříš nějakou krmi a prohnaný strávník má apetit na jakousi docela jinou spécí. Ale nelze vařit individuálně, i špekoun má jen dvě ruce a nemůže se kvůli individualistickým přáním přetrhnout. U nás, zaplať pán Bůh, takových individualistů není. U nás závodní kuchyně prosperuje i bez individuálních specií. Od samého vzniku ještě nikdo neudělal kravál, to je na mou duši pravda. Vařila se hlavně jídla národní a žádné individuální extraburšty. Knedlíky se zelím a kus uzeného k tomu. Nebo knedlíky se zelím a karbanátek. Nebo knedlíky se zelím a kotleta. Jindy jsme zase měli knedlíky se zelím a biftek. Skutečně strava byla rozmanitá, vydatná, ale hlavně nejednotvárná. Úplná fantazie. Ku příkladu na Štědrý den. Co bylo na Štědrý den? Les, kdo by myslel, knedlíky se zelím a vepřová. Ne, ne, to bylo den předtím. Na Štědrý den byly knedlíky se zelím a kapr. Náš závodní kuchař se překonával. Jenom ne jednostranou stravu varoval. To vede k překyselení, nadbytečným šťávám a různým obtížím žaludku. Protože byl objektivní. V tom smyslu jsme také měli schůzi. Přednášel závodní lékař. O lidské stravě referoval. Předtím jsme ani nevěděli, jak je potrava důležitá. Nic jsme neslyšeli o fyziologii trávení a výměně látek. No daleko sáhlé věci, občané. Kdo se dřív o to staral? Výživa lidu a tak dále. No, hotová věda. Zvykli jsme si, pravil doktor. Všelijak si žaludek hňácat. Nejíme, pravil, uvědoměle. Ale z toho hlediska zaostale si cpeme břicho všelijakými dežími.

ženy a jinými neřády, hodnoty biologické pomíjíme, kalorií nedbáme a metabolismus máme v nepořádku. No toho bohu dík v naší závodní kuchyni není. Něco takového by se u nás ani netrpělo. My bohu díky už nejsme tak zaostalí, abychom v kaloriích měli nepořádek. Hned druhý den při obědě byli knedlíky se zelíma játra, trousili se pracovní síly do kuchyně a dotírali na kuchaře. Pověz špekoune, dal si dost kalorií a do polévky dal si metabolismu, ale stala se taková věc, čerta by se v ní vyznal. Kuchař dal na tabuli vývězku, že jsme se zavázali pomocí na statku, kde máme patronát, vykopat brambory. To je pravda. A že jsme tam brigádu neposlali. No, to je taky pravda. A že tedy brambory pro závodní kuchyni nebudou. Nebyla výroba, nebude distribuce. Budou se za příkrm podávat knedlíky se zelím a tak dále. Ale dal si plavajzník. Srotili se u vývězky, přečetli, uplivli a vydali se za kuchařem. Kam na nás lezeš s distribucí, figuro, dotírají. Neovládáme snad fyziologii trávení a výměny látek? Chceš zavést nepořádek do kalorií, porušit výživu lidu? A co metabolismus? Snad nakonec metabolismus přestaneš dávat a biologické hodnoty porušíš, to divo neudávili. Ukázali mu, že si nenechají na biologii sahat, ani od kuchaře. A hned za tepla svolali schůzi, ustanovili brigádu k vykopání brambor i s kuchařem. V sobotu brigáda odjela a v neděli večer přivezla nákladní dvoutunkou brambory. Soběstačně. Vlastníma rukama biologické hodnoty ze země vyrvali i s kuchařem. Dnes je naše závodní kuchyně biologicky hodnotná. Poučili jsme špekouna. Žádná omezená distribuce, larvolína, ale výměna látek. Nedáme si, kdo ví, jakými dežiny, žaludky hňácat. Občas také kuchař udělá bramborové knedlíky, odváží se. Ale i v těch jsou biologické hodnoty, pravil závodní lékař. No proto...

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dnes mě není opravdu do smíchu, natož do řeči. Nezlobte se, odcházím. Pa. Vlastně jaký pak s Bohem, jo? Jaký pak odchod, to vím, to byste mě nechali bloudit bezútěšnou silvestrovskou nocí bez honoráře, co? Naopak vy všichni musíte pozorně vyslechnout, co mě vůbec trápí. Soužír moutí, mučí, hněte. A kde mě bota tlačí? Víc výrazů jsem ve slovníku nenašel. Ano, je strašné, že není možno žít se ženami ani bez nich. Ale sakra, to mám zas na jinou estrádu, to je ke dní žen, Ano, milí přátelé, kdo se je vítr, sklízí bouři. A proto, kdo by chtěl zůstat smuten na naší dnešní veselé dožínkové estrádě... To ne. Promiňte, to jsem zase sáh vedle. To je zase družstevní den, já to mám. Ano. Ano, vidíte, občané, jaký jsem gigantický somlař. Smolař. No, to je prosím na začátku a hned překlep. To je... Samozřejmě, jako vždycky, mě to potká na třetí stránce, ano. Tedy nejsem pověrčivý, chraň Bůh. Pověry jsou hloupost, tedy. Pokud ovšem nejede 13 namazaných ve 400-dadlovém autě. Ale pevně věřím, že má smůla je původu rodového. Pratetička ze strýčkovy strany Slula Pechová, provdaná Smolíková křtěná Kazy. Šťastná to paní. Kam šlápla tam 7 let, museli meliorovat louky. Když si měla položit základní kámen ke stavbě jeslí a poštěstilo se jí pustit ho panu starostovi na nohu. Starosta se naštěstí jmenoval Kulhánek už předtím. Doby ovšem nepřekvapí naši rodinu ni žádný nezdar. Jsme smíření se vším. Sestřenice Mlada se ohne pro 4 lístek a udělá si průh. Co jiného se dalo čekat? Bratr Albín navštívil Petřínské bludiště. Za 3 dny ho našli, jak hltavě chroustá zrcadlo. Inu, stalo se stalo. A že strýc Ctirad obdržel k svátku masožravou květinu a ta hned večer prokousla tetě Bůček. Nad podobnou prkotinou už ani nemáváme rukou. Mě tedy osobně se tak dlouho lepila smůla na paty, až jsem si musel začít kupovat obuv o 3 čísla větší a tím pádem žít na velké noze. Rozjímám o těchhletěch věcech, zhusta i zřídka, jak kdy, a uvažují o problémech bytí. Vím, bytím se nic nespraví, tedy vy smakarenko. Na nejvejš se prodřou kalhoty. Ale mnohé záhady v bytí člověka palčivě jitří mojí senzitivní duši. Co jsem se napřevaloval na gauči i na sofa? Co jsem se naptal hvězd, pokud nebylo zataženo? Když si šofér uhelník skladu dodá uhlí do vlastního sklepa, musí si taky převažovat putny. Je lepší řezané moravské víno, než řezaný hokejový soudce na Moravě? Až se stanou všechny zdejší děti kosmonauty, přiletí k nám někdo z Marsu učit se komíníkem nebo ševcem? Proč nemůžeme vzít trpaslíka do distribuce, když ho bereme do výroby? Tam se úpěnlivě hvězd. A chodím denodenně na observatoř. Na observatoř. Ne, protože se říká obzírati. Ale nebe. To kruté nebe mlčí jako zařezané a dále nechává moje nitro rozdrásané otazníky na kadeřnicích. Na holičkách. Nestýskám si. Vím, že nejsem sám. Všude je něco, Všude se s něčím potýkají. Každý zápasí s tím bivším. Každý má problémy. I přísný vedoucí pohostinství, když se ptá zmoženého hosta. Nejste náhodou šofér?
2: Ne. Ne, pokrývač.
1: No tak to vám ještě můžu nalejt. U Čirůvku dvakrát vyhořel jenom proto, že si otec rodiny nosil práci domů. Dělal u asfaltéru. I přítel Kustřebka si nežije bezstarostně. V novém bytě získal intimní kuchyňku jako klícku. Chce-li paní dělat nastavovanou kaši, musí ji zkrátit, aby nevyrazila dveře na balkon. A nemalé svízele jim působí i panelozvuková izolace. Kvůli tchýni. Jednou takhle po obědě tloukla špačky a na to šup tam byl zástupce spolku pro ochranu zpěvného ptactva. Pochopitelně, mají-li své potíže jednotlivci, nevyhnou se jim ani kolektívy. Okresní stavební podnik v Trdlicovaté Usni se dostal do nepříjemného konfliktu s kolaudační komisí. Nemohla zjistit v novostavbě jednu jedinkou závadu. Jak vešla, propadlo se s ní schodiště. To zase družstvo vynadil. Výroba náhradních dílů k náhradním dílům do zemědělských strojů muselo pro nedostatek náhradních dílů k strojům na výrobu náhradních dílů převzít náhradní díly národního podniku Navnadil. Ano. Ano, chystá se meziplanetární doprava. Věda triumfuje, lidstvo jása. A opět, kdo na tom bude nejhůř? Kdo? Alkoholici. Ve vesmíru nikdy nepoznají, kdy mají dost. Stav bez tíže jim nedovolí, aby spadli pod stůl. Že trpěl pro vědu Galileo, no budiš, ale dnes. Ještě jednou mě přijdeš ve 2 hodiny v noci domů. Laje rozuřen otec dceři a uvidíš, co se stane. Tatí, sledovali jsme 3. kosmický koráb, říká Věruška. Byl právě v Perigeu. Mlč! Já ti dám astronomický kroužky. Já to potom budu živit, ne? Nic na plat. Humor je vzácné koření. A proto ji i dikobraz odměřuje jako šafránek. Jak jsem již výše uvedl, nenaříkám si. Jiní jsou na tom mnohem a mnohem hůře. Dostavil jsem se pouze proto, že mě cosi nutkalo, abych si zde před fórem odlehčil. Ten fór zní. Patronem zlepšovatelů a novátorů je Karel Hynek Mácha. Již v minulém století zvolal prorocky. Dalekáť cesta má, marné tě voláníč. I já vykonal v tyto dny velkou zlepšovatelskou túru. Moje druhé já zavelelo. Jardo, jdi do sebe, alou. Moc se mi nechtělo, nemám na to boty. Ale vzpomněl jsem si na onoho novináře, který nalepsal článek Více odvahy a pak se utíkal poradit, jestli může ten titulek pustit. Ano, nechci stále kýdat i bláto pouze na jiné. Velmi rád říznu i do vlastního masa. Mou směle rozepnout kabát, košili, nastavit svoji obnaženou hruď a zvolat, kdo si bez viny udeř. Ale šikovně. Aby mě doktor uznal.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Asi mi dáte za pravdu, že paní Dana Medřická, ačkoliv sama o sobě prý velký smíšek a milovník dobrého humoru, sama zase tolikrát v humorných skečích a scénkách v rozhlase nebo v televizi nehrála. A možná je to škoda, jak o tom svědčí ten krásný unikát Americké dědictví, napsaný snad přímo na tělo právě Daně Medřické vedle pánů Miloše Kopeckého a Eduarda Dubského. Inu, to je tak, když se potkají herci, kteří znají a přesně respektují zvolený autorský styl a taky míru gegu nebo vtipu.
2: Ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
3: No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasné.
2: Ano, jak už se vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
4: Chudák strejček. Já tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takový mladý mi připadá.
2: Ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
4: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůdl, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Ale on ne, on, chudák drahej, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
2: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
4: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léta.
3: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
4: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo, jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
2: Je pan Stric nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
3: No jen jestli, pane notáři, strejček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
2: Bohužel pojistka nebyla, případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
3: On nebyl pojištěnej?
4: No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěnej a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
2: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulého.
3: Ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohužel. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě.
2: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
3: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky? To tam jsou v módě prej teďko v Americe
2: ne,
3: kočky.
2: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
4: No, já jsem taky jenom špásovala, ty pak strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
2: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze, a předtím jste o sobě nevěděl.
3: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně.
4: A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla.
3: Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejíčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no kam si vzpomněl?
4: Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
2: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Hubáčkovi?
3: Hubáčkovi? No to jako má bejt.
2: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
3: No to jo, to flekům strejček chodila sám, protože já po hospodách nevysedávám.
2: V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
3: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
2: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
3: Jak prosím?
2: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
3: Vodu, ten dědek se zblázní. Já si mám vzít nějakého Hubáčka, kterého jsem ve svém životě neviděl.
2: Ale vrátci ho, prosím, nemusíte, nikdo vás přece nemůže nutit.
3: Jo, a on to všecko schrábne, že jo? To zrovna. Rekurs, musí se podat rekurs, ten vožrala na něj udělal nátlak.
2: Tak to jste na omilu, paní Kovářová. Pan Hubáček byl stejně překvapen jako vy a nemá rovněž chuť vstoupit s vámi ve stav manželský.
3: Nemá?
2: Ne.
3: No tak to je vyhráno. Ať to podepíše pěkně a máme ho z krku. A on si může dál pěkně vysedávat u fleku.
2: Mám takový dojem, paní Kovářová, že váš pan strýc velice trpěl pocitem od osamělosti. Celá ta věc se u něho vyvinula v jakýsi komplex. Pan Hubáček je starý mládenec, jako byl. On nemá nikoho na celém světě, vy jste také osamělá. Měl vás oba rád a chtěl vám oběma nějak pomoci zbavit vás osamělosti. Jeho úmysl byl jistě velice dobrý.
3: Prosím vás, co mi to tady vykládáte? Pak já se cítím osamělá. Asi uvařím, asi vyperu a nikoho nepotřebuju. Hubáčka.
5: Dobrý den. Pěkně prosím, já se hlásím.
2: Dobrý den, pane Hubáček. Jsem rád, že jste přišel. Tady prosím, paní Kovářová.
5: Na, koukám, že jste z toho celá pav, co? Pěkný filut a Honzíček, co?
3: Můj drahý strejček byl veselá kopa. On si z vás udělal dobrý den.
5: No tak, což o to šprýmas to on byl. Na druhé straně zase, jak si chápu, že dáma vaší, jak si, opulence, korpulence a elegance se nebude jak si vázat na cizího mužského, že ano? K tomu byste se přece nikdy neprokučili.
3: To naopak, drahý pane, ale to já si myslím, že vy byste si neuvázal na krk ženskou, o který vůbec nic nevíte.
5: A to se velice mýlíte. My jsme o vás s Honzíčkem toho napovídali. Jej, já vím o vás vše. Jak jste ovdověla, jak jste se pěkně zařídila. Vždyť vy ani žádného mužského nepotřebujete, přece byste se nevázala na starého chlapa s podágrou, jako jsem já. Prosím vás, co byste z toho měli?
3: To se tedy hrozně mejlíte, ale já si myslím, že když jste do této doby zůstal svobodný, takže do toho teďko teda asi nepolezete.
5: A to se velice mýlíte. Já se mohu už ženit třeba zítra odpoledne. Mě totiž až dosud žádná nechtěla. V tom to prosím je. Já se nedivím, já jsem divnej patron. Hmm? Se mnou, aby pes vydržel. Hmm?
3: A proč vy si myslíte, že já jsem se znova nevdala?
5: To se divím.
3: No, poprvé to bylo z mladický nerozvážnosti. A nebo štík toho do smrti litoval. To byl život, pane. Ten měl se mnou peklo. Galeje, hotový galeje.
5: No, tomu se ani nedá věřit.
3: Jo, jo.
5: Taková pohledná, čistá, šlachovitá, spodávka. Ženská jako vy.
3: No, to se nedejte vysmát. Já a spořádaná. Šlachovitá to jo. Já, když na někoho mrknu v krámě, v tu ránu zapomene, co měl koupit. A když se dopálím, tak to teda popadnu první, co mám po ruce a už to lítá.
5: No, mě nepoděsíte, dámo. To já vybílím hospodu, než řeknete šec. Tepík pruďas, tak se na mě všude doptáte. Mě nechtěla žádná ani za mladá na to štět, jde. S tím nebo s tím se nedá nic.
2: Prosím vás, ale tenhle spor je úplně zbytečný, kdybyste mě laskavě nechali.
4: No počkejte, vy se do toho laskavě nepleďte, jo.
5: Jak to mluvíte s panem notářem?
4: Tak co
5: se přijde
4: naše? Ale vy ho nechte, ať to dopovídá všechno, prosím vás.
5: Tak moment. K věci, prosím. Tak nám jde o celý život.
4: Tak si ho opatrujte. Mě nenuďte, abych se stala znova vdovou.
5: Snad byste si nevzala takového notorického alkoholika a neřesníka a průťase, jako jsem já.
4: Jo, vzala. Vzala teda od hodiny, ale vy měla si sotva.
5: O, ne, prosím, velice rád. A hned zapište to, pane notáři, já jsem ochoten se oženit.
4: Okamžik.
5: Pustěte to, prosím.
4: Ne, to byl můj nápad. Já jsem s tím přišla první, jestli jste to ráčil sledovat.
5: Prosím, že jsem ochoten složit své šediny na její hruč.
3: Šediny si složte kam chcete, ale počkejte, co vám s nima udělám. Tak.
2: Jak vidím, dohoda je vzájemná, ano? Oba jste tedy rozhodnutí vzít si jeden druhého. Můžu tedy pokračovat ve čtení závěti a doufat, že mě konečně pustíte ke slovu. V době, kdy zesnulý Johnny Vejraška si pisoval svou závěť, činilo jeho jmění 236 525 dolarů.
6: Věst? Ne, drahej strajíček. Nemarná sláva, to byl pilnej, poctivý, pracovitý člověk.
7: Já jsem vždycky říkal, že je to charakterní inteligent.
3: A já mám dát 118 tisíc tomuhle.
2: Moment, ještě jsem neskončil.
7: Aha, teď přijdou nemovitosti, co?
3: On měl auto.
2: Bohužel. Od sepsání závěti do jejího vstoupení v platnost uplynulo půl roku a za tu dobu nastala podstatná změna.
7: Ano, přiměli úroky, že?
6: Ano, přiměli.
2: Papíry, ve kterých měl Johnny Vejraška uloženy peníze, klesly a nakonec pozbyly ceny vůbec. A dolar, jak víte, klesl také.
7: V mých očích klesá i on.
2: Ve snaze znovu nabít mění prodělal zesnulý Johnny Vejraška i zbytek svého majetku, takže se ještě zadlužil. Prostě suma, kterou dědíte rukou společnou a nerozdílnou, činí 2,55 dolarů.
3: A já jsem to chlapa tady měsíc živila zadarmo.
7: I já jsem tratil, dámo.
3: Drahý příteli, stali jsme se obětí podvodník.
2: Bohužel to je jediný majetek, který po Johnu Vejraškovi zůstal. A mám tomu rozumět tak, že snad nereflektujete na ty 2,55 dolarů?
3: No ty si můžete klidně strčit za klobouk.
7: Vy mě mluvíte z duše.
3: Já nikdy nešlo o peníze, ne. Nikdy.
7: Mě mluvíte z duše. Poslyšte, co mi dva tady vlastně ještě pohledává?
3: No vlastně ano, ale tohle to jste mohl vyřídit telefonem.
7: To jste nádherně řekla, to jste krásně vyjádřila. Je vidět, že jste akulátní. Ženská. Co kdybychom šli teď spolu někam na kávu, že bychom si pohovořili? Já bych se vsadil, že nejste ani líná, ani nepořádná.
3: Co vás vede? Já nepořádná. U mě by se mohlo jíst z podlahy.
7: Ale nemusíš.
3: No nemusíš. Podle chuti. To já jsem tedy jak... No, ale vy jste to se mi zdá taky pěkně přehnal, že jo?
7: Strašně. Já a alkoholík? Jedno pivo a dost. A na ženský? Na ženský jsem nikdy nebyl. Nikdy. Celý život jsem čekal na tu pravou.
2: Johne Vejraško, myslím, že můžete být se svou závětí spokojen.

nikdy víc milovat nebudu. Už nikdy víc milovat nebudu. Jenom jednou jsem to zkusil, ještě dnes mám ostudu. Už nikdy víc milovat nebudu. Už nikdy víc milovat nebudu. Kdo to zná, pochopí, proč sám chodívám. A proč píseň lásky radši vůbec už nespívám. Neumím jak mnozí jiní slíbit lásku bez studu. Už nikdy víc milovat

dávno musil odevzat se osudu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Jenom jednou jsem to zkusil, ještě dnes mám ostudu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Kdo to zná, pochopí, proč sám chodívám a proč píseň lásky radši vůbec už nespívám. Neumím jak mnozí jiní slíbit lásku bez studu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu.

0: na mě záleží. Už nikdy víc milovat nebudu. Nebudu, nebudu a nebudu. Ani za nic.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Kolikrát jsme tu už jenom připomněli celoživotní přátelství Miroslava Horníčka a Jiřího Sováka. V televizních Hovorech H byla kdysi příležitost, aby Jiří Sovák vedle pana Miroslava Horníčka zavzpomínal na svého tatínka a taky na léta strávená v mládí v pojišťovně. No a pro nás je ten závěr dnešního divadla vlastně taky dobrou příležitostí vzpomínat na to, jak společná setkání obou pánů pokaždé přinesla něco chytrého humoru a dobré nálady.
3: Napřed jsem se musel účastnit takového kurzu, ano, který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od hloupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky, ano, jaký zlata tenkrát, že sami taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom fofru najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku takový ten nejvyšší, ten akvizitor ode všeho, taková carevna, cesťák, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout, trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no já vás musím upozornit na takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat. Že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti, ano, že za vámi stojí rezerva Pražské městské pojišťovny, 50 milionů korun, a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
4: Takže tohle si měl na mysli vždycky.
3: Tohle to jsem
4: to okno,
3: to je takhle nadchnutý, jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
4: Ano, ano. No a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
3: jo, tak to ty myslíš, chtěl, já jmenovat nebudu, páč, jsou tady ještě příbuzný a celkem je to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovna, byla konkurence veliká slávě, Sekuritas, ta Pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba. Tady byla fabrička tedy půl roku nepojištěná. Víš, co to je při té konkurenci? Všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila.
4: Ano.
3: Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dogy.
4: Dogy,
3: ano. Dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
4: Ano.
3: Stěhovací dogy. A to byli jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Já to nemůžu říct, těch dog.
4: Dog, ano, ano. Dogo.
3: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelilo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený, jo, až ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, až myslel zajíc, zelenáč, že no, dopadlo to tedy jaksi dobře, až tam nějaká duše se nadomu smilovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Sovku, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou to rošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Je to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy, ty nepojistný,
4: ano,
3: nepojistné cvoci. Jo, a tam bylo, no a tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám povedal, to jsem si vymyslel.
4: Yeah.
3: A takovou hypotézu jako detektiv a pana Vyšila. Skutečně já tam chodil asi týden krmit ty dogy, buř tam napřed na klacku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo buřců, pak jsem se zarazil, pánu, to už jako stačí. To myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom, tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tavu, kdy ta bába koukala takhle ano. Vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak ano. Se k těm psům chová. Tak ano. Samozřejmě, že někdo byl, no, potvoro a už byl konec. Ven, jak nebaž, ona viděla, že s těma dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej u psa je nadšený, anebo prostě ne, rozuřený. Ne, poznám.
4: No, já to někdy nepoznám ani u herce.
3: Někdy, no. U některých je to těžký.
4: Ano,
3: no tak, ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním a mít nakonec jako no, stálými chlupy na těle, pokud ten moment první, já měl v každý kapse bušte, aby, já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže oni mi říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, ty klasný pejsek, a tohle, a baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka, já pom, co pak, no, já paní, já, ale jak mě milujou zvířata, já mám špačka, toho jsem našel, nějak kulhal, takže nemohl lítat, toho jsem naučil říkat Jiříku, ne, no, tak pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím, ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7 000 čistýho, tenkrát, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem k tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím studoval a v tom přišli ty psy, jo. Jeden si se takhle nažidli a druhý takhle, a ten jeden... Do huby, takhle, teď jak si mě svojí hubou do úst, ne? No, takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
4: Ano.
3: A ten druhej, ten zas koukal, jak píšu, a vždycky mi takhle packou, jo?
4: Jo.
3: A teď bába od stolu přes vejde, pozorovala, jak se zachovám, jo? Tak já tak, tohle, takhle. V tomhle jsem jako trošku upusinknul jsem ho a ona jsem slyšel, jak zlikla.
4: Ano,
3: tak vzlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přines jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů. To již.
4: Jiří, já jsem měl takovou otázku, já jsem jednou dávno od tebe slyšel takovou krásnou vzpomínku na tvýho tatínka. Já nevím, jestli už si vzpomeneš, ale bylo to něco s husím prejtem.
3: No jo, no tak na mýho tatínka. Mohu vzpomínat i při této příležitosti, protože jsem ho měl velice rád a byl to člověk velice moudrý a i když neměl vždycky pravdu, tak jedna věc mě utkvěla, to už jsem se řídil celý život. On totiž říkal, víš, Jirko, koukej se něco naučit, abys to uměl dobře dělat, pak tě budou lidi vždycky potřebovat. A já mám dneska takový pocit, že to všichni tatínkové neříkali.
4: Moment. Řekl ty si někdy něco takového svýmu synovi?
3: No, mýmu synovi jsem to řekl hodně, no ale já myslím, že bude lepší, když si pozveš zase jeho.
4: Já jsem s ním točil, to je moc sympatický kluk, já ho mám rád. No, ale já ti nechci, jak si rušit tebe. Ty jsi chtěl vzpomínat na tatínka a na husí prejt.
3: No ne, já ani nechtěl na to tak vzpomínat jako ty.
4: Ano. No ty máš rád tatínka, já husí prejt.
3: On můj otec byl trošku spontánní, až trošku jako cholerický.
4: Ano, tak, jako ty, jako ty.
3: On byl ovšem přitom velice roztomilý, takže...
4: Jako ty, jako ty.
3: Ale ovšem bylo těžko s ním vyjít, protože on měl ty rozkazy, který vůči mě měl, strašně neurčitý. Třeba on spravoval kliku v kuchyni, abych ho tak nějakým způsobem demonstroval. A povídá, hele ty, Jiříku, no tak to, nech to blbnutí, pojď sem. Jsem to tadyhle to, jo, a já nevěděl co, tak jsem vzal, tadyhle to, vem, klešť a pojď sem, tadyhle z téhle strany, ale ne, takhle jdi druhu, blbče, sejdi. Právě s tím prejtem, tak to byla taková...
4: Můj tatínek málo kdy spravoval kliku, ale tohle mi řekl často.
3: A to jsem právě, když máme hovořit o tom prejtu, přišel ze školy, to jsem došel mladíčky, ze školy a nabíral jsem si prejt z kastrolu, který byl na kamnech, a máti nechal, aby byl vlažný. Přišel a otec seděl v jiný plášti v čepičce u stolu, čet noviny. Poslední můj v něm. Pak jsem se zahloubal do toho pekáče, jednu sběračku na talíř a druhý, jak jsem nějak čuměl vedle, na botu. Na botu. Teď jsem se bál hnout, až abych neupozornil nějak, víš, velkým pohybem. Tak jsem se pomalonku otáčel, jestli to táta vidí. A on seděl takhle a měl ty noviny dolů a koukal na tu botu. To bylo takové, jako když jsou dva krápníci, víš? Ano. Je zcepeně, Libova. Najednou on vylečel, vypšel a už jsme byli v oba pod prejtem.
4: Tak na tvý zdraví, nebo nechceš se nabít na svý zdraví?
3: No já bych velice rád, ale snad mimo záběr, aby zase nějaký dopisy nebyly.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Přesně hodina před půlnocí posloucháte společné regionální vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Tady je Honza Macoun v pražském studiu na technickém pracovišti Petr Kubala. Začínáme 2 hodiny pravidelného povídání na dané téma. A to téma, které je dneska, to jste si zvolili vy sami. Takže blahopři, došlo i na vás. Bude to o lidskosti. A co pak, že by vás trápila lidskost všeobecně? Že by bylo málo a nebo moc? Pojďte mi sami odpovědět, co se odehrává ve vaší hlavě. O lidskosti dnes ve vysílání Českého rozhlasu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Asi se mnou budete souhlasit, že s veškerou péčí a lidskostí jim vlastní všechny písničky jsou vlastně na dané téma. Správně a předpokládám, že písničky, které dnes byly vybrané do noční linky, budou ještě o to víc podporovat, s jakou péčí a láskou byly nejen naspívané, ale i vybrané. Dobře do Prahy, Petře, i puštěné.

0: Pomohl vám někdy úplně cizí člověk, nebo zažili jste situaci, kdy se někdo zachoval nečekaně krásně, nebo naopak chvíli, kdy vám nikdo nepomohl? A co vy? Zastali jste se někde někoho? Věříte ještě lidem? Ten dnešní svět je bezohlednější než dřív, nebo máte proto jiné konstatování? Co lidskost? Pamatujete si na lidskost, na kterou nejde zapomenout v žádném případě, ani i kdyby se stalo cokoliv? O lidskosti, o té vlastnosti, o které se hodně říká, že jsme ji postráceli v posledních letech, protože povětšinou se říká, no jo, ten si hrabe na svém písečku, tak jak to vnímáte vy? Samozřejmě Praha není všechno. Budu rád, když se zapojí všichni. Dneska se asi úplně nehodíme konstatování Praha nekouše, takže dnes z Moravy příjemný večer a je to na vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: O lidskosti se často mluví hlavně ve chvílích, kdy začne chybět. Když někdo projde kolem člověka v nouzi, když se lidé k sobě chovají hrubě, sobecky nebo lhostejně, jenže vedle toho pořád existují i obyčejné situace, které člověku vrátí víru v lidi. Jenom chtěl bych vás upozornit, není to tak dávno a vlastně se tím vůbec netajím. Vím, že nejsem úplně nejideálnější, nejčestnější člověk, ale na druhou stranu od jisté doby praktikuji jednu věc každý den a už několik let a vyplácí se. Jeden dobrý skutek denně. A co vy?

Iva napsala a odstartovala dnešní vysílání Noční linky společného regionálního vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Velmi stručně, krásné téma. No ano, ne, že bych byl tak samolibý, ale vybrali jste ho vy sami. Kdybyste rádi připojili i svůj příběh na to dnešní téma, na které jste se opravdu těšili, a to docela dost velkém počtu, protože těch předem schválených příspěvků nebo odeslaných příspěvků od vás tady mám asi nejvíc za poslední dobu, tak vám za to předem děkuji. Pro vás, kdo voláte, tak samozřejmě bude to příjemnější, bude to ličtější, bude to online, jak se dneska říká, ale kdo se na to necítíte, i písmenka beru. Takže linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. No a ještě jednou připomínám, kdo případně si otevřel třeba večer bramburky a chroupe a neví, tak prosím o lidskosti. Jste ličtí, anebo máte své srdce z kamene? A ne, to je moje. Co je moje, to je tvoje. A ten druhý to říká, co je moje, to je moje. Prosím pěkně, jak to máte vy? Jak vnímáte lidskost všeobecně v naší společnosti? Budu rád, když zavoláte, napíšete a odstartujete dnešní vysílání. Tak kdo? Inka napsala, dobrý den, pane Honzo, mně se stalo něco úžasného v červenci 2017, kdy jsem se vypravila do restaurace U Letců na koncert Hoptropu a v peněžence 300 korun. Nenosím moc hotovost, domnívala jsem se, že zaplatím vstupenku kartou, když mě samozřejmě paní začala odbavovat, když na mě přišla řada. Zjistila jsem, že vstupenka stojí víc, než mám hotově, kartou nelze platit. Po chvíli tápání, co s tím, za mnou se ozvalo, kupuji dvě vstupenky a doplatím 100 za tu paní. Když jsem se zeptala, proč to ten mladík udělal, řekli mi, protože Bambino byl můj kamarád, což byl můj syn. Mladíka jsem od toho dne nebo do toho dne neznala a byla jsem mile překvapená. Samozřejmě jsem se rozbrečela, když dorazila kamarádka, vypůjčila jsem si a tak dále, vrátím. Dotyčný mladík si ji nevzal. Vím, jak se dotyčný jmenuje, ale zda souhlasil s uveřejnění jména, to nedokážu odhadnout. Jinak já sama jsem pomáhala v první vlně koronaviru, šitím roušek a když se někdo zeptal, co za to, tak jsem řekla pouze, pokud máš doma tkaloun nebo gumu, protože toho jsem doma neměla dostatek. Látky jsem měla dost a hamba by mě fackovala roušky prodávat. Přeji vám, posluchačům, hezký víkend. Inka.

0: Posloucháte Český rozhlas, budete poslouchat i Ivetu, která už je ve vysílání, všechno přepojeno, všechno funguje, jak má. Halo, halo, slyšíme se, dobrý večer.
1: Ano, děkuji. Děkuji, pane Honzičku. Tady Ivetka, Radíkov,
0: ano,
1: Olomouc.
0: Slyším
1: Olomouc,
0: krásně.
1: Radíkov, ano. A
0: výborné,
1: já jsem zrovna dneska na to myslela normálně.
0: Na
1: jak
0: mě.
1: Jak jste říkal to téma, lidumilství. Tak chci říct všem lidem světa, to je nádherná vlastnost, úžasná vlastnost, to je dar. To je prostě dar. Dar, miluj bližního svého, jako sebe samého. Mm-hmm. A já vám něco povím. Já jsem se zamilovala v Itálii, já jsem byla asi holka, mladá žena, 30 let. Já jsem dělala aerobik a kolo a takový. Tak jsem jela na aerobik do Itálie, Bibione, to bylo, Itálie. A no, a se smějete. A tam byl tak ten náš řidič, takový krásný chlap. Ten se mě líbil. Já jsem ho zbalila normálně.
0: A
1: no, a my jsme pak opravdu jako spolu měli vztah, jsme spolu chodili a chtěli jsme se vzít. A teďka k tomu tématu lidumilství, jo, chtěli jsme se vzít a teď on mě řekl jednoho dne, jo, my jsme nějaký měsíce spolu jako žili, chodili, navštěvovali jsme se, jo, milovali jsme se a teď on jednoho dne řekl, víš, ta moje žena, on byl ještě ženatý, a ta moje žena stála na půdě, mě řekl, stála na půdě na nějakých schůdkách a měla kolem krku provaz. Ježišmarja, že se chtěla, já mám pejsky tady doma, že se chtěla oběsit. A jak mě to řekl, jo, tak já jsem se té lásky vzdala, jsem ho milovala.
0: Rozumě. Takže čau bambínu pak.
1: A lidumilství, jako, já jsem se té lásky vzdala, aby ta žena nezemřela. Tak je to lidumilství, je.
0: Jo? Asi ano, co mělo být, to se stalo.
1: Vzdala, ano, aby ta paní neumřela. Tak já
0: děkuju.
1: Děkuju.
0: Podrbat pejsky, děkuju za první příspěvek.
1: No, čekaj, někdo tam líce venku.
0: Tak rychle zkontrolovat, jestli to...
1: Zdravíšný lidi, já jsem se vzdala.
0: Ano.
1: Velké lásky, aby ta paní neumřela.
0: Děkuji. Dobrou noc, neplakat. Umělé ve vysílání, i když to k tomu vlastně taky patří. A už jsme i měli několikrát téma, které se vlastně tomu dost přibližoval. A dokonce vlastně teď si uvědomuji, i chlapi nepláčou, ale slzy jsou povoleny. Ať to bude jakkoliv, prosím, klid, pohoda, úsměv, posílám obětí a je úplně jedno, jestli jste někde na samotě u lesa s pejskama, anebo jestli prožíváte v současné době třeba nějakou těžkou ztrátu někoho blízkého, protože to nevyprchá ze dne na den, to je jasný. Tak jsem rád, že můžu být v té vaší rodině a trochu alespoň pomoci vaší duši.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

jeho železa jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Protože lidskost většinou nevypadá jako hrdinství z filmu, je často tichá, nenápadná a obyčejná, tak možná jste ani nezaznamenali, že se třeba projevujete nebo chováte se velmi lidsky. A je to tak dané, je to tak, teď se chce říct, přímo od Boha, nebo je to zkrátka vrozené, tím se člověk přece nenaučí. Prosím pěkně, o lidskosti je to dnes v našem vysílání. Nabízí se, jestli dokážete o lidskosti, ať už o té své vlastní, anebo o lidskosti někoho jiného, poreferovat do vysílání. Tak Anička z Miroslavy, halo, halo.
1: Krásný večer, pane Jane. Já vás zdravím a zdravím taky všechny posluchače. Já si myslím, že lidskost má v sobě každý, že už je to vrozená věc a že se projeví v takových těch vážných věcech života a nemusí mít člověk nad sebou svatozář, aby neprojevoval lidskost aspoň k něčemu a myslím si, že i nějaký ten špatný člověk, když přijde nějaká ta nehoda, takže svoji lidskost nějak projeví. Já musím říct, že jsme měli sousedy, bohužel už pan odešel daleko dřív než paní a jednoho dne žila sama, jednoho dne ji stihla mozková mrtvice a zůstala nepohyblivá a měla dva syny a ti byli oba v Americe. A ten jeden se teda vrátil, protože byl svobodný a aby se o svoji matku mohl starat. A protože jsme věděli, že žijí určitou dobu jenom ze maminčina důchodu a že trpěli nedostatkem, tak jsme se snažili jim pomáhat, takže jsme já jsem uvařila a i jak pro nás, tak pro ně samozřejmě a víc jak půl roku, než si vyřídili takový ty dávky péče o svého blízkého a to, tak jsme nosili jim v sobotu a v neděli oběd, jo, pro oba. A takže si myslím, že přitom třeba sousedé paní říkala, my bychom taky chtěli, kdybys k nám v košíku donesl oběd, říkali manželovi. Ale dcera, já když jsem to řekla dceři, tak dcera řekla, mamko, já jsem na vás hrdá, že projevujete takový soucit s lidmi, kteří prostě to potřebují. A myslím si, že kdybychom to potřebovali my a byli v nějaké nouzi, takže nám taky lidé pomůžou nebo sousedé. Takže člověk by neměl se nějak odvracet od těch lidí a nenaříkat, že má třeba špatné sousedy a to vždycky ti sousedé nemají taky náladu, že jo, se s náma pobavit nebo si povykládat a to, ale když by přišla nějaká nouze, tak by určitě pomohli. A snažíme se pomoct, třeba mám kamaráda, který je tělesně postižen, já jsem teda nevidomá, ale občas, možná to bude reklama, ale já myslím, že ne, chodím na ten server donio.cz, tam jsou takové příběhy, kde se můžete si přečíst příběh, kdo potřebuje pomoc a on tehdy zháněl nějaké peníze na nějaký cvičební stroj, tak jsme mu taky přispěli, když byla pohroma, tornádo na tom Hodonínsku a Břeclavsku tam, tak jsme pomohli, prostě snažíme se a myslím si, že už svým chováním, že člověk neubližuje druhým lidem ani zvířatům, tak tu svoji lidskost projevuje a myslím si, že tak to má nastaveno mnoho lidí. A musím říct, že ještě než jste řekl to, že se snažíte už několik roků udělat každý den dobrý skutek, za což vám děkuji, tak už jsem na to myslela hned ráno, když jsem si přečetla na webu, jaké je dnešní téma. Tak jsem si hned na vás vzpomněla, jak jste říkal, kdysi nevím, kdy to bylo, a že každý den se snažíte o dobrý skutek a že se vám to vyplácí.
0: No vyplácí. Vyplácí, protože já to tak aspoň vnímám, protože obyčejně nedělám věci, které mi nic nepřináší. A tady já nějak vnímám, že to má smysl. Moc děkuju. Ano. Moc děkuju za zavolání.
1: Mějte se taky moc hezký a všechny moc zdravím a přeju hezké léto, ať se vám
0: ano,
1: daří.
0: Děkujeme.
1: Zvládneme všechno. Mějte se, naschle.
0: přitom taková kravina, taková blbost, jeden dobrý skutek denně. A ono, když to nejde samo, a to ať už tím, že někomu pomůžete třeba se zorientovat v hromadné dopravě, nebo třeba pustíte někoho, jenom hloupá fronta, a přitom takového štěstí dokáže udělat, když někdo spěchá, to vidíte, nebo pomoct. Takových příběhů s lidskostí, které mám v hlavě, ani to vlastně nechci říkat do vysílání, ne proto, že bych se to styděl, ale že byste mě poslali rovnou do Dobřan, nebo tam, kde je nějaká psychiatrická klinika, protože to přece není normální, to nemůže člověk dělat, proč to děláš, dítě to třeba stojí peníze. A já vždycky tvrdím, že můžu investovat peníze do sebe větší či menší kraviny, ale pokud mě to přináší v nějaké míře něco, nějakou, já nechci říkat radost, ale něco, co mi stojí za to, no tak pak proč bych se toho vzdával, když je to ta v uvozovkách droga. Každopádně o lidskosti. Máte ji? Znáte i někoho, kdo třeba nemá až tak tu lidskost vyvinutou nebo postrádá ji, nemá žádnou empatii? Taky znám takové osoby, kteří nemají nebo postrádají empatii, a to vám je pak tak těžké pořízení.

0: 731 800 900 linka@rozhlas.cz a nebo taky do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tak takové spojení se studiem v uvozovkách. Dneska je to takové studio venkovní, protože jsem si říkal, vzduch v noci lepší na Moravě než v Praze. Zkusíme to, jestli nám to půjde, kdyby náhodou to tady fouklo nebo se ozvala kočka, případně štěkající pes, tak se omlouvám, člověk, když je na vzduchu, má hned jinou hlavu, jiné myšlenky, tak zkusíme to proměnit ve skutečnost. Dobrý večer. Kdo pak je na druhé straně, kdo nám volá, odkud nám volá, teda jestli s námi chce hovořit. Nehovoří, tak zkusíme další telefon. Prosím pěkně, až bude další připravený do vysílání, tak hned šepnout do ucha, ať můžu přivítat, jako třeba teď. Halo, halo, Honza.
1: Dobrý den, dobrý večer.
0: Ano, dobrý
1: tady
0: večer.
1: Tady je posluchačka z Irma z Plzně. Já bych vám chtěla říct případ dnešního dne.
0: Ano.
1: Já mám těžce nemocnou manžela v nemocnici a dneska, kdy bylo 35 stupňů, jsem se vracela z domu a vyjdu z pavilonu ve vojenské nemocnice a teď nesu tašku a mám hůlku, protože jsem po mozkové mrtvici. Ale najednou mi osloví paní, která vyšla z druhého pavilonu a říká, jdete daleko, já vás svezu. Tak mi naložila do auta, no a přestože byli na druhém konci Plzně, na Slovanech, kdo to zná, a já ve Škrňanech, já chtěla odvést jenom jako k tramvaji. A ona mě odvezla až domů, přes celou Plzeň.
0: Tak to je ale tak krásný kousek.
1: No, já jsem byla tak ráda, protože nevím, v ten dnešním horku, kdy bylo skoro 35 stupňů, jak bych došla domů. Taky moc děkuju. Ani nevím, jak jsem ani za to nechtěla. A prostě odjela domů.
0: Cítila, takže, že to tak má být, proto to udělala. Tak to se cení a to se jí sečte.
1: No, určitě.
0: Moc děkuju, tak, no, děkuju. Tak. Dobrou noc a do Plzně zdravím.
1: Děkuju, přidáme pěkně, nashledanou.
0: Nashledanou, přidáme i další příspěvky. Ano, mám je tady, už se na to dívám, třeba od Milana. Ahoj všem, drahý Honzo, líbí se mi, jak občas i ty máš chapší přispěvatele a ty jsi lidský, jdeš tou slušnou cestou, tak díky, tak též vychováváš prostě vzor a nám se to také snažím zhodně štěstěny i lidem dobré vůle. Tak to přeje přispěvovatel ze srdce Milan. Milane, děkuju, zdravím taky. František napsal, dobrý večer. Každý den potkávám lidi, kteří mě pomáhají, když jdu třeba z obchodu, tak mě otevřou dveře. Samozřejmě jim poděkuji někdy třeba, když zavravorám, tak hnedka je někdo a pomůže. Já už pomáhám tím způsobem, že těm lidem dokážu hodně věcí zařídit. Mám dojem, že si lidi mezi sebou řeknou, no obraťte se na Františka, on vám pomůže nebo poradí. Za tu službu mě hodně lidí děkuje. Mně se zdá jako samozřejmost. Dělám to rád, bez nároku na nějakou odměnu. František, Františku, přece byste za to nechtěl koruny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No a ať to neprotahujeme, přidáme další telefon. Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
0: Kdo je na druhé straně, odkud nám volá a kdo dal příkaz, vypni to?
3: Ano, už jsem to udělala. Hana, tak. České Budějovice.
0: Zdravím vás na jich Čech.
3: Děkuji, já taky. Já jsem chtěla jenom říct jednu věc. Já v podstatě jsem člověk, který myslím, že dělá dobré zkusy, nebo lépe řečeno, snažím se chovat ke všem lidem dobře a vlídně, ale tahle ta věc má i takovou druhou stránku. Asi znáte takové to příslovní nebo poříkadlo za dobrotu na žebrotu. Takže mi se třeba už moc krát stalo, ano, že jsem třeba udělala něco v dobrém, opravdu v nejlepší úmyslu, A ono se tou sezlou potázalo a prostě to bylo úplně opačně, než jsem si myslela. A teďka ke příběhu, no případu bylo hafo, ale já vám řeknu jenom trošku jiný takovej příklad, který se úplně netýká nějakého vztahu nebo jednání k lidem. Já mám třeba doma, je to hloupost, ale řeknu to, kocoura svého a v zimě tady polem začala chodit taková kočička, velmi hubená, teda jenom velmi líto. No a tak jsem si řekla, že mě nechám přece umřít a tak jsem začala dávat taky žrádlo ven. No, takže kočička se tady tak jako domů jsem si to možně nebrala, protože k tomu kocourovi už to nešlo a nemám možnosti si brát do bytu. A ta kočička teda každý ráno přišla nažrát a večer přišla a tak dále, takže jsem začala kupovat krmiva. A ty kočky říkají, protože za nadlouho přišel další přírůstek, kocourek, který mu asi taky kočička sdělila, že prostě tady se vydává jídlo a tak dále, takže samozřejmě krmiva jsem i kocourka. Za chvilku přišel další, abych to zkrátila.
0: Kolik jich máte ve finále?
3: No, nejsou moje, ale tak chodí jsem 5 a 6.
0: Takhle, kočky jsou všech. Tam, kde se dává jídlo, tak jsou všech.
3: No ano. Já jsem to pustila, i rodina mě varovala předtím a říkala, chrantě pámbu, jestli ta kočka tady bude vysvět. No, to myslíte, že se stalo. Samozřejmě, kočka mi přišla domů a přivedla mi teďka tři. Koťata, no? A já teď jsem z toho vysloveně zoufala, protože samozřejmě nejde ani o to, o ty peníze a tak dále, ale že oni mi tady dělají netplech, mám tady záhonky a prostě mi tady dělají svý potřeby a tak dále. Takže dobrý skutek.
0: Po zásluze, po trest, a vy to neumíte brát za tu lepší stránku, protože víte, co vy jste teďka královna jihočeských koček.
3: No, jo, určitě.
0: Ale je to dobré, říká se, že kdo nemá rád zvířata, nemá rád lidi.
3: No, já mám ráda, mám ráda lidi, ale taky víte, co taky někdy docela, jsou i lidi, kteří dokážou dobře nenávidět a mám třeba i chuť se pomstit.
0: To si šetřte, protože tohle budeme mít v srpnu jako téma.
3: Tak to jsem jenom chtěla říct, že někdy opravdu chcete udělat dobře a ono se to prostě, například prasinovec, něco mu koupíte dobrého a pak dostanu od maminky vynadáno, že on přece tohle to nesmí jít.
0: Po zásluze, po trestáno, tohle známe úplně všichni. Moc děkuju, dobrou noc a mějte se hezky, mňau.
3: Ano, dobrou.

0: Noční linka dneska otevírá téma o lidskosti. Kdy vás, mile, někdo překvapil? Kdo vám pomohl ve chvíli, kdy jste to nejvíc potřebovali? A nebo myslíte si, že jsou dneska lidé, a pozor, tohle to člověk poslouchá za života dost často, jo, to tenkrát za našeho mládí, tak bylo to v té době vašeho mládí lepší anebo horší než teď? Tak schválně, můžete volat 731 800 900, psát linka@rozhlas.cz, ale co budu povídat, vy budete povídat do Olomouce. Zdravím, pěkný večer.
1: Dobrý večer, Jeničku, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. A máte výborný téma o lidskosti, protože já mohu o tom sama hodně vyprávět.
0: Zkusme to zkrátit hodně na 5 minut a bude to fajn.
1: Přesně tak. Takže já chodím s vozíkem. Někdy se mi stane, že vystupuji z tramvaje, a trošku je to vyšší, a vrhne se hodně lidí mě pomáhat s tím vozíkem. To je taková jenom maličkost. Nebo jdu na procházku a jdou tý 15-letý ze školy, oni už mě znají, tak se zastavil do ve čtyřech třeba, a teď, kde jste byla na vycházce, tak já jim to povím. Oni vždycky se zastaví a chtějí se mnou povídat. To je taky lidskost, já si toho považuju, já ji chválím. A dneska mám kamarádku a zase ona má ráda, když něco upeču. A já zase ráda to pro ní udělám a my jsme už jste tak staří, je nám oběma 93 a mě taky. A známe se od 37 let. Se známe a bydlíme naproti sobě kousek, náhodou. No a ona vždycky má ráda něco odpečila, panže já ráda vařím a peču, tak vždycky něco upeču, ona mě je tak jako vděčná, já jí nadávám, že aby mě nebyla vděčná, to je moje povinnost jí to udělat. A jdeme třeba na procházku a sedneme si, máme tady takovou výbornou restauraci a teď je tam venku zahrádka, velká, pěkná, upravená a my si tam sedneme do poslední řady a to, říkáme tomu divadlo. Takže ty lidi už nás znají, když tam přijde, my si nemusíme nic objednávat, oni už to donesou sami. No, ona si dá kávu a já si dám třeba malý pivo a sedíme, vyprávíme. Pořád máme co vyprávět.
0: Krafete, jinými slovy, krafete a v Praze se říká pomlouváte. Ale říkáte svůj názor.
1: Nepomlouvá, ale sami
0: no,
1: o sobě.
0: Jistě.
1: Ale dneska to se mně stalo. Já jsem s sebou nosím takovou lahec a s vodou, tu já musím jít, tak vždycky si upiju té vody a je to na šroubování. A jak jsme tam seděli, tak ten šroub od té lahve mě spadl na zem a já se těžko ohýbám, protože mám zlomenou obratel, tak nemůžu. A těžko jsem se z té lavice ohýbala a přiběhl mladík až daleka, až tak prostřed té zahrádky a utíká mě podat ten šroub od té lahve. Já jsem byla z toho úplně překvapená. Moc jsem mu děkovala, jenom proto, že ta ochota.
0: Co ochota? Viděl, že sympatický paní na kárce spadlo něco, co vypadá jako nějaký nepořádek, tak to zvednu a ono ejhle. I taková kravinka, která pomůže.
1: Velice mě to potěšilo. Když jsme odcházeli za chvíli, tak jsem se ještě zastavila, ještě jednou jsem mu poděkovala. No protože člověk ani neví, kdo ho sleduje, že? Tak no. My si tam babky dvě vyprávíme, ale víme, že třeba jsme třeba sledovaní, ale v dobrým slova.
0: No jasně, evidentně takže krása je vidět až na druhou stranu hospody, nebo ulice, nebo města, když chlapec vidí, evidentně z toho něčem zaujali.
1: A nebo jdu k Hezníkovi tady na Jánského, tam ráda chodím, a ty prodavačky, to je dost velký obchod, oni vědí, že přicházím nebo odcházím, utíkají přes celotu otevřít mi dveře. já to umím otevřít.
0: Jo, tak vy máte i sluhy takhle, ano, ano, ano, chápu.
1: A do utíkají mě otevřít ty dveře, já jim za to děkuji, já jsme takový kamarádi, že přijdeme takový. Mě to potěší, ráda tam aj chodím. Že?
0: Evidentně se v rámci toho našeho dnešního nočního povídání na téma lidskosti rozdávalo je, moc
1: myslím,
0: tam u vás.
1: Já si myslím, že to patří do té lidskosti. To je teda
0: jasně,
1: takové
0: jasně.
1: Dobré. A chválím. A dneska jsem se bavila s mojí vnučkou a byli až v Lučině, tak mě vždycky volá, jak je se mnou. A já jsem jí o tom vyprávěla. Já jsem jí vyprávěla, že mám velkou radost, že je lidskost mezi lidma a že říkám, je ještě dobrota mezi lidmi. Není
0: ano,
1: to
0: a lidskost nevymřela. A v Olomouci to ne. Má na vymření ještě dost dlouho, takže v Olomouci, jinými slovy, by se oplatilo žít.
1: Když vidíte, že vám lidi chtějí pomáhat, takže já si taky se snažím potom někomu pomoct, kdo je na to ještě hůř než... Já na tom nesu špatně, já jsem pohyblivá. Vím, že musím chodit s tím vozíkem, no ale říkám... Stane se, že člověk třeba s tím vozíkem někde a vidím, že ta ochota, teda já poděkuju mnohokrát, vděčná za to. Takže jedným slovem říkám, že je lidskost mezi lidma a to mě těší.
0: A v Olomouci není na ústupu, tak zcela lidsky vám děkuji, dobrou noc, přeji, posílám úsměv a ať máte kola dobře promazaná a ať vás záda nebolí.
1: Děkuji.
0: Dobrou noc.
1: Děkuji, mějte se moc pěkně a dobrou noc všem posluchačům vám taky.
0: Honzo, kam na to chodíš? Ať máte kola dobře promazaná, no to je... Ale byste to pochopila, jak to myslím. Samozřejmě, že určitě jo. Mám tady třeba příspěvky další, už koukám na ně. Ano, ťukám. Michal napsal, stalo se mi onehdy. Jdu si tak skoro lidu prázdnou Bělčickou ulicí na pražském sídlišti Spořilov a zblízka mým náhodou kolem jdoucí paní s psíkem. Střetáváme se pohledem, ač paní neznám, pozdravím, ona odpoví, v zápětí za sebou slyším, jak ke mně povídá, je, vy jste slušnej. No, na jednu stranu mě to velmi těšilo, bezesporu, na druhou stranu si pak ale kladu otázku, co je na tom tak zvláštního, když se dva lidé potkají na ulici a podívají se jeden druhému do očí, je přece normální, že se pozdraví. To je tak přirozené, přirozeně lidské, nic, co by mělo poutat pozornost, neudělat to. Cítil bych se trapně. Jiná situace, samozřejmě na přelidněné ulici v centru, nebo když se dva potkají z větší dálky a míjejí se pohledem, no asi je něco špatně buď se mnou, nebo s druhými. No, Michale, těžko říct, tady soudit, takhle od počítače tady z improvizovaného studia. No, řeknu vám, těžko říct, no mohla dodat, že jste ještě navíc hezky a bylo by to komplet.

co je to vlastně lidskost? Když například člověk koná dobro, pomáhá a žije pozitivně nebo je naplněn emocemi, je to údajně lidské tedy. Co když však lidskost představuje naprostý opak? Nenávist, války, zlo, negativní energie, rasismus, mnohdy i bezcitnost. Když někdo udělá špatnou věc, říká se, že se chová jak zvíře, ale zvířata mezi sebou mnohdy ani nevidí rozdíly. Mezi nimi neexistuje rasismus a podobné věci. Taky rodiče své potomky můžou taky zabít, protože nejsou zrovna tím nejlepším kouskem, který stvořili. No, takže když jde o skutečnou lidskost, představuje nenávist a člověk se vyvíjí tím, své já překlopí v dobro, no, to je strašně složité, takové možná pro někoho k neuchopení, tak já to zkusím ještě jinak. Lidskost je schopnost či vlastnost člověka jednat jako člověk, mít srdce, cit, porozumění pro jiné, umět rozlišit, co je správné, tedy to, co patří k jednání. A další úmorných pro komunikaci s druhou osobou nebo vůbec v životě jako takovém. Dívám se do příspěvku ještě před půlnocí, předtím, než přivítáme nový den. Mám tady třeba podpis človíček z internetu. Dobrého večera všem posluchačům. Píši z útulného zákoutí internetu a pár nás tam občas poslouchá noční linku a posloucháme různé zážitky volajících, píšících. Člověk už bere dobré skutky jako samozřejmost. Ať už je to pomáhání starším lidem, udržování dobré atmosféry, pomáhání lidem v krizi, ale nejen lidem, klidně i zvířatům, je toho mnoho, ale na dobré skutky by se rozhodně nemělo zapomínat. A dobrým skutkem může být prakticky cokoliv, co někomu třeba pomůže i zahřeje se u srdíčka. Všem krásný víkend a někomu i blížící se prázdniny. A to já souhlasím, naprosto. Těžko se vysvětluje, jestli to, co ten člověk udělá pro druhého, může v očích druhých být třeba úplně bláznivé, hloupé, posedlé, divné, anebo nenormální. Na druhou stranu, když ta osoba, která způsobila tu v uvozovkách lidskost, radost nebo dobrý skutek, tak přece to jen tak nedělá. Dělá to taky z nějakého důvodu, nebo nějakého důvodu. No, z vypočítavosti to nebude. Jeden dobrý skutek denně, toho se držím já. A vy, jak jste na tom? Olza.

Milí přátelé, koukám na hodiny, jak to vypadá, no vidím to i přesně, i tady z Holešovské regaty, kde mám i improvizované studio, tak vás zdravím z Holešova, to jsem vám vlastně asi ani neřekl. Je půlnoc, tak vítejte nový den, je jim sobota, 20. června.

0: Posloucháte společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Tady je Honza Macoun a Noční linka.
1: Noční linka.
0: Dnes slaví svátek, a teď mi to vypadlo z hlavy, Květuše. Říkám to dobře, já myslím, že ano. Květa. Děkuju, vy to neslyšíte, já ve sluchátkách. Ano, Peťa Kubala z pražského studia za mixážním pultem. Jinak kalendář tady mám a už ho překlápím i do příjmenáře a koukám-li do správného okna, tak dneska slaví příjmeniny Prchalovi. Tak i vám jenom to nejlepší. Zdraví, štěstí, spokojenost, hodně úsměvu a hodně lidskosti.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Mám takový pocit, že vy ženy, vy manželky, velmi dobře víte, co to je, aspoň v některých rodinách, druhá míza. Já nechci říkat, že vy ženy jste nejsvátější, to zase ne, ale vy ženy máte víc pochopení pro nás, nezbedy. Když se řekne druhá míza, dá se to spojit s tím, že jdou na mužskýho léta? Ta vaše lidskost v některých případech je až k nepochopení, ale na druhou stranu, to je život.

jezdou na mužskýho léta, teprv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: cval. Stejně nežije jen v úvahách a sebe sám si zapřahá a do posledka táhne tu svou káru dál. A káru svou si táhne dál.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, moc vás všechny zdravím. Dneska je to na téma lidskost. Doufám, že jste ličtí, protože jinak bych se cítil docela nepatřičně v té naší skupině nočníčků. Tak zdravím i vás, kdo nám volá a odkud. Dobrý večer, pěknou noc.
2: A já jsem chtěla jenom vyzdvihnout, že tam u vás v Praze, tak bývala modelka, no, nechala se rozvíst, jo, a uchylila se tady u Chrudimi, je Rapštejnská Lhota. A přišla teda, že o tu práci, měla pěknou práci a to. A věnuje se, má 4 koníky a věnuje se jim, jo, takže tu práci má jen tak, protože ona sama je mladá, že jo, hezká, štíhlá, to je jasný, když byla modelka. A věnuje se, má tam 4 koníky, které jsou odepsané už prostě jako, víte co.
1: Jo, takhle, to je koňský útlek.
2: Prostě nikdo o ně, prostě nikdo, tak ono těch koní je víc, co jich je na odpis, že jo, ale ona prostě tady si ještě s kamarádkou, ta jí někdy pomáhá, ale většinou je na to sama, jo, a tam, co jí lidi ve vesnici, v té Rapštejnské Lhotě, co jí pomáhají, jo, že tam říkala mi, po telefonu jsme spolu mluvili, tak mě říkala, že jsou tam lidi hodný, že jí pomáhají a nějaký pán, že jim udělal jako ty stáje, jako provizorní, protože ona je jako chvíli dělá, ale hlavně musí být s těma koňma, ona sama jim kydá hnůj, jo,
1: no,
2: a zase chlap nějaký si to odveze, a za to jí zase dá nějaký to žrádlo pro ty koníky, jo? Takže myslím, že zaslouží velký poděkování.
1: Já mám,
2: protože bez
1: já
2: ní
1: si to,
2: už by ty koně dávno nežili.
1: Přeložím si to do prašeštiny, já to vidím tak, že ona si vychodí peníze, tím pádem má peníze na to, aby mohla pomáhat, protože ono starat se o koně, to je teda velká suma peněz.
2: Ona má teda, víte co, účet, ten transparentní, jo, kdo jako co pošle. Ona teda chvilku dělá, ale minule, protože já sama teda mám starý dům, jo, opravdu hodně starý dům, jo, a takže musím to opravovat, jinak bych jí pomohla daleko víc, jo. Ale lidi jí pomáhají, ale myslím si, že ne tolik peněz má. No, a tak já jsem, to byla klika, ona říkala, ona mi volala, že byla v práci, to ona chvilku, jo, ale ona musí být taky s těma koňma, že ona je na to sama prakticky, jo. A tak já jsem mi přišla jako to ke koním dřív z práce, ona má asi jen takovou, víte co, práci nemá za celý den.
1: Pojďme
2: to
1: k věci.
2: To není jako tamhle Vidra, že jo, který je herec a ten tam má lidi a to, tak se mu o to starají, že jo, ale ona má říkala, že musí kydat ten hnůj a všechno. A to stojí peníze, to máte pravdu. No,

0: kde to přesně má a že právě ta kobylka tu koliku. A ona má veterináře, představte si, až u hermaňáků, co tomuhle rozumí těm koním, jo, takže musela až od... A že jí prostě ty peníze ode mě, že jí přišly hod, protože to stálo 5 000, asi 5 500.
1: No zkrátka, je to tak, jak to bývá, to znamená, když je zvíře nemocné, tak samozřejmě veterinář musí přijít, protože jiným způsobem to nejde a ten veterinář taky něco stojí, což je samozřejmě pravda, nikdo to nedělá zadarmo.
0: Kdyby si peníze zrovna neposlala, že by to musela po brigádách a splácet mu to. No.
1: Ale myslím si, že jste řekla taky ještě jednu důležitou věc a to, že ta lidskost není jenom o penězích, je to na to si udělat čas, chuť a hlavně mít ten chtíč. Děkuju.
0: Myslím si,
1: děkuju.
0: Že takových lidí, ano, pane Macou, no. Já si myslím, že takových lidí moc není, který, když byla, jako to já to ne, že byla modelka a takhle se toho zřekla a šla tady, viděla,
1: co
0: zřekla, že tohle
1: co...
0: je daleko užitečnější práce.
1: Já bych to úplně tak jako nerozhazoval, nebo úplně neponížoval, že by užitečnější. Co je to užitečná práce? Co je to užitečná práce? Jenom proto, že každý máme něco, ale jestliže ona vydělává tím, že chodí přehlídky, no tak je to práce. Ale každopádně je jasné, že když se někdo chce věnovat něčemu, co stojí peníze, musí taky mít dvě práce, protože...
0: Já bych si, víte, co poslala víc, ale jde to. No já jsem vdova, já jsem sama a říkám,
1: kdo co má, to dá.
0: Jinak bych si poslala víc.
1: Nejde to. Každý máme nejde své limity.
0: No, mě za soused tady měl slepice vedle v baráku, to zavřel, jo, jenže on tam měl 3 kočky, dvě asi zlikvidoval a ta jedna se přišla mě okotit na půdu a nechala mi tam 5 koťat.
1: No gratuluju.
0: Kůže na ní, pane Macou, kůže na ní vysela.
1: Ježiš.
0: No a o těch koťatech, tak jsem je zachránila, že jo, schránila jsem po celých Pardubicích, jo, útulek, který by si ty koťata, protože já mám psa, ten by je zakous, jo, tak prostě, tak jsem je měsíc jsem je krmila, jo, to mě, jako, chraň Bůh, to je, není jako vytahování, ale za ten měsíc jsem za ně dala 4 000, Nikdo žádný útulek neměl zájem, že byly přeplněný útulky kočkama. Až jsem sehnala nějaký manžele Zapletalovi, ty taky by zasloužili pochvalu, Zapletalovi a bydlej v Poličce.
1: Paní, mají dobré
0: paní
1: srdce.
0: Má, manželem mají 7 holek, 7 dcer.
1: Končíme, musíme končit. Povídáme
0: no,
1: moc dlouho, aby se dostalo
0: ty,
1: i na ostatní.
0: Si odvezla.
1: No super zpráva. Na téma útulky se budeme bavit určitě i v blízké době, tak poslouchejte.
0: Tak mějte se hezky a naschle.
1: Taky naschledanou. Lidskost není jen o penězích, je to opravdu o tom, a to nevím proč, jsem vlastně nad tím nepřemýšlel úplně do hloubky, ale říkám si, jestli náhodou ta lidskost nebude jenom i přece v tak jednoduché, obyčejné věci, jako mít čas, chuť udělat si čas. Čas bez nároku na něco. Přece taková maličkost.

0: Posloucháte Český rozhlas. No, máme dneska téma o lidskosti. O lidskosti se často mluví hlavně ve chvíli, kdy začne chybět. Tak budete s tím souhlasit, anebo ne? Zdravím, směr Pardubicko.
1: Já vás taky zdravím, dneska večer.
0: Dobrý večer. No, představte se nám, prosím, kdo jste, jenom aby jsme měli nějakou představu rámcovou.
1: No, tak jsem tady automechanik, vlastně s Ústí na Trlici a původně jsem bydlel vlastně na Žombrecku a když už máme dneska teda to téma na tu lidskost, tak jsem si vzpomněl vlastně, jak jsme tenkrát jezdili vždycky vlastně se ségrou do vedlejší vesnice pro mléko, do České Rybnej a říkali jsme, že furt vidíme, jak se tam prostě toulá jeden vlastně pes takhle zatoulánej mezi lesama. A když už to bylo asi zhruba takový třetí den, tak jsme říkali, jo, prostě vezmeme domů k sobě a de facto pak tam s náma zůstal jsem dalších 8 let. No.
0: Takže láska velká.
1: Jako
0: výletní láska, nebo byl to, zjistili jste potom třeba, či ten pes vlastně byl?
1: Ještě jednou, prosím.
0: Jestli jste zjistil, či ten pes vlastně je dodatečně?
1: Jako neměl na sobě nic, to spíš bylo vidět, že ho tam někdo jako fakt nechal, protože on tam se vracel na jedno místo u státní silnice a ještě to bylo v zimě jako vyloženě v mrazech a tím, že vlastně jsme tam takhle fakt párkrát se otočili a viděli jsme, že tam každý den vždycky to odpoledne seděl ve vysezelým důlku, tak jsme říkali, že už to prostě nemá cenu, že ho tam nebudeme chávat a aby se tam vyloženě trápil, naznul tam a prostě jsme ho vzali a... Jako zkoumalo se to potom, jestli fakt nemohl někoho být, ale nebyl to prostě od někoho zmyslnil, že to si jsme si mysleli tenkrát, že to opravdu někdo jel a mu asi nějakým způsobem nevyhovoval, to byl teda starší pes.
0: No, o lidskosti, tak lidskost na 8 let a radost a zamilovanost, nádherná věc, kdo už jednou psa má. A chová se průměrně normálně, tak prostě ví, že ten pes nikdy nesklame. Vždycky přivítá. Nikdy není naštvaný vlastně, když přijdete.
1: Ano, už to je další dobu, teďka, jestli na to vlastně zpětně vzpomenem, tak je to bylo asi 20 roků, ale...
0: No, zůstalo vám to v paměti.
1: Rádio, na to prostě takhle vzpomněl a ta vzpomínka prostě přišla na povrch. No.
0: Děkuju moc a přeju příjemný poslech, další vysílání. Naschledanou.
1: Mějte se, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Píše Dája Jeseníky, zdravím posluchače, zdravím Honzu. Nedávno mě moc pomohl pán, který dělal v bytech kontrolu plynu. Poprosil jsem ho, jestli by mi pročistil trysky, protože plamen se špatně zapaloval. No, přiznám se, že jsem hned odběhla od mléka, které vyvřelo s tím, že se tryska ucpala. Pán pročistil i zbývající trysky a teď plamínek krásně hoří a rychle se zapálí. Nic za pomoc nevzal. S takovou ochotou se často nesetkávám. Takových lidí si nesmírně vážím a moc jim děkuji. A zase se sluší dodat. Taková blbost, ono to vždycky udělá možná i sebe větší blbost a udělá to takovou radost. Ale je fakt, že sice si možná si částečně, jak se říká, koupíte zdraví za peníze, jo, něco lepšího, jo, nebo nějaká soukromá klinika, ale tu radost a zvláštní emoci ve svém těle, která je vlastně bez nároku možná na peníze, bez nároku na cokoliv, co by třeba pochopil ten druhý, tak to se vlastně nedá popsat slovy, co se člověku odehrává v mysli. Jak říkám, člověk udělá to, co si myslí, že udělat má, že je správné. Nemá se do toho nutit, ale zkuste popřemýšlet to, co dělám já. Jeden dobrý skutek denně. Praktikuju to už nějaký ten pátek, několik let a řeknu vám, že i když si neuvědomím, že bych toho dne nějaký dobrý, byť sebe menší, dobrý skutek udělal, tak hned po pár minutách se něco stane a vyjde to. Vždycky to vyšlo. A mám z toho radost, když to vyjde, uvědomuji si to a když to tak hezky jde jeden za druhým. To je jedno, že člověk má třeba černý den, protože tak to vypočítal počítač, nebo tak mi to někdo řekl, nebo tak to je v horoskopu. Na tom vůbec nezáleží. Člověku přináší radost i třeba něco jiného.

0: Lidskost většinou nevypadá jako hrdinství z filmu, je často tichá, nenápadná a přitom úplně obyčejná. Chtěl bych zachovat lidskost po všech stránkách, ale už přicházím i na první okamžiky nevýhody vysílání z čistého vzduchu, nočního proudu, tam, kde ten člověk se nachází. Úplně nepočítáte s tím, že kolem vás bude letat sršeň, který má asi, já trošku přeháním, ale je určitě větší než moje dlaň. Takže kdybych náhodou heknul, zakřičel nebo něco podobného, tak prosím vás, není chyba ve vašem přijímači, jenom sršeň se rozhodl, že mě bude atakovat. Vlastně, no dobrý večer, pěknou noc.
1: No dobrý večer, Honziku. Já vás vítám dneska.
0: Děkuji.
1: No, jsem nevolala, tak... A to je téma dobrý skutek, jo?
0: No dobrý skutek, něco lidského hřejivého, takového, něco, co zahřeje. Třeba jo. Úplně člověk nedokáže úplně identifikovat, co se to vlastně stalo. No. Potřebovala jste ty...
1: Já jsem od 12 let pomáhala lidem, kteří se třeba znabourali na motorce, jo, a takhle. Nebo divadelníci z Prahy přijeli na Jeseníky hrát a pak se v autě nabourali, tak jsme je ošetřovali ještě s jednou paní. No a pak jsme dostali za to takový vyznamenání, tak nás to hrozně potěšilo a do dneška ho mám skovanýho a už je to sakra dlouho.
0: A potěšilo vás to tak, že bylo nutné to poděkování, zveřejnění nebo to vyznamenání takové, jestli jako to ještě nebylo.
1: Ozičku, to nebylo zveřejněno, ale my jsme to dostali.
0: Takže jste si prodloužili tu lidskost a to hřejivé, co si.
1: Jo, a to jsem dělala od 11 let. Jsem zachraňovala a pořád zachraňuju někoho. Ale na mě každý kašle.
0: Jo, v obráceně to nefunguje.
1: No.
0: Páne, jo, tak teda budu držet palce, aby se to obrátilo aspoň trochu. Teda neobrátilo, aby to bylo vyrovnané, jo, aby to nebylo jednostranné.
1: No já jsem už dopadla, že jsem na vozíku teď. No, ještě o Vánoc jsem byla dobrá, že? A už hotová.
0: Stalo se, člověk nikdy neví, co se bude dít, samozřejmě. A
1: no právě.
0: Já doufám, že ten úsměv, který posílá, má nějakou aspoň sílu, aspoň trochu pomůže. Sice možná nezaplatí, ale může zahřát, ne?
1: Ano, ano.
0: Dobrou noc, moc děkuji za zavolání.
1: Dobrou noc, Honziku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kde to mám další příspěvky? Třeba, no, Ivana psala, ano, a to se mi líbí teda, jo. Dobrý večer, krásné téma. Já říkám lidem, kteří projeví lidskost, že voní člověčinou. Já osobně nesouhlasím s tím, co se dopisuje, nebo co dopsala Iva, že bohužel je jich málo. Já si to nemyslím, je jich určitě víc a taky dost lidí o tom nemluví. Bedřich, dobrý večer, pane Honzo, já jsem šel do autobusu, ale chtěl jsem platit kartou, jenomže to nešlo, chyba na počítači. Paní mi dala 30 korun, abych mohl zaplatit ten lístek, jenomže potom to šlo zaplatit kartou, peníze jsem vrátil paní, poděkoval jsem za ochotu a tak. Bedřichu, tohle je ještě ta lepší varianta. Horší je, když někoho pozvete někam na něco a ze slušnosti zaplatíte a zjistíte, že nemáte nic, čím byste platili, a kartičky ani ty nebyly na světě. No a ještě tady vidím třeba Heda napsala krásný pozdrav všem a vám. Ano, mě pomohl člověk, o kterém dodnes nevím, kdo to byl a jistě to ani nikdy nezjistím. Za dob, kdy parní lokomotiva tahala vlak, jsem večer vystupovala v domnění, že vlak už stojí. No nestál. Pořád pomalu jel. Pod nohama mi zem ujel a já spadla hlavou pod vlak. Nějaký pán mě doslova vyrval a nazlobeně křičel: ženská, co děláte? Kdo jiný mi podával čepici? Zanechalo to ve mně nadlouho stresující cestování vlakem. Přeju dobrou noc. Zaplať pán Bůh, Hedo, že jste šla proti tomu, nebo že se to nějakým časem v uvozovkách vyléčilo, protože já bych nesnesl, kdyby někdo neměl rád flaky, já je tak miluju.

0: Noční linka dnes otevírá téma o lidskosti, kdy vás někdo mile překvapil, kdo vám pomohl ve chvíli, kdy jste to potřebovali a myslíte si, že jsou dneska lidé k sobě lepší nebo horší než dřív. Halo, halo, Honza, kdo volá?
1: No, dobrý večer, slyšíte mě?
0: Ano, krásně vás slyším, úplně nejde.
1: No, výborně, já bych řekl něco takového obecnějšího k dobrým skutkům, jo.
0: Ano.
1: Skauti mají několik bobříků, jeden z nich je bobřík dobrých skutků, který se získá provedením 100 dobrých skutků. Podobnou možnost mají vlastně i ostatní občané a mají to dokonce snadnější. Já jsem přišel s takovou akcí, jmenuje se to 26/26 a ta akce znamená, že stačí dobrý skutků udělat jen 26 do konce roku 2026. Na dobré skutky lidé zatím nejsou příliš zvyklí, někdy jsou podezřívaví a hledají za skutkem nějaký skrytý úmysl. Je to i vlivem neblahé působnosti šmejdů, kteří nabídkou jen na oko levného zboží, například dříve, teď už na to odpadlo, podváděli seniory. Uděláme-li dobrý skutek pro druhé, je to i malá šance, že někdo někdy zase udělá dobrý skutek pro nás. Počítat však s tím je příliš optimistické. Přínosný je ale dobrý pocit, který člověk po vykonání dobrého skutku má. Albert Einstein dokonce tvrdil, že vidí smysl života v práci pro společnost. Takovou vzájemnost je možné pozorovat v přírodě, vys například mravenci, včely, že jo, kteří spolupracují a vlastně pracují jeden pro druhého. Říká se také, že dobrý skutek bývá často potrestán, nebo také existuje řešení za dobrotu na žebrotu. To by nás však nemělo odradit, neboť jde jen o občasné případy. Problémem bývá, zda dělat dobré skutky také prográzly. I toto někdo, například křesťané, dělají. Konání dobrých skutků pro slušné lidi by ale mělo mít zřejmě přednost. Hodné je také dodržování pravidel slušného chování. Věřím, že akce 26/26 pomůže alespoň částečně u nás překonat současnou stále trvající takzvanou blbou náladu. Tak to je tak všechno, co jsem chtěl obecně říct ke konání dobrých skutků.
0: No, řeknu vám, že to, co jste přečetl vlastně v své podstatě velmi, velmi trefně a ne jako ode mě, košatě a s opatrností, vlastně říká úplně všechno k tomu tématu. Lidskost, která není podmiňována nějakým zhýralým, to, co jste říkal v začátku, nebo s nějakou představou, že se za to musí něco. Ne, vůbec, žádný prospěch, nic, prostě to chce člověk dělat, protože to chce udělat a ne, protože se do toho nutí. Tak vám děkuju moc, bylo to sympatické, bylo to fakt milé poslouchání, ať se daří, děkuju.
1: No hlavně, aby lidi se zkusili těch 26 dobrých skutků taky udělat, no.
0: No doufejme, tak zase bych to úplně nezatracoval, já bych i věřil.
1: No není to tak mnoho, no. Dá se to zvládnout.
0: Děkuju. Doufejme, že se někdo chytí na to na nos a třeba se mu tomu bude zdát. Ale zase na druhou stranu říkám si, dá se té lidskosti vůbec třeba naučit nebo do takového nějakého jiného smýšlení? Nebo je to věc rodová? Co myslíte?
1: Je to výchova. No, je to výchova. My jsme jinak vychovaní než dnešní mládež, jo, která podstupuje občas takovou takzvanou volnou výchovou neboli nevýchovu, no a tam je nikdo k těm dobrým skutkům nevychoval. No.
0: Já bych to mlátil někdy, když to člověk vidí, ale to je zase na jiné povídání. Děkuju, ať se daří.
1: Mějte se hezky.
0: A takové maličkosti, které dokáží udělat i velkou parádu v hlavě, na duši, tak to se probírá lidskost. Ono, není to tak dávno, co jste si mi postěžovali někdo, že lidskost úplně tak nějak jako už přestává být v módě. A já se dneska v noci snažím zjišťovat, jaký je stav. Takže jsem rád, že vysílá Noční linka po celé republice, případně i s přesahem do celého světa. Zkuste se zapojit i vy do našeho povídání. 731 800 900 linka@rozhlas.cz. Ale pozor, když se dívám na čas, zase ho tolik nemáme, toho času. Tak kdo bude další?

0: vtisknuto do sluchátek. Mám tam pána, ale nepředstavil se. Tak teď to napravíme. Dobrý večer, pěknou noc. Kdo nám volá?
1: Zdravím vás, volá Tríp z Žamberska.
0: Ano, zdravím, Žambersko. To je krajka, ne? Nebo jak to bylo?
1: Žamberská... No, to je Bamberg, to je
0: v Bamberg, no, přesně to jste chtěl slyšet, že zase si na tom někdo vyháme zuby. Zdravím vás, ještě jednou, povězte, lidskost. Jak to máte s lidskostí vy?
1: Chtěl bych říct takový příběh, co se mně stalo, když jsem to svoji lidskost opravdu projevil na maximum. Jednou jsem takhle jel autem a stopoval úplně nešťastný. Když jsem ho vzal, tak se mě v autě rozbrečel a tak mu říkám, tak co se děje, to nebude zase tak špatný. A on říkal, víte, já mám kamion mě rozbili v okna a kamion mě vykradli. Jsem tady teďka 500 kilometrů od domova a nevím, co mám dělat. Ukradli mě peněženku, nemám vůbec nic. Tak jsem mu nabídl, že bych ho zavez domů. On říkal, že ne, že to po mně nemůže chtít. Jestli bych ho nemohl vysadit na nádraží, že by si napsal moji adresu, telefon a abych mu dal peníze na vlak a on, že by se dostal domů. Takže si to všechno napsal. Já jsem ho vysadil na vlaku, dal jsem mu 600 korun na lístek, protože to měl přes celou republiku. A co myslíte, už se nikdy neozval. A byl to takový zloděj cestovatel a takže ta lidskost přišla v ní več a teďka už žádnému stopařovi nikdy peníze nedám, i kdybych týnou debil.
0: Rozumím tomu, chápu vás. Udělal jsem něco podobného vícekrát než jednou, určitě minimálně třikrát a nebylo to cestování jen 500 kilometrů, ale není to tak úplně jako podstatné. Důležité je, že chybami se člověk učí a jestli jsem se já něco naučil v pozdějším věku, tak hloupý jsem v některých ohledech jako do dneška, ale je fakt, že už člověk přemýšlí trochu jinak, takže automaticky nenabídne peníze, ale pokud to tak vycítím, tak koupím tu konkrétní věc a nepotrápilo mě to za A a za druhé. Musím říct, že člověk by měl, a to nejsem nějak, nemám úplně jako víru k Bohu, ale člověk by měl odpouštět. Musí se naučit odpouštět. Slovo odpustit, super, ale ještě to taky musí myslet vážně. A to mi trvalo mnoho let, než jsem to opravdu myslel vážně. Jestli mi rozumíte, co tím říkám.
1: Určitě. A mě teda moc inspirovalo, jak volal ten pán přede mnou, který říkal to 26-26, to jsem si říkal, že je opravdu super, takže jsem si říkal, ano, že zavedu takový 1-365, že každý rok udělám jeden dobrý skutek a říkal jsem si, že by to bylo fajn.
0: Schvaluju, naprosto schvaluju, protože tak by to mělo být, člověk nemá jenom sobecky myslet na sebe a nestojí to vždycky jenom peníze. Tak děkuju, ať se vám to zadaří, ta vaše nový návrh nebo nová akce. Mohli byste se s pánem spojit dohromady?
1: Určitě.
0: děkuju za zavolání, co vám daří. Dobrou noc.
1: Mějte se hezky, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No, tak nějak jako mám informace a vlastně i to tady vidím, voláte jako o život, tak pojďme ten život zachránit i další, kdo nám volá.
3: Dobrý den, tady je Zena z Plzně.
0: Zdravím vás.
3: A já mám takovej opravdu moc hezký příběh. Mně je přes 80 a špatně chodím. Ano. A já bydlím v Plzni na Košuce a tady je prodejna byla a vedle té byly je Jisk. A já jsem se rozhodla, že prostě je horko, takže si v tom Jisku koupím tenkou deku a pak jsem tam ještě koupila polštář a povlečení, ale ještě jsem nakoupila vedle v té byle, takže jsem měla tašku na kolečka narvanou.
0: Jak vánoční stromeček plný dárku a vlastně musím to koupit a teďka jak já to odnesu. No, nad tím člověk nepřemýšlí.
3: No, právě. A já jsem tu deku s tím poštářem měla teda v takovej veliké igelitovej tašce, takže jsem si myslela, že to hodím na tu tašku na kolečkách a odvezu to domů. Jenomže ta taška s tím, s tou dekou a s tím polštářem, to mi pořád sjíždělo na stranu, bouchalo mi to do nohy a já jsem si říkala, bože, ty jsi tak blbá, musíš to brát všechno najednou, protože ono se marně neříká, že se, proč se línej strhnul, že jo.
0: Ale zase na druhou stranu, pamu to tak chtěl, měla jste to koupit, tak jsem to koupila. Já za to nemůžu.
3: No tak jsem prostě, a ještě bylo horko. A já jsem jela domů a říkám, špatně chodím voholi. A teď do toho potom chodníku domů a najednou jsem si všimla, že za mnou jde chlápek, no mladej proti mně, že jo, opravdu mladej.
0: Zajíc, se vám líbil?
3: Ne, já si
0: já to musím odlehčit, přece nemůžu teďka tady, že jste se trápila.
3: No, ale tak jsem si říkala, no, tak dobrý a najednou on k mně došel a povídá mi, paní, já nejsem zloděj, ale já vám chci pomoct. No to mě spadla brada, protože pomoc jsem jako potřebovala, vítala jí. A on se mi ptal, kde bydlím, tak jsem mu řekla ulici. A on říkal, no já v té ulici bydlím taky, tak pojďte, pojedeme. Tak jsme jeli. A on mi říkal, že je mu 45 let, že se jmenuje Vašek. A povídá mi, a paní, já jsem popeláš. A já půjdám, no a co? Kdybyste týden neuklízeli, tak víte, jak by to tady vypadalo. Mně to nevadí, že jste popeláš, ale je vidět, že jste hodnej člověk. A to si myslím, že byla ta lidskost, protože nikdo mu neříkal, aby mi pomohl. A sám od sebe odvez mi to až před barák.
0: No, a to je cit, to je lidskost, pomáhat, prostě nenuceně pomáhat, zkrátka,
3: sám
0: proč
3: sebe.
0: To, no jasně,
3: no, sám od sebe prostě, no byl bezvadnej, byl bezvadnej. Už jsem ho nepotkala teda. Už
0: no chodíte asi v jiný čas než on.
3: No já moc ven nechodím, já opravdu špatně chodím, takže...
0: Cože špatně chodíte, ale v tomhle vedru nikam nemáte chodit. Slibte mi to, že zítra, nebo potažmo dneska, nikam nepůjdete.
3: Ne, nikam nejdu, protože syn mě nakupuje a je to, ale to byl takovej hec, že jsem chtěla tu tenkou, opravdu tenkou deku.
0: No, když musíš, tak musíš. Ne? To platí, no, platilo a ne. Platit bude. No, dobrou noc, já vám děkuju.
3: Jenom jsem se s váma o to chtěla podělit a mockrát děkuju za vaši linku, protože ji poslouchám opravdu každý den a jste opravdu výjimeční a výborní.
0: Děkujeme. Děkujeme za to. Doufám, že se to i kolegům donese a že to bude těšit tak jako mě. Díky. Dobrou noc.
3: Dobrou noc.

Jenže existují situace, kdy si člověk řekne, no jo, je to lidské, když tady tohle to udělám, nebo je to nelidské, nebo je to pro někoho možná hrubé. No, hledali jsme v průběhu dnešní noci noční linky dnes mimořádně z venkovního prostředí, do kterého jsem se uchýlil vzhledem k tomu, jaké byly v průběhu dne teploty, tak jsem se dohodl s Petrem Kubalou, že odvysílám zvenčí a on se bude dusit ve studiu. Tak děkuju za technickou spolupráci. Doufám, že to ode mě nebylo hrubé a nelidské, ale já věřím, že i tak to mělo svoji atmosféru. Jestli tady, prosím vás, byly slyšet nějaké zvuky typu, že letí letadlo, tak to bylo to sršení, ano. A evidentně je to nějaký, asi tady bude někde hnízdo, což mě poměrně děsí, protože v další noční lince se uslyšíme i v té dnešní hodinu před půlnocí, ale to probereme jiné téma a o tom si řekneme za chvíli. Chtěl jsem říct jednu podstatnou věc ohledně lidskosti. Překvapujte druhé. Překvapujte je neočekávanými překvápky. Nejde o hmotné statky, o drahé věci, třeba stačí jenom nějaká lehkost, něžnost, a nebo jenom třeba zase, než bych to měl ve škatulce, taková hloupost, ale chytněte někdy někoho za ruku, podívejte se do očí, řekněte něco, aby ten druhý člověk taky měl pocit, že třeba jeho samota, o které třeba ani nemáte tušení, vlastně je nabourána někým, něčím, co se nedá popsat, ale co vám udělalo dobře, a věřte, že i když to třeba na té druhé straně tak nevypadá, tak tu osobu, která vám tu pomocnou ruku podala a tu vaší zahřála, tak z toho má možná ještě větší radost. Často je tichá, nenápadná a obyčejná. O obyčejných věcech je náš neobyčejný život a neobyčejný svět, tak si ho prosím lidsky užívejte.

Je krásné vysílat pořad, který máte rádi, je krásné poslouchat vaše příběhy. Pravda, vím, k nelibosti někdy do toho skočím, ale to jsem já. Tak se za to omlouvám, jestli jsem i dneska skočil, nerad, ale stalo se. Snad si dám pozor v další noční lince, kterou pro vás budu mít ze stejného místa, tedy i na vzdálenou plochu počítače, takže do Prahy budu zdravit i pro zítřejší noc. Ze soboty na neděle my probereme ne lidskost, i když lidsky můžete podat téma, které jsem vybravil pro uši dvou posluchačů, kteří mi o něj napsali. Půda plná příběhů. Prosím pěkně, slibte mi, že dneska v průběhu dne, nebo klidně teďka ještě, se půjdete podívat do tu vaší půdu, nebo klidně do sklepa, to už je jedno, a co tam objevíte, nebo co jste objevili, něco zásadního. Půda plná příběhů, nebo sklep plný příběhů. Zkuste se pochlubit s tím, co jste našli, ať už teď, nebo někdy dřív, a zůstalo vám to v paměti. Zkuste se podělit s ostatními posluchači noční linky, kterou i pro vás budu mít dnes hodinu před půlnocí. Z Holešova se loučí Honza Macon, přeju pěkné sny, ať se vám daří, buďte ličtí. On nám to ten nahoře stejně jednou pořádně sečte a řekne, kam to bude s cílovou jízdenkou. Dobrou noc přeje Honza Macon.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Tak je to tu zase. Úkol splašit další várku scének, anekdot, ukázek a všechno to má mít na starosti legrace. Řeknu vám, někdy to dá pěknou fušku, práci, taky starosti a občas nastanou i problémy. K tomu se přiznává Patrik Rozehnal. Já si prostě někdy připadám, že jsem se s tou legrací oženil. A ona mi teď řídí čas, práci, nedá pokoj. V podstatě pořád nutí týden co týden přicházet s něčím novým.
2: Moment!
1: Jakoby nás někdo kdysi oddal.
2: Moment! Máte k tomu ještě něco podstatného?
1: Podívejte se, pane soudče. Já už prostě nemůžu. Shledávám na našem manželství mezi mnou a legrací, že už si nemáme co říct. Že by nás měl někdo rozvést.
2: Tak dost! Řekne mi někdo konečně důvod?
1: No, všichni se smějou legraci a mě nikdo nedocení. Já se přitom pachtím, abych každý týden dodal slova, informace, fakta, no a smetanu, tu slízne legrace. To je ten důvod.
2: Dobře, v tom případě vám ale musím říci,
1: ano,
2: že na základě těchto důvodů vás nikdo nerozvede.
1: Ne.
2: V podstatě jste harmonické manželství.
1: Patrik Rozehnal, alegrace.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: A stejně nás dnes čekají rozvody. Ve scénkách, písničkách i anekdotách. Zase výsledek mého hledání.

0: bavit nás, i když to zní trochu zvláštně, budou dnes rozvody. Tak, jak je natočili komici, herci, natočili se o nich anekdoty, scénky i povídání. Tak tady jsou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, nejčastějším důvodem pro rozvod tady u nás v Česku je prý jednoznačně rozdíl povah, názorů a zájmů. Pak následuje nevěra muže, kterou soud určí jako příčinu rozvodu. No a pomyslnou bronzovou příčku obsadil alkoholismus, který dělá opět o něco častěji problémy mužům než ženám. Četným důvodem byl ale i nezájem o rodinu.
2: Mně se hrozně líbí, jak ten dědek je 93 let u soudu a ten prokurátor říká, prosím vás, můžete nám říct, proč se rozvádíte, když jste nedávno slavil briliantovou svatbu? Ten dědek povídá, pro nepřekonatelný odpor. A kdy jste ho pocítil? A před 70 lety. Hned po svatbě. A proč jste teda tady s paní odpůrkyní těch 70 let byl? Pak kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli.
0: Tolik tedy Jiří Krampol v krátké ukázce. A ještě jedna zajímavost. Podle výzkumu provedeného zas v Americe u skupiny mužů a žen ve věku mezi 15 a 44 lety mají páry, které spolu žijí dlouho před svatbou, prý větší riziko rozvodu. A lidé, kteří vstoupí do svazku manželského podruhé, se nerozvádějí tak často jako ti, kteří se žení nebo vdávají poprvé. Za to asi mohou zkušenosti, které naberou v tom předchozím manželství. K rozvodovému stání se teď dostaneme i v ukázce rozhlasové, kde si zahraje Lubomír Lipský, Jan Skopeček a Luba Skořepová.
3: Dobrý den, dobrý den. Tak vy račte být manželé Lapáčkovi, že ano, posaďte se a vy usedíte. Těší mě, tak co byste potřebovali? Nějakou právní poradu?
4: Jde o velice vážnou věc, pane doktore.
3: No, to rád slyším. Nějaké dědictví nebo, ne. Nebo snad sousedé něco
4: ne, namítají? Ne, jde o naše manželství, pane doktore. Tedy o manželství moje a tadyhle mého muže.
3: Aha, ano.
4: Naše manželství je v troskách, pane doktore. Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že jsme v troskách.
5: No, ono, jak se to veme?
4: Jen měj odvahu se přiznat.
3: No tak počkejte, prosím vás, snad to nebude tak zlé. Víte, ono někdy něco vypadá tak a potom ve skutečnosti to vypadá jinak, že ano? Tak v čem je konkrétně příčina o něch trosek?
4: On je nekulturní, zatímco já se v umění přímo koupám. Já prostě musím vidět každou premiéru. Na tomhle Hamletovi já byla třikrát. No, to jedno místo, jak on takhle pohodí hlavou, jo, a řekne to... No, jak on pohodí tou hlavou a řekne to... Tak to já vždycky úplně prožiju. No. Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že ty takové věci vůbec neprožíváš.
5: Ale jo, já už toho prožil s tebou.
3: No,

0: Ale on nic, já už to nemůžu snášet.
1: No a poslyšte, jak dlouho už trvá tento stav, kdy jak
0: no, skoro 2 roky, pane doktor.
1: No, to je na pováženou. Co tomu říkáte, pane Lapáčku?
2: No, pane doktore, ono je to těžká věc.
1: No, ano, já vím, já
2: velmi
1: vím, ale...
2: těžká.
1: Ano, ale přece jenom, jak si...
0: Já mu říkám, to už máš v tom slově, jo? Manželská povinnost. Ty máš vůči mně povinnost, rozumíš? Ale on ne a ne. Přiznej, Ludvíku, že ne a ne.
2: Já ne a ne. No.
1: Pane Lapáčku, prosím vás, plyne váš postoj snad z toho, že jaksi nemůžete a... I kdybyste chtěl?
2: No, proč bych nemohl? Já zkrátka nechci.
0: Paličák!
1: Ale a proč nechcete, pane Lapáčku? A máte proto nějaké vysvětlení?
2: Mně se to nelíbí. Já to nedělám rád.
0: A co já? Na mě nemyslíš, sobče? Pane doktore, řekněte mu, že sobec.
1: Pane sobče, pane Lapáčku, prosím vás, a cítíte se zdrav? Neměl byste jít třeba k lékaři?
2: O ne, já jsem zdravý jako...
1: Jako dub.
2: Jako dub.
1: Jako dub.
0: No, to je právě jako to, dub. Že je zdravý jako dub a přitom tohleto, jo? Lenost to je. Pane doktore, kdyby on byl nějak nemocný, já bych mu odpustila. No jo, co všecko, já už jsem se mu v životě neodpouštěla. I to, že si každý knoflík ukroutí, sotva mu ho přišiju. No vidíte, to už si to zase kroutí, necháš to. Ale tohle já mu odpustit nemůžu. Pane doktore, já už jsem se dokonce rozhodla, že si na to někoho zjednám.
1: Ne.
0: I když to bude stát třeba peníze. Aha. Ani to s ním nehne.
1: Ale drahá paní, to snad ne.
0: No co by ne, já už bych za ty roky měla na to právo.
1: No, ne, to by opravdu nebylo pěkné. Víte, my musíme najít jiné řešení.
0: Rozvod. Já žádám rozvod. Pane doktore, řekněte mu, ať se dovtípí.
2: No, prosím, rozvod. Ale z její viny. Pořád mě nutí a přitom křičí. Já už mám hlavu jako...
1: Škopek!
2: Jo, jako škopek.
1: Škopek! Ano, škopek.
0: Co já? Škopek. Já už jsem z toho skoro nemocná. A duševně hýn. Což je pro mě zvlášť trpké, protože duševní život je můj rajzonde. Pane doktore, řekněte mu, co je to rajzonde.
1: No tak počkejte, přistupme k věci s rozvahou, že ano. Snad se to dá ještě napravit. Podívejte se, pane Lapáčku, podívejte se na svoji paní. Jaká je to ještě, abych tak řekl, půvabná dáma.
0: Slyšíš to?
1: No, a vy sám, pane Lapáčku, vy jste taky muž, tedy muž v nejlepších letech, že ano. Zdravý jako škopeček, že?
2: Jako dub jsme říkali.
1: Správně, jako dub.
2: Jako dub.
1: Energie z vás přímo sálá, čiší, vysařuje.
2: Slyšíš to? No, prosím, já jsem na ty její půvaby neřekl. Ona si udělá co? A tak je to ze vším.
1: No tak počkejte, já bych vám doporučoval, abyste ještě jednou přehodnotil svůj negativní postoj k tomu, co na vás vaše manželka vyžaduje a pokusil se jí vyhovět. Tak, pane Lapáčku, přehodnotíme si to, ano?
2: Pane, já nemůžu, mně to je protivný.
1: No. Poslyšte, tak neměl byste jít třeba k psychiatrovi.
2: Proč? Co pak jsem blázen?
0: No to je právě to, že není blázen, ten je mazanej.
1: No ale v tom případě stojí právo zcela na straně vaší paní. Vaše manželství bude rozvedeno z vaší viny, pane Lapáčku, z vaší viny.
0: Takhle na ně. Pane doktore, on mě nevěřil, až vy jste mu to musel říct.
2: No prosím, on je někdy vinej i nevinej. Já už to břímně hold na svědomí unesu.
1: Ale pozor, nejen na svědomí, pane. Musel byste taky zaplatit všechny soudní výlohy. Ano, a potom manželce výživné, a to víte, to dneska není žádný špás.
2: Co? Všechno z mých kapsy, i když jsem oběť?
1: Ovšem.
2: O tak to teda ne, to se radši čestně podvolím nátlaku.
0: Takhle na něj, pane doktore, děkuji vám strašně moc. No. Ale myslíte si, že já mu věřím, kolikrát on už sliboval a pak zas nic? Ne, ať to tady dá písemně, co slíbil, a jak nesplní, tak ho oba poženeme před soudnou stolici.
1: No, na to má vaše paní právo, pane Lapáčku, já vám radím, abyste tu podmínku přijal, ano?
2: Dělejte si se mnou, co chcete, ale platit jí nic nebudu, i kdyby na to měli prasknout všechny peníze.
0: Tak pište, pane doktore.
1: Prosím.
0: Já, Ludvík Lapáček, slibuji své ženě i vám, pane doktore,
1: ano,
0: že už nikdy neodmítnu plnit svou manželskou povinnost.
1: Povinnost?
0: A vždycky, kdykoliv mě o to manželka požádá, bez odmlouvání budu soustavně klepat koberce.
3: Český rozhlas Střední Čechy.

čtyři talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek,

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Dnešní téma našeho pořadu jsou rozvody. A tohle byla tak trochu píseň laděná Stezkem po lásce. U jednoho soudního přelíčení dokonce muž uvedl, že se chce rozvést, protože mu žena opakovaně vaří dušeného tuňáka se zeleninou, což je jídlo, které má rád ze všech nejméně. Podle jiné advokátky si zase muž stěžoval na to, že jeho žena bez příčiny neomluvitelně flirtuje s každým dělníkem nebo obchodníkem a nevhodně se jich dotýká a tvrdí, že si nemůže pomoct. Jiný muž zase trval na tom, aby jeho domácí mazlíček, tarantule, spala ve sklenici vedle manželské postele, i když ho manželka prosila, aby dával tarantuly spát někam jinam. A pak se divte, že se lidé rozvádí. Česko patří k zemím s vyšší rozvodovostí. Zdaleka naše země není rekordmanem. Nejvyšší hodnot dosahují severské a některé západoevropské státy. Třeba v Belgii končívají rozvodem 3/5 manželství. Víc než polovina v Lotyšsku, Švédsku a Lucembursku. Jeden z průzkumů přišel dokonce na to, že pokud je žena starší o 2 a více let než muž, tak má takový manželský pár o 53% vyšší pravděpodobnost rozvodu než dvojice, kde je manžel o 3 a více let starší než žena. Nebo naopak, o rok mladší než manželka.
1: Situace je dokonce taková, že rozvody svým počtem přesahují kapacitu soudních budov. Justice je přetížena. A když to řekneme lapidárně, oč se vlastně jedná? Zrušit legitimní svazek. Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo? Když ty lidi k sobě nepasujou, proč s tím dělat ciráty? Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
2: No, jednoduchost, jakou navrhujete, je prostě úžasná.
1: Podívejte, já bych to vůbec neřešil u soudu. Já bych zřídil budovy jenom na rozvody. Takové rozvodny, jo? Jednoduché kanceláře, stůl, židle, automatická pračka, protože u rozvodu se taky často pere špinavé prádlo. Tam bych seděl a jenom bych trhal odací listy.
2: Počkejte, doktore, ale co majetkové spory, které přeci s rozvodem úzce souvisí? To je přeci věc soudu.
1: Tady bych uplatňoval metodu, která byla publikována v právnických dodacích pod heslem Co jsme si, to jsme si.
2: Ano. Ještě takovou otázečku. Vy jste jistě absolvoval dlouhou řádku rozvodů ve své advokátní praxi. Co je podle vašeho soudu nejčastější příčinou rozvodu?
1: Podle mého soudu?
2: Ano.
1: Ale já žádný soud nemám. Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
2: Ne, tak víte, jak jsem to myslel, podle vašeho názoru.
1: Aha, rozumím. No, podle mého názoru, ano, rozumím. Příčin je několik a rozdělil bych je do 3 skupin. Za A. Neschopnost jednoho z partnerů adaptovat se na jednu osobu doživotně. Za B. Schopnost jednoho z partnerů adaptovat se na více osob, čili nevěra. No a za C varianta kašpárek.
2: Co je to?
1: To je případ, kdy je manžel manželce v určité situaci už jen pro legraci.
2: Doktore, děkuji vám za rozhovor.
0: Za chvíli se vydáme do další advokátní poradny a opět budeme řešit rozvod. Ještě předtím vám ale řeknu, že podle britského průzkumu lituje toho, že se rozvedli plných 50% lidí. A kuřáci a kuřačky, pozor, pokud je jeden z partnerů kuřák a druhý nekuřák, zvyšuje se pravděpodobnost rozvodu o víc než 75%. Ale teď už je připraven Vladimír Menšík a Jiřina Bohdalová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Je tady, prosím, pěkně advokátní poradna?
4: Ano, ano.
3: A vy jste?
4: Doktor Šustková.
3: Doktor Šustková!
4: Ano, ano, ano.
3: Na první zaklepání, právě vás potřebuju. Mohla byste se mnou laskavě se smolit takovou žádost o rozvod, paní doktorko?
4: No tak, napřed bych se snad představila, že...
3: Ale to už jste řekla, Šustková.
4: Ale já ne. Vy abyste se představila. Představil. Tak.
3: Já se vám představím, já jsem Forst z Brd.
4: Ano.
3: A potřeba, prosím...
4: Josef nebo František Forst, já
3: ne,
4: si všepíšu.
3: Forst, to je zaměstnání.
4: Jo,
3: já jsem, ano, já se jmenuji Juchelka.
4: Juchelka, ano. Tak píšu si Juchelka.
3: A paní, potřeba nějak rychle se rozvízt, když byla tak laskavá se smojil, tak říkám se mnou tu žádost.
4: No potom. to nejde o žádost. V případě rozvodu
3: ano.
4: Jde o, bych řekla, o to vypracovat žalobu.
3: Žalobu. No, velice
4: no,
3: rád.
4: No. Tak nejdřív bych prostala vaše křestní jméno, ano. Juchelka.
3: Ne, prosím, to je křestní jméno. Křestní jméno je Karel, prosím.
4: Karel, věk, stáří a délku, prosím.
3: Čeho délku, prosím?
4: Tedy délku trvání samozřejmě vašeho manželství a hlavně s kým se chcete rozvést, že?
3: No s bratrem asi, že ano. Jsme se tak zvykli, že se nemůžeme odtrhnout od sebe. No s manželkou, pochopitelně. Podívejte se, jmenuji se Karel,
4: vlastně,
3: samozřejmě. Star jsem 1962 roku. To znamená, že už jsem v důchodu, jak víte. A délka manželství je 40 let. Téměř 40 let.
4: A důvod k rozvodu, prosím?
3: Kozel.
4: Prosím?
3: Kozel.
4: Já chápu. Vaše žena pije.
3: Ne, proč by pila? To vypiju já všecko doma.
4: Jak jsi říkal kozel?
3: Ano, kozel.
4: Jako, já chápu, velkopopovický kozel, paní.
3: Ale paní doktor, ale vůbec ne.
4: Ne?
3: To bych ji neměl za zlý, to je dobrý pivínko, ochuste jednou. Obyčejnej no. Kozel, jako domácí zvíře. Smrďo, kozel, no.
4: Jo,
3: manžel od kozy,
4: vy myslíte
3: no.
4: Manžela no, od kozy, no. Ano, ano, tak
3: podívejte
4: to
3: podívejte se,
4: ano.
3: No. Má.
4: Ano, ano, ano, mám, mám.
3: No.
4: No. Ale počkejte, já tomu nerozumím. A kozel je tedy důvodem k rozvodu, nebo v jakém smyslu k tomu manželství?
3: Že
4: byste byl tak laskav, ano, abych mohla vypracovat
3: 60 žalobu. 60 let jsem odešel
4: 60 let. Ano, to je tak normálně.
3: Můj nástupce s bytem v Praze jednopokojovým samozřejmě ano? Šel na postovnu, já do jeho bytu.
4: Vy jste do jeho bytu, do
3: Prahy. V Praze mám provdanou dceru, která měla do té doby jeden místnost, spíš takový kamrdlík bez příslušenství.
4: Jo?
3: A přišel takový výborný nápad, že bych se tam přestěhoval. Já s manželkou mi dostali ten náš jednopokojový byt.
4: Ano.
3: Byl to výborný nápad, ovšem pro mě nervový otřes. Z forstovně rovnou do kamrlíku.
4: No jo, to je ten důvod k rozvodu?
3: Ne, no vůbec ne.
4: Ne.
3: No tak my tam žili ne nějak, že jo, nějak pohodlně, ale najednou si představte, moje paní si koupila kozla nebo kýho čerta,
4: jo.
3: Přivedla ho, přivázala k posteli, protože prej, kde je kozel, tam se tomu domu nemoci vyhýbají, víte?
4: To je pravda?
3: No to je pravda, no s těma nemocena nevím, s tím kozlem to je pravda.
4: No s tím kozlem je to pravda.
3: Je tam furt přivázaný a teď paní doktor,
4: ano.
3: Promiňte, že to jak řeknu,
4: ano.
3: Ale víte, jak páchne kozel.
4: No to ne.
3: Já bych řekl, že já skoro úplně smrdím.
4: Ach.
3: Mně to je protivný, já nemůžu ano. Dejchat. A paní, když jsem řekl, tak pojď sem, mrlinko. Buď kozel, nebo já neřekla nic, co znamená kozel. No jistě, že ano, prosím, měj si kozla, já jdu pryč, no, potom jich prosím ten rozvod.
4: Pane Forst, tedy pane Juchelko, po 40 letech.
3: No.
4: Doufám, že šťastného manželství.
3: Myslel, stačí,
4: když jste překonali různé bouře, no. Že? No tak přece zapáchající kozel. To se překoná, že ty taková jednoduchá věc, no. Maličkost, otevřete okno, vyvětráte několikrát denně
3: no.
4: A máte zachráněno manželství.
3: No paní doktor, no. Se zbláznila. Já otevřu okno a ono mě ulítne mých 40 holubů, že jo?
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Písňový rozchod v podání Františka Nedvěda. To proto, že důvodem našeho setkání jsou dnes rozchody. Ale my to bereme s humorem a grácí.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Rozvody jsou také často námětem nejrůznějších anekdot. Znáte třeba tuhle? Jak to, že tě rozvedli na počkání a jiným to trvá přes rok? Ptá se kamarád kamaráda. To je jednoduché. Soudce byl totiž prvním manželem mé ženy. A víte, že kromě Vatikánu je rozvod nelegální pouze v jediné zemi světa, na Filipínách? A i tam už uvažují o tom, že by se to změnilo. Rozvodová stání si ve své advokátní praxi užil dozajista i Ivo Jahelka. A o tom, jak to může probíhat, vyprávěl i Halině Pavlovské v ukázce z banánových rybiček, které byly vysílány na obrazovce České televize.
2: Je to tak, že ženy, když se rozhodnou, že se rozvedou, tak chtějí hned, teď, okamžitě, hned prostě. Ať už je k tomu vede cokoliv. Nedávno jsem zažil klientku, která podala návrh na rozvod a když došlo k tomu jednání a soudce se jí ptal, co a jak, tak ona se zvedla a říká, chci být rozvedená, ale rychle, protože na takový blbosti nemám čas a musím jít vařit. Takže jako myslím, že když žena se rozhodne, tak chce, aby to prostě odsýpalo a odsýpalo, aby to bylo co nejdříve hotové.
3: A já vím, že takovým strašně právě tím traumatizujícím momentem v rozvodech jsou děti. Stalo se vám něco kuriozního a já vím, že vy jste sběratel kuriozit.
2: Ano, já jsem se taky vybavil, protože výroky, autentické výroky účastníků soudních řízení jsou velmi zajímavé, je v nich opravdu ten život obsažen. Tak jsem si tady zapátral ve své soukromé sbírce a otázka s těmi dětmi, tak někdy se to podává tak, jako udržet to manželství kvůli dětem.
3: Ano, strašně často, tak, zejména milenky to slyší často.
2: Ano, tedy. A teď má to smysl, nemá to smysl, že jo? Tady třeba mám výrok jednoho manžela, který charakterizoval své manželství slovy: připadám si v manželství jako skvrna, která si časem vypařila a zůstalo jen to dítě jako usazenina. Takže při této filozofii asi není vhodné, aby se lpělo na tom, že tedy se udrží nějaký vztah, který už dávno není, jenom kvůli dětem, protože lidé bohužel nedokáží, jak si své soukromé problémy dospělých nepřenášet do života dětí.
3: S tím máte určitě taky zkušenosti s majetkem, dělením?
2: Určitě. To jsou mnohdy naprosto šílené spory. Léta trvající, nervy drásající. A zajímavé je to, že někdy ti lidé se nedokážou oprostit od nějakých úplných maličkostí. Jako mají dům, dobře, tak o tom se nějak dohodnou. Ale jsou věci prostě, ke kterým patrně mají nějaký citový vztah a nedokážou se od nich oprostit. A pak se to řeší v tom soudním sporu. No a třeba pak uvádí manželka, rozvedená tedy u jednání je protokolováno. Tyto hodiny jsem nežalovala, žalovala jsem tam ty hodiny, co nejsou těmito hodinami. Tam ty žalované hodiny měly takové caplíky. Na dotaz soudu, co jsou to caplíky, uvádí navrhovatelka. Jsou to takové caplíky jako takové čudlíky.
3: Je fakt, že my se pohybujeme v takových našich těch lokálních majetkových poměrech, jinak existují dámy velkého světa, pro které rozvod je vysloveně taková výnosná záležitost, Trumpová, a myslím teď ta Jerry Hallová taky nedopadla špatně, jsem jí pozorovala, jak šla o to, jsem úplně zářila, že jo, konečně měla něco svého vlastního, mi tak přišlo. A ta mě hrozně natkla nějaká jihoameričanka, myslím Perezová, tak ta zažalovala ex-manžela, protože on jí přidělil rentu 50 milionů dolarů ročně, ale ona prohlásila, že by si musela snížit svůj životní standard. Přišlo to dobrý. Fakt je, že mý kamarádi se hádali o psí boudu, protože manželka tvrdila, že když jí zůstal pes, tak má nároky na boudu a manžel zase řval, že tu boudu udělal on sám a že ji dokonce omaloval a tak. A největší spor, který já jsem zažila ze svého okolí, bylo, že se hádali o svázané ročníky časopisu 100+1. A pak mám ještě nějaký přátelé a ti se jako nerozvedli, ti se jenom stále rozcházejí, oni už to mají jako koníčka takovýho, ale už to dělají, jo, oni už jsou takový, že už ten majetek si dělají při těch rozchodech. A tuhle ten manžel říkal, tak já teda ale fakt jdu, tak si teda balím těch svých 5 švestek, dávám to do kufru a pryč. A ona říkala, tak jo, tak si bál těch svých 5 čvestek, ale ty kufry jsou moje.
0: Obecně se má za to, že dosáhnout rozvodu bylo na území českých zemí možné až po zavedení sňatku coby civilní instituce, tedy v roce 1868. Pravda ale je, že rozvod jako legální akt umožňoval už průlomový patent Josefa II. Z roku 1783. I když v tomhle případě rozluka manželů od stolu a lože stále představovala až poslední východisko z nouze a rozloučené manželství mohlo být obnoveno. Důvodů, kvůli kterým mohlo být podle katolické morálky manželství rozvedeno, nebylo mnoho. Patřila mezi ně hlavně neschopnost konzumovat manželství, lidově řečeno neschopnost splodit potomka. Pro srovnání, evangeličtí manželé měli manévrovací prostor neporovnatelně větší. Vedle uvedených párných důvodů týkajících se sexuální oblasti pro podání žádosti o rozvod jim stačila třeba i epilepsie, trudomyslnost, inkontinence, nymfomanie, náměsíčnost nebo šílenství. A není bez zajímavosti, že žádost o rozvod většinou podávaly ženy. Jejich nespokojenost s manželským svazkem nejčastěji pramenila z manželovy impotence. Vyšetřovací protokoly obsahují překvapivě otevřené výpovědi, takže se můžete potkat i s tvrzením, že manžel jest sešlej a v loži nepotřebnej. Nebo že si o svatební noci ani nestáhl kalhoty. O rozvodu teď bude mluvit František Budín s Felixem Holzmanem.
4: Pane Jouda, co tady děláte?
5: Je, dobrý den, pane Carbok, ale tak tady trošku odpočívám.
4: Je tak, to je ale náhodou, já už vás dneska jednou viděl.
5: Neříkejte.
4: No jo, ale vy jste to nebyl.
5: Jo tak, nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
4: Ale jo, já si rád, já jsem uběhanej, utáhanej jsem vám, to je strašný.
5: No jo, já vám taky necítím nohy.
4: Jo, co říkáte?
5: Ale říkám, že necítím nohy, víte?
4: Máte nějakou rýmu, nebo co?
5: Ale ne, myslím jako, že mě bolej nohy.
4: Je jako, že bolej, aha, takhle, jo, jo. No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té porodní kance,
5: v poradní kance.
4: Poradní kance, jiná na kopci, no.
5: Nahoře, no jo. A co pak, snad jste nepotřeboval advokáta.
4: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
5: No a co bych měl vědět?
4: No jo, jsem přeci to v rozvodovodu,
5: Vy jste v rozvodu.
4: V rozvodovodovým,
5: no tak to já ani nevím.
4: No jo.
5: No jo.
4: A víte s kým? S mojí manželkou.
5: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
4: Rozvádím, no jo, od stolu i od toho, od kanape.
5: Myslíte, jako od stolu a od lože?
4: Od jaký od lože?
5: Myslím, jako, že se rozvádíte od stolu a od lože, jako od lože. Postele.
4: Je to od lože, no jo, no tak jo. My máme doma i kanape, víte.
5: No jo, no tak samozřejmě. No a z čí vlastně viny je ten rozvod?
4: No z manželčiny, to víte z míne, no jo. To víte, ženská rozvod, to souvisí vždycky dohromady, že?
5: No jo, no jo, no jo.
4: To má to, jak už to čínský přísloví říká.
5: Jo.
4: Xiong hai fu, hung tse cheng, ping xiong tai.
5: No jo, no jo. A co to jako znamená?
4: Co?
5: Co jako znamená to čínský přísloví?
4: Jo, tak to, že, no to, to jo, nevím, to víte, jak čínský. Já čínsky neumím, že jo? To
5: já myslel jako, jestli to není něco o rozvodu.
4: No něco takového to bude asi, že jo?
5: No,
4: co jiného by to mělo být,
5: no, jo? Tak vy se rozvádíte, to je ale novina, pane Carbo. A to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
4: No jo, tak to víte, že bych se pro nic za nic se nechal rozvíct,
5: no,
4: jo?
5: No,
4: ale to už se nedalo vydržet,
5: prosím, víte. No ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbo.
4: Mně, jo.
5: Mezi váma nehraje.
4: No tak tady vidíte, co lidi nažvanějí,
5: no,
4: taky.
5: No jo, já nevím, ale...
4: Když nebejt mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo.
5: Já nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě.
4: Já, že jsem si vzal proto, že dědila po tetě, jo. No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl. No, teď já bych si byl vzal, kdyby dědila po někom jiným.
5: aspoň tady vidíte, co se mezi lidma říká.
4: No jo, lidi, prosím vás, co lidi, nemůžete dát na lidi? Vzal byste si například ženskou, která žádlí?
5: Vaše manželka žádlí?
4: Žádlí, no představte si žádlí.
5: Děte,
4: no,
5: a to žádlí jako bezdůvodně.
4: Co?
5: Jestli žádlí bezdůvodně.
4: Bezdůvodně?
5: Jo.
4: No prosím vás, bezdůvodně to by tak ještě scházelo.
5: No, tak podívejte se, pane Sadbo, z vaší strany to přece nejsou žádné pádné důvody k rozvodu. Jo, kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možné.
6: Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, já mám chci říct takový příklad. No. Nedávno jsem manželku políbil, víte?
5: Jo.
6: Vášnivě jsem políbil. No.
4: Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se.
5: No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
4: Ale mou ne, já nevím, či to byla.
5: Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena.
4: No jo, prosím vás, ještě si ji zastávejte, nebo ty stížnosti věční, kdo to má pořád vydržet, jo?
5: A na co si stěžuje? Vaši?
4: Furt si na něco stěžuje.
5: Děte.
4: Pořád, no. Pořád.
5: A na co například?
4: No co já vím, že nemá co na sebe a sami takovýhle.
5: Děte.
4: Nemá co na sebe, přitom jen po mně má troje tepláky.
5: Pane Carboch, to nejsou žádné důvody k rozvodu.
6: No Jery, to taky není všechno, kdybych vám měl všechno vypadat, jak ta ženská mě dovede rozčílit někdy. Nedávno mě tak rozčílila, že jsem si musel dát na uklidění tamhle v Alkoronu 10 Hennessy.
5: Prosím vás, 10 Hennessy.
6: Na uklidění jsem si musel dát 10 Hennessy. Tady vidíte, co mi ta ženská taky stojí peněz.
5: No. A co vás tak rozčílilo, pane Carbo?
6: Ale chce na mě pořád jen peníze.
5: Peníze?
6: Peníze, peníze, nic než peníze.
5: Děte.
6: Může peněz na mě chce pořád.
5: A na co potřebuje vaše manželka tolik peněz?
4: No to já přece nevím. Já jsem ji taky ještě žádný nedal, že jo.
5: Se, pane Sarko, z vaší strany to nejsou žádné důvody k rozvodu.
6: Taky není všechno, když vám říkám, nebo chodit například celý noc jenom po hospodách, no.
5: Vaše paní, po hospodách?
6: Po celý noc z jedné hospody do druhé.
5: Děte.
4: No jo.
5: No kdo by to říkal? A ona tolik pije, nebo co?
4: Ale ne, ona mě hledá.
5: Dívejte se, to nejsou... Já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane Carbo.
6: U mě, jo?
5: Já?
6: No to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde. Vy jste byl proti mě vždycky zaujatý, vy. Ale... Ještě, že já vám takového, vůbec něco takového vyprávím. Já půjdu radši domů, než se rozčilím.
5: Ale no tak,
6: já vám to
5: pane
6: vůbec
5: Carbo,
6: vyprávím.
5: Nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také dvě nezletilé děti a rozvod by si měl každý člověk rozmyslet. Ne?
6: No, tak co má já, udělal jsem je, má je, tak co, no?
5: No dobře, no a když se rozvedete, tak jak to bude s placením?
6: No jak to vám hned můžu říct, abyste viděli, jaké já jsem?
5: No.
6: Já za to nechci vůbec nic.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty.
1: Dnes na téma rozvody. Kdo si také řekl, že správný okamžik pro rozvod je před zasnoubením? A nebo jediné, co je horší jak předčasné manželství, je opožděný rozvod. A Alfred Hitchcock kdysi prohlásil, že sňatek je jediný trest na doživotí, při kterém může být poskytnuta milost na základě špatného chování. Před námi je teď ještě jedna rozhlasová scénka, jednoduše nazvaná rozvod, nerozvod.
2: Františku, ty znáš pana Nováka, že?
3: Jo, to znám.
2: No vidíš, pan Novák zná zase tebe a mě. Františku, víš, možná, že tě to překvapí, ale já ti musím říct, že víc zná mě. No tebe zná prakticky jenom z toho, co jsem mu o tobě řekla, že? Tak tedy, milý Františku, pan Novák a já jsme se rozhodli, že se vezmeme. No, víš, je mi to velice líto, že ti to říkám právě dnes, kdy máš narozeniny, že? Ale pochop, láska je někdy slepá, krutá a ty si to musíš uvědomit.
4: Paní Hana zmlkla a zadívala se na svého muže. Špičkou jazyka si olízla namalované rty. Jelikož manžel mlčel, pokračovala dál.
2: Františku, já neříkám, že jsem se s tebou měla špatně, víš? Ale pan Novák je člověk, který mi vyhovuje lépe a radostněji. Víš, moje srdce vedle tebe až příliš často bloudilo v podzimních mlhách. S tebou jsem byla citově pořád v blátivých polích. No zkrátka nebyla to zrovna radostná krajina, že? No, chceš k tomu něco říct?
3: No tak to, co jsi mi tady říkala, to...
2: No?
3: To ti musím říct, to mě žádnou radost neudělalo.
2: No?
3: To ne, to ani ne, to...
2: No.
3: To bych lhal, kdybych říkal, jako, že mám radost, to ne. Když tom tak uvažuju, tak... Mě ti to vlastně velice bolí.
2: Tím já jsem počítala, víš?
3: Jo.
2: Ale Františku, já miluju.
3: Dobrý,
2: víš, a láska je přece víc než zákon, morálka či slib. Podívej, zítra sem pan Novák přijde, pomůže mi s mými věcmi, ano? Já se totiž stěhuju k němu, víš?
3: Jo?
2: No.
3: No tak tedy v tom případě, abych tady neseděl sám u kávy a když ty se jako stěhuješ k panu Novákovi,
2: ano.
3: Jo? Tak tedy já bych zde mohl mít taky ženu.
2: No. Jakou ženskou bys tady chtěl mít?
3: No jakou? No samozřejmě paní Novákovou, to je logické, ne? Když ty se stěhuješ k panu Novákovi, tak paní Nováková přece musí někde přebývat. To.
2: Milý Františku, paní Nováková už před týdnem utekla panu Novákovi s panem Šulcem.
3: Jo, tak takhle je.
2: Ano.
3: To, no takže vlastně přebývá paní Šulcová, ne?
2: Paní Šulcová už má 5 let milence a to ví v tomhle městě každý. Samozřejmě až na tebe, že?
3: Prosím tě, a koho?
2: Koho? Doudu.
3: Ale to není, Doudu, to není možné. Proč tě ženatý, Douda?
2: Tedy, Františku, jsou chvíle, kdy se sama sobě divím, že se s tebou rozcházím, víš? Protože při tvém platu, že jo, a chápání života mě vlastně s tebou vůbec nic nescházelo, no. Proč by pan Douda nemohl mít milenku?
3: Ano, tak dobře, má milenku,
2: no.
3: To je jeho věc, že jo?
2: No.
3: No ale počkej, tak v tom případě je volná paní Doudová, ne?
2: Paní Doudová podala před 14 dny žádost o rozvod. No, jednak proto, že zjistila, že pan Douda má milenku a jednak proto, že si vytvořila silné citové pouto s panem Jouzou.
3: No tak výborně, tak nám z toho kolotoče vypadla paní Jouzová, no. A když tak o tom ti uvažuju, to... To vůbec není špatná alternativa.
2: Co jsi to řekl?
3: To není.
2: Jaká alternativa? No dovol. Snad si nemyslíš, že ta hubená koza by mohla nahradit mě.
3: No tak to v žádným případě.
2: No.
3: Ne, to ne. A Hele, je to nakonec milá žena. A měli bychom stejný osud, rozuměli bychom si...
2: Co na ním vidíš, prosím tě? A vůbec, paní Jouzová se už přes rok stýká s panem Kučerou, že jo?
3: No tak výborně, v tom případě je tu volná paní Kučerová, ne? Co? Když tedy přebývám já a paní Kučerová, tak no. Se naskytá možnost takového určitého řešení, že bych tu kávu nakonec přece jen sám pít nemusel.
2: No, říkaj.
3: Prosím tě, jenom mi neříkej, že ta paní Kučerová zase má nějaké náhradní citové pouto.
2: Nemá.
3: No tak v tom případě vzato z morálního hlediska by eventuální nabídka k seznámení byla bez závad, ne?
2: Totiž paní Kučerová nemůže.
3: A teď já taky ne, prosím.
2: Ale ona nemůže z jiného důvodu,
3: tak
2: víš?
3: Tak proč nemůže?
2: Proč nemůže? Protože to nejde.
3: Ale no proč by to nešlo, prosím?
2: No protože já to nechci.
3: Jo tak.
2: No prostě nechci, víš? No tak je vůbec tohle to možný? Já ještě nevytáhnu paty z domu a ty ze mě začneš páčit informace o všech vdaných ženských tady z našeho města.
3: Ale
2: je Hani, to možné?
3: Hani, nerozčiluj se, já jen abych nakonec nezůstal sám. Podívej se, 50 na krku, podzim života klepe na dveře, tak se nedív.
2: Klepe snad buší, ne?
3: No,
2: no a podívej se, mě vůbec ta tvoje 50 nezajímá. A s tím podzimem života, nebo jak jsi to řekl, s tím už vůbec na mě nechoď. Jo, a co se týče ženských, tak to si se najednou stal náramně čilejš, jo?
3: Počkej, Hani, co se ti nelíbí?
2: No co se mi nelíbí? Tvůj cynismus. Já jsem zamilovaná, já odcházím. A ty máš zoufat.
3: No proč bych zoufal?
2: Proč? Protože mě by to jinak nebavilo.
3: Jo, tak.
2: Přece nemůžeš chtít, abych odcházela, když tobě je to úplně putna, ne?
3: Úplně.
2: No. Ty se snad dokonce na to těšíš.
3: Ale no tak těším.
2: No tak to já teda nepůjdu nikam. Takovou radost ti zase neudělám.
1: Tolik k dnešním rozvodům. A prosím, nezapomeňte, že hlavní příčinou rozvodů je manželství. Jinými slovy, podle Eddieho Cantora, dvě nejběžnější příčiny rozvodu jsou muži a ženy. Mějte se hezky a ať vám vaše svazky vydrží.

Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.